premiéra, nové knihy, nové četby. Rozhodně je na co se těšit. Ale pokud chcete, tak fiktivní deník misionáře Millera otevřeme ve 14:15 spolu s Jiřím Krejčím.

0: se na těch širých vodách setkají.
1: Píseň Oceán byla úplně případná pro tuhletu chvíli, protože nás čeká nahlížení do fiktivního deníku misionáře Millera, který sepsal Petr Adamec. Vydáváme se za Indiány, čte Jiří Krejčí.

Dlouhou dobu trvalo, než jsem po daleké plavbě z Holandska dorazil na lodi San Victoria konečně k nehostinnému pobřeží Brazílie. Kdybych nevěřil tomu, že mne posílá spasitel světa, abych o něm nesl zvěst, asi bych to již vzdal. Nebylo nijak lehké přesvědčit námořníky a kapitána lodi k riskantnímu přistání u dosud nepříliš známého pobřeží. Věřím, že se o mne postaral Bůh. Také mne nechtěli pustit na pobřeží s mými několika zavazadly. Tvrdili, že mne zde domorodí indiáni okamžitě zabijí, oloupí a možná i snědí. Jak bláhové, kdyby mne zde Bůh nechtěl mít, nejel bych sem. Když jsem zde, určitě pro mě má Bůh něco víc, než jen rychlou smrt z rukou indiánů. Jsem si jist, že musím obdarovat domorodce tím nejdůležitějším, co na světě je, poznáním Boha. Utábořil jsem se na pobřeží v místě, kde na pláž vytékal malý potůček s čistou, i když dost teplou vodou. Z hustého tropického pralesa se ozýval křik papoušků, tukanů a občas ječivý hlas opic guarés. Rozdělal jsem křesadlem oheň a dal na něj dostatek dřeva. Ve vlhkém, dusném vzduchu pralesa se brzy šířil pach kouře. Takto na sebe upozorním domorodce. Určitě se přijdou podívat na podivného člověka s bílou kůží. Také tak budu v noci chráněn před útokem jaguárů. Netrvalo ani 3 dny. A opravdu mne domorodci našli. Poznal jsem to podle toho, že zmizelo několik zrcátek, které jsem položil na pokraji pralesa. Položil jsem zde další drobné dárky. Zmizely také, ale místo nich se zde objevila krásná spona ze zubů jaguára. Schovám se zde a až se indiáni objeví, vyjdu k ním. Půjdu k ním do vesnice, naučím se jejich řeč, kterou dosud nikdo z bělochů neslyšel, a pak jim mohu předat část svého bohatství. Opravdu jsem se s indiány setkal. Prales opojně voněl po tlejícím dřevě, koření a orchidejích. Čekal jsem ukryt v hustém křoví z podivných keřů podobných palmám. Najednou se objevili 2 indiánští lovci, měli široké, usměvavé obličeje s bronzovou pletí. Postavou byli drobní, ale těla měli samý sval. Vlasy měli husté, černé a spletené do vrkočů. Byli oblečeni jen do bederních roušek. Na zádech měli krásně vyzdobené toulce se šípy a luky. Když jsem vylezl z křoví, zděsili se. Asi poprvé viděli bílého člověka v šatech. Bleskově na mě zamířili napjaté luky a šípy. Asi mysleli, že jsem strašidlo a že mne možná mohou zabít šípem. Rychle jsem si svlékl kalhoty a blůzu. Když to viděli, zatvářili se rozpačitě. Viděli, že jsem člověk jako oni. Ukazoval jsem jim rukama, že chci být jejich přítel. Sklonili napjaté luky k zemi. Podal jsem každému z nich jako dárek malý nožík. Přijali ho a divili se tomu, jak je ostrý a lesklý. Určitě ještě žádný kov neviděli. Pak se otočili a zamířili pryč. Šel jsem tedy za nimi. Pár důležitých věcí mám u sebe. Zbytek zavazadel jsem dobře ukryl. Když jsem za nimi šel šumícím, dusně vlhkým, vonavým pralesem, cítil jsem ujištění od Boha, že jsem na dobré cestě.

Po dlouhé cestě pralesem jsme došli k indiánské vesnici. Byla obklopena drobnými políčky se zeleninou. Celá vesnice se zběhla a všichni mě chtěli vidět. Malé děti se mě bály. Starší děti se mne zase chtěli dotknout prstem. Posadil jsem se pod vysoký strom na okraji vesnice. Všichni muži se soustředěně radili, co se mnou mají udělat. Hlavní slovo měl náčelník a šaman oblečení do kůží zvířat a ptáků. Modlil jsem se, aby mne přijali mezi sebe, ale nestalo se tak. Po dlouhé době ke mně přišli dva bojovníci a vrhli se na mne. Pevně mne spoutali a odvlekli do chýše, kde mě nechali ležet na podlaze. Po delší době se šero v chýši prohloubilo. Přišla vonavá tropická noc. Slyšel jsem zřetelně cvrčení hmyzu i táhlý zpěv žab. Celou dobu jsem se modlil k Bohu. Vím, že mě má rád. Má moc

mohl stát, bolelo mne celé tělo. Zvlášť ruce a nohy mě bolely v místech, kde se mi do nich zařízla pouta. Vedle mne stály ve tmě dvě malé postavy. Všichni indiáni byli drobní a menší než běloši. Tyto dvě postavy byly ale menší než jiní indiáni. Rychle mě vzali za ruce a vlekli mě pryč z indiánské vesnice. V záblesku světla od jednoho z doutnajících ohnišť jsem uviděl, že mě zachránila asi 11letá dívka spolu se stejně starým chlapcem. Táhli mě každý za jednu ruku tmavým pralesem a já jsem na stuhlých, bolavých nohou stěží klopítal. Něco mi rychle říkali svým zpěvavým jazykem, ale vůbec jsem jim nerozuměl. Neviděl jsem skoro nic, jen jsem cítil podle dotyku větviček, že běžíme po úzké pěšině pralesem.

Po dlouhé době běhu a rychlé chůze jsem se už téměř nemohl hnout. Zastavili jsme se na malé mítině, kde padlý ohromný strom pokácel okolní porost. Rychle se rozednívalo. Na polámané stromy se sletovali ohromní roháči a tesaříci. Viděl jsem teď jasněji své zachránce. Dívenka i chlapec měli bystré a široké obličeje. Na hlavách se jim kadeřily nádherné vlasy, dlouhé a černé jako havran. Byli drobní, ale vytrvalí, svaly měli jako z gumy. Gumu jsem ale tehdy ještě neznal, ukázali mi ji až později indiáni, kteří si ji vyrábili ze šťávy kaučukovníků. Oči měla dívka i chlapec velké a černé, bylo v nich trochu nejistoty, strach i úzkost. Mírně se na mě usmáli, ukázali mi rukou, kam si do pralesa a rychle odběhli. Dlouho jsem ležel a sbíral síly. Vůbec jsem nevěděl, kde jsem. Modlil jsem se k Bohu, aby mi ukázal, co mám dělat. Po delší době jsem pocítil novou sílu. Vyrazil jsem s modlitbou tím směrem, kudy mi ukázala dívka s chlapcem. Cesta hustým pralesem byla strašná. Po delší době jsem narazil na malý potok. Dlouho jsem šel podél něj. Cestu mi stěžovaly bažiny a neprostupné porosty trnitých křovin. Zvlášť zlé byly podivné žahavé křoviny, které pálily jako ty nejhorší kopřivy. Popálil jsem si o ně pravou nohu, pak jsem si už dával pozor a pečlivě se jim vyhýbal. Ještě dlouho pak trvalo, než se mi pálící rány zahojily a plně jsem se zotavil. Po dlouhé době jsem narazil na pobřeží moře a pláž, kde jsem vystoupil z lodi. Když jsem konečně dorazil na pobřeží moře, bylo pro mne jako balzám opět vidět vlny a být pryč z dusného zeleného pekla pralesa. Odpočíval jsem po strašné cestě na písku plném lastur a poslouchal jsem hukot moře. Stejně hučí i v mém rodném Holandsku. Najednou jsem si všiml, že moře vyvrhuje trosky mých zavazadel. Snad nějaká vysoká příbojová vlna je za přílivu spláchla do moře z mé skrýše na konci pláže. Zachránil jsem jen malou bedínku s mým největším pokladem, několika biblemi. Všechny ostatní věci byly úplně zničeny. Šaty, zásoba sucharů, svítilna, léky, křesadlo, puška z nábojí, přikrývka, stan, kompas. O všechno jsem přišel. Po dlouhé cestě pralesem jsem měl šaty i boty potrhané. Neměl jsem ani nůž. Hrozí mi zde smrt hladem nebo v noci zardoušení od jaguárů. Byl jsem zoufalý. Co teď? Do nejbližšího místa, kde žijí běloši, je to tak daleko, že bych tam nedošel. A indiáni by mne asi zabili, kdybych se vrátil k ním do pralesa. Dlouho jsem se modlil, až mi Bůh daroval do srdce pokoj. Teď záleží prostě jen na něm. Když mne vysvobodil ze zajetí,

Svůj poklad jsem pečlivě uschoval, jen něco málo jsem si ponechal u sebe. Rozhodl jsem se. Bůh mě volá k tomu, abych nesl dobrou zprávu o jeho synu Ježíši Kristu Indiánům. Kdybych se vrátil zpět k Bělochům, stejně by můj život byl marný, i kdybych žil ještě 100 let. Velký Bůh mne neopustí. Tak jsem pralesem vyrazil zpět k indiánské vesnici. Prales byl nádherný, zvolna jsem začínal milovat tu krásnou vůni a změť rostlin. Něžné, voňavé orchideje, chlupaté masožravé láčkovky, mohutné stromy plné lián a bromélií, ježaté křoví. Cesta k táboru mi trvala dlouho. Šel jsem klidně a cestu nádherným pralesem jsem si vychutnával. Také jsem stále ještě nebyl úplně v pořádku po hrozné cestě z vesnice. Možná dnes již budu mrtvý. Cítil jsem Boží blízkost a cítil jsem, jak moc mne Bůh miluje. Lepší je žít jeden den v Boží blízkosti, než strávit 50 let někde v pohodlí, kompromisech a vlažnosti. Moje objevení v indiánské vesnici vyvolalo opravdu poprask. Seběhlo se mnoho mužů, žen i dětí. Dívali se na mne jako na podivnou atrakci. Zdálo se mi, že mezi dětmi poznávám i své malé zachránce. Tentokrát mi indiáni neublížili, naopak, přinesli mi ovoce a kousek pečeného masa. Jak jsem se později dozvěděl, jejich zvyky jim nedovolovali zabít někoho, kdo přijde v nouzi do jejich vesnice. Na mě bylo vidět, jak jsem zničený, a tak mne zabít nemohli. Dost se mne báli, váhali a nakonec se rozhodli mne nechat být a pozorovat, jestli nejsem nebezpečný. Dostal jsem od nich jednu chýši k bydlení a dostával jsem jako jejich host jídlo, dokud jsem se nezotavil. Snažil jsem se rychle naučit jejich řeč, ukazoval jsem na různé věci a snažil se po nich opakovat jejich slova. Moc mi to nešlo, všichni se mým pokusům smáli jako blázni. Hlavně děti mne rády učili. Chlapec a dívka, kteří mě zachránili, se ke mně v houfu dětí chovali stejně jako ostatní. Snad jednou budu umět hovořit jejich jazykem tak dobře, abych se dozvěděl, proč mne vlastně zachránili. Snad Bůh dá, že se jim jednou budu moci odvděčit.

Konečně jsem byl schopen mluvit s Indiány jejich řečí. Trvalo mi to skoro 3 měsíce. Spřátelil jsem se již skoro s celou vesnicí. Zvlášť mám rád své malé zachránce, Sunny a Makaliho. Naštěstí se nezjistilo, jak jsem unikl. Všichni si myslí, že jsem nějak utekl sám. Indiáni své děti příliš netrestají. Kdyby však tušili, že Sunny a Makali ze soucitu propustili zajatého, nebezpečného nepřítele, čekal by je asi strašný trest. Chodím už s muži lovit. Všichni si na mne zvykli a myslí si, že jsem sice divný, ale hodný a neškodný. Pouze vesnický šaman mne nemá rád. Asi cítí, že se mi nelíbí jejich kruté obřady, o kterých jsem zatím jen slyšel. Opíjejí se při nich s kvašenou šťávou z ovoce a krutě mučí a zabíjí své zajatce. Rád naslouchám jejich příběhům a legendám. Jedna z nich říká, že jednou přijde podivný bílý člověk, který zničí celý jejich kmen. Teď již chápu, proč se mne tak báli, ale nechci jim nějak ublížit. Na oplátku jim zase povídám příběhy o Pánu Ježíši. Mají je moc rádi, hlavně děti. Často jim musím příběhy upravit tak, aby jim rozuměli. Jak třeba vysvětlit, že Pán Ježíš je dobrý pastýř, když jediné domácí zvíře, které znají, je morče a pasení zvířat je pro ně něco naprosto nepředstavitelného a úplně bláznivého. Naštěstí mi věrný a dobrý Duch Svatý vždy dá moudrost, jak jim to říci. Jsem mezi nimi šťastný, jako ještě nikdy v životě. Cítím, že sem patřím a dělám to, proč mne Bůh stvořil. Byly to krásné a zářivé dny v indiánské vesnici plné boží blízkosti a požehnání. Má černooká kamarádka Sunny a můj malý svalnatý přítel Makali i docela dost jiných dětí, žen i mužů se rozhodli, že chtějí následovat Pána Ježíše. Život v pralese byl nádherný. Pak se ale stalo něco velmi zlého. Šaman prohlásil, že se kmenoví bohové cítí uraženi vírou některých v Ježíše a že chtějí jako omluvu 2 lidské oběti. Prý chtějí, aby jim byli obětováni právě Sunny a Makali. Dokonce věděl i to, že mne tehdy v noci zachránili právě oni 2. Asi je tehdy viděl, když se těsně po rozednění potichu vkradli do vesnice. Bylo mu ale málo je nechat potrestat i tím nejhroznějším výpraskem a raději čekal na vhodnější příležitost, až je bude moci při obřadu sprovodit ze světa. Všichni propadli malomyslnosti. Hrůzou omámení Sunny a Makali byli svázáni a hlídala je skupinka bojovníků. Byli ale tak zdrceni hrůzou, že by se asi ani nepokusili o útěk, kdyby zůstali volní a bez dozoru. Nikoho ani nenapadlo říci ne. Všichni si mysleli, že kdyby se postavili proti, bohové by je potrestali. Slavnost se měla konat na večer. Jako cizinec jsem musel do slavnosti opustit vesnici. Ani ti, kdo přijali Ježíše jako svého spasitele a pána, se nepostavili proti. Rodiče Sunny a Makaliho plakali bolestí, ale neprotestovali. Všech nových křesťanů se zmocnila hrůza a malátnost. Někteří z Indiánů se dokonce těšili na slavnost, asi jako se u nás děti těší na oslavu narozenin se spoustou slavnostního jídla. Byl jsem zoufalý a zdrcený, jako dosud nikdy v životě. Co pak mohu své přátele opustit? Ale co pak mohu zůstat, když mě posílají pryč? Přece nemohu sám v boji přemoci zkušené indiánské bojovníky a zachránit je. Raději bych umřel s nimi. Opustil jsem vesnici a v dusném pralese jsem se modlil, aby mi Bůh ukázal, co mám dělat. Plakal jsem před Bohem,
jako málo kdy v životě. Srdce se mi svíralo bolestí pro mé přátele. Pak mě však dobrý Bůh naplnil novou vírou a odhodlaností. Věřil jsem, že mám Boží odpověď. Pomalují se barvami jako indiáni před slavností. Jednoduchou bederní roušku, jako tady indiánští muži, nosím již dávno. Až začne slavnost a všichni budou vysíleni tancem a omámeni alkoholem, vplížím se mezi ně a své přátele zachráním. Možná šaman očekává, že se o to pokusím, a čeká tam na mne past. Také mě mohou snadno poznat a chytit. Raději ale umřu, než bych nechal své přátele umučit. Když se to podaří, utečeme spolu do pralesa. Děti mne budou učit žít v pralese, já zase je číst Bibli. Založíme malou vesnici. Snad se k nám přidají i další, budeme je tajně navštěvovat, zvlášť rodiče dětí. Domů do Evropy nebo k Bělochům se asi již nevrátím. Tady jsem nejšťastnější. Jen si musím změnit jméno. Nejsem již Christian Miller, ale Mešala. Tak mi tady začali říkat. Víte, co to znamená? Znamená to Bělásek. Mešala.

Z fiktivního deníku misionáře Millera, který sepsal Petr Adamec, četl Jiří Krejčí. Jestli posloucháváte rádi čtení na pokračování, tak dnes ve 12 hodin na 15 minut otevřeme novou knihu. Povídky Mirka Vostrého z knihy Muzikant na jezeře pro naše vysílání načetl Vladimír Hauser. Tak tuhle tu knížku otevřeme dnes poprvé a poslouchat budeme první část úvodní povídky Muzikant na jezeře.

Taková dobrá připomínka toho, na čem je možné postavit svůj život. Totiž vědomí toho, že všichni jsme boží děti, že všichni patříme, všem patří to pozvání do boží rodiny, do boží blízkosti. Patřit tam, kde působí a kde koná boží láska.

0: Provázek, který spojuje generace. Takový je titulek Rozmaríny, jejíž repríza naplní čas mezi 3. a 4. ve vysílání Rádia 7. To vás provází nocí s datem 18. května 2026. Spolu vstupujeme do pondělního dne. Lucie Endlicherová přeje od mikrofonu dobrý poslech a pokojnou noc.
1: Rozmarína. Život jsou vztahy.

0: Dobré dopoledne. Vítám vás u rozmaríny, která, jak už bylo předznamenáno, říká, že život jsou vztahy. Rozmarína je pořád založený na rozvíjení vztahu. A rodinné centrum, kde se střídají lidé a kde je to otevřené pro lidi všech generací, je právě takový prostor pro to, aby vztahy vznikaly, rozvíjely se, některé třeba jenom nakrátko, některé se možná propojí trvalej. A mým dnešním hostem je Lenka Poskočilová, která je ředitelkou rodinného centra Provázek v Olomouci. Jak se mi přiznala, pronikat do vztahu lidí kolem sebe je její životní vášní, takže vítám tě tady ve studiu.
1: Děkuji a zdravím všechny posluchače.
0: Dnes se u mikrofonu s ní bude povídat Lída Pohanková. Také vás všechny do toho trošku zveme. Tam, kde vás to zaujme, klidně budeme rádi, když potom se s námi propojíte a zeptáte se na to, co vás třeba trápí. Než se k tomu dostaneme, tak bych byla ráda, kdyby se s nám trošku představila ty, Leni, protože jít do něčeho takového jako rodinné centrum Provázek, to asi znamená, že člověka to někde chytí za srdce, někde mu to zarezonuje, dostane se možná do kontaktu s dalšími lidmi, kteří to mají také na srdci. Co tě vedlo k tomu, že jste vlastně Provázek založili?
1: Já vlastně hned, jak jsem se obrátila nebo uvěřila, to mi bylo nějak 19-20 let, pocházím z tradičního prostředí křesťanského, takže úplně mi to nebylo neznámé, ale zažila jsem tam určité období, po kterém jsem fakt jako toužila, aby mi někdo dal informace relevantní o Pánu Bohu a o Bibli a Pán Bůh si použil báječnou skupinu. V podstatě tady vlastně v Brně SPK, tedy Studenty pro Krista, kdy jako to považuji dodnes vlastně za takovou obrovskou výsadu, že jsem mohla být tenkrát součástí a hltala jsem, vlastně rostla jsem uprostřed velmi jako zdravého vyučování a hltala jsem to všechno. A od chvíle, kdy jsem v Pána jako uvěřila a ten život jsem si nastavovala jinak a měla jsem s ním živý vztah, tak jsem vlastně chtěla, bylo mi jasné, že budu Pánu Bohu sloužit naplno nějakým způsobem, že chci pracovat s lidma, že jim chci přinášet jako něco úlevného do života a vlastně jako já jsem dnes i poradcem a to je můj cíl, já mám velmi jednoduché cíle v podstatě, když se setkám s člověkem a to je, aby odcházel s úlevou, protože jako ke složitým věcem se můžeme propracovat, ale ty lidé, když jsou rozbití, potřebují hlavně něco úlevného a jako potřebují to v podstatě instantně a potomhle jsem toužila a přinášet evangelium a dělat misie. A vlastně takže ta volba pro mě byla velmi jasná. Začala jsem studovat teologii. Vlastně dneska mám dvě ty teologické školy, mám i magisterský titul na zahraniční teologické škole, která byla zaměřená na poradenství a misijní práci. A vlastně, když jsem ještě na těch studiích byla, už jsem byla vdaná, a dávala jsem se vlastně ještě před dokončením té školy, manžel řekl, že se o mě postará, tak to jako mohlo být funkční. A vlastně v té chvíli, já si to dodnes vzpomínám, byli jsme na takovém prvním svém plácku, jako novomanželském bytečku a přišel Pavel Coufal. Vlastně my jsme byli členy sboru BJB od počátku, a když jsem vlastně se obrátila a byla jsem z toho tradičního prostředí, tak jsem jako pořád hledala nějakou tu jako mírnější cestu, ať to není takové šokové pro tu moji rodinu, protože to byly v podstatě jako čerstvě milénium a jako pro tradiční církve to pořád prostě byly obavy u těch lidí, že ty protestanti jako to, že to není něco zdravého, pak se uklidnili, jo, samozřejmě, ale jako já jsem od z katolické církve tedy raději přešla přes evangelickou a vlastně tím, že jsem pak studovala a manžel uvěřil v BJB, tak vlastně byla to jasná volba, že jsme se stali oba členy BJB a já jsem si velmi vážila jako v té době jako pevného vztahu a vzoru, který jsem měla v Pavlu Coufalovi. To prostě jsem jako, to byl takový můj duchovní jako i vůdce nebo vedoucí v té době a jednoho dne se u nás objevil na návštěvě a měl myšlenku rodinného centra, respektive v té době vlastně občanské sdružení. A já jsem se toho hned chytla, já jako po hlavě jdu do nějakých věcí, nemám asi moc put sebezáchovy a vlastně mi to přišlo jako velmi blízké srdci a to první nastavení té neziskovky bylo pro děti s klíčem na krku. A vlastně bylo to poplatné té době, kdy to bylo krátce po revoluci, byl to rok 2000, jsem se vdávala, 2001 už bylo rodinné, ta neziskovka byla vlastně na světě, takže to se muselo odehrát někdy opravdu jakoby brzy v tom roce 2000, kdy mě bylo 25 let. A vlastně byla jsem první neplacený zaměstnanec, ale jako zaměstnanec full time a mohla jsem si to dovolit, jak říkám, jsem měla status studenta, tak to do sebe nějak jako zapadalo. A vlastně v té době vznikaly neziskovky a vznikaly i v rámci církví. To byla jako úžasná doba, kdy byl boom dobrovolnictví, kdy to nebylo ještě sešněrováno zákony, což se pak stalo záhy. Vlastně dodnes to vnímám jako trošku, že ten stát si uvědomil, že to nemá úplně ve svých rukách, ten nezisk, a jako propadl malinko asi panice, protože my jsme opravdu byli aktivní v těch církvích. My sami v té Olomouci na Nových Sadech, kdy jsme tam ťapkali s tím Pavlem a hledali ty prostory jako na tu neziskovku s tím cílem prostě fakt pro děti s klíčem na krku takzvaně. Takže jako klub, volnočasový odpolední klub na tom sídlišti, kdy ty děti prostě bezprizorní, zvláště z těch dysfunkčních rodin, tak nemají kam jít a zůstávají na té ulici. Takže jako preventivní nízkoprahový klub, který jsme nazvali Klub Zóna a občanské sdružení se jmenovalo Pro vás. A nikdy bychom do toho nešli, pokud by nebyla tak silná základna báječných dobrovolníků v rámci BJB. Tam bylo, tuším, už je to 26 let, že? Takže tuším, že jsem tam měla jako k ruce fakt 12 aktivně zapojených lidí, kteří pravidelně si vzali na starost nějakou službu během týdne, kdy jsme se tam scházeli s dětmi, hráli jsme s nimi hry, měli jsme tam preventivní programy a součást té mojí práce, a já jsem pak to studium nějak jako záhy měla za sebou, takže jsem se mohla tomu plně už věnovat a získali jsme i dotaci MPSV po prvním roce, co jsme jako prokázali životaschopnost, kdy vlastně jsem tam byla taky jako ten dobrovolník, ale full time. A pak už jsme i získali jako prostředky na moji mzdu. A vlastně v té době my jsme jakoby hodně obšlehávali od jiných církví, kde už to jako dělali díl. Naším vzorem byl tenkrát Zlín vlastně s jejich té klubem a tam jsme chodili jako sosad a prostě jaký mají stanovy a jak to dělat. A Martinka Stavianíková byla vždycky velmi vstřícná, tak jsme to jako obšlehli jako spoustu věcí tenkrát a dělali jsme to hodně po jejich vzoru. A s tím, s každým tím tenkrát občanským sdružením, které jako bylo založené v rámci jako dobrovolnické práce nějaké církve. A je to velmi správně, my máme dělat tuto službu do světa a pečovat jako samaritánsky o ty lidi a jejich duše. Takže vlastně jsme to tam chodili jako okoukávat a součástí té práce, co dělali taky jako Stavěníkovi a hlavně Marťa, tak byla přednášková činnost na školách. Takže já bezprostředně po té škole jsem měla vlastně balík jako preventivních přednášek. Školy byly velmi otevřené. Vlastně jako zvali nás jako mohutně, zvláště když to vlastně bylo zdarma. Dneska jsou takové ty šablony, stát už to podporuje jako jiným způsobem. A vlastně je to i v té režii státu dneska víc. Ale tenkrát to fakt bylo jako tak, jak se říká, že devadesátky byly divoké, tak fakt to jako byl trošku takovej punk. Ale všechno samozřejmě jako velmi jako v pravdě ty informace jsme nesli dětem. V té prevenci tam byla jako známá přednáška Sex AIDS vztahy, kde nás zaškoloval Tomáš Řehák v rámci ACETu. Marťa se mnou sdílel prostě nějaké svoje věci, co dělal. Já jsem si potom udělala v NIŽ taky přednášku jako nechtěné těhotenství a interrupce. Velmi jsem si oblíbila téma šikana. což bylo velmi zajímavé, protože v tom roce 2001, když jsem to na té školy začala nabízet, já jsem opravdu každé dopoledne vlastně dlela na školách v rámci nějakých přednášek. Měla jsem jednu, dvě po každé a odpoledne byl ten klub pro ty děti a vlastně takže jako jsem mluvila už tehdy prostě s tisíci dětmi a viděla ty jejich reakce, někdy jsme měli následné večery, kde ty děti se mohly jako na všechno ptát a tam jsme mohli více sdílet evangelium, ale i ty školy byly otevřené a si pamatuju, že každou tu přednášku jsem končila tím, že jsem požádala, zda se mohu pomodlit za tu třídu a nikdy se mi nestalo, že by někdo řekl ne. A vlastně jako takhle jsem končila, protože a to trvá jako dodnes, já mohu za sebe jako Lenku Poskočilovou říct, co mi funguje v životě. Mohu říct, že věřím tomu a tomu a vlastně narážím na to, že svět, jako aniž by si uvědomoval, že cituje Bibli, tak si převzal jako z Bible mnoho strategií a vlastně věci, které jim dávají smysl, ale tak to vlastně jsem chodila na ty školy s prevencí a možná, co bych tomu dodala, co mě napadá, že bylo velmi zajímavé pro mě, potom jako s odstupem času, já jsem v roce 2004 a 2005 porodila po sobě dvě báječné děti, takže jsem z toho vypadla na čas a vlastně, když jsem se vrátila po té mateřské, to byl možná rok 2009, zpátky do té služby a k těm preventivním přednáškám, tak pro mě to byl šok, že vlastně jako digitální svět pokročil mezi těmi dětmi v těch školách základních a já jsem nabízela jako ty první i druhé stupně, ale zvláště jsem chodila na druhý stupeň. A vlastně v rámci šikany, kdy jsem to nabídla a prostě teď jsem oprášila jako z toho roku 2004 ty přednášky a přišla jsem na ty školy, tak vlastně já, kdybych to měla vyloženě jenom šikanu, tak mě vypískaj, protože ta zakázka, ta poptávka už nebyla šikana, ale kyberšikana. Tam byl, stačily vlastně 3-4 roky, kdy k těm dětem se dostalo to médium prostě v takové jako intenzitě, že ty děti řešily úplně jiné problémy než prostě fyzické útoky a fyzickou šikanu na školách. Oni řešili ten kyberprostor, je to drtilo a vlastně to je jakoby určitý nepřátelství nebo něco, s čím se musí u technologií počítat, že vlastně oni se zaimplementují dřív, než my zjistíme, co to způsobí. A tohle vlastně já jsem zažívala už od samého počátku té práce s dětmi a mezi lidmi, že v podstatě ty technologie mají výhodu. A my jsme fakt jako v nevýhodné situaci, že až poté hasíme něco, co zjišťujeme, že je vlastně nějak jakoby škodlivé a přináší sebou prostě ty vedlejší efekty nežádoucí. A velmi jsem jako vnímala, že ty děti někdy se v tom cítí osamocené, opuštěné, protože oni od tu pomoc volali a volají a třeba si myslím dodnes, že jako naší generaci unikla úplně oblast, kterou jsme jako nedokázali chránit a to je oblast pornografie v digitálním světě, kdy ty děti tomu fakt byly exponované a bez dobré prevence neví, jak si s tím poradit. A nás to hitlo jako i v té mojí rodině, kdy vlastně ty děti rostly a já jsem vůbec neměla v hlavě, byť jsem měla preventivní přednášku, potom s postupem času já už jsem si tam nabalila jako spoustu témat a jedna z nich byla pornografie. A jako měla jsem to téma hodně dobře zpracované a vůbec mě nenapadlo, že s mými dětmi to téma budu řešit ve věku 5 let.
2: A možná právě tak. Už jako dostáváme k tomu, že vlastně ty jsi teď byla najednou maminka malých dětí a vlastně to rodinné centrum, jako to původní zaměření teda bylo víc pro ty starší děti a pro ty, jakoby ty školy prostě na ty preventivní programy, ale vlastně to rodinné centrum potom začalo asi víc nabírat i ty maminky s těmi malými
1: dětmi. Já jenom teda dokončím, když jsem vyřkala teda v 5 letech, jo. Ať někdo nemá prostě za zbytečně jako předbíhající se, ale jako tam prostě to bylo na základě nějaké zkušenosti, kdy první dítko už bylo na základní škole a prostě chodil s různými prostě věcmi. Byli tomu vystaveni. A potom i dcerka, když my jsme v té době se přestěhovali pak jako na vesnici, tak tam měla jakoby různé moudré rádce na ulici a jako my máme, díky bohu, prostě se daří ten vztah mít blízký velmi, tak mi to hned vždycky vyklopili doma, takže mi bylo bylo jasné, že tak, jak je v tom jejich věku vhodné s nima o tom mluvit, tak i mu musím jakoby odkrýt takovou tu jakoby roušku tajemná i v téhle oblasti, protože to je to, co je pak kontraproduktivní, jako když to dítě nemá vůbec žádný informace a ono to na něho někde vyskočí a vlastně neví,
2: si o tom popovídat,
1: a neví, co si o tom myslet. Mm-hmm. Takže já jsem je vlastně nabídla, co si o tom mají myslet předem. Mm-hmm. A jako to, o tom můžeme někdy třeba dál se jakoby někdy bavit, jestli by o to někdo měl zájem, jakým vlastně způsobem vhodným, protože ty děti tomu exponované jsou, tak jakým vhodným způsobem je dostatečně brzy připravit na to. A vlastně v rámci toho křesťanského prostředí my máme výborný jako výchozí pozice, jak to těm dětem objasnit, aby to prostě ztratilo ten glittering kolem a ty děti to nelákalo. A takže tohle byla vlastně neziskovka občanské sdružení pro vás, pak to mělo takový rychlý spád, já jednak jsem z toho vyběhla jako na čas a jednak vlastně ten stát, a dneska to tak jako fakt i vidím a tak jsem to i tedy ale i prožívala, že do toho stát hodil trochu vidle, jako do té občanské do těch občanských iniciativ, které byly velmi dobré, zdravé a vlastně asi jako tam kolem toho byla ta nedůvěra. Ono tenkrát to bylo fakt divoký i kolem sekt různých, že ten stát se patrně v tom trošku asi jako motal a jako dodnes všichni známe ten zákon, který jako udeřil prostě před tím rokem 2010, kdy ze dne na den vlastně jako vyšel v platnost zákon o sociálních službách a já si pamatuju tenkrát tu paniku, protože my jsme měli opravdu tu službu založenou na dobrovolnictví. Já jsem tam neměla nikoho jiného placeného k sobě. Každý tam, to byla prostě srdcovka, měli jsme rádi ty děti, které jsme každý týden potkávali, vybudovala se tam důvěra, oni chodili a najednou jako ty samý lidi, kteří tam byli před týdnem a byli báječní, tak tam nesměli jít ze zákona. Oni vlastně, ten zákon byl postavený tak jako silně a vždycky kolem nového zákona jsou otazníky, co vlastně já můžu, co mi to dovolí a co když udělám dalšího, tak už mi to klepne přes prsty. A my jsme jako šli tou cestou, že jsme nechtěli, aby jako jsme ztratili důvěru a někdo nás klepal přes prsty. Takže tam došlo k tomu, že ze dne na den vlastně jsme byli v situaci, kdy tam ti dobrovolníci mohli mávat na děti jako z ulice do oken, ale jako už by neměli s nima jako pracovat. Takhle se to bralo, že je to nějaká práce. A pak se to rozvolnilo zase, Ivane, tak jistě, že ten stát zjistil, že prostě se sám dusí a že vlastně my suplujeme spoustu věcí jako od spoda, jako ty neziskovky, to, co ten stát ani nemůže stíhat. A ta doba se posunula, já jsem dneska samozřejmě nesmírně ráda za podporu státu, máme ji v podstatě už těch 20 let a ten přerod se stal tehdy, kdy vlastně najednou jsme zjistili, že nemáme dostatečné kapacity, se k tomu dostávám, že nemáme dostatečné kapacity vlastně supportovat službu s dětmi, kdy opravdu jako je potřeba víc těch lidí, aby si s nima hráli a hráli ten kulec a pinec a podobně. A vlastně přišla v té době kolegyně nebo ze sboru Sestra v Kristu, Magdička Mečkovská, s tím, že už v té době taky byla na mateřské a ty dítka, ale už byly ve věku, kdy se jí uvolňovaly ruce a přišla s tím dotazem, zdali by souběžně jako i s tou nějakou službou, která mohla pokračovat v určitý míře, by mohla být služba pro maminky s dětmi. A v podstatě nakonec jakoby se to přerodilo kolem toho roku 2010, kdy my jsme pustili klub Zóna, který je tam dodnes. Už není ale v našich rukách, ty služby se opravdu profesionalizovaly. My jsme to museli brát v potaz. Já jsem byla jediný jako sociálně profesionál vlastně v rámci církve nebo toho sboru, který tam mohl být oficiálně. A jako přestalo nám dávat smysl to vést jako nějakou službu, do které nabíráme lidi, které neznáme. A v podstatě i tohle se jako stalo, zkoušeli jsme to a pak se to jako projevilo jako liché. Takže my jsme tu službu pustili do rukou lidí, kteří tam už tenkrát byli jako zaměstnaní, jako profesionálové a oni si to vzali na starost. Dodnes ten klub funguje, já ho tak zpozdali sleduju a kvituju to s povděkem, co dělají. Už to není jako služba v rukou věřících lidí, ale dělají tu službu velmi správně jakoby v sociálního hlediska a sociálně odborně. No a nám zůstal provázek, tehdy Domeček se to jmenovalo a tím, že vlastně to bylo občanské sdružení pro vás, tak vlastně se nabízel název provázek, nic jiného zatím není. No a začala ta služba prostě pro maminky s dětmi a začala v širší míře a na tu jsme se začali centrovat a vlastně tu začal sbor podporovat. Vedla jí tedy Magdička, byly tam a jsou dnes vlastně preventivní programy pro rodiče, zejména z Batulátky, a vlastně je to, dodnes, ono se to vyvíjí v čase, vyvíjí se to i tím, vlastně co akcentuje stát, jakou by stát má z nás ty partnery, které jako tím, tou podporou žádá potom, abychom my v tom terénu dělali tu práci, která jako je prostě pro ten stát bolestivá, když to vidí. A to je ten rozpad těch rodin v poslední době. Je to určitá nemocnost rodin ve vztazích. A to je ta zakázka, takže to dítě, byť jako to nerada vidím, protože ten psychosomatický vývoj, my bychom strašně rádi akcentovali více, ale dneska ta zakázka je vlastně se centrovat na kompetence rodičovské, na zdraví partnerských vztahů, a je tam vlastně hodně cíl té podpory rodiny jako takové. A je to správně, protože od toho rodiče k tomu dítěti pak jde ta pohoda nebo nepohoda, a to dítě nás odráží i v tom, co prostě se nese negativního v té rodině. Takže jako není to samozřejmě špatná cesta, ale někdy mi přijde, že s tou vaničkou vylili i to dítě, i to, a tím je to batolátko, které prostě tam s tím rodičem bude a potřebuje svou péči a potřebuje své programy.

krásně léčí, tak započúvaj sa do toho zvuku, kým nás ještě hreje ten pekný moment.

0: Dnes si v Rozmarině povídám s Lenkou Poskočilovou, která je ředitelkou rodinného centra Provázek v Olomouci. U mikrofonu je Lída Pohanková. A vlastně jsme se dozvěděli, jakým způsobem se rodinné centrum Provázek nějak objevilo a rozvíjelo. A vlastně to, co se teď děje, je, že to je asi zaměřené především na ty rodiny s dětmi. A ty teď už vlastně si spíš v takové roli poradce, děláš poradenství. Mě vůbec tak jakoby zajímalo, jestli mladí lidé teď stojí o nějaké poradenství.
1: No, tak jako k tomu, co dělám, tak ano. Já už vlastně aktivně tam jsem, hlavně jako ten poradce, s tím, že mi zůstala administrativa, takže jako ta práce je jako daleko širší, je vlastně jako na 3/4 úvazek, akorát je to ta kancelářská, protože narůstá, jakoby ta administrativa fakt jako narůstá, i tlak na to, jako co všechno máme dělat a evidovat, ale jako tohle mi zůstalo, to jako vášeň, já s lidma potřebuju samozřejmě pracovat a dělat, takže toho

0: bych se jako nezřekla. Ano, jako je zajímavé, že u této generace je jako ochota prostě na individuální poradenství, je to i vlastně ten trend, co sledujeme poslední dobou, a je to dobře, že se jako i destigmatizuje nějak vlastně ta péče o duši jako s někým, kdo tomu rozumí a profesně na tom jakoby zdatně. Takže k tomu jsou otevření mladí lidé, už méně jsou otevření jak, k nějakému vzdělávání nebo k něčemu, co zavání přednáškou, seminářem, jako vyučováním. To je jako svízel, kterou ale vnímám, že jak vlastně v podstatě oni přirozeně reagují na to, co žili, nebo co jim nebylo prostě, co zažívali a nebylo jim to po vůli, nebo jako to nevyhodnocovali jako něco důležitého. A vlastně tak tady trošku máme problém, protože pořád je ten tlak i těch donátorů a ten je jakoby správný, aby jako ty kompetence, které pokulhávají a potom nám vyhřeznou v tom, že ty lidi spolu prostě neumí komunikovat a prostě rozdělují se ty rodiny a je fenomén, že jo, patchworkových rodin, dětí, které vlastně jako fakt v tom plápolají. A jako všichni v těch pomáhajících profesích vnímáme, že ta doba v tomhle jako tuhne a odborníci bijou na poplach a podobně, to víme, ale vlastně ta ochota na té straně jako mladých rodin je jako v tom vzdělávání minimální. Hodně se to zhoršilo v době po covidové. Já mám za to, že tam se vlastně stalo to, že lidi zjistili, že si jsou schopni jako nasosat spoustu věcí. V podstatě mám pocit, že jako na sítích je jako každý dneska ten odborník s tou jako nejlepší odpovědí a nějakým způsobem jim to takhle dostačuje, což jde ale ruku v ruce i s tou jejich nedůvěrou k autoritám jako takovým. Takže vlastně se nám to nějak tak potkalo, sešlo a jako my ty přednášky dělat musíme, my hledáme různé strategie, zahýkali jsme trošku jako nadšení minulý rok, že se nám podařilo vlastně ty přednášky nabízet ve smyslu své pomocných rodičovských skupin. Stejně je tam to, co já potřebuji nacpat i do toho vzdělávání, do těch rodičovských kompetencí, to tam je obsaženo, ale já už se nesmím tvářit jako lektor před tabulí s fixou, který prostě si myslí, že tam nakráčí s moudrem a něco jako nasype do těch posluchačů, ale jsem tam jako jedna z nich, my si to uděláme hezký, je tam kafe, čaj, sedneme si hlavně jako na stejné, že to jsou ty proxemické tance, nebo takový ten neverbální, neverbální řeč, jsem na stejný úrovni, sedím a jako povídáme si a vlastně jako způsobem, který je víc interaktivní, kde jsou různé kvízy, tak ti lidé mají pocit, že k tomu dospějí jako sami, ale je to jako ve spolupráci a instruuji takhle nově i jako lektory, kteří k nám chodí a kteří na tohle byli zvyklí, takový ten jako frontální způsob komunikace s těmi posluchači, tak ten jako fakt padl. Takže my to děláme formou klubu, sejdeme, poplkáme a jako nejenom v tomhle je nová, jako trošku jiná ta generace a to jsem si musela sama jako nastavit v hlavě, že tím, že jsou jiní, nejsou ani horší, ani lepší. Prostě je to, já rozumím tomu podhoubí, a ve kterým oni zráli a je to prostě poplatné té době, ve které rostly s tím i chaosem a nejistotama a takže já jim v tom jako rozumím a vlastně ta proměna je i v tom a jako všechny ty neziskovky, protože my míváme takové ty celostátní onliny, kde jako ty zástupci těch neziskovek tam jako plkáme o tom, prostě co se teď děje, neděje, co se daří, nedaří a vlastně jako jsem se setkávala s tím, že to hodně neumí uchopit jako ve smyslu, že si to jako něco se děje, teď všichni jako zbystřili, a co teď, jako máme dělat. A vlastně, že já tu generaci chápu, takže vlastně oni pro ně už je cílem, nebo tím, proč chodí do toho centra, tak je určitá jakoby konzumace něčeho, nějakého programu. A proto vlastně náš ročník tohle jako sleduje, jakoby, že je to změna, protože za našich mateřských let, kdy jsme jako měli ty děti vodili jsme ty mláďata sebou do těch center rodinných, tak vlastně my jsme tam hledali nějakou sounáležitost a jiný maminy, se kterýma poplkáme, a vlastně jako nás uklidňovalo to, že ty problémy, co máme my, tak mají všude, a vlastně nějaký ty strategie a taková ta jako vzájemná podpora. A to dítě šlo s náma a samozřejmě taky tam mělo svůj užitek, jo. Ale jako nebyla ta zakázka prostě jako, že tam jdou jenom kvůli tomu dítěti. Mě to přinášelo nějaký profit. A vlastně dneska tady máme generaci, kdy jako vnímáme, že oni přijdou na ten program, musí být kvalitní samozřejmě, ta kvalita, jako ten nárok tam jako trvá, a potom vlastně si nedají kafe, čaj, nemají potřebu se s někým družit, nemají potřebu se sdílet o tom, co prožívají, protože oni si to pak jako vyprsknou na tu síť, jo, a vlastně jako ono to skončí, my máme úžasné programy, jako fakt jako pro děti, takový ty rozvojový, emoční, my tu psychosomatiku jedeme samozřejmě pořád. A zazvoní se zvonečkem a oni vstanou a řeknou naschledanou. A oni jsou milí, jako, proto říkám, že ta generace není jako v ničem horší, lepší. Prostě je to poplatné době a je potřeba vlastně se na to dívat jejich očima. Nestát křičovitě a prostě nevyžadovat starý pořádky a plakat nad tím, že je to teď jiný. Je to prostě jiné a můj úkol je v tom chápat a vlastně promítnout do toho, co můžu dělat pro ně a co jim můžu nabídnout, tak promítnout to, co oni potřebují. A oni potřebují vidět, a to my plníme v těch centrech, vlastně zdravý přístup k dětem. Je to mnohdy vlastně současní rodiče malých dětí, je ta generace mileniálů, kteří mnohdy už opravdu žili v rodinném prostředí, kde byli duševně odpojení rodiče. A to je něco tak jako zásadního pro jejich zrání, vývoj, pro to, jak oni jako si pobrali vůbec informaci o světě, o tom, jak přistupovat k dětem. A vlastně to, že vidí, jak my s dítětem komunikujeme, jak všechno, co kolem toho je, protože mám tam báječný lidi v provázku. Já jsem tak hrdá na ten úžasný tým, co tam teď mám. Takže tohle je velmi přínosné, ale jejich ústy, a to opravdu jako zaznělo, ta zakázka dneska je zabavit dítě. A to je vlastně něco, co naprosto jako není blízké tomu našemu přemýšlení, co jsme měli my, a zároveň jako jde to proti té zakázce toho donátora, který jako tam chce vidět ten efekt na toho rodiče, a ten rodič tam ale jako víceméně je strašně ochotný přijít na všechno, co se motá kolem dětí, ale už není ochotný přijít na to, co je to ten program jako pro toho rodiče, kdy my to jako fakt vymazlíme, že mají hlídání dětí, mají tam jakoby něco na to zobání, jo, kafe, čaj, a je tam jako dobrý čas, kdy se můžeme pozdílet fakt jako o věcech, které oni stejně řeší v tom životě. Ty rodiny jsou nemocný prostě i tím, jak se zachází s dětma. Minulý rok, my jsme v listopadu měli, vlastně byl týden proti násilí na dětech, a já, když jsem měla vlastně na klubu tohle téma, tak jsem si oprášila všechny ty informace a statistiky a mě z toho běhal mráz po zádech, a vlastně jako velmi prostě je to bolest státu v tom, že ty naše děti jako nemají oporu ve chvíli, kdy ji nutně potřebují, a kdy stát ví, jak hrozivé jsou statistiky, a třeba v Praze jsou dobře propracované statistiky, tam je máme v podstatě přesné, kolik dětí v tuhle chvíli trpí dennodenním násilím. A v určitý procento tam představuje sexuální dennodenní násilí. A kolik dětí vlastně je svědkem, nemá to jako by osobně, ale je svědkem v té neutěšené rodině toho, co se tam děje, a je to prostě další procento dětí, a vlastně jako to je tak křičící údaj, protože jenom v Praze to jde do tisíců. A já jsem byla v šoku, protože my všichni víme, v těch pomáhajících profesích, to řešíme prostě na každé konferenci, že ten stát vlastně jako nestíhá pokrýt tu poptávku, tu tu situaci, která v těch rodinách prostě nastala, neutěšenou, že mnohdy neví, jak řešit tu svoji situaci, různě to skrývají, nejsou ochotní se o tom sdílet. Možná ta doba jde i jakoby proti té potřebě v tom, že opadá jakoby ta otevřenost, to sdílení. A vlastně jako řeším je to stále, ale teď, když jsem oprášila ty nové statistiky a vlastně si uvědomila, že ta Praha je určitým jako vlastně můžu to pobrat tak, že plošně po té republice je to podobné. Že jestliže víme, že máme určité procento dětí v Praze, tak si myslím, že se to vztahuje i na zbytek toho státu a v podstatě už jsem se dostala na desítky tisíc dětí, které v tuhle chvíli jako se ví, že nějakým způsobem nejsou chráněné v tom svém rodinném prostředí. A ten stát ne, že by to nechtěl řešit, ale nemá jak a je prostě má málo na to kapacit. A tohle je jako strašná věc. Takže
1: a co proto může udělat rodinné centrum provázek nebo vůbec nějaké takové jako skupiny? Jak říkáš, vlastně to jsem trošku cílila na to tou otázkou, že vlastně dnes si lidé hrozně moc věcí vygooglí. Mm-hmm. Prostě si to najdou sami, ano. A nemluví se skutečným živým člověkem. A právě mi přišlo, jestli právě na takovém místě se to daří. Podle toho, jak říkáš, tak zas ne tak moc. Ale je něco, jak tomu napomoct, jestli v té individuální poradenské nějaké službě. Protože přece jenom, možná jsem taky ta stará škola samozřejmě, ale přijde mi, že ten rozhovor s živým člověkem vlastně jaksi může dát víc. Právě může dát právě to, o čem hovoříme, ten vztah. Protože vlastně to, co mění situaci, vidím, že je vlastně láska nebo vztah mezi lidmi.
0: Určitě. Ta generace se otevře, když získá důvěru. A to je to, co vidím mezi těma maminkama. Proto oni jdou na tu síť. Proto oni jdou mezi ty, které považují za své a kde je ta komunita těch vrstevníků a vlastně oni si s tím jako nemůžou vystačit, protože jim bude chybět ten jiný vhled, ale velký problém je tam nedůvěry jako plošně. Mezigenerační problém nedůvěry. A ve chvíli, kdy oni tu důvěru získají, kdy zjistí, že to má smysl, že to má hlavu a patu, co jim člověk říká, že to není vlastně vynucená autorita, která je odsuzující, která říká, jako co všechno je špatně a co musíš, nesmíš a co vlastně jim vyvolává ty pocity ze školních let, jo, kdy ta naše generace si myslím, že to nepobrala úplně jako vhodně a ve chvíli, kdy oni tu důvěru získají, tak se otevřou, tak roztajou. A jako problém v těch rodinných center je, že jako je to pro ty mladé rodiny na té mateřské dovolené, ono to batolátko odroste a tak jako je tam máme jenom na chvíli, ale pak jsou rodiny, které se rozrodí, tak se nám tam vrací jako delší dobu, protože máme tam spoustu rodin, které mají už třetí dítko a chodí tam strašně rádi. A to, co nám říkají, je to vlastně služba, která je jako i v církevní budově, ale je pro veřejnost, není pro křesťany. Ty lidi tam denodenně chodí kolem těch nástěnek a Bratrská jednota v Olomouci to nabombila přímo k těm vratům. Já tam čtu jako ty velikonoční poselství, jako jak za nás Ježíš zemřel na kříži a jako vlastně s ním je to strašně těžší a je to určitá součást té práce, která je velmi dobře, že ty lidi chodí mezi křesťany a ví to a vidí, že jsme normální a že vlastně i ten přístup k tomu životu není patolízalský a nějak pokrytecký, ale že jako mluvíme i o svých jako věcech, kde totálně selháváme i na té úrovni rodičovské a sdílíme to velmi rádi. Protože to je to, co oni potřebují slyšet. Oni znají naši generaci opravdu jako nějaký autority s tím tlakem prostě, že ta chyba je, jako byla mnohdy na nich a ten školní systém je, že takhle pořád jako trošku v tom běží a vlastně to, že jsme parťáci, že jsme úplně stejný chybující baby, že vlastně jako moje třeba modlitba, mám tři ty děti, pak jsme upgradeovali, máme 11letou ještě Evičku a moje jako nejčastější modlitba mě jako rodiče je, bože, dej, ať těm dětem škodím co nejmíň. Protože já vím, že jim prostě jsem chybující, zraňuju, jsem zraňována, to je prostě ten koloběh. A jako tehdy, kdy ty lidi zjistí, že jsme normálně uvažující, neodsuzující, tak vlastně jako se otevřou a přijdou i na to poradenství. Mám tam případy, kdy vlastně vyhledají pomoc s důvěrou, že vlastně jim dokážu poradit, když to malé dítko je prostě jim nějak jako vybočuje z nějakého normálu a mě pak činí velké potěšení, že je můžu uklidnit, že je to úplně normální a že je to vlastně etapa. A nevím, nakolik těm vlastně mladým lidem chybí takový to, co my jsme měli, že vlastně jdeme za tou maminkou s důvěrou, jdeme za tou babičkou, vyklopíme to na ně, jo. Že něco se, jako by vnímám, že mezigeneračně se tam jako by pošramotilo, ale zároveň jako i tohle je ta moje naděje, že to není ztracený a já kromě toho, že jsem ten poradce a mám i kromě těch teologických, mám i sociální školu, takže já jsem i sociálně odborný poradce, měla jsem několik let na starost odbornou sociální poradnu a jsem vlastně kariérní poradce, to jsem pracovala ve státních službách asi 3 roky a vlastně sleduju toho člověka i s tím potenciálem, co má za sebou a snažím se právě mapovat všechno to, co kolem něho se děje, abych z toho vytavila vlastně ten outcome, ten výsledek, to, co potřebuji o tom člověku pochopit, proč takhle jedná, proč jako to má v životě takhle nastavené. A tohle se jako daří ve chvíli, kdy opravdu k těm lidem přistupuju naprosto lidsky a opravdově. Oni nechtějí...
1: Možná právě to rodinné centrum vlastně vytváří jenom ten prostor, kam ti lidé můžou přijít, rozkoukat se a jak říkáš, prostě zjistit, jestli těmhle lidem se dá vlastně důvěřovat.
0: Tak.
1: Dobře, takže zkusíme ještě po písničce si popovídat právě o tom, jak můžeme vlastně i ty generace propojovat nejenom třeba v rodinném centru provázek.

0: učitel klavíra.
1: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.
2: S ředitelkou rodinného centra Provázek v Olomouci Lenkou Poskočilovou jsme vlastně dospěli k tomu, že opravdu vztahy mezi lidmi se poněkud mění. Nezůstávají statické, nezůstává to stejné jako za našich mladých dob. A je potřeba asi trošku jinak k něčemu přistupovat. Lidé řeší trochu jiné věci, ale to, co mi z toho vyznělo nejvíc, byla ta důvěra. Takže daří se získat i tu důvěru právě třeba i skrze jenom to, že lidé přicházejí do Provázku a dokáží jako dát prostě možnost nahlédnout do jejich vztahů a někam je posunout.
3: Daří se. Vlastně mě velmi těší, že když si procházím takové ty evidenční karty, kterou nám každá rodina jako vyplňuje jednou ročně, tak tam je kolonka, jak jste se k nám dostali, a velmi časté tam je od kamarádky, mám informaci, že se to vlastně předává na to doporučení, což jako báječné a vždycky nás to těší, a musím říct, že jako nemáme problém s obsazeností těch programů a je stále o to zájem. Takže daří. Samozřejmě, když ty lidi nás poznají více nebo přijdou do nějaké té poradny, tak tam úplně jako mi vyklopí v průběhu vlastně všechno to, co je opravdu tíží, že vlastně nejdřív si tak jako ověří ten terén nebo vošmátraj a potom vlastně se dostáváme stále k hloubějším tématům. Vlastně, co je častější je teď jako na poradně, tak to jsou nezdravé vztahy partnerské v té rodině. Já to nechci nějak jako nálepkovat diagnózama, ale ona se tam jako propisuje jedna ta věc prostě pravidelně a vychází jako zase z nějakého toho rodinného podhoubí, ve kterém ten člověk zrál, a mě je to vlastně strašně líto, že ten člověk, když dospěje, tak skutečně naráží na to, že nemá zasaportovány dostatečné jako mechanismy a základny pro to plnit ty jako společenské role a úkoly, pro který se ale od něj očekávají. Takže já vlastně mám takový jakoby i smutek a soucit z toho, že teď to řeknu tak, jak to prostě děláme jakoby v těch odborných věcech, když se bavíme o nějakém násilí, tak je tam vždycky agresor a oběť, a jako já chápu i vlastně tu osobu agresora, jak vlastně jako k tomu dospěl, že i on sám je ta oběť, a vlastně takhle i pracuju s tou obětí konkrétní, že vlastně velmi pomáhá lidem, když nahlédnou na to podhoubí, jak ten člověk prostě zrál a kdo všechno se na něm podepisoval a jak. Ne proto, abychom jako vinili a ukazovali prstem, kdo všechno, ale může započít nějaký uzdravný proces, a vlastně takhle pracuju, a vlastně tohle se jako často objevuje na té, jo, a jenom bych dodala, že vlastně to ale neomlouvá toho agresora tím, že vlastně je nějak poznamenaný, tak v podstatě jako fakt je dospělej a plní ty role, pro které se sám rozhodl, ať je to role partnerská nebo rodičovská. A vlastně jako tohle se nám propisuje teď velmi často do těch vztahů, že ty ženy úpí nějakým způsobem v té rodině, že mají nedostatek jako pochopení kolem, mnohdy nemají kam jít, protože to, jak se nám časem rozkládá i ta soudržnost rodin a 50% se jich rozvádí, tak mnohdy opravdu jako ty mladí lidi nemají kam jít, teď je tam ještě navíc hozená taková ta nejistota, nedůvěra mezigenerační, a oni na to zůstanou mnohdy sami a jenom se to prohlubuje. Takže spousta vlastně jako žen je dneska ve stavu, kdy si pomáhají léky, aby nějak ustály ten život, a vlastně supportují se tou chemií, protože někde jako v té době, kdy se jim ještě jakoby dalo pomoc a zasáhnout, tak vlastně tu pomoc nenašli. A velmi úlevné, a to vidím u těch žen jakoby stejný jmenovateli, a to já dělám i křesťanství, křesťanského poradce, takže mně je jedno, kdo do té služby, do té poradny přijde, já jenom musím mít jiný přístup, ta zakázka je jiná. Já musím umět pracovat i s tím nevěřícím člověkem úlevně a můžu o sobě mluvit a o Bohu, ale jako musím ctít tu zakázku a jsou mechanismy, jak těm lidem ulevit. Byť jako já jsem frustrovaná jako křesťan, že je to kosmetická úleva, protože to nejde do té hloubky. Ty lidi jsou obtěžkáni vinou, jsou obtěžkáni neodpuštěním a jedině jako v biblickém slova smyslu funguje ten mechanismus, kdy se Bůh s náma vůbec nepáře a říká, to musíš prostě odpustit. Jako mi se to strašně líbí na jedné straně, ty vysoké laťky, co nám dává Pán Bůh, ale na ně to jako nemůžu napasovat a nemůžu napasovat jiné věci. Ale jako co vnímám úplně na první dobrou u všech, napříč prostě jedno, z jakého je prostředí ta žena, většinou jsou to ženy tedy, kdo takhle přijdou, tak je, že na první dobrou ona potřebuje jako slyšet, že je normální, že ty věci vidí správně, byť je to subjektivní, ale o tom já s ní na začátku nemluvím. Jako, jo, máme svoje viny všichni, ale to ona nepotřebuje slyšet. Nepotřebuje ani slyšet rychlé, lidské, v uvozovkách dobré rady. Nepotřebuje slyšet, když se jedná o křesťany, něco, co Bible jako, sice takhle jako vyjadřuje, ale je zatím daleko toho víc, že ten muž je hlavou, no jistě, ale já se můžu cítit v bezpečí, můžu ho ctít ve chvíli, kdy on mě miluje jako Kristus církev, protože vím, že pak nerozhodne špatně. A když je to jenom ta litera, která ubíjí, tak prostě ta žena přijde zmlácená ze svých vlastních sborů, kde vlastně jako nenašla to pochopení a dostává to ještě jako druhotně někde jinde. Takže to, co ty ženy slyší, a já to na nich fakt vidím, jak by z nich něco spadne, že oni, jak jsou v nezdravém, toxickém vztahu nemocném, který ukapává jedy, a vlastně ta žena si s tím neví rady a vaří se jak žába a to je jakoby jako znak tež, jak pracuju, strašně ráda pracuju jako na poli šikany, kyberšikany a to i v pracovním prostředí. A vlastně má to společného jmenovatele, kdy jakákoliv taková agrese, ať už fyzická nebo psychická, sleduje jeden cíl a to je nějakým způsobem sežrat, zničit toho člověka na tom vnitřním jako prožívání. A ke mně chodí ženy, které mě přijdou, já mám proto takový jako svůj výraz soukromí a vlastně, když ho vypustím někdy, já musím v tom mít jako moudrost a hledat, co kdy můžu říct, ale někdy to tak jako pojmenuju před nima, že jsou vnitřně sežrané. A oni úplně zaplesají, protože to je to, co prožívají a v tom potřebují pochopit a ještě jako snažím se je jakoby zasaporovat tím, že to bude dobré, že se potřebují nadechnout, že jak jinak naložit s jedovatým vztahem, než se od toho jedu nějak musím odpoutat a to samozřejmě pak řešíme individuálně, aby se mohli nadechnout a vlastně mít i jasnou hlavu k tomu, jak se rozhodovat, protože na to já si fakt dávám pozor v poradenství, já nesmím dávat jako návodný cesty, jak se má zachovat. Já je můžu zasaportovat tím, že jim dám jasnou optiku, jasný pohled. Ve věcech křesťanů si dávám majzla na to, abych neměla obyčej, jakoby v vozovkách fakt dobrý lidský rady, ale já jim nasvěcuji jejich život boží optikou. A tam přichází jakoby fakt takový ten aha efekt u těch lidí, že Bůh se s náma jako nepáře v některých věcech, ale dělá to proto, aby nás ochránil. A ve chvíli, kdy se mi podaří jako člověku komunikovat vlastně tu správnou optiku, tu správnou konstelaci nastavení, tak mě ty lidi kvetou. Přijdou někdy ti, kteří třeba byli 20 let i v nějaké psychologické péči, ale oni vlastně za pár týdnů, měsíců vykvetou a nastartují se úplně jinak, protože pochopí, že mají naprosto úžasnou základnu a mechanismy pro to, jak s tím životem naložit a jak v něm obstávat. A co se týká těch nevěřících lidí, tak když se mi takhle jako vylejou a daří se to opravdu, že se vylejou, tak pak samozřejmě zůstávají v té službě i déle. My se snažíme je zaopatřovat i nějakým způsobem i materiálně. Máme tam prostě i samoživitelky, který prostě fakt ten život vyliskal takovým způsobem, že jsou samotné a my rádi jakoby pomáháme nad nějakou úroveň něčeho, ale už to můžu dělat třeba jako soukromně, pak jako Lenka nebo tým, ale máme tam. Takže daří se otvírat, daří se dostávat k lidem, kteří jsou v nouzi A vlastně se nám povedlo, i teď jsme měli jednu klientku, která opravdu jako neměla ani podporu v rodině, zůstala sama ve velmi nezdravém vztahu, úplně jakoby vnitřně umlácená, vysmrkala prostě velkou hromadu kapesníků na tom prvním setkání a potom se zvedala vlastně na vlastní nohy a dělala vlastní rozhodnutí a potřebovala se oddělit od toho vztahu a mít vlastní prostě místo s tím synem. A vlastně tam se podařilo přes nějaké křesťanské jakoby kontakty jí sehnat peníze. A to prostě, a dost, jakoby na to, že ona opravdu se vybavila, to byly desítky tisíc a já jsem oslovila prostě jenom pár lidí, které znám z okolí a byli ochotni přispět a nebo to dát, darovat vlastně a tohle, jako ona plakala vždycky na tom, prostě když jsme se setkali, tak něco takového křesťany a dali jí peníze, a aniž by jí znali, oni nikdy neviděli ani. Takže různě se daří a máme tam ukrajinské rodiny, se kterým má se daří.
2: Myslím, že už budeme muset se chýlit ke konci, protože a jsem ráda, že končíme takovým jako pozitivním náhledem, že opravdu se dá vlastně posunout někam i toho člověka, i ty jeho třeba i rodičovské kompetence, ty partnerské kompetence, byť to je asi běh na dlouhou trať a byť to není hned. A myslím si, že bychom mohli končit takovým pouzbuzením, abychom předávali tady tohleto i do těch dalších generací právě tu lásku, ten zájem a tu naději, že vlastně člověk může se dostat i z toho místa, kde mu zrovna není dobře. A někdy právě třeba i tím, že zajde buď do rodinného centra provázek, nebo najde nějakou jinou další takovouhle komunitu, skupinu lidí, kde se bude cítit bezpečně. Takže se dnes z Rozmaríny v Rádiu 7 loučí Lída Pohanková a
3: Lenka Poskočilová. Děkuju za čas.
2: Mějte se hezky.
3: Naschledanou.

0: Dostali jsme se ke čtvrté hodině, je pondělí 18. května 2026. Lucie Endlicherová přeje, ať se vám dobře poslouchá. Jestli chcete, pojďte společně s námi už za chvíli přemýšlet o síle dětské party. Právě té se bude věnovat štafeta po čtvrté hodině a 15. minutě. Pepa Kostelecký natáčel s Edim Zajícem, jedním z kmenových lidí, kteří patří k historii Junáka u nás. O družinovém systému bude řeč v dalších okamžicích po čtvrt na pět ve štafetě.
1: Kdo pak

strach. Na zahradě sází repy o tom, že svět je hluchý a slepý, a to, co nesmíš, smíš. Vyklíčí obilí, vyklíčí plevel svůj průchod na další level. Za chvíli uvidíš.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: síla dětské party patří třídílná série, která se otevírá ve štafetě. Slovo dostává Pepa Kostelecký.
1: Štafeta. Do výchovy s kompasem.

0: Dnešní rozhovor je na téma družina. Síla dětské party. V čem spočívá její největší síla?
1: Největší síla spočívá podle mého v tom, že tam velmi významnou část toho, co se děje, je vrstevnická výchova. To, že ty kluci nebo holky sebe navzájem vychovávají, což je vede k tomu, aby jednak přijímali zodpovědnost nejen za sebe, ale i za druhé a současně se učí dovednostem, kterým se dneska běžně děti neučí. Jak třeba řešit konflikty. To když vidíš běžně, jak děti dneska řeší konflikty, tak to řeší hned tvrdou agresí nebo tím, že někdo se stáhne, ale opravdové řešení konfliktu, z kterého by nakonec vzešlo nějaké řešení dobré pro všechny zúčastněné, to se jen tak nevidí. Ono se to nevidí ani v tom veřejném prostoru. Ale u těch dětí tam je největší šance, že se to můžou naučit.
0: O vedení dětí v družině v oddílu si povídám s Edim. U mikrofonu je Josef Kostelecký. Hned mě napadá, jak se to můžou sami bez dospělých, třeba učitel, který do toho jako zasáhne a něco udělá, jak se to stane?
1: Skautská družina samozřejmě není ponechaná sama sobě. Kromě družinových akcí jsou akce oddílový, kde ty družiny jsou pospolu a kde se v podstatě v prvé řadě nápodobou toho, jak jednají ti vedoucí. Oni mohou učit, jak řešit třeba i ty náročné situace. Navíc v čele družiny je rádce, což je chlapec nebo děvče, které je přece jenom o něco pokročilejší a s kterými vedoucí pracují kontinuálně. To znamená, ten rádce kromě těch svých vlastních družinových schůzek se účastní schůzek oddílové rady, případně i vlastního rádcovského vzdělávání. Takže to je docela promyšlený systém, jak do té družiny dostat myšlenky, postoje a částečně i dovednosti k tomu, aby potom ta družina mohla fungovat samostatně.
0: Jo, takže děcka jsou tam, fungují sami do určitý míry a vedoucí dospělí jsou jim blízko nebo nějakým způsobem je doprovází, pomáhají jim dělat ten program?
1: V prvé řadě to není ten program. Uh-huh. Dobře fungující družina má dost silnou pozici pro vytváření programu. Na oddílové radě ten rádce předkládá návrhy, co ta družina by si představovala, že se má dělat. Uh-huh. Společně s ostatními rádci a s dospělými členy vedení oddílu připravují pololetní nebo celoroční program. Čili ty strategické věci, ty se řeší na té oddílové radě, ale co se týče těch detailních schůzek potom družinových, tak tam to je z velké části možnost té družiny a toho rádce. Současně tam není primární jenom ten program. To, oč se jedná, je to výchovné působení. Scouting je pokus proměnit svět skrze srdce člověka, skrze dospívajícího člověka, skrze srdce dítěte. Čili veškerý program, pokud je opravdu skautský, tak má nějaký výchovný přesah. A tu výchovnou stránku, tak kvůli ní jsou tam hlavně ti dospělí průvodci. Ti kluci a ty holky si kolikrát jsou schopní vymyslet program lepší, než kolik, co jim předloží ti dospělí. Ale to, kvůli čemu ti dospělí jsou opravdu ti doprovázející, to je jeden z prvků skautské výchovné metody, doprovázení dospělými, tak ty jsou tam zejména kvůli tomu, aby pomáhali proměňovat charakter těch přítomných. A pomáhají to nejen tím, že vykládají, co by se mělo, nejen, že jim dávají k dispozici i takové programy, kde se to můžou nejen dozvědět, ale leco zažít, ale hlavně svým vlastním příkladem, jak jednají mezi sebou, to je úplně klíčová věc, jak v rámci toho vedení ti lidé se chovají a jak jednají, i jak jednají potom s těma chlapcema a děvčatama.
0: Díky, Edi. Kdyby si to mohl ukázat, popsat na nějakém konkrétním příkladu, nějaký ten výchovný cíl, jak to může ta družina realizovat?
1: Scouting je postaven na třech základních principech, odpovědnost vůči Bohu, vůči druhým a vůči sobě. A vyjádřením toho je slib a zákon a také heslo a příkaz. A ti dospělí tam jsou v prvé řadě proto, aby ukazovali v reálných životních situacích těm klukům a děvčatům, jak ten slib a zákon fungují v té realitě. Například přijde situace a někdo sám aktivně druhému pomůže. A ten vedoucí je tam proto, aby řekl, no výborně, Tintíšku, přesně tohle to nám říká třetí bod skautského zákona. Skaut je prospěšný a pomáhá druhým. Nebo jdou lesem a tak, jak častokrát dneska ty děti dělají,

0: tam jsou šestky, čili tam přece jenom ten šestník, to není ještě rádce. Tam je skutečně docela důležitá ta jistá vyspělost, která je charakteristická pro tu už věkovou skupinu těch 11 až 15. No, čili já jsem nikdy družinu nevedl. Já jsem vedl šestky, nebo potom hlídky jsme měli v 70. až 90. letech, čili tam to vím, ale vždycky jsem viděl, jak taky můžou ty družiny fungovat, protože samozřejmě, jak ty kluci potom dospívali, ale já jsem vždycky měl na starosti ty nejmladší.
1: Mm-hmm. Jak jsi mluvil o tom, že je tam ten princip té vrstevnické výchovy, tak první, co mě napadlo jako rodiče, je, že mi to přijde nebezpečný, že se děcka vychovávají jako do jisté míry sami. Má to nějaký rizika, nebo je to moje obava přehnaná?
0: No tak, jak jsi to řekl, tak to má rizika veliká. Právě proto ty rodiče mají obavu, aby se jejich dítě nechytlo nějaký špatný party. Mm-hmm. Ale ve scoutingu to probíhá všechno v kontextu té hluboké morálně duchovní výchovy, která tam je. A od toho jsou tam ti dospělí. Čili rodič by měl záhy zjistit, a podle mé zkušenosti častokrát zjistí, že ta výchova, která se děje ve skautském oddíle skrze družinový systém, tak to je veliká pomoc jeho vlastnímu výchovnému působení rodičovskému. Samozřejmě jsou rodiče, kteří, zejména když neměli sami zkušenost se skautingem, tak můžou mít obavu a riziko tam určité vždycky je, ale kvůli tomu jsou ta pravidelná setkání oddílové rady, ten družinový systém i v ten fungující není tak, tak tady máš Tome svou družinu a dělej si, co chceš. Že jo? Tam je vždycky strašně důležité, když si něco děláš, proč to děláš, jak to pomáhá, aby byli lepšími chlapci a děvčaty, lepšími skauty, skautkami. Čili ten dozor není tak bezprostřední, jak by si třeba někdy rodiče představovali, ale kontinuálně je tam velmi silné působení a jakmile jednou se to podaří zaběhnout, tak potom se vlastně vytvoří určitá kultura života pro tu družinu a tam zas není tak už snadné, aby někam sklouzla k něčemu, co opravdu by těm dětem ublížil. Čili já jako rodič bych byl velmi rád, kdybych měl pravidelný kontakt s vedoucím nebo i s rádcem, ale současně bych si říkal, no to je bezvadný, že toho mýho 13-14 letého kluka tímhle způsobem pomáhají vychovávat jeho vrstevníci. Protože vrstevníci běžně ve třídě dneska, nebo tam, kde se ještě ty děti vyskytují ve sportovním oddíle, nevychovávají. Určitě ne záměrně a častokrát ne k dobrýmu. Ale v tom oddíle to je právě určitý kontrast.
1: Hmm. Možná trochu odbočím, ale zeptám se, ve skautingu družinový systém funguje řadu let. Jak je to možný?
0: No tak možný je to tím, že to je jednak jeden z těch 8 základních prvků skautské výchovné metody, ten je tam od počátku. Baden Powell si všimnul, ještě když byl generál v Jižní Africe, že kluci 14-15 letí jsou vlastně, když dostanou zodpovědnost, schopni neuvěřitelných věcí. On je využíval jako zvědy v té burské válce a tam se mu to velmi osvědčilo. A potom, když v Indii viděl taky takhle staré chlapce, zejména chlapce, kteří dokázali s jistou podporou dospělých žít velmi zajímavým způsobem, tak to vtělil jako výchozí princip skautingu. Čili družinový systém je v tom skautingu od počátku. On věděl, Baden Powell byl geniální pedagog, že parta je opravdu silná přirozená potřeba dětí. Jsou samozřejmě děti, které jsou takové velmi individualistické, introverti, kteří třeba tu partu úplně nechtějí. Ale naprostá většina dětí po ní touží a hledá ji. A když nenajde tu správnou, tak se potom snadno chytne špatné.
1: Souhlasím, Eddie. A za chvilku se budeme bavit o tom, jak založit takovou družinu, aby to byla dobrá parta.
2: Předáváme, co jsme se sami naučili.
1: Hodně jako rodič bych ocenil právě, kdyby i moje děti chodily do dobré party, mělo dobrou partu, družinu. Eddie, je radost si s tebou povídat o družinovém systému. Teď trochu Možná znova odbočím.

0: možná právě do té rodiny. Vrtáme hlavou jak, jako rodič, jestli je to vůbec možné, aby v jeho rodině jako fungoval družinový systém. Jde pracovat v rodině družinovým způsobem?
1: Jenom částečně. Problém dnešních rodin je, že těch dětí je tam tak málo, že žádná družina z nich není správná. Družina má minimálně 6, optimálně 8, 9, maximálně 10, 11 členů. Jo. Tak Klapzubova jedenáctka, to mohla být docela dobrá družina a z toho líčení se zdálo, že to tam funguje. Protože to, co je plus a dalo by se využít i v rodině, je to, že ti starší určitým způsobem pomáhají vychovávat a podporovat ty mladší. Tohle, s kým se běžně děti dneska vlastně nesetkají. Mají jednoho sourozence na nejvejš, který je buď obtěžuje, nebo s ním mají nějaký problémy, ale to, aby měl k dispozici 4-5 mladších sourozenců nebo kamarádů a 3-4 roky se vlastně nějakým způsobem staral o to, aby i oni mohli dobře žít v té družině, to není běžné. Čili to, co se myslím dá z toho družinového systému využít i v rodině, je přenášení zodpovědnosti na ty děti. A to se dneska taky běžně v rodině nedělá. Prostě 12-13letý chlapec nebo děvče jsou schopni opravdu už významným způsobem se podílet na chodu třeba rodiny. A tohleto tam by to šlo. A vždycky si udělat jednou za týden v neděli po obědě určitou oddílovou radu, rozdělit si ty úkoly, promluvit si o tom, co chceme v tom následujícím období uskutečnit a tohle to by mohlo v dobré rodině fungovat a připravit ty děti na to, aby postupně přebírali zodpovědnost za tu rodinu. To mi přijde, že dneska je taky velmi důležité, protože sice děti a dospívající jsou zvyklí, že ta rodina, ty rodiče pro ně dělají první, poslední, ale moc nejsou zvyklí na to, aby taky něco oni dělali pro to, aby ta rodina mohla dobře žít.
0: Jako rodiče mi dochází, že je potřeba s tím začít dřív než v těch 12 letech, protože
1: přesně.
0: To se nastavuje špatně.
1: Přesně. Kvůli tomu je tam ten vlčátko světluškovský věk, kde je tam už ta šestka, ten šestník. Šestník není rádce, nemůže přebírat všechno, ale už některé prvky, postupná zodpovědnost za sebe i za ty kluky ostatní už přebírá.
0: Možná právě, protože já mám děti v tomhle věku, šestníka mám doma asi.
1: No.
0: Co vlastně jako může jako dělat, nebo jakou věc mu můžu jako svěřit?
1: Určitě se mu může svěřit část programu. Už to 9-10leté dítě je schopné vymyslet docela dobrý 10-15minutový program. A když se mu to povede a ten vůdce je tam proto, aby se mu to povedlo, tak to je ohromný úspěch a už takhle starý chlapec nebo děvče se učí, že opravdu může přispět ostatním. Současně by měl být určitým také vzorem toho pro ostatní, jak žít ten skautský život. Vlčata světlušky mají taky svůj slib a zákon, pěkný slib, zákon dnes pětibodový a ten šestník je tam proto, aby sám podle toho žil a případně to někdy i pomohl těm mladším začít naplňovat. A mi řekl, hele, Beruško, tohle to takhle přeci náš zákon říká, Beruška se ovládá, překonává se, tak ty to přece zvládneš.
0: Když jsem naznačoval, že se budeme bavit o tom, jak založit takovou družinu, tak ve skautu je to běžný, normální, ale co třeba v kontextu, jako kdy to jako zavádíme nově, třeba do klubu, kde to jako není běžný, nebo vůbec to neexistuje, tak jak začít?
1: Především já musím trošku vyvrátit představu, že i v současném junáku je to běžné. Není to úplně běžné, my už 20 let dost usilovně se snažíme, aby to běžné bylo a zdaleka ne ve všech oddílech to funguje. Protože dobře fungující družinový systém znamená nejen, že jsou chlapci a děvčata rozděleni na skupiny po těch 8-9, třeba kvůli programu. To je hezké, ale to není ještě družinový systém. K tomu, aby ten družinový systém fungoval, tak v první řadě tam musí být ti schopní rádci. Bez rádce, který je schopen přijmout tu zodpovědnost za tu svou skupinu a po delší dobu, minimálně jednoho roku, se dá na něj spolehnout, že pod jeho vedením ta družda bude fungovat, tak to nejde. A to dneska je ten největší problém, že těch, i v tom Junáku zdaleka ne všechny oddíly mají dostatek rádců. Mm-hmm. Protože ten rádce musí být opravdu chlapec nebo děvče, kteří jsou poněkud vyspělejší. Jednak musí mít určité charisma, bych řekl, aby je ta parta, ta skupina brala za toho svého šéfa. Bez toho ten rádce, bez té přirozené autority, to není schopen dělat. A krom toho to musí být někdo, kdo ten scouting opravdu bude vážně, kdo je přesvědčený, že žít podle slibu a zákona je opravdu skvělá možnost a snaží se o to dnem i nocí. A takovýhle chlapci a děvčata v té dnešní společnosti jsou vzácní. Jo? Čili to je první úkol, když chceme zavést družinový systém, musíme najít rádce. Nejčastěji je to tak, že v té nerozlišené skupině dětí vůdce si všimne někoho, kdo by to třeba mohl být a začne se mu věnovat. Věnovat i mimo ty schůzky. Pozve ho k sobě domů, vykládá si s ním o něm, no a testuje, jestli by to mohl být. No a třeba po půl roce, tři čtvrtě roce může, když má třeba dva takovéhle typy, tak přijít s tím před tím celým oddílem, že teda zkusíme opravdu ten systém, který vymyslel zakladatel scoutingu Baden-Powell a že teda budeme mít dvě družiny. A tadyhle Škyka a Pampeliška jsou právě rádci, protože jsem si všimnul, že vy je docela berete. Berete je, teď se udělá, zjistí, jestli to tak je, když dával bacha ten půl rok, tak ví, že to funguje, tak ti ostatní a ve chvíli, jakmile se ti ostatní k němu takhle přihlásí, no tak to může začít fungovat. Ten vůdce potom může společně už s těmi adepty na ty rádce jim vykládat, co to bude znamenat. My teď budeme schopní mít svoje vlastní schůzky, nebude tady žádnej dospělej na nás dohlížet, takže bude záležet hodně na vás, jak si to udělat, aby to bylo dobrý. Současně Pampeliška pravidelně bude na oddílových radách a bude to, co vám přijde důležité, na těch oddílových radách tlumočit. Čili nezbytnou první podmínkou toho, aby ten družinový systém tam, kde nefungoval, se mohl začít zavádět, je najít dobré adepty na rádce.
0: Mm-hmm. Trochu jsem se říkal, jestli na ně mám čekat jako houby po dešti, nebo jestli se k tomu můžu nějak přičinit, ale ty jsi vlastně říkal, že můžu tím, že jim dávám postupně nějaký úkoly a testuju je v podstatě, ověřuju, jestli jsou to, jestli vidím v nich ten potenciál.
1: Přesně. Musí to být pozvolný nárůst té zodpovědnosti, kterou na ně přenáším a současně stále sleduju, jak na něj reagují ty ostatní. Jestli on v té zodpovědnosti obstál a současně, jestli ti ostatní už začínají chápat, že tu zodpovědnost on za ně má a pomáhají mu v tom. Nehážu mu klacky pod nohy. V dobré partě, nejen skautské, ti členové toho svého šéfa respektujou. Oni ho respektujou proto, protože prostě má tu přirozenou autoritu. A to je docela nezbytná podmínka i pro dobrého rádce.
0: Tak máme už dobrýho rádce k založení družiny, pak takový počet, jsem slyšel, 8 na jednu družinu.
1: 8 je úplně ideální. No.
0: Jo, takže
1: 6 až 9.
0: Jo, takže 16 až 20, aby vznikly dvě takové družiny,
1: ano,
0: v oddíle. Jako vedoucí přemýšlím nad tím, když bych chtěl rozdělit oddíl na dvě družiny minimálně, tak jestli neochuzu tu družinu o vztahy s tou druhou družinou, čili jestli má smysl je rozdělit.
1: Jestliže mám 14 až 18 členů oddílu, tak není reálné, že by každý s každým měl opravdu dobrý vztah. Dobrý v tom smyslu, že opravdu si vzájemně vyhovují, těší se na sebe a tak dále. Právě proto ten počet těch 6 až 9 je důležitý, protože to je tak jako maximum toho, aby, když se takováhle skupina sejde, aby tam vzniknul vřelý vztah každého s každým. Jo. Čili to rozdělení na ty družiny není na úkor budování vztahů se všemi. Je to ale příležitost, aby aspoň s některými ty vztahy byly fakt hodně dobré. Krom toho, jak jsem řekl, kromě družinových akcí jsou pravidelně akce oddílové, kde jsou všichni pohromadě, zvlášť takovou záležitostí je tábor. Na táboře samozřejmě dochází k velmi dramatické proměně, doufám pozitivní proměně vztahu a celkového přístupu k tomu skautskému životu, čili tam je další příležitost rozvíjení těch vztahů, ale ta družina je příležitost, aby vznikly už během roku velmi těsné a dobré kamarádské vztahy, aspoň s některými.
0: Tím, jak jsi mluvil o tom táboře, tak si vybavuju, že tam mi to jde jako přirozeně vytvářet ty družiny, protože tam je přeci jenom hodně dětí a pracuje se více ve skupinkách. Mně ještě napadá, když mám oddíl a chci vytvořit třeba, dejme tomu, jenom dvě družiny, tak jak to udělat?
1: Především už jsme si řekli, že je podmínkou mít adepty na rádce. Když mám adepty na rádce, no tak se s nima bavím. Který kluci se spolu hlavně kamarádi, protože aby to byla parta, tak už tam musí být základ v těch přirozených dobrých vztazích. Tudíž do družinky je ideální, když přijdou právě ti, kteří spolu běžně kamarádi, kteří se i mimo ty schůzky třeba potkávají, jsou ze stejné třídy nebo ze stejné školy a tak dále. Tudíž první důležitý kritérium je, aby v rámci té družiny existovaly ty přirozeně dobré vztahy. Může se stát, že třeba když jich tam mám 12 a chci z toho udělat dvě družinky, no tak, že třeba někteří opravdu kamarádi skoro se všemi, tak tady by mohl být trochu problém, ale k tomu jsou právě ty oddílové akce. A druhá věc je, když kamarádi spolu, tak ještě jaký mají vztah k tomu potenciálnímu rádci. Jo, to jsou dvě takové podmínky. Aby ta parta opravdu byla parta, ta skupina, která má být družina, a jestliže je, tak ještě budou akceptovat toho rádce. Když ano, tak to je výborný počátek pro vytvoření družiny.
0: Zní to výborně, umím si to představit, že to funguje i v mém klubu. A právě si říkám, už jsme to tady hodněkrát jako naznačili, povede se mi to, vedu oddíl, vytvořím dvě družiny a co já jako vedoucí?
1: No ty jako vedoucí tam máš v první řadě tu výchovnou roli a strategickou roli. To jsem právě říkal. Je oddílová rada, kde se řeší tyhle ty strategické věci, protože i dobrému rádci se stane, a pokud ho i akceptuje ta družina, ale vzniknou tam výchovné problémy. Tak jednoduchý výchovný problémy řeší ten rádce, ale můžou tam být složitější a s tím on přichází na oddílovou radu a to se řeší tam. Čili dospělí jsou právě průvodci, ti, kteří jednak učí strategický směr, s tím, že ale naslouchají i těm mladším, a za druhý jsou tam proto, aby garantovali určitou výchovnou kontinuitu a narůstání vlastně toho výchovního dopadu na ten celkový život oddílu.
0: Takže vlastně mým úkolem stejně zůstává nějaký směr udávat to, kam se to bude vyvíjet, vlastně nenechávat to...
1: No to je jasný. Ano, s tím, že určování toho strategického směru se děje na těch oddílových radách, čili je to taková situace, kdy třeba i ti rádci přichází z nápady, leckdy dobrými, který by mě jako vůdce nenapadly, a já je integruju do toho celkového směru. Ten celkový směr v tom má taky junák výhodu nebo scouting výhodu, že ten celkový směr, ten je v podstatě furt dán třemi základními principy, slibem, zákonem, heslem a příkazem. Jo, že ten my si moc nemusíme vymýšlet. My jenom hledáme způsob, jakým to potom proměnit v život.
0: Mluvíš o těch oddělových radách, to mám si pod tím představit nějakou poradu vedoucích plus ty rádci.
1: Přesně.
0: Jak to funguje?
1: Ano, mimo těch oddílových akcí a mimo družinových schůzek se musí scházet oddílová rada. Oddílová rada je vůdce, jeho zástupce, případně oddílový rádce, který se zvlášť potom stará o ty rádce družinové, a družinový rádci. A tohleto setkání vede k tomu, aby se probralo, co se stalo v těch družinách, jaký mají přání, jaký mají starosti, a ze strany zase toho vedení, jak jsme pokročili, co můžeme udělat pro to, aby příště to třeba bylo lepší, jaké úkoly jsme třeba dostali i od nějakých partnerů z vnějšku, tady nás žádají, aby jsme udělali brigádu nebo něco takového, čili aby ten oddíl a ta družina nežila jenom sama pro sebe, aby taky byla součástí té komunity, v které existuje, to tam většinou zajišťují právě ti vedoucí. A to se řeší na těch oddílových radách. Dobrá oddílová rada nemusí trvat moc dlouho, ale tak 1,5 až 2 hodiny, ano. Mm-hmm. Nemusí být každý týden, ale tak jako 2x do měsíce, minimálně 1x za měsíc je nezbytné.
0: Jo, rozumím. To dává smysl, tak je to nějaký systém, má to nějakou strukturu. Zmínili jsme vedoucí, rádce. Co ostatní členové, jakou to mají roli, ty členové té družiny?
1: Ti mohou mít docela různé zajímavé specifické funkce. Někdo je kronikář, někdo se stará o web družiny, někdo tam je hudebník třeba. No, čím víc se podaří zapojit ostatní členy družiny k tomu, aby každý to, v čem je dobrý, mohl nabídnout, tak je to skvělé. Určitě každý tam něco může mít. Dokonce vím, v jedné družině prostě furt hledali, co pro toho jednoho maníka tam a tam zjistili, no tak to bude ochutnávač čaje. Jo, prostě i takováhle legrační úloha, ale může znamenat, že on tam má prostě svoje místo a svůj úkol a toho zapojuje do té družiny.
0: Jo, to jsem rád, že vlastně každý si tam najde svoje místo.
1: Ano, každý si tam má právě najít svoje místo.
0: Nikdo není na ocet, každý se tam může najít a vlastně měl, aby ano, se tam cítil dobře jako
1: bez
0: v partě.
1: Toho, bez toho by to nebyla ta parta. Mm.
0: Když jsme na konci našeho prvního rozhovoru, budu si pamatovat to, že každý v té partě se má cítit asi dobře, tak jsem si to jako přetlumačil pro sebe. Co by si měli pamatovat vedoucí nebo rodiče o družině?
1: Že ta družina je mimořádná příležitost, aby se z toho jejich chlapce nebo z toho jejich děvčete stal zodpovědný, tvořivý člověk. Protože to je dneska dost vzácné, aby takhle děti byly vychovávány, ale je to nezbytné pro jejich dospělý život. A to ta družina opravdu může k tomu významně napomoct a je to vlastně taková primární škola demokracie.
0: To chci pro svoje děti.
1: No.
0: Díky, že jsi sdílel velkou porci svých zkušeností ze světa dětské party, družiny. Příště budeme mluvit o klíčové roli rádce a jak posilovat týmového ducha v družině. Od mikrofonu se pro teď loučí moderátor Pepa Kostelecký a můj host Eddie. Ahoj.
1: Ahoj.

Pořad Štafeta v této době vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Ve čtvrtek v 11 hodin na 15 minut pokračuje seriál O síle dětské party. Tentokrát bude řeč o tom, jak družinu posílit.

Díky, že posloucháte Rádio 7. Také v pondělí 18. května 2026. Za námi je 5. hodina. Možná už vstáváte do nového dne, v tom případě vítejte. Ty první chvíle vašeho nového dne mohou být naplněny uvažováním o životě v hojnosti a o naplnění Duchem Svatým. To je téma, které pro následující vydání programu Nejen chlebem zvolil Jarek Pokorný.

Je Bůh pravdomluvný? Když něco konkrétního slíbí, naplní to? V minulém zamyšlení jsme zanechali nejbližší Ježíšovi učedníky ve stavu očekávání. Starozákonní boží zaslíbení daru Ducha Svatého pro izraelský národ jim Ježíš aktualizoval a hovořil o tom, že po svém odchodu jim pošle Ducha Svatého jako parakléta, přímluvce, zastánce. V posledním rozhovoru to zaslíbení ještě více upřesňuje a říká: zůstaňte tady, nikam nechoďte, dokud se to nestane. Učedníci jsou tedy spolu, modlí se a očekávají. A po 10 dnech je to tady. Zaposlouchejme se do toho, jak událost líčí autor biblické novozákonní knihy Skutků apoštolů ve 2. kapitole, verších 1 až 4. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jazyky, jako by z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. Učedníci byli naplněni Duchem Svatým, což je v knize Skutků jev označovaný na různých místech i dalšími jinými slovy, jako křest Duchem Svatým, sestoupení Ducha Svatého z mocí, přijetí či vylití Ducha Svatého a podobně. Apoštol Petr shromážděným lidem vysvětluje, že se právě naplňuje proroctví starozákonního proroka Joela o všeobecném vylití Božího ducha. Doprovodné efekty silného zvuku z nebe a ohnivých jazyků jsou, zdá se, efekty speciálními, které poukazují na jedinečnost dané události. Náš nedávno zesnulý kazatel Daniel Hečko napsal, že letnice jsou stejně jedinečnou a neopakovatelnou skutečností jako Vánoce či Velikonoce. Vedle této výjimečnosti vykazuje tato událost i velikou univerzalitu. Kdybychom pokračovali ve čtení textu z 2. kapitoly Skutků až do 12. verše, nalezli bychom tam celkem 9krát slova jako všichni, celý, každý. Jakoby podtextem bylo, že o letnicích Duch Svatý sestoupil na celou církev. Od letnic je Duch Svatý z církví nepřetržitě. A tomu odpovídá, že tato událost nezůstává ojedinělou, ale za různých okolností se takové věci dějí i dále. V knize Skutků apoštolů čteme o dalších podobných vylitích Ducha Svatého, na skupinu obyvatel Samaří, věřících v Krista, na pohany z Kornéliova domu, poslouchající Petrovo kázání, či na učedníky Jana Křtitele v Efezu, kteří uvěřili v Krista skrze službu apoštola Pavla. Kniha Skutků ale svědčí i o opakovaném naplňování Duchem Svatým, ať už u jednotlivců, či skupiny věřících. Apoštol Pavel vybízí křesťany v novozákonním listu do Efezu v 5. kapitole 18. verši, aby se nechávali naplnit duchem. A určitě to platí nejen pro jedno místo či dobu. Gramatická konstrukce originálního řeckého textu ukazuje, že má jít o opakující se děj. Naplnit ve fyzickém smyslu znamená obsadit, vyplnit určitý prostor. Co tedy znamená nechat se naplnit duchem? Líbí se mi formulace jednoho vyučujícího, který řekl: cokoliv, čemu se otevřu a poddám, mě naplní. A co mě naplní, podle toho se budu řídit. To mě ovládá. V Bibli máme mnoho příkladů toho, co se děje, když lidé jsou naplněni vínem, zlobou, žárlivostí, strachem, hořkostí, chtíčem či radostí.
Billy Graham trefně poznamenal. Chceš-li vědět, zdaj si skutečně naplněn Duchem Svatým, všimni si, co se z tebe vylije ven, když se do tebe strčí. Proč potřebujeme být naplněni Duchem Svatým? Výstižnou odpověď dává list do Efezu v následujících verších, tedy verších 19 až 21. Naplňujte se Duchem, mluvíce k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho a vždycky za všechno děkujíce Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, podřizujíce se jeden druhému v bázni před Kristem. Apoštol Pavel zde spojuje výše zmíněnou výzvu nechat se naplňovat Duchem se čtyřmi průvodními znaky, které ukazují, čím se naplnění Duchem projevuje. Křesťané mají promlouvat k sobě navzájem chvalospěvech, oslavných zpěvech a duchovních písních. To může mimo jiné být i svědectví a vyučování. Křesťané mají svým srdcem zpívat Pánu a velebit ho. To je uctívání. Dále mají vždy za všechno děkovat Bohu, tedy vděčnost. A také se křesťané mají poddávat jeden druhému v bázni před Kristem, se můžeme zařadit pokornou službu. Tedy vidíme, že potřebujeme naplňování Duchem, abychom byli zmocněni ke svědectví, vyučování, uctívání, vděčnosti a pokorné službě, a to v úplně jiném měřítku, než jsme schopni ze svých přirozených sil. Potřebujeme tedy být plní Ducha Svatého, abychom se připodobňovali Ježíši a zároveň mohli efektivně sloužit růstu Božího království. Naplnění Duchem nemá být jakousi kvalitou, kterou ukazujeme druhým, jací jsme skvělí křesťané, ale má to být tím, po čem prahneme, co opravdu potřebuje každý z nás pro svůj život, ale co potřebují i lidé kolem nás, aby jim Kristus, přebývající v nás, skrze Ducha Svatého, mohl účinně sloužit. Ano, potřebujeme přítomnost a moc Ducha Svatého. Daniel Hečko napsal, že naplnění Duchem není důkazem naší velikosti, ale spíše naší slabosti, tedy naší nedostatečnosti nás samých o sobě. Co udělat proto, abychom byli naplněni Duchem Svatým? O některých věcech jsme mluvili už minule, ale přece jen bych se ještě jednou vrátil k Ježíšovu slovu, zaznamenanému v Janově evangeliu 7. kapitole, verších 37 až 39. V poslední velký den svátku Ježíš vstal a zvolal: Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, jak praví písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. To řekl o duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili. Dosud totiž Duch Svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Ježíš tady přijetí ducha váže na tři kroky a jednu podmínku. Tou klíčovou podmínkou je věřit v Ježíše. A v souvislosti se zmínkou o Ježíšově oslavení bychom mohli dodat věřit v Ježíše za nás ukřižovaného, z mrtvých vstalého a sedícího po Otcově pravici v nebi. Prvním krokem je žízeň, touha po Bohu, po jeho průniku do mého a našeho světa. Druhým krokem je přicházet k Ježíši. Je to tedy o vztahu s Ježíšem, vcházení do jeho blízkosti. Ježíš je pro mne bránou, kterou vstupuji do života. A třetím krokem je pít. Není zde řečeno, co přesně máme pít, asi hlavně proto, že to nejsme my, kteří to určujeme. V každém případě máme pít něco, co je od Boha, co je u Ježíše. Z fyzikálního pohledu, abych mohl něco pít, musím otevřít ústa a potom buď vytvořením podtlaku v ústech tekutinu nasávám,
nebo využívám gravitace a kladu láhev či hrnek s nápojem výše, než jsou má ústa. Vlastně tím či oním způsobem se oné tekutině poddávám. Z duchovního pohledu, abych mohl přijímat, pít to Boží a zejména dar jeho ducha, musím se Bohu otevřít a poddat se mu. Pití je vždy aktivní proces a otvírání se a poddávání Bohu je něčím, co vyžaduje náš aktivní přístup. Milí přátelé, chci vás pozvat do toho, abychom v této chvíli, případně nějaké pozdější, kdy na to budete mít více času a prostoru, se pokusili o ty tři právě zmiňované kroky k přijímání Božího ducha. Za prvé, žíznit po Bohu. Možná k tomu může pomoci přemýšlet nad tím, jak moc potřebujeme Boha ve svém nitru, ve svých vztazích, ve své službě, ve svém životě. Právě vědomí, že Boha opravdu moc potřebujeme, nás může vést k touze, žízni po něm. Za druhé, přijít k Ježíši. Vždy k němu můžeme přicházet za jakýchkoliv okolností. Jak? Tím, že ho oslovíme, promluvíme k němu, chceme se mu přiblížit, poznat ho víc, být s ním víc, odkládat to, co nám brání být mu blízko. A za třetí, pít. Tedy otevřít se a poddat živému Bohu. Přijímat, co má pro nás připravené. Můžeme to vyjádřit při modlitbě i svým tělem, rozevřít paže, možná kleknout na kolena. Závěrem ještě jedna myšlenka. Duch svatý je tím nejvzácnějším darem, ale vlastně nejde ve skutečnosti o to, kolik my máme ducha, ale nakolik má Duch svatý nás.

I v příštím vydání bude Jaroslav Pokorný mluvit o Duchu svatém, o tom, který je živý Bůh tady a teď. Premiéra dalšího programu Nejen chlebem nás čeká ve čtvrtek v 8 hodin a 30 minut.

0: Už ano a ještě ne. To je stav, ve kterém se nacházíme v současné době. Takový stav mezi nebem a zemí. Proč? I o tom bude Séla, která nás čeká v následujících chvílích.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Kristus vstal z mrtvých, aleluja.
1: V pravdě vstal z mrtvých, aleluja.
0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři. Je tu opět Séla, bohoslužba slova z husitské fary v Kuřimi.
1: A s ní tu jsme opět my dva, Markéta a Petr Šanderovi.
0: Ano, ano, jsme to skutečně my.
1: Přejeme vám pokoj Boží, pokoj vzkříšeného Pána.
0: Prostě opravdový šalom.
1: Neděli dneska řeknu já.
0: No ovšem, povídej.
1: Neděle je už sedmá velikonoční. To už člověk běžně ani nepočítá. Už těch velikonočních nedělí bylo prostě hodně.
0: To tedy bylo jinu. Když máš 50 dní, tak máš i víc nedělí. Ono je to velikonoční období tak báječně dlouhé.
1: Zároveň je to taková ta pěkná část roku, že? Všechno je to ještě takové jarně svěží, viď?
0: No je, je. Jeden z těch dlouhých víkendů, co teď byli, jsem strávil pod Hostýnem na nějaké akci a jedno dopoledne jsem se vypravil tam nahoru.
1: Jako nahoru na horu?
0: Přesně tak, nahoru na horu. Bylo to vskutku plahočení.
1: No, co se divíš? Pořád jenom sedíš doma a připravuješ nějaký podcast, netrénuješ, tak co bys chtěl?
0: Když já tak strašně rád připravuji nějaký podcast nebo nějaké zamýšlení, ale proč o tom všem mluvím? Plahočil jsem se nádherným bukovým lesem a jarní bukové lesy jsou prostě úžasné. To vám byla taková krása, a když se rozhlédnete po okolních kopcích, všude nádherná, svěží, zelená, inu bukové lesy. Moc doporučuji udělat si takový pěkný výlet, třeba na ten Hostýn, nebo do Hostýnských vrchů, nebo kamkoliv jinam.
1: Jak tě tak poslouchám, tak nevím, jestli si nezačínáš přivydělávat jako pracovník nějaké turistické agentury. Moc bych se tomu ani nedivila.
0: Tak to nejsem agent a nikdy jsem nebyl. Já se jen chtěl podělit o krásný zážitek z jarní přírody.
1: Tak promiň, nesmíš to brát tak vážně. Já jen žertovala, však mě znáš.
0: Dobře, tak zpátky k tématu. Máme-li sedmou neděli velikonoční, zdali pak víš, co to taky znamená?
1: Ovšem, že to vím, ne, jsou přece, však víš.
0: To víš, že vím a neprozradím. Je to takové naše malé tajemství.
1: Znamená to, že příští neděli budou svatodušní svátky, ano, brž letnice, či slavnost seslání Ducha Svatého. To nám to letos uteklo, co?
0: To tedy ano, zdá se, že rok od roku víc. A biblická čtení dnes budou reflektovat Ježíšovo na nebe vstoupení a to, co bezprostředně předcházelo seslání ducha.
1: Hlavní obsahová linka čtení bude modlitba.
0: Určitě, ale než se do těch čtení pustíme,
1: dáme si malou chvíli ticha. Stišíme se před Pánem, který mluví ke svému lidu i ke všemu stvoření.
0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison. Modleme se.
1: Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj syn, spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě. Radujeme se z toho a prosíme, daruj nám, ať také poznáváme, že nás neopouští, ale podle svého slibu zůstává stále s námi. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a působí v jednotě Ducha Svatého na věky věku.
0: Amen. Amen. Čtení ze Skutků apoštolských z kapitoly 1 od 6. do 14. verše. Co dělali učedníci po Ježíšovu na nebe vstoupení?
1: Ti, kteří byli s ním, se ho ptali. Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli, muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde, právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma. Není to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu. Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélota a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Amen.
0: Nyní se pomodlíme část žalmu 68.
1: Pro předního zpěváka Davidův zpívaný žalm. Povstane Bůh a rozprchnou se jeho nepřátelé. Na útěk se před ním dají, kdo ho nenávidí.
0: Odvaneš je jako dým, tak jako taje vosk před žárem ohně, tak zhynou před Bohem své volníci.
1: Spravedliví se však zaradují a jásotem budou oslavovat Boha, budou se radostně veselit.
0: Prospěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami.
1: Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte. Otec sirotků, obhájce vdov, je Bůh v obydlí svém svatém.
0: Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu, odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi.
1: Bože, když jsi táhl v čele svého lidu, když jsi kráčel pustým krajem, třásla se země, kanuly krůpěje z nebe před Bohem ze Sinaje, před Bohem, Bohem Izraele.
0: Štědrým přívalem si skrápěl své dědictví, Bože, když se země vysílila, pečoval si o ní.
1: Tvoje státce se v ní usadilo. Bože, ve své dobrotě máš péči o poníženého.
0: Království země zpívejte Bohu, zapějte žalmy panovníku, tomu, jenž jezdí po nebi odvěkem. Hle vydal hlas, hlas plný moci.
1: Uznejte Boží moc, jeho vznešenost se klene nad Izraelem, jeho moc do mraků strmí. Bůh ze tvých svatyň vzbuzuje bázeň, Bůh Izraele. On dává moc a udatnost lidu. Požehnán buď Bůh. Amen.
0: Čtení z prvního listu Petrova z kapitoly 4. a 5.
1: Moji milovaní, nebuďte zmateni vyhni zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, duch Boží. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu zakotvení ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků. Amen.
0: Aleluja, aleluja, aleluja. Čtení z Evangelia podle Jana z kapitoly 17. 1. až 11. verš. První část Ježíšovy modlitby, které teologové říkají velekněžská.
1: Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: Otče, přišla má hodina. oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Stejně jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi. Aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim. Život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe, neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně prosím. Ne za svět, prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. A všecko mé je tvé a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě. A já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal. Nechť jsou jedno jako my.
0: Amen.

0: Proč pak se té modlitbě, co jsem četla, říká velekněžská?
1: No, prý to jako první použil ve svém výkladu Janova evangelia Cyril Alexandrijský, tedy někdy ve 4. století. Tak to je jedna stránka věci. Ale proč, k tomu bych ti mohl nabídnout, proč se to tak jmenuje, takovou svoji úvahu jako zdůvodnění. Tím mohu posloužit, chceš-li.
0: Posluš.
1: No, tak je to taková velkolepá modlitba, která jakoby zahrnovala celek nebe, zemi, Krista, všechny učedníky tenkrát, ale taky všechny budoucí a taky vlastně všechno lidstvo a tvorstvo. Starý zákon by to nazval každé tělo. Kristus, který ví, že přichází ta chvíle, se loučí s učedníky modlitbou, do které je zahrnuje všecky. Tak nějak jako velekněz vstupuje do velesvatyně se jmény všech izraelských kmenů na srdci. Celý boží lid. Tak to je moje vysvětlení, jak to mohlo vzniknout, ale jenom moje vysvětlení.
0: No, nezbývá mi než ti věřit. Ono to zní docela věrohodně a smysluplně. Tak jo. A teď bys mohl přiblížit kontext.
1: A nechtěla bys ty?
0: Ne, já se ptám a ty odpovídáš.
1: Dobře, tak tuto modlitbu najdeš, jak víš, jen u Jana. Je to specifická janovská látka.
0: Proč není tato modlitba v jiných evangeliích?
1: No, ona tam vlastně modlitba je, tedy modlitba těsně před zatčením, jenom jiná, taky důležitá.
0: Pravda. Ta getsemanská.
1: Tak, v paměti apoštolů končí Ježíšovo pozemské působení modlitbou. Jan neopakuje, ale pouze to, co máš u Matouše, Marka, Lukáše, on doplňuje nebo vyzdvihuje nové akcenty. Synoptici, jako by zdůrazňovali Ježíšovo lidství, u Jana se Kristus modlí jako ten, kdo ví, kam jde. Už nyní, kdy bude zatčen a ponížen, je ve skutečnosti také oslaven.
0: V jakém smyslu? Vždyť to ponížení bude faktické, ne?
1: Dík za připomínku. Je na místě. Ano, je oslaven v tom smyslu, že jeho oslavení právě začíná. Nepřijde až potom se vzkříšením, ale už teď, co by zatčený, vyšetřovaný a mučený, je Ježíš pánem a nejvyšší autoritou. To má vyjadřovat i jeho modlitba, kterou uvádí Jan.
0: A co bys z té modlitby obzvlášť vyzdvihl?
1: No, to je těžká věc. Teda ne, že bych nevěděl, ale všechno mi tam vlastně přijde důležité. Ale dobře. Chceš-li, tak řekněme motiv oslavení. Aby byl tu na zemi v tom, co se blíží.
0: Tedy na kříži nebo ve kříži?
1: Tak, oslaven syn a v něm otec.
0: A můžeš to nějak konkretizovat?
1: Teda, ty mi dneska dáváš. No, aby se ukázalo, že v něm, tom křižovaném, je přidíle sám Bůh. Tedy v něm, v Ježíšovi odsouzeném, umírajícím na kříži, je Bůh. Tady máme vrchol božího příklonu. Tady je Bůh víc, než třeba při sestoupení na vrchol hory Sinaj. Tady je úplně nejvíc Bůh, aby lidé, co to poznávají a takového Boha uctívají a následují, aby v něm také nacházeli svůj pravý život. A co ty?
0: Jak já?
1: No, co ty bys vyzdvihla?
0: Aha, no třeba, že Ježíšova moc spočívá v tom, že může lidem dát věčný život. A pak, to s tím souvisí, že věčný život je znát otce a syna.
1: Určitě. Pak je tam třeba ještě taky jednota. Ježíš prosí za jednotu, která odpovídá jednotě mezi otcem a synem.
0: Jednotu duchovní?
1: Ano.
0: V lásce, rozmanitosti a svobodě?
1: Taky ano. To znamená jednotu mezi učedníky,
0: tedy v církvi.
1: Ovšem, ale taky a hlavně učedníků a církve s otcem a synem.
0: A teď něco jiného. Modlí se Ježíš skutečně jen za učedníky, za ty věřící a za druhé ne?
1: Co myslíš?
0: A co ty?
1: No, tím, že se modlí za učedníky, tak se de facto modlí také za celé stvoření, protože...
0: Protože jsi četl takovou knížku?
1: Ale kde pak?
0: No, mně to bylo divné.
1: Protože učedníci a církev a tělo Kristovo jsou počátkem obnoveného a naplněného stvoření. Nejsou tedy sami pro sebe samoučelné, ale jsou pro Boha a pro druhé. Prostě je to počátek obnoveného světa. První krok Ducha Svatého do světa, tak nazývá církev český evangelický teolog Jan Milíč Lochman. Je to moc výstižné. První krok Ducha Svatého do světa.
0: A co říkáš ke čtení z prvního listu Petrova?
1: Tam je toho strašně moc a my nemáme tolik času.
0: Nečekám od tebe komplexní výklad, stačí jen něco.
1: Dobře, slyším tam povzbuzení pro trpící křesťany. Jste-li vystaveni útokům, není to příjemné, ale přesně tím, si prošel Ježíš. Neumenší to sice vaši bolest, ale ukáže to aspoň její smysl. Berte to jako znamení vaší blízkosti k Ježíšovi a Ježíšovi blízkosti k vám. No a pak tam máme i praktickou radu.
0: Pokračuj.
1: Uvrhněte na něj všechnu svou starost, což je odkaz zejména na žalm 55, verš 23. V tom žalmu se myslí na Boha, ale my to můžeme konkretizovat taky na Pána.
0: A ďábel obcházející jako hrvoucí lev, to zní docela strašidelně, ne?
1: Zní, ale taková je realita. Mimochodem, tady máme taky odkaz, tentokrát na Joba 1.7 a na žalm 22. 14. verš. On je vůbec ten první list Petrův plný citátů a různých odkazů a narážek na starý zákon. Takže nebojte se řevu tohoto lva, ale dávejte si na něho pozor. A vaší nejlepší obranou je Pán. On způsobí, že to všechno vaši důvěru v něj jedině pročistí a upevní. A když vás přepadne strach a malomyslnosti, vždycky se k němu běžte schovat. A jak na tebe působil dnešní žálm?
0: Pěkně, tak slavnostně, tak i důstojně, tak nějak. Stačí?
1: To víš, že stačí, super. Dýchá z toho na člověka veliká sláva, důstojnost, majestát toho, který je Pánem na nebi i na zemi. V žalmu je to sám Hospodin. Pro nás v kontextu na nebe vstoupení tam můžeme vidět také toho, který byl ukřižován, zemřel, sestoupil mezi mrtvé, vstal z mrtvých, třetího dne vstoupil na nebesa a sedí po pravici Boha Otce.
0: Přijde mi zvláštní vyjádření, že Bůh jezdí na oblacích. Skoro to připomíná takového toho lidového Pán Bíčka na obláčku.
1: Ano, ale to není žádný stařeček, nýbrž silák v nejlepší kondici. Skutečný Pán nebe a země. Ale má to dosti zajímavou historii, ta představa jezdce na nebi nebo jezdce na oblacích.
0: Nepovídej.
1: No je to Bůh, který jako bojovník, že jede na mracích, vede svá vojska, ale taky dává déšť. Přiváží ho právě v těch mracích.
0: Dárce dešťů. Taky bychom potřebovali déšť.
1: V skutku potřebovali. Někdy si to lidé uvědomují víc, ale ve starém Izraeli byla tam ta představa jezdce na mracích nebo na nebi taková...
0: Jaká?
1: Řekněme podezřelá, divná, totiž strašně připomínala jiného Boha. A ten taky jezdil na mracích a taky dovážel déšť Baala. Baal se jmenoval. Proto se takové vyjádření objevuje v Biblii jen zřídka.
0: Aby si to náhodou někdo nespletl.
1: Řekněme. Tedy když to zhrneme, je to žalm opěvující Hospodinův majestát.
0: Všechno se před ním sklání, sví, všechno dává najevo svůj respekt.
1: Ano, ale jeho majestát se neukazuje jen v přírodě, ale taky a hlavně mezi lidmi, a to pomocí pomáhá těm, kdo to nejvíc potřebují.
0: Milosrdenstvím?
1: Přesně.
0: A na nebevzetí nebo na nebevstoupení? Co je vlastně správně, to první nebo to druhé?
1: Obojí. Ale bývá zvykem, že někdo víc používá to druhé, tedy vstoupení, možná aby vyjádřil Ježíšovu aktivitu v tomto dějství. Ale Bible sama používá oba výrazy. Vystoupil i byl vzat. A obojí má smysl a opodstatnění. No a naše tradice používá taky výraz oslavení. Pán byl oslaven. Rovná se pán vstoupil do nebe a usedl po otcově pravici.
0: A kolik je dovoleno ujít v sobotu?
1: To se dá docela dobře dohledat v rabínské tradici. Říká se tomu techum šabat, něco jako, řekněme, hranice šabatu. A znamená to, že ven z města můžeš v sobotu ujít tak 2000 loket max, tedy cirka kilometr až kilometr 200 metrů.
0: Ale to přece nebylo o šabatu, nebo?
1: No, Bible, vlastně tedy jen svatý Lukáš v Evangeliu a ve Skutcích, mluví pouze o 40. dnu, myslí se od vzkříšení. Co to bylo za den v týdnu, nevíme, my si to vypočítáváme na čtvrtek, ale dá se to brát, to vyjádření, vlastně jako takové učení vzdálenosti. Každý Žid věděl a ví, kolik to zhruba je. Prostě nešli nikam moc daleko od Jeruzaléma.
0: A jak se modlili učedníci? Jaké to byly modlitby?
1: No přece tak jako my, jak jinak.
0: Moc dobře víš, jak to myslím.
1: Promiň, nejapně jsem si tě zase dobíral. No, asi každý si tam promítne to, jak v jeho církvi nebo sboru vypadají taková modlitební zhromáždění. Někdo si představí, že se modlili pochopitelně vlastními slovy, někdo, že nejprve chválili a pak děkovali a potom prosili, někdo, že to byly konkrétní modlitby, někdo zase, že třeba opakovali Otčenáš. Pro někoho to bylo takové spontánní, takové živé, pro jiného takové spíš liturgické, rituální, tradiční.
0: A kdo má pravdu?
1: Myslím, že tak otázka nestojí. Každý se modlíme v souladu tedy se zvyklostmi svých církví a není tak důležité, jak. Tedy jaká slova a gesta používáme, ale jestli se toho účastní naše srdce. Ale na druhou stranu, když se ptáš, tak já si myslím, že se modlili zcela logicky židovské modlitby, ty z žalmů, anebo z tradice. Ale vůbec nejde o to, že by si nějak vymodlovali Ducha Svatého. Vždyť on by přišel i bez těch jejich modliteb, ale oni se těmi modlitbami připravovali na jeho přijetí, ale hlavně tím vzdávali poctu svému Bohu. Protože smyslem modlitby není vyprosit si něco na Bohu, ale vzdát mu poctu za to, jaký on je, za jeho dílo, ať to minulé, či přítomné, nebo to budoucí. A to můžeš dělat třeba opakováním Otčenáše, stejně tak jako spontánní modlitbou, vlastními slovy, anebo kombinací nejrůznějších přístupů.
0: Tak jest. Amen.
1: Amen. Uctěme nyní Boha společnou modlitbou Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen.
0: A to bylo pro dnešek všechno, milé posluchačky, milí posluchači.
1: Loučíme se s vámi, děkujeme za váš zájem, za pozornost, za vaše modlitby a podporu.
0: Díky za všechno. Mějte se všichni dobře.
1: Přejeme hezkou neděli i celý týden.
0: A těšíme se za týden
1: o letnicích
0: opět naslyšenou.

Končí Séle a končí také noční program Rádia 7. Už za pár chvil odstartuje ten ranní. Od mikrofonu Rádia 7 se tedy loučí Lucie Endlicherová. Dobrý a požehnaný den. Naslyšenou.

0: Krásné dobré ráno. Je krátce po 6. hodině raní, pondělí 18. května. Posloucháte Rádio 7 a od mikrofonu vám teď klidné chvíle u poslechu i v celém tom dnešku přeje Kateřina Hodecová. Doufám, že vstáváte do nového dne s nadějí, protože naděje je opravdu koření života. Naděje znamená nenutně spolehnutí se na to, že věci dopadnou dobře, rozumějte, podle našeho, jak si to představujeme, ale že máme tu svoje místo a víme, komu patříme. Ano, mluvím o vztahu s Bohem, s tím, který stojí nade vším a ve všem. S Bohem, který se k člověku sklání s láskou, pochopením a který právě dává onu naději, bez které je život velice těžký. Tak kéž je pro vás i dnes to vědomí Boží blízkosti důležité a hlavně je vám vlastní. Tady je stručný přehled pořadu, které jsme pro vás připravili. K rannímu zastavení nad textem Bible jste zváni v 6 hodin a 15 minut. Tichý čas nabízí čas k modlitbě na prahu nového dne a je to velmi důležitý okamžik. Biblická víra bude vždycky stát právě na slovu, respektive na slovu s velkým S. Nikdy se nemůže stát zcela vizuální, vždycky bude ten auditivní prvek převládat. Do dnešní obrazovkové doby přináší zamyšlení Miroslav Kubíček od 6 hodin a 45 minut. Do našich e-mailových a dopisních schránek dáme nahlédnout v listárně v 7 hodin a o 7:30 se v dnešním ranním telefonátu Rádia 7 podíváme za brány parlamentu České republiky. Bůh nechal proroctví některých proroků sepsat a zachoval je pro nás až do dnešních dnů. Důvodem je to, že obsahují i pro nás důležité předpovědi týkající se prvního i druhého příchodu Krista. Poslechněte si další část relace Bible Guide po 8. hodině. Jsem jeden z nejšťastnějších lidí na světě, o sobě říká Aneta Lofítková. Vždycky tomu tak nebylo. Navenek byla hodným, milým děvčatem, o kterém si její okolí myslelo, že žije s Bohem od malička. Ale v jejím nitru probíhaly velké vnitřní boje, trápení a strach o budoucnost. Co jí pomohlo zbavit se tohoto trápení a u koho nakonec našla svůj klid, o tom bude vyprávět v pořadu Stopy svědectví o Božím jednání v 8:30. Může být kříž symbolem naděje i pro ty, kteří se nepovažují za věřící. Univerzální přesah a srozumitelnost tohoto poselství pro dnešního člověka budeme zkoumat v předposlední části cyklu Ikona – dřevo mezi světy v pořadu Překročit hranice. Ten začíná v 9 hodin a 30 minut. 10. hodina je pak ve znamení fortepiána, které dnes má podtitul Jízda na tobogánu. Tak by se dal nazvat život Terezy Kimlové. S manželem vychovala dva syny, prošla hlubokými údolími i vysokými vrchy, zažila zázraky i čekání na ně a píše blog, protože potřebuje svůj život oblékat do slov. Tak tuhle zajímavou ženu můžete potkat ve fortepiánu po 10. dopolední. No a to je nabídka dnešního rána, vlastně hlubokého dopoledne. Doufám, že si vyberete. Chceme vám být dobrými průvodci, kteří dělají to podstatné, připomínají Boží slovo a Boží zásady.
1: Mluvíme o Bohu. Rádio 7.
0: S první písničkou dnešního rána je to skupina Kamis.

Dnešní tichý čas začneme v 11. kapitole listu Židům. Tam se píší důležité věci o víře. Budu číst první a pak šestý verš. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. A šestý verš. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Neuvěřím, dokud neuvidím, řekl Tomáš svým spolubratřím poté, co mu tvrdili, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Tomáš se potřeboval přesvědčit a doslova se potřeboval sáhnout na Ježíše, že to není žádný přelud, žádná fantazie, nic vymyšleného, že je to realita. A co si budeme namlouvat, mnoho z nás takhle přemýšlí. Už jsme se v životě mockrát napálili, potřebujeme si jaksi osahat tu realitu, abychom se na ní uměli spolehnout. No jo, ale tohle tvrzení má vlastně velké mezery, protože když si řekneme, co je nejdůležitější v životě, tak asi upustíme od různých kont v bankách, aut, domů, toho fyzického a materiálního zázemí. Najednou začneme mluvit o lásce, o přátelství, o soucitu, o vzájemnosti a jsme v úplně jiné kategorii, protože to jsou přesně věci, na které si nesáhneme. Možná uvidíme důsledky těchto věcí, jako laskavost nebo projevenou štědrost, nějakou praktickou pomoc, ale na věc samotnou si nesáhneme. A tak i víra sama o sobě je opřená o neviditelné věci. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Všímáte si, v jaké souvislosti je tu postaveno slovo jistota. Jistota je právě něco, co máme pocit, že musíme osahat, abychom opravdu všemi smysly nějak si ověřili, že to je pravda a že jsme se nepropadli do nějakých snů nebo chimér. Být si jist tím, co nevidíme. To je velmi důležitá věc, protože vírou se skutečně chápeme nebo uchopujeme věci, které jsou sami o sobě nehmatatelné. Ale tím, že jim začneme věřit, vložíme důvěru v ty věci, tak teprve tam se začne odehrávat víra. No a pak je otázka, v co nebo koho věříme, protože tady se skutečně můžeme velmi, velmi napálit. A tak je potřeba ověřovat zdroj naší víry. Ověřovat Boha, myslíte? No samozřejmě. Přece Bůh říká, okuste a uzříte, že jsem dobrý. Každý den můžeme ochutnávat Boží věrnost, velikost, smilování, štědrost i lásku. Bůh je neuvěřitelně tvůrčí ve vztahu k nám. A každý den nám svoji lásku projevuje opravdu spoustou způsobů. A tak možná stačí jenom otevřít oči, ty vnitřní oči, abychom viděli a rozpoznali Boží působení v tomto světě i v našem životě. A pak je toto varování. Bez víry není možné zalíbit se Bohu. Jinými slovy, můžete dělat, co chcete. Pokud zároveň není přítomná víra v Boha, potom to v Božích očích nemá tu váhu. Protože Bohu v konečném důsledku nejde o ty činnosti a projevené dobré skutky. Jde mu o nás, o ten vztah. A to je to, z čeho vyplývají pak dobré skutky a různé laskavosti a skutky, které slaví Boha. První nemůžeme míjet. A to druhé, tím nemůžeme zastírat, že to první chybí. A tak víra je to, čím se líbíme Bohu. Milovat Boha, přistupovat k němu.
Bůh odměňuje ty, kteří k němu přistupují, kteří ho hledají. Ten, kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Pane Bože, děkujeme za to, že chceš, abychom k tobě přistupovali. Děkujeme za to, že znáš i to naše občasné nějaké tápání, ale nic to nemění na tom, že ty jsi vztažený k nám a z těch našich pochybností nás vytahuješ. Děkuji za to, že k tobě můžeme přistupovat skrze Pána Ježíše Krista. Děkuji za to, že tvoje láska se nemění za žádných okolností a pod vlivem žádných situací. Děkuji za to, že k tobě můžeme. A tak i dnes chceme, Pane, vyznat, že tě milujeme, že rozumíme tomu, že vztah s tebou je to první a veškeré dobré skutky a věci, které z toho vyplývají, to druhé. Pomoz nám, prosím, nezaměňovat toto pořadí. Přitahuj si nás k sobě a prosím, otevírej nám ty sám ty vnitřní oči.

0: důvěru mám. Krásná písnička, která doznívá chvíli po 6:30. Posloucháte ranní vysílání Rádia 7. Od mikrofonu vám dobrý den a takovou tu šťastnou ruku ve všem, na co sáhnete, přeje Kateřina Hodecová. Přeji vám také nadhled potřebný pro dobré rozhodování a řešení různých věcí a záležitostí. A pokud někam míříte autem, tak dobré cesty a šťastné návraty.
1: Jsem snídkou

0: kde sa už nebudeme lúčiť.
1: Petr Křemen, už se nebudeme loučit. S další skladbou je tu Shilo Ben Hod. V hebrejštině bude zpívat, kdyby si nechal seznam všech našich provinění, kdo by mohl obstát, pane? Kdybys nás neobnovoval každý den, byli bychom ztracení. Jsme závislí na tvé milosti, vždycky jsme byli a vždycky budeme. Držíme se naděje, která je ve tvém slově.

Biblická víra bude vždycky stát právě na slovu, míněno na slovu s velkým S. Nikdy se nemůže stát zcela vizuální, vždycky bude ten auditivní prvek převládat. Do dnešní obrazovkové doby přináší zamyšlení Miroslav Kubíček už po následující písni Jany Peštové a Petra Mačka a jejich zhudebněného 62. žalmu.

Když jsem byl mladý, to znamená někdy v 60. a 70. letech minulého století, bylo několik oborů, které slibovaly určovat zásadním způsobem orientaci našeho světa a civilizace. Byla to například jaderná fyzika anebo chemie. Tehdy ještě nikdo netušil, že tyto obory v nedaleké době naprosto převálcuje obor zcela jiný a tehdy ještě zdánlivě nevědecký – informatika. Zdaleka ne nukleární fyzika, ale informace dnes hýbou světem. Na nich všechno stojí a oni jsou mnohdy rozhodující pro bytí a nebytí. Informace, tedy v podstatě slovo. Je to jedno a totéž a lze to ztotožnit? Pokusím se o tom chvilku přemýšlet. Nevěnuji se tomuto tématu dnes poprvé, věnoval jsem se mu již několik rýmování. Jednou jsem při té příležitosti citoval básníka a malíře Williama Blakea, který si už na konci 18. století povzdychl, že vidí všude kolem sebe pouze samé informace, ale žádné poznání. Myslím si, že on už tehdy, byť nevědomky, ukázal na to, co začínáme tolik cítit právě dnes, ve věku informací. Rozdíl mezi informací a slovem. Ano, třeba, že informace používá slov, tak zdaleka to není jedno a totéž. Obsahový rozdíl může být nepředstavitelně veliký. Naše kultura stojí na dvou velikých pilířích, přičemž u obou hrálo slovo zásadní význam. Hebrejské dábár pravděpodobně původně znamenalo pozadí, smysl či podstatu nějaké věci. Zároveň je to nabito energií a tvůrčí silou. I řekl Bůh, buď světlo a bylo. I řekl Bůh, buď klenba uprostřed vod a stalo se tak. Nikoli jakousi magií, složitým čarováním, ani nějakými komplikovanými technickými postupy, ale slovem, energií slova. Řecké logos pak představuje například počet, souhrn všech věcí, řád, ale můžeme to vnímat i jako smysl věcí a tak podobně. Už z této malé zmínky můžeme vypozorovat rozdíl mezi těmi dvěma pojmy. Zatímco ten hebrejský je plný dynamiky a zmíněné tvůrčí energie, řecký je spíše statický, vyjadřuje pevný řád věcí. Ovšem oběma je společný právě ten zásadní význam v rámci veškeré existence dění, poznání a vědění. Zkrátka slovo, to už něco znamenalo. Ano, znamenalo, a to v mnoha ohledech. Například dát někomu slovo, to bylo mnohem závaznější než většina dnešních notářsky ověřených smluv a listin. A nedodržet slovo bylo synonymem pro ztrátu cti, a to bylo horší než samotná ztráta života. Dnes pravděpodobně spíše než rčení slovo dělá muže, budeme znát pořekadlo slova se mluví a voda plyne. Slovo prostě ztrácí svůj smysl, význam, hodnotu, a to v jakémkoliv smyslu, slovo vyřčené i napsané. Daleko víc přeje naše doba právě těm informacím. Ještěže se toho chudák William Blake nedožil. To, že se dnes a zdaleka ne poprvé zabývám v tomto pořadu právě slovem, není samozřejmě náhodné. Mám zkrátka povolání, pro které je slovo základním stavebním kamenem. Farářovým pracovním nástrojem je především jazyk, a to jak v anatomickém, tak ve filologickém významu. V tom filologickém vlastně ještě víc, protože kdybych nemohl mluvit, mohl bych třeba stále ještě psát. To znamená, stále bych nějak mohl to slovo vysílat do světa a skrze ně komunikovat. A právě tomu slovu napsanému vděčím já osobně a samozřejmě nejenom já za mnohé. Mám-li být přesný, za mnohé vděčím knihám. Těch si moc vážím a nikdy na ně nedám dopustit. Dnes, jak již bylo řečeno, žijeme v době informací. A k tomu, jak je řada lidí přesvědčena, není vůbec zapotřebí hromadit knihy. Dokonce se svého času objevil názor, že knihy pomaloučku vymizí, neboť všechno potřebné bude k dosažení na internetu. Ano, svým způsobem je to pravda, internet je snad nevyčerpatelnou zásobárnou informací. Ale to je asi tak všechno.
Internet vám totiž poskytne hledané informace, ale už není schopen naučit vás přemýšlet a myslet. Naučí vás pouze jenom to, co je tak příznačné pro naši dobu – konzumovat. Jedině s tím rozdílem, že v tomto případě nekonzumujete hamburgery, ale informace. Dále, internet vám nepomůže rozšiřovat slovní zásobu, spíše vás vede k tomu, že vaše vyjadřovací schopnosti budou poznenáhlu degenerovat. Podobně, jako tomu pomáhají tolik rozšířené SMSky. No a konečně, internet vám nepomůže rozvíjet fantazii. Naproti tomu, to všechno, o čem byla zmínka, tedy rozvoj myšlení, slovní zásoby i fantazie, to vždycky pomáhá rozvíjet právě kniha. Proto, jak říkám, na knihy nedám dopustit. A jsem moc rád, že se ta prognóza, totiž že budou vytlačeny internetem, nenaplnila. A doufejme, snad ani nenaplní. Velmi si vážím toho, že jsem vyrostl v generaci, pro kterou ještě knihy znamenaly velmi mnoho. Vy starší jistě pamatujete pověstné knižní čtvrtky a pravidelné fronty před knihkupectvími. Ještě víc si ale také vážím, že jsem v tomto duchu byl od dětství vychováván. To samé jsem se snažil předat i svým dětem a mám radost, že to samé vidím už i u svých vnuků, což dnes opravdu není jen tak běžné a samozřejmé. Zmínil jsem se mimo jiné o dvou skutečnostech, které bych rád znovu připomenul a zdůraznil. Jednak to moje osobní, totiž, že základním kamenem mého povolání je právě slovo, proto o něm také s takovou vážností a úctou hovořím. No a potom to druhé, obecné a daleko důležitější, že slovo je zároveň také základním kamenem celé naší kultury. Uvedl jsem na začátku ony dva pilíře, řecký, respektive antický, a hebrejský, respektive biblický. Ten prvek hebrejský či biblický nejenom, že je dynamičtější než řecký, ale přináší sebou ještě další skutečnost, která byla pro tu naši kulturu po celá staletí, ba tisíciletí příznačná. A sice důraz na auditivní prvek. Po celé dlouhé generace hrála zásadní úlohu právě ta skutečnost, že zaznívalo slovo. Slovo bylo psáno, čteno, předáváno, bylo mu nasloucháno. Tato skutečnost pak pomáhala rozvíjet všechny ty schopnosti, o kterých jsem se zmínil výše v souvislosti s knihou. To všechno pochopitelně věděli i dávní pisatelé Bible a v tom také nacházeli rozdíl a kontrast. Žádná socha a žádný obraz vám nikdy nemůže dát to, co vám dá slovo. Dnes nám tato auditivně orientovaná kultura pomalu mizí a opět otevírá prostor kultuře vizuální. Je to škoda, ale musíme se s tím snažit vyrovnat. Určitě i my, staromilci, kteří tolik lpíme na knihách a psaném slovu vůbec, v tom můžeme někde nalézt svou šanci. A i kdyby přetrvaly pouze malé ostrůvky, stojí to za tu donkichovštinu. Jen tak mimochodem, četli jste Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita? Doporučuji, je to velmi poučné. Napadá mne, když tak na toto téma hovořím, že vlastně my křesťané máme mimo jiné právě za úkol být čímsi jako takovými udržovateli slova. Biblická víra bude vždycky stát právě na slovu, respektive na slovu s velkým S. Nikdy se nemůže stát zcela vizuální, vždycky bude ten auditivní prvek převládat. Takže je to na nás, abychom toto dědictví nesli dále. Je to poslání vpravdě nadkonfesní, svým způsobem ale i nadnáboženské, v podstatě obecně kulturní. To všechno je velmi důležité a odpovědné, tož směle do toho, přátelé.

Poslouchali jste zamyšlení Miroslava Kubíčka o slovu. Nabídneme vám ho k poslechu dnes ještě jednou, 15 minut po 15. odpolední. No a zítra v 6.45 je tu další biblické zamyšlení, tentokrát z pera Davida Nováka, který bude mluvit o strachu z pravdy.

Je 7 hodin pondělí 18. května. Vstáváte s rádiem 7, přeji vám krásný a klidný den a zvuk poslechu dalších pořadů Rádia 7.

Vítejte u poslechu další pravidelné listárny. Budeme v ní snít, na chvíli se zastavíme, na cestě vytrváme a také se společně zasmějeme. Jsme rádi, že jste s námi. Autorka listárny Andrea Audová píše: v minulém týdnu jsem se zúčastnila konference pro ženy, kterou pořádá apoštolská církev s názvem Fika, což je švédské slovo pro přestávku, pauzu. Ve Švédsku ale fika neznamená jen obyčejnou přestávku na kávu, ale vědomé zastavení, chvíli sdílení a odpočinku uprostřed dne. A právě toto zastavení dává člověku sílu jít dál. Tématem konference byla vytrvalost a to je téma, které je pro nás právě teď velmi aktuální, tedy vytrvalost v rádiu. Vytrvalost uprostřed stavebního ruchu, který tu zažíváme, někdy až už jsou provizorní podmínky, neustálý hluk vrtaček, ale i prodlevy a nečekané komplikace s elektřinou opravdu náročné. O to víc si uvědomujeme, že teď potřebujeme jednoduše vydržet, nedívat se tolik na okolnosti a krok za krokem jít dál až do konce. Jsme vděční, že střecha je hotová, vydatné deště, které přišly, už bubnovaly do nových tašek a nijak další práce neohrozily, za což jsme opravdu vděční. Zároveň ale víme, že spousta práce je ještě před námi. Na konferenci FIKA zazněla myšlenka součinnosti. Těžké věci z našeho života často nezmizí. Přicházejí období pouště a někdy v ní prostě musíme zůstat. Přesto i uprostřed pouště existují místa, která mohou vzkvétat. A je na nás, abychom je objevili. Často nás Pán vede k tomu, abychom svůj pohled obrátili jinam. Přemýšlím nad tím, co jsou věci, které mám držet ve svých rukou, píše Andrea Audová. A co naopak patří do Boží oblasti, do prostoru jeho působení a zázraků. V těžkých chvílích můžeme mít pocit, že si nemůžeme dovolit radost, že nemůžeme vzkvétat. Ale Bůh nás drží. Náš život není rozdělený na jednotlivé segmenty. Uneseme v něm bolest i radost, krásu a nadšení zároveň. Bůh se postará o naši poušť, o věci, které nemáme pod kontrolou. A často právě tam jedná způsobem, který přesahuje naše možnosti. Zároveň nás ale zve k tomu, abychom i uprostřed toho všeho rostli a žili. Bůh je Bohem součinnosti. Drží nás a zároveň nás zve do pohybu nebo do odpočinku. Nese nás tou pouští, ale chce s námi i tančit. Andrea Audová se na této konferenci setkala s jednou ženou, která jí vyprávěla jeden příběh. Říkala, že právě Rádio 7 jí pomohlo znovu se postavit na nohy. Je to velká zodpovědnost a zároveň velká vděčnost z naší strany. Tereza se dostala do těžkých psychických problémů i díky Rádio 7, které ji, jak sama říkala, ukotvovalo, pomáhalo jí zastavit se, sklidnit a znovu najít rytmus života. A jako bonus přivedla k poslechu i svého muže, který si dodnes nenechá ujít zprávy o pronásledované církvi. A tak kdo ví, možná i pro vás, kteří třeba máte nějaké psychické problémy, může být Rádio 7 tím bodem, které vám pomůže z toho vyjít. Zprávy z pronásledované církve přinášíme každou středu v 16.30 a ve čtvrtek po 7. ráno. Připravuje je Petr Jašek a Gloria Grace na základě informací ze servisu organizace Hlas mučedníkům. Tak tedy vytrvalost, to bylo téma konference FIKA pro ženy. A ještě jedna myšlenka, která na této konferenci zazněla, totiž, že vytrvat není totéž jako vydržet. Když něco vydržíme, často to znamená spíš pasivní přečkání, jakési zatnutí zubů a pocit, že to musíme zvládnout sami, musíme držet. Naproti tomu vytrvalost v sobě nese aktivní postoj důvěry.
udělám, co je na mě, ale zároveň počítám s tím, že na to nejsem sama, že mi někdo kryje záda. Někdy opravdu stačí se na chvíli zastavit, přestat chvátat a znovu začít naslouchat sobě navzájem i Pánu Bohu. A právě taková zastavení chceme zprostředkovávat i skrze vysílání Rádia 7. Takže nás velmi potěšil vzkaz, který v registračním formuláři zanechal Jakub. Poslouchám vás v autě a přestávám chvátat. Často se mi stane, že někam přijedu a ještě sedím třeba pár minut v autě, protože hrajete moji oblíbenou chválovou písničku nebo vysíláte zajímavý pořad a nemohu se odlepit, protože mě zajímá, jak to dopadne. Prostě jste skvělí, vaše modlitby jsou boží. Díky Bohu za vás. A víte, jak se o nás Jakub dozvěděl? Náhodou. Při listování rádiové nabídky v autě. Tak za tyto náhody a zázraky se hodně modlíme. Jsme rádi, že zatím máme dostatek financí na to, abychom mohli vysílat na DAB. A tato náhodná naladění vnímáme jako dar. Jako něco, co nemáme ve svých rukou a nemůžeme to ovlivnit. Něco, kde spoléháme jen a pouze na Boha. No a protože v těchto dnech k nám nepřicházejí téměř žádné ohlasy od vás posluchačů, zmínili jsme to i ve vysílání a pozvali jsme vás, abyste se s námi podělili o to, co s Rádiem 7 prožíváte. A skoro hned na to přišla do studia krátká zpráva od Davida. Děkuji za vaše vysílání, posiluje mě každý den, jen tak dál a dík. Píše David. Moc děkujeme za rychlou reakci i za to, že nám zprostředkováváte vědomí, že na druhé straně někdo je, někdo poslouchá. Někdy prožíváme taková drobná povzbuzení. Přicházejí v podobě maličkostí, které jsou pro nás na cestě životem nachystané. A možná bychom je minuli, kdybychom se nedokázali zastavit, kdybychom ve svém životě neměli tu pomyslnou fiku. A také kdybychom neměli otevřené oči. To nám připomíná jeden ohlas. Jedna věrná posluchačka nám napsala: nechápu, jak si můžete myslet, že na druhé straně nikdo není. Jsme tady a posloucháme, jen se nám prostě nechce psát.

A ještě přišel ohlas od Pavla, takže dneska to bude taková tečka par excellence. Milá, povzbudivá, laskavá. A my ji tedy s vděčností přijímáme a pouštíme dál. Pavel píše: Dobrý den, moji milí v Rádiu 7. Z vysílání jsem zaznamenal, že v tomto jarním období ubylo ohlasů na odvysílané pořady. Za sebe můžu napsat, že opravdu poslouchám, ale nepíšu. Poslouchám vás při práci a na zahradě, z telefonu, pokud je to možné. V minulé listárně jste četli ohlas posluchačky, která byla rodinou pokárána, že nějak režim rodiny přizpůsobuje vysílání Rádia 7. Vzpomněl jsem si, jak jsme se před lety, když byly naše děti ještě ve věku plus minus dorost, opravdu dobře zasmáli. Bylo to asi někdy ráno u snídaně. Seděli jsme všichni u stolu a já jsem něco říkal na jejich adresu, co by měli dělat jinak. Všichni tři poslouchali. Najednou se náš syn podíval na své sestry a vážně a laskavě říká: Tati, moc posloucháš Rádio 7. A bylo po přednášce. Podívali jsme se s manželkou na sebe a pak už jsme se jen všichni smáli. Děkuji za vaše pořady, hudbu a zamyšlení, prostě za vysílání do našich dní. Všechny srdečně zdravím. Pavel. Tak i my srdečně zdravíme, budeme se těšit zase na příště. Poslouchejte, čerpejte a pište. Na vaše postřehy, svědectví a připomínky nebo cokoliv, co vás při poslechu Rádia 7 oslovilo, jsme opravdu moc zvědaví. Tady jsou kontakty, na kterých nás můžete zastihnout, jsou stále stejné, ale pro jistotu připomínáme. Můžete psát na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Komentovat pořady nebo cokoliv můžete na Facebooku a Instagramu a můžete nás i kontaktovat přes WhatsApp na čísle 608 566 773 a to je samozřejmě číslo i pro vaše SMSky. Svůj oblíbený pořad můžete poslouchat jak v proudovém vysílání, tak i na podcastových platformách, stačí zadat jméno pořadu. Vybrané pořady najdete také na YouTube a na našem webu radio7.cz je audioarchiv, zprávy z redakce, přehled pořadu i možnost, jak nás podpořit. Tak ještě jednou vybídka, pište nám, na vaše ohlasy jsme opravdu velmi, velmi zvědaví. Listárnu pro vás připravuje Andrea Audová a od mikrofonu zdraví Kateřina Hodecová.

a nechat tvou lásku, ať působí radost, co tiší všechny bolesti, slyšet tvou tichost.

Hospodine, Bože zástupů, slyš modlitbu mou, naslouchej Jákobův Bože. Ty jsi štít náš, Bože, pohleď na tvář svého pomazaného, rač zhlédnout. Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde. Raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech své volnosti. Vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce. Hospodin je dárce milosti a slávy. Žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bez úhoně. Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe. Tohle je závěr 84. žalmu, který inspiroval k následující písni Matta Redmana.

0: Tohle byla píseň Duch Páně nade mnou Jana Krištofa a rozjíždí se písnička skupiny Way to Go, ta nás už dovede k 7:30. Je pondělí 18. května, posloucháte vysílání Rádia 7 a dobrý den vám od mikrofonu přeje Kateřina Hodecová. Po následující písničce tedy už ranní telefonát Rádia 7.
1: Mohl bych mít 30 mega, řídit Porsche a mít vilu celou z lega, nechat sluhy slát mi postel a u večeře říct mám hlad, tak na stůl noste. Mohl bych žít ze dne na den, kdo nic nemá, ten zůstane neokraden. Ulice je přece taky místo, je to krásné mít to všude.

velký svaly a ještě větší žíly, snídat zdravě a žít si blaze a získat pohár za souboje v těžké váze. Mohl bych mít bystrou mysl, šachy proti mně by hrát nemělo smysl, házet kvízu, objevit se v telce a v matice to natřít učitel.

0: mohl bych mít rodinu a práci a život, z kterého se elán nevytrácí. Budu věřit v boží mlýny, že můj život už nikdy nebude jiný.
1: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
3: Ranní telefonát Rádia 7. Poprvé na sklonku května 2023 byl do funkce sněmovního kaplana v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uveden mimo jiné i Daniel Kvasnička, kazatel Církve bratrské. Kancelář Poslanecké sněmovny, Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví tím naplnili své memorandum o duchovní službě ve sněmovně. Nedávno bylo memorandum uzavřeno podruhé, mezi podepisujícími stranami byla i Federace židovských obcí. A Daniel Kvasnička přijal roli sněmovního kaplana i pro následující čtyřleté období. V čem vlastně spočívá jeho působení na půdě parlamentu a co je pro něj největší výzvou? Zeptáme se v dalších minutách, tak tedy Danieli, vítejte. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, dobrý den.
3: Ta otázka už tu tady zazněla. Co je podstatou vaší práce? Co dělá sněmovní kaplan?
4: Sněmovní kaplan možná je pro venek taková funkce, ale v podstatě je to obyčejná služba. Já to chápu tak jako protažení toho, co jsem kdysi celou dobu dělal vlastně po celých 40 let služby na sborech. Být těm lidem blízko. Vezměte si, že tam máte ty volené, které vy vidíte, když se řekne parlament na obrazovce a vidíte jenom v jakési podobě jejich jevištního vystoupení, ale pak tam máte násobně více zaměstnanců, kteří se tam míhají každý den, i když se nejedná ve sněmovní síni. Takže je to trochu jinak, nežli si člověk představuje pod slovem funkce. Já tomu říkám být těm lidem blízko, rozmanitým způsobem. Policistům, kuchařům, číšníkům, uklízečům, uklízečkám, archivářům, knihovníkům, a počítejte dál. Prostě být jim blízko.
3: A za ty 4 uplynulé roky vaší funkce, tedy sněmovního kaplana nebo služby sněmovního kaplana, kdo se na vás nejčastěji obrací? Ti politici anebo tady ti lidé ze zázemí?
4: Formálně to byly 3 roky, protože my jsme měli první zkušební období s mým kolegou Milanem Hanušem, kterého já si velice považuji, protože spolu se mnou tu práci nějakým způsobem vůbec rozjížděl, tak my jsme měli 3 roky a my jsme tak nějak surfovali, protože já jsem začínal předtím ještě v Senátu. To znamená, byli jsme asi nejspíš a nejvíc k dispozici sněmovním lidem. Jestli bych měl nějak dělat rozdíl mezi tím, komu a kolik, to já nějak nedovedu. Prostě byli to skutečně lidé jak z personálu, tak i ti volení. Neumím to nějak spočítat. Já jsem si nevedl statistiky. Já jsem vůbec nestatistický člověk. Já potom vždycky jenom blahořečím těm, kteří to dokážou spočítat.
3: Já jsem se moc neptala na počty, ale spíš asi v uvozovkách na druh lidí, kteří přemýšlejí o duchovních věcech.
4: Lidí. Ale kde pak úplně obyčejný druh lidí, tak jako jsem já, jako jste vy a jako jsou naši posluchači, protože tam my nenaskakujeme nejdřív na roli toho, že jsme duchovní. My naskakujeme na roli toho, že jsme blízcí. To znamená, jsou to lidé, kteří jsou vyloženě nenáboženští. A dokonce bych řekl někteří protináboženští v tom slova smyslu, jak si to asi někteří představují. To znamená, prostě když potřebují, když chtějí, aby nebyli sami, když připustí tu příležitost, tak jsme k dispozici.
3: Pravidelně pořádáte takzvané snídaně pro duši. Co to je za setkání?
4: No, to je hrozně hezké setkání. To je jednou při snídani v takové té restauraci, kterých je tam několik. Najednou na mě zavolali poslankyně sedící u jiného stolu a řekli: Danieli, pojďte si přisednout. Tak jsem si přisedl a tak jsme si povídali, co a jak, a oni než utíkali do jednacího sálu, tak říkali: no halejte, nemohli bychom udělat třeba snídaní s Bohem, to by bylo. Já bych hrozně ráda, jedna z nich řekla, věděla, jestli je Pán Bůh taky žena. Tak asi tušíte, že to zrovna nejsou lidé z církevního prostředí. A tak jsem říkal, no to je geniální nápad. To je, dámy, geniální nápad. Zařídím, připravím, ozvu se vám. No a začal to Pavel Hošek, skutečně s tím tématem, které si vybrali. Byla to snídaně v tom slova smyslu, že se opravdu přijde do práce v 7.30 a že ještě dříve, než běží do sálu, tak hodinku a půl snídají, povídají a tak dále. Jak se mění sněmovna, a sněmovna se mění a změnil se i náš kaplanský tým, tak se možná ještě změní i tohle, protože vždycky se snažíme jít s těmi, kteří to iniciují k tomu, co je třeba. Takže možná budou večeře pro duši, já nevím. To je prostě otevřené. Sněmovna se ale mění, to je třeba říct.
3: Jsou dny, které jsou na půdě parlamentu klidnější a pak jsou ty více vypjaté. Poznáte to jako kaplan, tady tu atmosféru nebo tu vypjatost? Jak se to odrazí na vaší práci?
4: No, na mojí práci, že jdu dřív domů, když nejedná sněmovna, protože když jedná sněmovna do noci, tak tam prostě ten člověk na balkoně a někde v kulárech je s nima a i s těmi zaměstnanci třeba do noci. Protože když se jedná do noci, tak samozřejmě jsou všichni v pohotovosti. Od policistů až po zapisovatele a další. To znamená, ano, jsem tam s nimi, poznám to.
3: Následující otázka je možná ta nejčastější v podobném prostředí. Může znít jako kliše, ale přesto se zeptám. Skrze média někdy politici působí jako ti, kdo mají kolty prokletě nízko. Kdo nejdou pro tvrdé slovo daleko, kdo jsou směrem ke svým oponentům tvrdí a neústupní. Vídáte je jinak, když máte příležitost setkat se osobně mimo ty objektivy kamer a pozornost novinářů?
4: Ano, vídám je určitě jinak. To, když se rozsvítí světla a zapnou kamery, tak člověka mění. Možná někdy k nepoznání. Někteří zastávají pohled, že politika je prostě souboj, jak na ten souboj nemá, tak tam nemá chodit. A při tom souboji se může použít cokoliv a kdykoliv. A druhý týden nebo druhý den se na to úplně zapomene. Ano, takhle to funguje. Já osobně jsem takhle nikdy službu veřejnosti nechápal, ale budiš, někdo to tak chápat může, že zkouší oddělit svoji identitu od téhleté své práce. Je mi daleko milejší, když tohle souvisí, ta identita i s tou prací souvisí, když ten člověk jaksi drží svůj formát, dovede být jasný, zřetelný, třeba i někdy tvrdý, ale dovede si udržet tvář, ale jsou chvíle, kdy ty, které byste dneska po všem tom, co víme za ty měsíce, možná považovali za úplný spodek něčeho, tak v takovém úzkém místě, kde si testují charaktery, prostě je to úzká chodba, kde se musíte pozdravit, kde si musíte dát přednost a kde se musíte vyhnout, tak v tom úzkém místě mi jeden z těch vykřičených lidí dvakrát říkal, že se velmi omlouvá, že mi nedal přednost. Což mi vyrazilo úplně dech a říkal jsem si: tak zabrzdi, všechny svoje soudy skovej, dej stranou, všechna svoje pozorování ještě jednou přehodnoť. A to já bych doporučoval každému. Hele, najděte si místo, kde váš poslanec je na dotek a zkuste za ním zajít a neútočte na něj hned. Dejte mu šanci k tomu, aby vám o sobě něco řekl. Třeba nebude chtít, ale zkuste to. Zkuste se mu přiblížit a nakonec mu určitě řekněte, že na něj budete myslet.
3: Danieli, my jsme spolu poprvé o této vaší službě mluvili v době, kdy jste začínal. Za těch pár let změnila ta služba i vás osobně?
4: No, určitě. Mě mění každé místo, kde pracuji. Učím se nové věci, nová přátelství mě budují, to určitě změnilo mě to velice. Přijal jsem teď 4 roky, jako poslední 4 roky. Dopředu říkám, že vždycky jsem měl vnitřně limitovanou službu na nějakém místě a teď si ji tak limituji, tedy ono to dohromady těch 10 let zase dá, když se vezme to, co bylo ještě neoficiálně. Ano, myslím si, že mě to velmi změnilo v tom slova smyslu, že přemýšlím, co se mnou bude, až nebudu mít takovou tu tíhu toho, že je třeba mlčet a spíš sloužit. Musím si na to dát pozor, aby mě to nezměnilo v nějakého radikála, protože toho vidím až moc. Na druhou stranu si říkám, že tohle by světu určitě nepomohlo. Myslím si, že to, co do sebe teď štosuji a skládám a to, co se učím, tak třeba jednou někomu někdy předám. Už teď se kolem sebe nějakým způsobem pokouším postavit svoje kolegy, kteří samozřejmě nejsou oficiální a nebudou oficiální kaplani, ale chtěl bych jim dát příležitost nahlédnout, některé věci se naučit. Takže ano, mění se to každým dnem a to je dobře.
3: My jsme v Bibli vyzýváni, abychom se modlili za ty v moci postavené. Ale když to vezmeme konkrétně, za co se tedy modlit?
4: Mě vždycky nazvedne ten výraz v moci postavené. Já nevím, jestli ta stará kraličně ještě vyjadřuje podstatu toho. Já mám pocit, že nejsou to ani mocí obdaření, ale řekl bych, že jsou to mocí zatížení. Tohle půl roku po obdržení mandátu je chvíle, kdy mnozí z opozice dnešní říkají zcela otevřeně, že musí hledat sebe sama svůj smysl práce, ale já si myslím, že i lidé z té vládní většiny hledají úplně to samé, protože vidí, zcela otevřeně vidí souvislosti, takže ti lidé hledají sebe, takže za osobnost těch lidí, za to, aby je Pán Bůh nějak držel ve svých rukou, ať jsou věřící nebo nevěřící, nesou odpovědnost za nás, jsou zatížení za nás, tak aby je držel, aby se nerozsypali, nezačali vyvádět nějaké věci a nakonec nebyli třeba i fyzicky hrubí nebo něco takového. Já vždycky, když dosednu, tak děkuju za to, že existují a druhá modlitba je děkuji za to, že se ještě nemlátí. To první, za osobnost těch lidí, pak za jejich rodiny, protože tou testovací částí jsou právě rodiny. Někteří z nich mají moc hezké rodiny, manželky jsou úplně úžasné, na druhou stranu, nebo manžele jsou úplně úžasní, ale na druhou stranu právě tohle je velice, velice citlivá záležitost. To třetí, to jsou pak takové ty, aby Pán Bůh prostě limitoval rizikové prvky, což bývá často alkohol, někdy i drogy a hlavně taková ta lidská malost, která se mezi ně ze všech stran, ze všech pohledů někdy dostává, protože lidská blbost je ohromná a dosahuje jistě i do parlamentu, není jenom ve veřejnosti, tak jak ji známe z ulic a z náměstí. Tak to jsou asi takové ty první modlitby. A kdyby si někdo vzpomněl, tak ať prosí i za nás, abychom to snesli, abychom jim měli vždycky rádi a abychom měli rádi i ty, i ty. Teď budeme mít nové složení, přijde Vojta Mátl, bývalý sekretář arcibiskupů a pak by měl přijít někdo ještě z té komunity starších bratří, jak říkáváme, židům. Tak všecko se to trošičku změní, uvidíme, jak to bude.
3: Hodně křesťanů říká, že narážejí ve svém okolí na jakési mylné nebo předpojaté představy o Bohu. Setkáváte se s tím i vy ve své práci?
4: Normálně, tak jako všude. Samozřejmě, když někdo začne Ježíš Maria a tak, hned se začne omlouvat, nebo používá jiné termíny a hned se začnou mluvit, říkám, poslechněte, co mi chcete říct, tohle to neřešte. Takže ano, a takové ty představy o tom, co je církev, a někteří samozřejmě jsou velmi otevřeně a razantně vůbec proti, abychom se spolu bavili, protože my jsme tmáři, to všecko to zažíváme normálně, jako nemocniční kaplan to zažívám, tak to zažívám stejně jako sněmovní kaplan. Tak tu je předpojatost určitá vůči církvi, tu je a někdy může i stoupat ve chvíli, kdy ta církev dělá některé kroky, které se těžko dají vysvětlit. Naštěstí myslím si, že tohle to snad v těch letech, které budeme mít, tak že není téma, ve kterém bychom tak moc provokovali jako křesťané.
3: A jak lze tedy Boha představit jako toho soucitného, přítomného, aktivního?
4: Já mu často říkám šéf, protože když mě někdo tlačí do role toho, kdo řekne, co bude a jak to bude a kde to bude, tak vždycky říkám, jo, poslechněte. Na to se mě neptejte, to je věc mého šéfa, já jsem tady jenom proto, abyste to snesli, ne proto, abych vám nějak předpovídal budoucnost, to opravdu neumím a ani nechci, takže my ho představujeme jako toho, kdo je člověku blízko a to znamená, dejme si pozor, ne vždycky a všechno je úplně takové, aby se to dalo i před ním obhájit. A také zas na druhé straně je blízko, abychom nebyli sami, když musíme unést. A někdy je to k neunesení. Věřte tomu, to, co ti lidé nesou, je opravdu k neunesení. Ne proto, že by byli hloupí, ale protože to je tak, ta práce je opravdu náročná od rána do noci. A i mimo, prostě člověk nemůže nebýt politikem. A to je náročné.
3: Danieli, co je vlastně výsledkem vaší práce? Víte, ptám se na takové ty otázky na různé misionáře, kolik nových křesťanů je po letech tvého působení tam a tam. Tak co je ovocem práce sněmovního kaplana?
4: Já už jsem vám říkal, že jsem nikdy ani na farnosti nebo na sboru nepočítal. To by mi bylo, mně to bylo bytostně nepříjemné, takže ani já tady nepočítám, nemám statistiky. Na tuhle otázku by bylo třeba zeptat se policistů, až vlezete do sněmovní nebo do z Malostranského náměstí, tak se na to ptejte. Mně se na to moc neptejte, já nechci mít čisté svědomí, že jsem odvedl to, co jsem odvést mohl. A jestli výsledek, fakt nevím. Chtěl bych, aby to tak bylo, že těm lidem budu blízko. Já nemám na tohle tu odpověď.
3: Já myslím, že to je velmi výstižná odpověď. Děkuji za váš čas a přeju vám...
4: Já vám děkuji za zájem.
3: Přeju vám moudrost a vytrvalost téhleté služby, protože vnímám ji jako velmi důležitou a podstatnou, že někdo lidem, kteří jsou opravdu ve vedení státu a v takové odpovědnosti za ty věci veřejné, aby s nimi někdo byl a dával jim duchovní oporu. Děkuji vám za to, že v téhle službě stojíte.
4: Děkuji, přijímám, velice si toho vážím a Pán Bůh s vámi je zlý pryč.
3: Naším ranním hostem byl sněmovní kaplan Daniel Kvasnička.
2: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.

U tebe jsem v bezpečí, ty jsi sílá.

život můj. Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtěli. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl. Muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Kniha proroka Izajáše, 53. kapitola, 1. až 3. verš.

0: Minula osmá raní, je pondělí 18. května. Svátek má podle kalendáře Nataša, k tomu se v téhle hodince určitě dostaneme, ale teď je před námi relace Bible Guide. Relace, která nám všem umožňuje zjistit, o čem Bible skutečně je.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 30. kapitola. Tato kapitola začíná opět proroctvím o návratu Židů do své země. Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, tak praví Hospodin Bůh Izraele. Všechna slova, která jsem k tobě promluvil, zapiš do knihy. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy svůj lid Izrael a Judu přivedu zpět ze zajetí a navrátím je do země, kterou jsem dal jejich otcům. Tady čteme nejen, že slova prorockých předpovědí jsou inspirována Bohem, ale také, že myšlenka sepsaná do knih pochází od Boha. Bůh nechal proroctví některých proroků sepsat a zachoval je pro nás až do dnešních dnů. Důvodem je to, že obsahují pro nás důležité předpovědi týkající se prvního i druhého příchodu Krista. Prorocké předpovědi jsou pro nás, mimo svědectví evangelií, jediným důkazem o prvním příchodu Mesiáše. V Krista věříme díky působení ducha v našich srdcích, ale víru čerpáme ze psaného slova. Evangelia a apoštolové nám v Novém zákoně potvrzují, že Ježíš Kristus je tím Bohem seslaným a proroky předpovězeným spasitelem světa. O Kristu nám tedy svědčí naše srdce a ti, kteří zažili to, co my. Předpovědi v knihách Starého zákona jsou ale jediným důkazem o Kristu. Na základě těchto naplněných předpovědí si můžeme být jistí, že Ježíš je Mesiáš. Právě proto jsou knihy Starého zákona často zpochybňovány a jejich autorita je podrývána. Když se podíváme na texty prorockých knih, tak zde znovu a znovu nacházíme zásadní tvrzení autora. Toto praví Hospodin, nebo slovo Hospodinovo je. Žádný normální literární autor mimo náboženství netvrdí, že to, co píše, mu diktuje Bůh a slova tedy nejsou jeho, ale samotného stvořitele. To je zásadní a silné prohlášení. Toto může o své knize prohlásit buď skutečný prorok, náboženský blázen, nebo záměrně lživý člověk. Byli snad všichni ze 16 proroků, jejichž knihy máme v Bibli, lháři, náboženští blouznivci nebo falešní proroci? Ježíš je považoval za skutečné proroky. On v 11. kapitole Lukáše prohlásil proroky za boží posly. Proto také moudrost boží řekla, pošlu k ním proroky a apoštoly, některé z nich zabijí a jiné budou pronásledovat. Toto pokolení se proto bude zodpovídat za krev všech proroků, prolévanou od stvoření světa. Ježíš věřil tomu, že prorocké předpovědi jsou důkazem o jeho příchodu. Po svém vzkříšení to sám vysvětlil učedníkům. Řekl jim tedy, proč jste tak vylekaní? Proč jste na pochybách? Podívejte se na mé ruce a nohy, jsem to já. Potom jim řekl, právě o tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi. Musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a žalmech. Když tedy přijímáme prorocké knihy jako poselství od Boha, pak je vidíme stejně, jako je viděl Ježíš. Jeremiáš pokračuje a mluví o budoucím hrozném dni, čase soužení a o záchraně. Prorok předpovídá dobu, kdy už Izraelci nebudou sloužit nikomu jinému než Bohu a svému předpovězenému králi Davidovi. Tyto události jistě tedy souvisejí s druhým příchodem Krista. Čteme. Tak praví Hospodin, slyšíme vyděšený křik, čirá hrůza, žádný klid, běda, bude to hrozný den jako žádný jiný, čas Jákobova soužení. Bude z něj ale zachráněn. Toho dne, praví Hospodin, zlámuj ho na jeho šíji a zpřetrhám jejich postroje, takže už nebudou sloužit cizákům, ale budou sloužit Hospodinu svému Bohu a svému králi Davidovi, kterého jim ustanovím. Proroctví pokračuje a předpovídá trest pro boží lid a následnou spásu, kdy je už nikdo nevyděsí a Bůh s nimi už nikdy neskončí. Prorok je ujišťuje, že po trestu přijde uzdravení. tehdy jim bude vládnout předpovězený věčný král z rodu Davidova. Jejich vládcem bude jeden z nich, z jejich středu vzejde jejich panovník. Přizvu ho blíž a on ke mně přistoupí. Vždyť kdo by se jinak odvážil ke mně přistoupit, pravý Hospodin? Vy budete mým lidem a já budu vaším Bohem. To náš zástupce, člověk Ježíš, se odvážil předstoupit před Boha. Po vzkříšení vstoupil ke svému Otci kvůli nám, aby Bůh byl i naším Otcem a aby všichni, kdo jsou jeho, byli Božími dětmi.

Tento díl pořadu Bible Guide najdete v programu Rádia 7 dnes ještě jednou v 18 hodin. 8. raní, 18. večerní, to jsou tradiční časy relace Bible Guide v programu Rádia 7. Pokud se chcete vrátit k už odvysílaným dílům, tak buď na našich stránkách v audioarchivu Rádia 7 www.radio7.cz a nebo na stejnojmenném podcastu Bible Guide. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně.

Původně ruské jméno Nataša najdeme dnes v kalendáři jak v Česku, tak na Slovensku. Toto jméno je ruskou domácí formou jména Natálie. Původně dostávali toto jméno dívky, které se narodily o Vánocích, podle latinského Christi Natalia, čas Kristova narození. Základem je latinské slovo Natalis, jež znamená rodný. Později jméno ze všeobecnělo a bylo zcela lhostejno, kdy se to děvče narodilo. Tak milé Nataši, přejeme vám vše dobré, pokoj a radost i do dnešního dne. A dnes také slavíme Mezinárodní den muzeí.

0: Kalendárium.
1: 18. května roku 1575 zástupci českých stavů předávají císaři Maximiliánovi II. Českou konfesi, společné vyznání českých nekatolíků. Císař ústně přislíbil, že ji bude respektovat, brzy z ní však vyloučil královská města. V roce 1891 byla v Praze slavnostně otevřena budova Národního muzea. Samotná instituce už existovala dříve. Založena byla v roce 1818 jako vlastenecké muzeum. A v roce 1923 bylo zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu. V roce 1452 se narodil Hynek z Poděbrad, český diplomat a básník. Byl to syn Jiřího z Poděbrad a jeho druhé manželky Johany z Rožmitálu. Působil jako politik a diplomat ve službách Vladislava Jagellonského. V roce 1920 se narodil Karol Vojtila, od roku 1978 známý jako papež Jan Pavel II. Jeho zvolení bylo velmi symbolické. Po 455 letech to byl papež neitalského původu, navíc první Slovan. Bývá mu přisuzován výrazný podíl na pádu železné opony. V roce 1911 zemřel hudební skladatel Gustav Mahler. Narodil se v židovské, německy hovořící rodině na Vysočině. Byl rovněž vynikající dirigent. Mahler je společně se svým učitelem Antonem Bricknerem považován za největšího rakouského skladatele symfonií. O světovou proslulost Mahlerovy tvorby v 80. letech 20. století se zasloužil svým vlivem Leonard Bernstein a čeští dirigenti Rafael Kubelík a Václav Neumann svými nahrávkami Mahlerových symfonií. Tou nejznámější je patrně symfonie číslo 2 C-moll, která dostává někdy titulek Vzkříšení. A ještě jedno výročí připomeňme. V roce 2014 zemřel Tomáš Kryška, slovenský baptistický kazatel a evangelista. Narodil se v rodině známého kazatele Jána Kryšky. Z rodiči cestoval po Slovensku podle toho, kde působil otec jako kazatel. V 80. letech se usadili v Bratislavě. Tomáš tam vystudoval evangelickou teologii. V roce 1989 byl zvolen kazatelem v Lučenci. Byl duchovním pěveckého souboru JAS a v letech 1997 až 2000 předsedou Rady Bratrské jednoty baptistů na Slovensku. V roce 2005 se stal kazatelem baptistického sboru Viera v Bratislavě, kde působil až do své smrti. Tomáš byl stejně jako jeho otec charismatický kazatel, velmi vnímavý v kontaktu s lidmi. Spolu s manželkou Ester se věnovali manželským párům a na Slovensku i v Česku vybudovali velmi účinnou síť seminářů pro manželské páry. Tomáš Kryška říkával, člověk je tak zdravý, jak jsou zdravé jeho vztahy. Tak tolik dnešní kalendárium Rádia 7 s datem 18. května. Připravuje je pro vás Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Dana Pechánková a Karel Řežábek v písni Neboj se. Před námi je ještě jedna písnička do 8:30, to je čas relace Stopy, svědectví o božím jednání. Dnes vám o svém životě a cestě k Bohu bude vyprávět Aneta Lofítková.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít. Já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl.

0: daleko žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
1: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
2: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
3: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
4: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
5: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
6: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Život každého z nás přináší okamžiky, kdy máme pocit, jako bychom byli na horské dráze. O ty své, které prožila na cestě k přijetí Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, se dnes ve svém vyprávění podělí Aneta Lofítková. Příjemný poslech vám přeje Milan Remeš.
7: Jmenuji se Aneta Lofítková a ráda bych se s vámi teď sdílela o tom, jak jsem odevzdala svůj život do Božích rukou. Moji cestu bych popsala jako pestrou a rozmanitou a místy jako na horské dráze. Ačkoliv jsem vyrůstala od malička ve věřící rodině a rodiče mě vedli k víře, tak jsem Ježíše do svého srdce přijala až ve svých 18 letech. Bůh to se mnou neměl jednoduché, ale jsem vděčná, že to se mnou nevzdal. Jak už jsem zmínila, vyrůstala jsem ve věřící rodině, rodiče mě vedli k Bohu i do církve, takže jsem odjakživa měla ty základy a věděla jsem, co musím udělat pro to, abych byla zachráněna. Byla jsem taková ta milá, hodná, bezproblémová holka, o které si spoustu lidí myslelo, že určitě žije s Bohem naplno, ale pravdou bylo to, že jsem uvnitř prožívala určitý boj a ty boje mě spíš od Boha vzdalovaly, než blížily. Žila jsem poklidný život, poslušně chodila do sboru a vlastně jsem Boha nějak více neřešila. Nikdy jsem nepochybovala o jeho existenci, ale neřešila jsem ho. Občas jsem si četla Bibli, jindy zase nechala i klidně měsíce ležet na poličce. Zkrátka, vedla jsem relativně nestabilní život, což se týká mého vztahu s Bohem. Vše se ale začalo měnit, když jsem byla na střední škole, zhruba ve 3. nebo ve 4. ročníku. A to bylo období, když jsem si začala klást různé otázky. Nejčastěji jsem přemýšlela nad tím, co se mnou bude, kdyby teď přišel Pán Ježíš. Taková častá otázka byla i, co by se mnou bylo a kam bych šla, kdyby teď mě třeba tady srazilo auto. Tak ve mně začal pulzovat strach. Začala jsem se bát o svoji budoucnost. A vlastně jsem věděla, že kdyby se mnou cokoliv stalo, takže nepůjdu do nebe. A chtěla jsem to změnit. Tak jsem si začala číst Bibli, začala jsem ji studovat, více se modlit, začala jsem Boha vyhledávat na vícero místech, poslouchala jsem chvály, různá kázání a křesťanské podcasty a snažila jsem se být Bohu blíž. Bylo to v období, kdy jsem si uvědomovala, že jsou věci, které mě od Boha vzdalují a na kterých jsem víceméně závisla, ať už to byly sociální sítě nebo telefon a podobně. A tak bylo potřeba tohle vše zahodit a místo toho jít za Bohem a vzít do rukou místo toho Bibli. A tak jsem začala trávit více času s Bohem. Jenomže ten strach mě jen tak neopustil a více ve mně pulzoval. Věděla jsem, že chci přijmout Ježíše do srdce a odevzdat se mu, ale bála jsem se, že něco udělám špatně, že nebudu pro Boha dostatečně dobrá a že ho zklamu. A tak jsem se trápila sama nad sebou a čekala jsem, jestli třeba náhodou nepřijde nějaký velký zlom v mém životě, kdy se něco stane a já si řeknu, jo, tak teď je ten moment, kdy přijmu Ježíše do srdce. Ale nic takového nepřicházelo. Spíš naopak, pořád ve mně pulzoval ten strach, ty otázky o mé budoucnosti. Tak jsem se stále modlila, Bohu věřila a doufala jsem, že ve mně tak bude pracovat. Svěřovala jsem mu veškeré tady ty problémy a moje obavy a tu moji nejistotu. A Bůh opravdu ke mně promlouval neskutečným způsobem. Jednou přišel takový zlomový bod, bych řekla, kdy jsem se ocitla v situaci, kdy jsem byla obklopená lidmi, kteří žili naprosto zvrácený život. Sledovala jsem, v čem a v kom hledají útěchu, oporu a naději. A Bůh to teda nebyl. Byly to spíš jiné látky, různé omamné látky, drogy. A uvědomovala jsem si, že mi je těch lidí líto a nechtěla jsem s tímhle mít cokoliv společného. Byl to takový smutný pohled vidět, že nehledají naději v Bohu. A tak mě to vedlo především k takovému zahambení sama nad sebou, protože jsem si uvědomila, že i když žiju poměrně hezký život, bez problémů, nedělám nic extra špatně, nic proti Bohu, tak pořád mi to nezaručí tu jistotu v nebi, tu jistotu spasení. A že naopak jsem spíše pořád na stejné úrovni jako tihle lidé, že sice vedeme úplně odlišné životy, ale chybí nám ten stejný základ v srdci a tím základem byl Kristus. Tak mě to otevřelo oči a zlomilo mě to v tomhle bodě. A vedlo mě to na kolena, kdy jsem mohla v pláči přistoupit před Pána Ježíše a odevzdat mu svůj život, prosit ho za odpuštění a opravdu plně se mu odevzdat. Řekla jsem mu úplně všechno, za vše jsem mu děkovala a doteď si pamatuju na ten osvobozující moment, který jsem mohla zažít, kdy jsem měla tu jistotu, že vlastně kdyby se se mnou stalo cokoliv, tak vím, kam jdu. Věděla jsem, že v mojí budoucnosti najednou je Ježíš a že už nemusím bloudit po tomhle světě sama. A takhle jsem přijala Pána Ježíše do svého srdce. Cítila jsem obrovský pokoj, který cítím doteď a vlastně se můžu považovat za jednoho z nejšťastnějších lidí na světě, protože jsem ho přijala a můžu mu teď tak patřit. Ještě bych chtěla zmínit verš, který mě hodně provázel na té mojí cestě k Bohu a k tomu přijetí. V období, kdy jsem hodně studovala tu Bibli ještě před mým obrácením, ale pak jsem na ten verš neustále narážela i po mém obrácení, tak to byly verše z knihy Filipským, konkrétně za 3. kapitoly, kde se píše, že cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista. Myslím si, že tady tenhle ten úsek úžasně popisuje a vystihuje moji situaci, že bylo třeba, abych se vzdala určitých věcí a začala následovat Krista.

0: Mluvila jsi o tom, že jsi věděla, co potřebuješ udělat pro to, abys byla zachráněna. O jaké záchraně mluvíš? Proč jsi potřebovala být zachráněna? Od čeho?
1: Tak moji rodiče odmala do mě se snažili vrýct tu lásku k Bibli a tím, že jsme si pravidelně četli, tak vlastně jsem odmala mohla vidět a vědět, co Bible všechno obnáší a o čem vlastně je. A máme tam nespočet veršů o záchraně a že ta není z lidí, ale že je z Boha a že to je vlastně Boží dar. A tomu jsem já odmala věřila. Takže vlastně nikdy jsem opravdu neměla pochybnosti nebo nějaké zastavení, že bych si řekla, že by záchrana mohla být v něčem nebo v někom jiném. A zároveň asi o čem vlastně celá ta záchrana je a jak ji vnímám, tak každý člověk má svobodnou vůli a svobodnou volbu na to se rozhodnout, kde chce trávit svoji budoucnost. Buď si budu žít spokojený život tady na zemi, jak chci, anebo se rozhodnu pro to, co mi nabízí Bible. A Bible právě tu záchranu nabízí skrze Pána Ježíše a tomu já jsem uvěřila a tohle považuji za záchranu.
0: A když přijmu Pána Ježíše do svého života, když teda uvěřím tomu, co říká Bible o záchraně, co se tím vlastně změní, co se stane?
1: Tak záchrana nám nabízí převážně věčný život, který můžeme trávit v nebi. A jak už jsem i v tom svědectví říkala, tak já jsem měla strach ze své budoucnosti, strach z toho, že kdyby se se mnou cokoliv stalo a třeba bych umřela, tak jsem věděla, že zůstanu tady na zemi. Ale tím, že jsem přijala Ježíše do srdce, tak se mi tím otevřely brány do nebe. Takže o tomhle to je.
0: A jak to člověk může udělat a tu záchranu přijmout do svého života?
1: Tím, že se rozhodne pro život s Pánem Ježíšem, to, co mu on nabízí. Pán Ježíš za každého člověka položil svůj život a to nás všechno Bible učí, to si v ní můžeme číst, že jsme mu byli my lidé přednější než on sám a z lásky k nám, z velké lásky k nám, se rozhodl podstoupit bolest, potupu a smrt a vydal se na kříž místo nás.
0: Ty jsi čekala na nějaký okamžik, kdy se tobě osobně stane něco, co tě v uvozovkách dokope blíž Bohu. Ten okamžik úplně nepřišel, ale mluvila si o tom, že když jsi byla s takovou skupinou lidí, kteří dělali věci, co ti byly proti srsti, takže jsi tam viděla nebo prožila něco, co ti pomohlo se rozhodnout dát svůj život Bohu. Co jsi tam prožila, co jsi tam viděla?
1: Tak viděla jsem, v čem ti lidi hledají smysl života a že Bůh v jejich životě neměl místo, že jim byl jedno a pro mě už to bylo období, kdy já už jsem byla na Boha poměrně dost napojená, ale pořád jsem mu nebyla plně odevzdaná tak, jak bych měla. A tady tohle, co jsem viděla v těch lidech, v co skládají naději, o co se opírají, v čem hledají útěchu, tak to byla taková poslední tečka v tom mém období otázek a v období jakéhosi strachu nebo nejistoty. A akorát mě to právě utvrdilo v tom, že nechci být na stejné úrovni jako oni, nechci vyhledávat útěchu v takových věcech, ale že chci vyhledávat tu útěchu právě v Bohu. Tohle mě tak nějak přimělo k tomu a tohle byl ten poslední bod, kdy jsem se rozhodla, že opravdu bez Boha nemá smysl žít na tomhle světě.
0: Jak to rozhodnutí změnilo tvůj život a co prožíváš vlastně s Bohem teď?
1: No musím říct, že teď můžu o sobě říct, že opravdu jsem šťastná a vlastně můžu vyznat, že patřím mezi ty nejšťastnější lidi na světě, protože od té doby, co jsem uvěřila v Pána Ježíše, tak zažívám obrovský pokoj a i když do života přichází různé bouře a různé životní těžkosti, zkoušky, tak vím, že tady někdo, kdo o mě má zájem a o koho se můžu vždycky opřít a kdo mě vždycky z těch hlubokých vln vytáhne, podá mi tu ruku, což předtím tady ten pocit jsem neměla, nezažila. Ale po přijetí Pána Ježíše do srdce cítím opravdu vděčnost a klid na duši.

není úžasné prožívat pokoj a klid i v tomto turbulentním světě? Vědomí toho, že je tady v každé chvíli někdo, kdo o vás má zájem a o koho se můžete opřít? Ježíš Kristus zve k životu s ním každého člověka bez výjimky. Aneta Lofítková jeho pozvání nakonec přijala. I vy k němu můžete přijít a přijmout tu záchranu a budoucnost, kterou nabízí. Pokud byste chtěli vědět víc, můžete nám napsat na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V případě, že byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Dnešní Stopy končí. Z Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

Tady jsem, toto je to svaté místo, znělo v písni kapely Citizens. To svaté místo je vždycky tam, kde stojíme před Bohem, kde se s ním setkáváme, kde mu vyléváme své srdce, kde nasloucháme jeho radám a jeho slovům. To je to svaté místo. A tak každý ho můžeme zažít, každý ho můžeme mít, protože postavit se před Boha je naše výsostné právo, které máme díky Pánu Ježíši Kristu. To on nám vydobil cestu zpátky do Boží náruče. A o tom byla i tahle píseň, konec konců také i vyprávění Anety Lofítkové v pořadu Stopy, svědectví o Božím jednání. Nabídneme vám ho k poslechu ještě zítra v 19.45. No a za týden dostane v tomto pořadu prostor Jakub Čermák. Jenom připomínám, že máme ještě jeden pořad, trošku delší, o cestě a životě s Bohem. Jmenuje se Život víry a nabízíme ho vždy v pátek v 11 hodin a 15 minut. A pokud byste se i vy sami chtěli nějak sdílet nebo podělit o svůj příběh, o tu svoji cestu k Pánu Bohu, tak nám určitě napište ideálně na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz.

Kam půjdu, znělo v písni skupiny Spotlight. Ano, ke komu bychom šli, když každý z nás je pouze člověk?

Otevírá se další hodina vysílání Rádia 7, kterým vás dnes v pondělí 18. května provází Kateřina Hodecová. Je tady krátce po deváté, před námi je půl hodinka pozvánek na různé, věřím, že zajímavé akce. A o půl desáté vám pak nabídnu relaci Překročit hranice. A v ní předposlední část série vyučování Lukáše Targoše na téma Ikona, dřevo mezi světy. To bude o půl desáté, teď řada písniček a těch zmiňovaných pozvánek. Takže hudební nabídku této půl hodiny otevírá Darina Kočenzi v Sia sláva těbě.

Na Rádio 7 posloucháte Pozvánky. S tou první míříme do Milotic u Kyjova. Tam se uskuteční v pátek 22. května od 17:30 setkání s Markem Orko Váchou. Uskuteční se v areálu vinných sklepů u Šidlen. Akce bude zahájena mší pod širým nebem, která má za cíl modlitby za politiky, státníky a všechny ty, kteří mají moc vládnout za mír ve světě. No a na mši naváže přednáška Laudato Si, křesťanský pohled na ekologii a odpovědnost člověka k přírodu, k životu a přírodě. Tak to je pozvánka tedy do Milotic u Kyjova, kde právě o 17:30 začne mše a přednáška Marka Orko Váchy na téma křesťanský pohled na ekologii a odpovědnost člověka k životu a přírodě. Rozjíždí se písnička, která předělí jednotlivé pozvánky. Zároveň je tu výzva pro vás všechny, kteří o něčem zajímavém víte a chtěli byste pozvat další posluchače Rádia 7. Je vám k dispozici e-mailová adresa pozvánky@radio7.cz.

0: Autobag 2026, to je název pro víkend určený manželským párům anebo dítěti s rodičem. Zažijte nezapomenutelný víkend se svou milovanou osobou v prostředí, kde se můžete plně soustředit na váš vztah. Osvědčený zábavný program nabízí zážitky a dobrodružství, na které nezapomenete. Píší organizátoři, totiž uskupení Refresh Marriage. Tak pokud máte zájem, můžete si udělat čas už o tomto víkendu 22. až 24. května. Akce se koná v Polsku v Kičicích v konferenčním centru H20. Jestli vás zajímá nebo je pro vás důležité prohloubení těch nejbližších vztahů, jste zváni na tuto akci Outback 2026. Další akce se uskuteční tuto sobotu, je to festival pro rodiny a je to pátý ročník povedeného rodinného festivalu. Multižánrové rodinné odpoledne pro mamku, taťku, děti i babičku s dědou, píší organizátoři. Půldenní událost je organizována pod patronací městského obvodu Ostrava-Jih a připravuje ji místní křesťanské společenství ve spolupráci s Royal Rangers a dalšími partnery. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program pro všechny věkové kategorie, který zahrnuje zábavné, vzdělávací i atraktivní aktivity pro děti i dospělé. Na své si přijdou i milovníci hudby díky koncertům. Součástí programu bude také prezentace činností dětských a mládežnických organizací v oblasti zálomu. Vstup je zdarma, za občerstvení a nápoje je možné zaplatit na místě. Tak tohle je pozvánka na pátý ročník festivalu pro rodiny. Uskuteční se 23. května tohoto roku v Ostravě.
1: Bože, ty jsi jediný a majestátný.

Jak uvolnit pomazání? Jarní déšť. To je název konference, která se bude konat 22. a 23. května v Mozaice, to je církev v Hradci Králové na Mýtské ulici 2. Jako řečníci budou sloužit Tomáš a Katka Růžičkovi a společně s nimi se můžete zabývat otázkami, jak spolupracovat s Bohem, nakolik jsme závislí na Bohu a nakolik On počítá s naší věrností, jak spolupracovat s pomazáním od Boha a rozvíjet ho ve službě i osobním životě. Akce je určená pro všechny věkové skupiny a počet zúčastněných je omezen kapacitou kavárny na 45 osob. Tak pokud máte zájem o tuto akci, je na vás, abyste se co nejdříve přihlásili. Hledejte na info nebo pište na info@mozaika.hk, to je e-mailová adresa, kam se dopíšete. A jinak tedy ještě jednou úvodní informace. Konference Jak uvolnit pomazání se koná v Hradci Králové na Mýtské 2 22. a 23. května. S další pozvánkou pak míříme vlastně nedaleko, totiž do Pardubic. Tam se v sobotu 23. května koná festival provedoucí besídek dětských skupin či rodiče s názvem Inspiro. Koná se tedy 23. května, jak jsem říkala, mezi 10. a 16. hodinou a místem konání je základní škola Noe Pardubice. Akci pořádá odbor pro práci s dětmi Církve bratrské a tam také můžete získat více informací. Hledejte na stránkách www.portal.cb.cz.

0: for not okay.
1: Na Rádiu 7 posloucháte pozvánky na nejrůznější zajímavé akce a nemůžeme minout tu, která se tedy kvapem blíží, Noc kostelů. Uskuteční se letos 29. května a pokud si najdete stránku nockostelů.cz, zjistíte, že v letošním ročníku je aktuálně přihlášeno 1785 kostelů a modliteben a je pro vás připraveno celkem 5635 programů. Tak pokud byste rádi někam vyrazili, někam, kde to pro vás třeba není úplně známé, anebo naopak se chcete podívat znovu na známá místa, určitě hledejte na této stránce nockostelu.cz. Tak to je pozvánka všeobecná, ale jak jsem říkala, ta čísla jsou ohromující, takže to svoje konkrétní místo si musíte najít sami. Já pro vás mám další pozvánku do Brna. Tam se v sobotu 30. května uskuteční událost, která navazuje na Noc kostelů v tomto městě. A je to Den pro Brno. Akce, kterou pořádá Tělo v pohybu misijní. A tato skupina služebníků už tedy připravila Den pro třeba Opavu nebo pro Zlaté hory, pro Krnov. Má za sebou řadu měst, ve kterých uspořádala celodenní setkání s velmi pestrým programem, určeným nejširším vrstvám lidí, takže může přijít opravdu každý a uslyšíte koncerty, talk show, program pro děti. Hrát vám v Brně budou Timothy, Terebint, Gina a Kirsten, Grace to You, Billy Vers a tak dále. Talk show na téma Kdyby byl Bůh, tak proběhnou s kazatelem, spisovatelkou a fyzikem. Spisovatelkou bude Hana Pinknerová, fyzikem Tomáš Tic a kazatelem Josef Pavliňák. Tak pokud jste z Brna a okolí, pokud máte rádi takové velké veřejné akce, kde si každý může přijít na to svoje, jste zváni 30. května do Brna. A ještě chybí vlastně odkaz www.tělovpohybumisijní.cz, tam jsou informace, ale hlavně také místo. Celá akce bude probíhat na prostranství před Janáčkovým divadlem.

Sedm nemocí srdce. Tak se jmenuje konference pro křesťanské poradce a pastorační pracovníky, která se bude konat na začátku června o víkendu mezi 5. a 7. červnem v Třemošnici v hotelu Kraskov na Starém dvoře 47. Konference je tedy určena všem, kteří se věnují dalším lidem a má podtitul Jak identifikovat základní nemoci srdce. Těmi jsou myšleny neodpuštění, hřích, lži, modlářství, démonizace, zapřísahání a zranění. Jak vést k jejich uzdravení? Na programu jsou samozřejmě přednášky na toto téma, které bude mít Dave Petty, ale také práce ve skupinách, sdílení, osobní stišení a plánovaný je i odpočinek v přírodě. Bližší informace a přihlášky jsou na stránkách akce a ta je tedy božidom.cz/akce. Tohle byla pozvánka na konferenci pro křesťanské poradce a pastorační pracovníky Sedm nemocí srdce. Koná se 5. až 7. června v Třemošnici. A ještě jednu pozvánku tu pro vás mám na stejný víkend a to jsou Dny ticha, které se budou konat v Zásmukách u Kolína. Je to pobyt, několikadenní pobyt pro každého, kdo chce strávit pár dnů o samotě, duševně i duchovně načerpat, být chvíli sám se sebou a s Bohem. Bližší informace hledejte na dnyticha.cz.

Třeba množství věd a my si můžem vyprávět o tom, co spletu, já už se znám, drž mě pevně.

0: a Lukášem Targošem.
1: Na místě Kristově vás prosím, smiřte se s Bohem, píše apoštol Pavel. Smířit se s Bohem, co to znamená? Důležitá oblast, které jsme se věnovali v minulé části vyučování Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové, v sérii Ikona dřevo mezi světy. A tady dnes také navážeme. Tak dobrý poslech.
2: Minulý týden jsme mluvili něco málo o tom, že součástí toho, co Ježíš udělal na kříži, bylo, že smířil svět s Bohem. A mluvili jsme také o slabinách modelu platby, kdy si myslíme, že kříž uspokojuje Boží dotčenou čest. A já chci znovu jenom říct, že ne, Bůh skutečně není nepřítelem světa, protože Bůh miluje svět a proto poslal svého syna. Bůh není nepřítelem světa a skutečně Bůh není nepřítelem hříšníku, když Bůh přece zemřel za hříšníky, když jsme ještě byli hříšní. Bůh miluje hříšníky a nikdo, žádný člověk není od Boha daleko. I když ty se někdy můžeš cítit, že jsi od Boha daleko, nebo můžeš naopak cítit, že Bůh je od tebe daleko, Bůh od nikoho z nás není daleko. Bůh nás miluje, není proti nám, není nastavený proti nám, není náš nepřítel, Bůh nás miluje. Ale ano, Bůh skutečně nenávidí hřích. A nenávidí ho ne proto, že ho uráží a že se dotýká jeho cti, ale protože hřích je nástroj, který si temnota používá k zotročení lidí a k rozšiřování svého království zla. To je důvod, proč Bůh nenávidí hřích. Bůh nenávidí hřích a proto také hřích Bůh odsuzuje na těle Mesiáše, jak jsme říkali minule. A minule se mě taky někteří lidé ptali, ale jak se to stalo? Co se vlastně stalo? Mluvil se tady o nějakém božském aikidu, mluvil se tady o nějakých dalších věcech. Jak se to stalo? Co se přesně stalo? A možná jeden z problémů, který máme pro to pochopit, co se přesně stalo mezi tím křížem a tím vzkříšením, je to, že nám chybí proto správný jazyk. Protože je to jazyk, který je velmi těžké popsat v proze a mnohem lépe popsat v poezii. Ale já nejsem básník, jako někteří z vás jste, ale já nejsem básník. Já nejsem poet. Naštěstí tady máme spoustu výroků, které jsou často poetického rázu od prvních církevních otců, kteří hlavně z východní církve se snažili popsat tu situaci více poeticky. A já dneska některé z nich budu citovat, protože oni vždycky zdůrazňovali, tihle teologové první církve, že vítězství nad smrtí byl ten největší trumf kříže. Vycházeli z verše, který Ježíš říká v Markově evangeliu, on tam říká, ani syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužil, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. A jazyk výkupného, to, že Ježíšova smrt byla výkupné, je nejčastější způsob, jak ti první církovní otcové mluvili o kříži. Ale nemluvuji o tom, jak dneska lidé, kteří jsou ovlivněni kalvinistickou teologií, si myslí, že to bylo výkupné Bohu, aby nás přestal nenávidět, aby nám odpustil, že to bylo výkupné, které musel Ježíš zaplatit, aby nás zachránil před hněvem Boha Otce. Oni zcela jasně mluvili o tom, že to bylo naopak výkupné smrti, že Ježíš zaplatil výkupné smrti, protože nás Ježíš zachraňuje před smrti. Proto třeba svatý Bazil Veliký to říká těmito slovy. Dal sebe jako výkupné smrti, v jejíž moci jsme byli drženi jako zaprodaní hříchu. Byl ukřižován a sestoupil do pekel, aby všechno naplnil sebou. Roztrhl okovy smrti, třetího dne stál z mrtvých a otevřel nám cestu smrtví vstání. On tady říká, on dal sám sebe jako výkupné smrti, která nás držela ve svém zajetí a pak sestoupil do pekel, a naplnil peklo sám sebou. Ježíš naplnil peklo sám sebou. A to je úžasná imaginace. A tím nám odevřel dveře k našemu vlastnímu zmrtví stání. A oni vždycky, ty první církevní otcové, mluvili o tom, že to výkupné, o kterém Ježíš mluví, bylo výkupné smrti, nebo ďábu jako stělesnění smrti. A o kříži mluví jako o triku, který Bůh ve své moudrosti na temnotu navlékl. Abyste chápali, o čem mluví. Oni mluví o tom, že Ježíšovo lidství byla návnada na háčku jeho božství. Možná říkáte, to je trochu divné, ale tohle jsou církevní otcové první, kteří vedli církev. Oni říkali, Ježíšovo lisy byla návnada na háčku jeho božství, protože Ježíš byl smrtelným člověkem, mohl být smrti pohlcen, ale smrt nemohla strávit jeho božství. Když smrt pouknula Ježíše, nedokázala ho strávit, protože vevnitř bylo mnohem víc, než si smrt myslela. Když smrt pozdřela sám život, sama smrtelně onemocněla a ztratila svou sílu. Chci si to představit. Když smrt spolkla život, protože si myslela, že ho zničí, tak ten život uvnitř ji úplně rozleptal a zničil. Úplně ji zevnitř otrávil. Obrazy, které ta první církev kreslila Ježíši, bylo, že smrt nebyla schopna Ježíše strávit, protože Ježíš je život sám a proto musela vyplivnout Ježíše, stejně jako ta velká ryba ve starém zákoně vyplivla Jonáše ten třetí den. To byla jejich imaginace, protože Ježíš používá toho imaginace. Říká, stejně jako syn, jako Jonáš byl v břichu velké ryby 3 dny, tak syn člověka bude v břichu země 3 dny. A oni používají stejnou imaginaci. Ryba vyplivla Jonáše, smrt nemohla udržet Ježíše. Smrti se udělalo zle z Ježíše a musela Ježíše vyplivnout ven. A to je všechno imaginace, ale je to imaginace, která ukazuje, že smrt nedokáže udržet život. Ježíšova smrt tak nebyla na kříži určena k tomu, aby Ježíš uspokojil naštvaného otce. Ale byl to nástroj, který otec s Ježíšem použil, aby otrávil smrt zevnitř. To je to boží aikido. To je, jak Bůh použil nástroj smrti proti smrti samotné. Možná si pamatuje, minulý týden jsem zmiňoval aikido. Aikido je japonské umění sebeobrany, které skrze princip neodporu způsobí, že protivníku v pohyb se nakonec obrátí proti němu přechytračí oponenta tím, že použije jeho agresi proti němu samotnému. A Satan, a my jsme to četli minulé ty verše, a síly temnoty vůbec netuší, co ukřižováním spustí, jinak by nikdy nemohli ukřižovat Ježíše Krista. Jiný církevní otec, Jan Zlatoustý, říká, Kristus svou smrtí spoutá vládce zlodějů a žalářníků, tedy ďábla a smrt, a přidal jeho poklady, což je celá lidská rasa, do královské pokladnice. To má další imaginace. Ježíš přichází do pekla, aby ho úplně vyloupil. A Ježíš o sobě takhle mluví v evangelii. On mluví o tom, že nikdo nemůže vyloupit dům silného muže, dokud silného muže nespoutá. Jeho učeníci neví, o čem vlastně mluví. Ale najednou tohle používají, ta první církev říká, jo, tohle vlastně bylo to, co Ježíš udělal na kříži. Když umírá na kříži, tak sestupuje. Je to pro něho jako způsob, jak se dostat do posvětí. A pak to tam úplně celé vyprundloval. Oni věřili, že Ježíš byl něco jako trojský kůň, který smrti Bůh nabídnul jako triumf, ale pak se z toho vyklubala porážka smrti zevnitř. Kristus byl výkupné zaplacené smrti, které smrt nikdy neměla přijmout, protože právě to se stalo příčinou jejího pádu a vykoupení všech zajatých v hlubinách podsvětí. Protože takhle tomu ta první církev věřila, že Ježíš tam zachránil lidi, kteří byli zajatí smrti a takže tam čekali na svoje vlastní vykoupení. A konec konců apoštol Pavel v Efeským říká například, písmo přece říká, vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary lidem rozdělil. To, že vystoupil, musí znamenat předtím, že také sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko na všechna nebesa, aby naplnil všechno. Ježíš je nakonec ten, který sám chce naplnit úplně všechno a Hades, peklo, nebo jakkoliv se to překládá v Novém zákoně, udělalo chybu, když si myslel, že Kristus je jenom další člověk, další vězeň smrti, další oběť smrti. Kristus sestoupil do pekel, jak říká první církev a jak říká apoštolské vyznání víry, ale ne jako vězeň smrti, ale jako invazivní vítěz, který dům toho silného muže vyplundruje dobrou zprávou o vykoupení. Jak trošku tajemně poznamenává apoštol Petr ve svém dopise. On říká, vždyť Kristus sám spravedlivý jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v duchu dostal život. Tehdy přišel kázat duchům žaláři. To byla zase jejich imaginace. Ježíš skrze svoji smrt se dostal do podsvětí mezi duchy v žaláři, kteří tam čekají, především těm neposlušným z období Noema, ale pointa zůstává, že se tam dostal do říše mrtvých k těm, kteří byli drženi smrtí a jejími sluhy v zajetí. A než se smrt zpamatovala, co se děje, Ježíš královský a její království vybrakoval skrze sílu dobré zprávy. A to je to, co znamená evangelium o svém vítězství. A mnozí teologové v historii si myslí, že když Ježíš přišel vyplundrovat ten poklad, tu celou lidskou rasu, která byla držena smrti v zajetí, takže nakonec tam smířil úplně všechny ze sebou. Svatý Epifanus z Kypru napsal ve 4. století, jeho tělo bylo opravdu pohřbeno a po 3 dny zůstalo bez duše, dechu a bez pohybu. Bylo zabaleno v plátně, vloženo do hrobu, přikryto kamenem a zapečetěno. Jeho božství však nebylo ani zapečetěno, ani pohřbeno. Společně s jeho svatou duší sestoupilo do nejspodnějšího světa a osvobodilo tamní zajaté duše. Jeho božství zničilo osten smrti, rozbilo mříže a spoutalo železo. Takhle církevní otcové představují, co se stalo mezi tím velkým pátkem a mezi neděli vzkříšení. Že oni vidí Ježíšův kříž víc než jenom jeden z mnoha křížů. Oni vidí Ježíšův kříž jako doslova událost kosmického převratu.
1: Tady dnes končí vyučování Lukáše Targoše. Zbývá nám ještě pár minut. Lukáši, já mám vlastně jenom jednu jedinou otázku, ale myslím, že je důležitá. Může být kříž symbolem naděje i pro nevěřící lidi?
0: Já myslím, že kříž je symbolem naděje úplně pro každého člověka. A ta otázka samozřejmě není úplně podrobná, protože záleží, co chápeš pod slovem naděje pro nevěřící lidi, ale v mém chápání křížem Bůh směřuje svět ze sebou a vytváří dveře pro každého, kdo může ke Kristu přijít. Takže ano, kříž je naději pro každého, ale asi bych potřeboval slyšet podrobněji, na co se ptáš, protože každý si pod tím představí trochu asi něco jiného.
1: Šlo mi o to předporozumění. Věřící člověk ke kříži přichází s tím, že tam visí jeho spasitel a přistupuje k tomu jinak. Ale pak stojí člověk, který nemá zakotvení.
0: Jo. No, myslím si, že když vidí nevěřící člověk Krista na kříži, tak to v něm působí určitou otázku, co se vlastně stalo, proč to tak je. A z hlediska jako historie je to skandální uctívat nějakého chlapka na kříži. To nedává absolutně žádný racionální význam. A spoustu lidí to vede k tomu, že se zajímá, co se vlastně stalo, ale zároveň jakoby v tom vidí nějakou mučednickou smrt, nějakou nespravedlnost, něco, že to bylo kruté a nesmyslné. V tom ale Ježíšovu kříži dává smysl vzkříšení, protože bez toho příběhu vzkříšení by Ježíšův kříž byl jeden z tisíců jiných křížů, na kterých viseli Židé v jeho době.
1: Dnes tu skončíme. Příště nás čeká závěrečná část série o dřevu mezi světy, tedy o kříži. Mějte se hezky a za týden se naslyšenou těší Lukáš Targoš a Kateřina Hodecová.

0: Série Ikona dřevo mezi světy bude za týden pokračovat svou závěrečnou částí. Reprízu té dnešní vám nabídneme v úterý, tedy zítra v 16 hodin.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

ty ma nikdy nenecháš. BCC Worship, kapela, která zhudebnila důležitou pravdu o Pánu Bohu, nikdy se nás nezřekne a nikdy nás neopustí. Tak kéže pro vás tohle vědomí dnes posilou a povzbuzením do všeho, co je před vámi. Od mikrofonu odchází Kateřina Hodecová, vaše průvodkyně tou ranní částí vysílání Rádia 7. Do 10. tu mám pro vás několik písniček a poté se rozezní znělka pořadu Fortepiano. Lenka Malinová přivítá u mikrofonu Terezu Kimlovou a pořadu dala název Jízda na tobogánu. Tak máte se na co těšit. Hezký den a naslyšenou.

0: Můj dnešní host ve fortepiánu o sobě píše ve svém blogu. O mně se mi moc psát nechce, ale když jinak nedáte, tak aspoň v kostce. Jsem z Liberce, ale vůbec tam nežiju. Pořád se stěhuju, i když bych vůbec nemusela. Mám dvě děti, i když jsem nemohla otěhotnět. Vydala jsem knihu, i když jsem na to neměla peníze. Věřím v Boha, i když ho nevidím, a tak dále, a tak dále. Vítám Terezu Kimlovou, která nám dnes otevře dveře do svého života, který by se dal obrazně nazvat jízdou na tobogánu. Proč? I to se v následující hodince snad dozvíme. U mikrofonu je taky Lenka Malinová. Vítám vás, Teresko.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ten úvod už o vás něco vypovídá a já doufám, že tomu dáte ještě víc podrobností během té hodinky, která je před námi. Nejprve se vás zeptám, odkud jste k nám do Brna přijela?
1: Tak já jsem přijela z Českého Těšína.
0: Trošku dlouhá cesta?
1: No, tak 4 hodinky mi to trvalo, plus 2 hodinky pěšky.
0: Vzhledem k tomu, že už jsem tady řekla, že jste z Liberce, tak se ani nedivím, že nemáte slezský přízvuk. A ještě jste ho tam nechytla.
1: A doufám, že ani nechytnu. Chci si zachovat autenticitu.
0: Tak je to v pořádku. Na svém blogu máte řadu rubrik, jako třeba naklepaný řízky, z nebe chleba, aliterace nebo cestohubky. Co o vás vypovídají? Vypadá to, že máte hodně široký záběr.
1: Tak vypovídají především to, že vlastně ten blog jsem začala psát v době po vydání knihy. A vlastně, abych tak nějak mentálně nezakrněla, tak jsem začala zpočátku psát takový každodenní příběhy, nejlépe nějakou humornou formou. Ale vlastně pak se to tak nějak hromadilo a vlastně ta pestrost vyplývá z toho, jak moc se člověk dívá kolem sebe, jak moc rád popisuje to, co vidí, jak do jaký hloubky se zamýšlí, a já jsem takový člověk přemýšlivý a ráda si hraju právě s textem i se slovy, tak vlastně to je ten důvod, proč je tam takový široký záběr.
0: Vy se nám tady tak hodíte do rádia. My si také rádi hrajeme se slovíčky. Tak já budu ráda, když se do toho ještě trošku víc dáme, když nahlédneme ještě trošku hlouběji. Ale z toho, co jsem tak si o vás četla, tak asi je to tak, že vy to psaní máte jako nějaký takový svůj prostředek vyjadřování, že? Že se potřebujete vyjádřit tím psaním.
1: Je to tak, je to tak, a já jsem za to velmi vděčná. A vlastně je to forma, která se i v mém životě určitým způsobem vyvíjí a rozvíjí. A vlastně sama vnímám, že to jde nějakým směrem jakoby vpřed. Protože vlastně úplně na začátku to začalo tím, že jsem si hodně dopisovala vlastně s lidma, když mi bylo třeba ještě nějakých 12. Takovou tou klasickou formou dopisovací, známka, papír, tuška. Takže vlastně už tehdy jsem tak nějak jako byla zvyklá se rozepisovat a postupně. A taky další věc je, že já si velmi ráda zapisuju své myšlenky do spoustu zápisníků, takže mám doma hromadu sešitů v krabici plných zápisků ze svých myšlenek, zkušeností životních a tak. No a přirozeně to pak vyplynulo i v tu formu toho blogu, kde vlastně píšu.
0: My tady dnes nemáme stream, nemáme obrázek, abyste byla vidět. Sportovně oděná žena. Slyšíte, že mluví rychle a myslím si, že i ten váš život je velmi rychlý, že?
1: Dá se říct asi, že jo, no. Já teda ale velmi ráda i odpočívám. Velmi ráda si dám nohy nahoru, kafíčko do ruky a opravdu mám ráda odpočinek, ale je pravdou, že už odmala jsem byla takovej asi rychlík, ráda jsem běhala po venku. A vlastně to, že teda ještě zmiňujete, že pádím velkou rychlostí, je to takový legrační, protože já mám ráda rychlou chůzi, mám ráda dálkovou chůzi. Takže vlastně já svým způsobem možná jsem občas taková zrychlená, ale říkám, ráda to zase kompenzuju prostě tím klidem.
0: Ani jsem tohle o vás nevěděla, ale tak bych to tak typovala.
1: To bych tak typovala.
0: Když jsem se zamýšlela nad názvem pro naše povídání, napadl mě tobogán a potom jsem se začetla do vašich příspěvků v blogu a zjistila jsem, že to tak je. Proč?
1: No, to je taky velká otázka, ale je to daný, vlastně ten tobogán, jak jste to popsala, tak je to velmi trefný. A je to vlastně díky tomu, jaký je celý můj život. Protože můj život jako jízda na tobogánu je především z toho důvodu, že já velmi často měním jak místa pobytu, nemám vlastně svůj stálej domov, protože vlastně díky tomu, že teda manžel dělá pastora, tak se stěhujeme kvůli jeho práci, službě. Takže já vždycky po letech se zvednu a musím jít zase někam jinam. No, nemusím, ale je to tak, dobrovolné.
0: No, nenecháte ho jít samotný.
1: No, zatím ne. Zatím ještě ne. A takže vlastně střídám místa, střídám lidi a vlastně do toho pak přichází různý i zkoušky životní. Takže vlastně ten tobogán je, když jsem si to tak představila, že vlastně já jsem na tobogánu jela snad dvakrát v životě a jednou si pamatuju, že to bylo v Německu v jednom zábavním parku, když jsme byli s dětmi a vlastně byl to uzavřený tobogán. A já jsem vlastně tam stála nahoře a teď jsem měla trochu obavu do něho vstoupit, co mě tam vlastně čeká. A ve chvíli, kdy jsem vlastně do toho tobogánu vlastně vstoupila, tak mě to prostě semlono a teď jsem jela, teď jsem nevěděla, kolik tam bude zatáček. Teď místy byla tma, místy zase problikávaly barevný světla a ono to tak vlastně i v tom životě. A nakonec nevíte vlastně, ve kterou chvíli a kdy a do jak hluboký vody vás to vlastně vyplivne. A je to úplně trefný obraz i toho mýho života. Já si tak opravdu někdy připadám. A jsou tam ty prudký zatáčky, zrychlení, zpomalení a nakonec jsem ráda, když z něho vypadnu na chvíli.
0: Nakonec vás to vyplivne.
1: Jo, jo. Pak si snad ráda i odpočinu teda.
0: Tak hodně lidí má svůj život rozdělený do etap a někteří svůj život dělí do doby před a po. Dělící čáru dělá nějaký významný prožitek, zlom a zkušenost. Jak to máte vy?
1: Já bych řekla, že právě, jak jsem ještě prvé popsala ten svůj život, tak takových zlomových událostí mám jako několik. Ale zase tím, že jsem zvyklá na tu proměnlivost a flexibilitu ve svém životě, tak zas ale není jich mnoho těch zlomových věcí. Úplně první samozřejmě zlomová věc byla, když jsem v 17 letech uvěřila v Boha. Tak to byl úplně ten nejzásadnější vlastně zlom, kdy se mi ten život převrátil z hůru nohama, ale v dobrým smyslu, kdy mi to vlastně velmi pomohlo z toho prostředí, ve kterém jsem vyrůstala a nebylo úplně lehký, snadný, pozitivní, tak mě to vlastně vymrsklo do úplně nového světa vlastně s Bohem, s novými přáteli, s novou duchovní rodinou, takže mě to velice posunulo v životě ve všech směrech. Pak třeba další zlom takovej byl, když jsem na pracovišti ve svých asi 20 letech se musela vlastně postavit proti, dalo by se říct, takový určitý šikaně. A to byl další velký zlom jakoby v mém životě, kdy já jsem si poprvé stanovila hranice a navíc ještě před dalšíma lidma. A zase mě to mě hodně proměnilo. Zase
0: co
1: mě
0: jste
1: to posunulo.
0: Dělala za práci?
1: Pracovala jsem ve zdravotnictví. No, a měla jsem tam velmi silný konflikt se svojí nadřízenou ještě tehdy. A nejenom já, ale vlastně já jsem se jí teda pak postavila a bylo to pro mě velmi významný. No. Ale to už by byl zase jiný příběh. No takže tohleto a pak určitě další třeba velký zlom, který si samozřejmě teďko vybavuju a je nejčerstvější, tak právě byla třeba nemoc mladšího syna. No.
0: My se k těm etapám důležitým postupně dostaneme. A když vás poslouchám, tak máme spolu minimálně dvě věci společné. Mm-hmm. Jste z Liberce, já taky.
1: No výborně.
0: Uvěřila jste v 17, já taky.
1: No tak úžasný.
0: Co vás vedlo k tomu obrácení? Jste z věřící rodiny?
1: Ne, vůbec
0: nebo
1: ne, vůbec ne. Vedlo mě k tomu právě...
0: Jaký je ten váš příběh?
1: Vedlo mě k tomu právě naopak to, že vlastně jsem neměla v životě vůbec žádný cíl, směr a postrádala jsem dlouhodobě nějaký vůbec smysl bytí a žití ve svém životě. A tím, že vlastně už tu dobu jsem bydlela jenom s mojí mámou, s mým bratrem a ekonomicky ta naše rodina nebo to, co z ní zbylo, tak vlastně jsme na tom byli velice špatně, museli jsme se často stěhovat, někdy nebylo ani na jídlo, takže já jsem tím jako víceméně i sociálně byla, jako trpěla docela. Takže vlastně mě tohleto všechno nějak jako vedlo k tomu, ale určitě i ta moje povaha přemýšlivá. Nebylo to jenom tohle, ale určitě i ta moje povaha, jakože já jsem vždycky tak nějak od dětství přemýšlela o vesmíru, o hvězdách, furt mě to lákalo někam myšlenkama vzhůru do nebe. No a takže vlastně já jsem v těch 17 potom hledala vyloženě cíleně nějaký duchovní směr. Takže jsem třeba četla různé knihy od hinduismu přes Korán nebo takovýhle ty věci. Zajímala jsem se o islám nějaký trošku do určitý míry jenom. No, než jsem vlastně v křesťanském knihkupectví se potkala s jedním klukem zhruba mého věku, který mě tehdy pozval ještě s mojí kamarádkou vlastně do sboru, do církevního sboru. Ale mě prostě samozřejmě, jak to bývá v naší kultuře, cokoliv mě lákalo, kromě křesťanství. Takže já jsem tam teda nakonec šla i s tou mojí kamarádkou, ale spíš s tím, že jako jim to tam nějak vymluvíme, že prostě mě to připadalo jako směšný, jako, nebo překonaný to křesťanství prostě. No. Ale vlastně během té návštěvy a po ní jsem vlastně prožila takovej silnej duchovní zážitek, který mi byl přesvědčením o tom, že tady ta cesta je ta správná, že Bůh existuje, že prostě tohle je ten Bůh, kterýho já hledám. A bylo to čistě na základě takového silného duchovního prožitku.
0: Většinou, když se Pán Bůh dotkne srdce člověka, tak to přinese změnu do jeho života. Jaká změna přišla do toho vašeho?
1: Tak největší změna byla velká úleva. Každopádně velká úleva, že najednou ten život prostě má smysl. Najednou jsem vlastně postupně přicházela na to, vlastně proč tu jsme, jaký může mít smysl život člověka a kam ten život můžeme vlastně směřovat. Jo, že vlastně nemusí člověk být osamocen. To pro mě třeba bylo strašně důležitý. A nejenom duchovně osamocen, ale vlastně i fyzicky v rámci té církve, že jsem získala tu i fyzickou rodinu, kromě té duchovní. Takže vlastně pro mě tohle to byla zásadní změna, která ale vlastně se promítala postupně do toho života praktického, kde já jsem si třeba dodělala nějakou jakoby školu zdravotnickou zkrácenou kvůli tomu, abych mohla potom vlastně s tím pracovat ve zdravotnictví. Člověk si dával dohromady hodnoty. Vlastně taky jsem se víc uklidnila. Byla jsem do té doby třeba víc taková nervní, podrážděná, jako myslím si, že kdybych neuvěřila v Boha a jako nenastoupila tu duchovní cestu, mohla bych klidně skončit i v nějakých depresích a s nějakým opravdu těžkým životními zážitky bídně. No. Takže těžko říct, co by se stalo kdyby, ale zjednodušeně řečeno, můj život se prostě dával postupně do pořádku a mohla jsem vlastně žít normální život.
0: Bylo to dobré rozhodnutí i dnes?
1: Rozhodně bych si to nikým nenechala a ničím vzít, jako tohle rozhodnutí, ať už je ten život těžký i v té víře a v těch zkouškách jakkoliv, i s tím stěhováním a vším, tak prostě víra v Boha, to mi ze srdce už nikdo nevyrve.
0: Tak to je Tereza Kymlová na Rádiu 7 v pořadu Fortepiano a po písničce budeme pokračovat.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano, u mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová a mým hostem je Tereza Kimlová. Toho času v Českém Těšíně, protože tam se svým manželem a se svojí rodinou bydlí. Už jsme slyšeli, že díky tomu, že manžel je kazatel, tak už jste se stěhovali víckrát, kolikrát?
1: Tak z Liberce do Nového Města, z Nového Města do Jablonce, ale to jsme byli jenom chvilku, do Jablonce, do Nového Města, do Písku a teď, tak v té službě čtyřikrát, no ale já už jsem se stěhovala strašně moc krát po Liberci, takže.
0: To je teda hodně.
1: No, tak není to málo.
0: No, je to hodně. Často se mluví o tom, že člověk někde zapustil kořeny, tak to ani moc nejde.
1: Ne, já je vždycky musím vytáhnout a já je mám neustále přehozené přes rameno.
0: Přesazovaná rostlinka.
1: Ano, tak nějak.
0: My ovšem dneska máme to téma jízda na tobogánu a my se k tomu dostaneme. Dostaneme se asi k tomu nejvážnějšímu tématu, které jste ve svém životě zažila, a to je nemoc vašeho syna. Už teď to můžeme dopředu říct, ale až do té doby ten váš život také nebyl úplně jako plný klidu a nějakého pohodlíčka. Já jsem si tady napsala takovou poznámku, že izraelský národ vždy na počest nějakých významných událostí stavil z kamenů oltář a v novodobější historii máme patníky, které plnily taky takovou funkci připomínky něčeho významného. Máte vy takové patníky nějaké?
1: Řekla bych, že místo patníků mám spíš zářezy v duši.
0: Že to jsou, v duši a máte ty deníky.
1: A mám ty deníky, jako kam si zapisuju vlastně ty události. A jinak já jsem všechno řeším sama v sobě, to jsem se naučila, na to jsem zvykla. Vlastně se ze mě stal trošku za ty roky, co se týká té služby a toho neustálého střídání prostředí a lidí, svým způsobem asi individualista, bych řekla. Hmm. Jo, že vlastně já si už jako velmi ráda ten život dělám čím dál víc jakoby po svém a i třeba v tom sportování, v zálibách, v koníčcích, prostě ráda si hledám svoji vlastní cestu v různých oblastech života i v myšlení a takže asi tak.
0: Takže zářezy na duši.
1: Zářezy na duši jsou způsobený vlastně těma zkouškama, těma událostma, které se vlastně staly. Pokud jsou to samozřejmě události pozitivní, tak bych je nenazvala zářezy, ale spíš takovýma rozsvícenýma žárovkama, na který člověk, když si vzpomene, tak si to v sobě v té duši rozsvítí a zavzpomíná si na ty krásné chvíle. No a když to jsou ty těžké zkoušky, tak jsou to takový ty zářezy, ale oni ty zářezy vlastně taky časem a rokama vlastně se nějak stenčujou, ale furt tam jsou, na to člověk nezapomene.
0: Takže už jste něco trošičku řekla o jednom tom zážitku, který byl ta žárovka, to bylo to, když Pán Bůh vstoupil do vašeho života, že?
1: Ano.
0: Tak to se tam rozsvítilo.
1: Ano.
0: No a když člověk uvěří v 17, jo, tak všechno je krásné.
1: Ano.
0: Ale ten život je teprve před vámi.
1: Tak
0: byly někdy okamžiky nějakého pochybování nebo těžké zkoušky, kdy jste musela znova sestavět vírou na to, čemu jste uvěřila, vracet se k tomu, nebo kdy jste byla taková nějaká nejistá?
1: Já si myslím, že nejistá ohledně víry a ohledně vztahu k Bohu asi ne. Protože to je opravdu taková moje životní skála a jistota a pevný sloup, do kterého třeba jsem si v těžkých chvílích jako dokázala i kopnout, ale prostě nikdy bych se od něj jakoby neodvrátila. V čem člověk zažívá ty nejistoty a ty pochybnosti? Jsou možná v nějakých jakoby hodnotách nebo přesvědčeních, který člověk o sobě má za život a který se najednou zbortějí, když člověk upadne do něčeho těžkého a najednou se sám sobě diví, stojí před zrcadlem a sám sobě se diví, čeho je vlastně schopen. Ať už v myšlenkách, ať už vlastně ve slovech nebo i ve skutcích. Takže to. Ale jako co se týká víry v Boha, tam si myslím, že to takhle proměnlivý není.
0: Ono vůbec i to zjištění, že je člověk hříšný, je těžké unést. Já myslím, že každý se s tím musí někdy setkat ve svém životě. My křesťané říkáme hřích, ale je to takové to selhání, kdy člověk jako zjistí, že opravdu jako se nezachoval dobře, že udělal něco blbě, že ho to tíží na duši. Že? To není tak úplně snadné si uvědomit a přijmout takovou nějakou tu svou, ty svoje limity nebo tu svou nedokonalost.
1: Přesně tak, a to dokonce i v situaci, kdy si člověk myslí, že jak s tím je stotožněný a jak s tím nemá problém si to přiznat. Ale vlastně po těžkých zkouškách a čím více jich vlastně v životě člověk nazbírá, tak to vede člověka k pokoře a k takovému realismu, realističtějšímu pohledu sám na sebe i na druhý lidi. A vlastně to bourá to určitou naivitu nebo určitý nároky taky. Víc bych řekla, že víc si uvědomuju, o čem je ta boží milost v životě.
0: Když člověk potom vstoupí do toho dospělého světa, tak samozřejmě čelí mnoha jiným věcem, než když je ten student trošku v bavlnce nebo není vystaven ještě tomu, že rozhoduje sám za sebe a má tu zodpovědnost, že? A vy už jste tady mluvila o tom, že v té práci, kterou jste dělala, jste se ocitla vlastně v takové situaci ne úplně snadné. Co to potom, když se ohlížíte zpátky, co to přineslo do vašeho života pozitivního?
1: No, velmi důležitou věc, že vlastně do té doby, já vlastně, když jsem byla v této situaci i v jiných podobných situacích, kdy vlastně na mě byl vytvářen nějaký nátlak a určitá třeba setkávala jsem se s nějakou třeba snahou mě do něčeho nacpat, nasměrovat nebo s nějakou kritikou jako přehnanou, tak jsem měla k tomu takový přístup přirozenej, takový dvojí, přirozenej v tom, že jsem si říkala, aha, tak já jsem opravdu špatná, já opravdu dělám ty chyby, jsem neschopná, když to řeknu velmi zjednodušeně. A druhý přístup, co se týká ve spolupráci jakoby s Bohem, nebo prostě ten duchovní přístup, ten křesťanský pohled na tu věc, tak vždycky ve mně panovala taková ta jakože křesťanská představa, že to musím snést a že to musím třeba nějak vybojovat modlitbou, nebo prostě, jo, když tě někdo na základě třeba toho slova, když tě uhodí někdo do levé tváře, nastav pravou, nebo naopak, to je jedno, ale prostě takový ten přístup jako trpnej.
0: To je ten pravý křesťan.
1: Ano, ano. A já jsem si vlastně uvědomila, prostě jednoho dne mi najednou svitlo, že tohleto, ne, že by to bylo špatně, ale že je to hrozně málo, že to nestačí, že prostě proti zlu je potřeba se povstat a zabojovat. Takže vlastně tohleto mi strašně přineslo vlastně svobodu. To mi přineslo svobodu, že jsem dokázala vlastně v tom nejtěžším okamžiku se jakoby vymezit, nastavit ty hranice, postavit se člověku, který mi vlastně nějakým způsobem ubližoval, a přineslo mi to obrovskou svobodu. A od toho okamžiku jsem už jako nebyla stejná. Už jsem jako měla větší odvahu konfrontace s různými takovými typy lidí, a takže to mě strašně vlastně dalo.
0: Já jsem ráda, že to tady zaznělo, protože někdy opravdu máme takovou tu mylnou představu, že když věříme v Pána Boha, takže všechno musíme snášet a všechno si necháme líbit. To je takové to neprotivit se zlu, že?
1: Ano, ano.
0: Ale prostě všechno snášet, ale není to tak úplně pravda. Když je nějaké bezpráví, když je nějaké zlo, tak je potřeba se někdy postavit.
1: Ano, ano, ano. Je to opravdu důležitý a vlastně vy tomu pomáháte i tím, že prostě to konfrontujete toho člověka, který ho to vlastně taky může změnit. A ještě bych tady řekla jednu důležitou věc, že vlastně když bych setrvala v tom přístupu starém, jako původním, tak ve mně bude růst pomalu i hořkost. Strach a hořkost. Vlastně tím, že já se proti tomu postavím a jdu do té konfrontace, tak ta

0: Dokonalosti.
1: K dokonalosti se neseme.
0: Ano.
1: Tak, abychom měli dost času na tu životní etapu, kterou máte docela nedávno za sebou a která byla docela významná, tak se posuneme o kousíček dál. Já jsem na začátku v tom úvodu řekla, že jste zažila nějaké zázraky ve svém životě. A vy vlastně sama o sobě říkáte, že nemohla jsem mít děti, narodili se mi dvě děti, neměla jsem peníze na knihu, vydala jsem knihu. Tak jak to bylo s těma dětma?
2: S těma dětma to asi nebylo úplně tak jako vyloženě zázračný. Bylo to prostě, že jsem jako nemohla opravdu dlouho otěhotnět, vlastně 5 let. A měla se, bylo to vlastně způsobené nějakýma hormonálníma stavama v těle, takže vlastně k tomu potom pomohlo to, že jsem nasadila, že byla nasazena nějaká, ale velmi nějaká lehká, ne vůbec žádný, tady nešlo vůbec o nějaký umělý oplodnění nebo něco tohleto, šlo to přirozenou formou, ale prostě jenom, že to bylo podpořené jakoby hormonálně, takže pak se zadařilo na poprvé, no a to druhý pak taky dlouho nešlo, ale pak nakonec taky to nějak
1: šlo. Člověk přitom uvědomí, že to nemá v rukou, že?
2: No, nemáme to rozhodně. V rukou.
1: Nemáme v rukou spoustu věcí. Já teď pustím další písničku a potom už se dostaneme k té etapě, ke které míříme a tou prudkou cestu tím tobogánem dolů, kterou jste zažila se svojí rodinou docela v nedávném čase.

0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Na číslo 608 566 773 můžete psát přes SMS nebo WhatsApp. Nebo můžete využít e-mail studio@radio7.cz.
1: Pořad Fortepiano na Rádiu 7, který posloucháte, se dostal do své druhé poloviny a my se řítíme po tobogánu kupředu spolu s Terezou Kimlovou a dostáváme se do roku 2022, kdy nastal takový bod opravdu strmé jízdy pro váš život, že je to tak?
2: Je to tak, zejména z toho důvodu, že vlastně my jsme se v červenci 22 stěhovali přes celou republiku z jižních Čech na Slezsko, do Českého Těšína, vlastně začátkem letních prázdnin, no a v říjnu vlastně jsme zjistili, že teda syn má nádor v mozku toho roku.
1: Těžká nemoc je vždycky velká zkouška a zátěž, ale když jde o dítě, o vlastní dítě, je to asi těžší, než když jde o nás samotné, že?
2: To každopádně, člověk si říká, že by nejradši vyměnil samozřejmě ten svůj život za život toho dítěte, napadají vás různé věci, je to vždycky těžký vidět prostě utrpení toho vašeho dítěte, no, prostě.
1: O co se konkrétně jednalo?
2: No, šlo právě o nádor v mozku, v zadní jámě lebeční. Naštěstí se to objevilo, když to mělo velikost asi 3x4 cm. Takže pak následovala vlastně operace, úspěšná, a potom to nejdelší byla ta léčba, vlastně radioterapie, pak chemoterapie.
1: Jak jste na to přišli, že se jedná o nádor?
2: No, přišli jsme na to, nebo my jsme na to nepřišli, ono vlastně přišlo se na to samozřejmě potom tou vyhodnocovací lékařskou technikou, ale úplně průvodní příznaky bylo každý ráno vlastně zvracení. Nevolnost, jakoby zdánlivě bezdůvodný vlastně zvracení a ranní nevolnost a pak přes den v pohodě a ještě trošku jako měl syn, tehdy mu bylo 13, tak ještě měl trošku jakoby místy občas zamlžený vidění, jakoby, tak to jsme si mysleli, že to bude třeba něco jako očního nebo to. Takže vlastně díky tomu, že vlastně zvracel takhle pravidelně pak každý ráno, tak nejdřív se teda samozřejmě řešilo, jestli tam nejsou nějaký žaludeční potíže a tak, ale jako dětská lékařka nás pak asi do 2 týdnů pak poslala do Brna, ne do Brna, do Třince, tam ho vlastně, z Třince nás potom poslali do Brna už vlastně na léčbu.
1: Když jste vyslechli tu diagnózu, to je asi nezapomenutelný okamžik.
2: To bylo samozřejmě strašný, no, já jsem se rozbrečela prostě v té nemocnici, to prostě, jak když vás vemou a hodí vás na dno studny černý prostě do propasti nějaký a to bylo prostě opravdu strašný, no. A vím, že vlastně mi to oznamoval tehdy lékař, kterýho já jsem znala z konferencí křesťanských, když jsem ještě kdysi jezdívala, tak primář vlastně, a věděla jsem, že to je věřící člověk a v tu chvíli já prostě jsem jenom řekla, pane primáři, já vím, že jste věřící, prosím vás, pomodlete se prostě za toho Julia. A já jsem vlastně od toho prvního okamžiku, byť jsem teda na tom byla psychicky strašně, tak jsem se prostě upnula jsem se prostě na Boha a takhle to šlo celou dobu.
1: Myslím na to, že takovou těžkou věc je těžké unést sám. Že lidé, kteří nemají tu oporu v Pánu Bohu, nedovedu si to vůbec představit, ale i tak, i když člověk zná Pána Boha, žije s ním, věří mu, má už řadu zkušeností, tak i stejně to s ním zamává, že?
2: Rozhodně. A já jsem hlavně strašně vděčná za to, že se mobilizovala neskutečně velká skupina lidí a ta se vlastně v průběhu léčby zvětšovala a já jsem prostě v těch lidech měla obrovskou oporu, ale to bylo dané i tím, že já jsem od prvního dne, protože já jsem do té doby vlastně taky psala blog celkem pravidelně, A včetně i na sociálních sítích, nejenom na těch mých webových stránkách, tak jsem vlastně o tom začala prostě psát. Hned od toho prvního dne. A tím vlastně se spustila obrovská lavina jako podpory. Zároveň pro mě to byla obrovská terapie. Jo, jak jsem vlastně tady už na začátku zmiňovala, čím je pro mě vlastně všechno to psaní, tak i já jsem se z toho vlastně vypisovala celou dobu a to byl můj paralelní svět, to byly moje paralelní koleje, vedle té hrůzy, vedle té léčby, vedle té nemoci, vedle té diagnózy, vedle tohohle strašného příběhu, prostě já jsem si jela po těch kolejích, že jsem o tom neustále psala a vlastně doslova jsem pila a jedla podporu prostě od lidí, kteří na to reagovali, zejména na těch sociálních sítích, nebo mi pak psali i soukromně, pozbuzovali mě, prostě bylo to úžasné. No. Takže to mě drželo nad vodou, ale samozřejmě přesně jak říkáte, prostě byly tam i pády a jako byla tam i přišlo i na nenávist vůči Bohu v určitých okamžicích, když už to bylo hodně dlouho, tak prostřídali se všechny emoce a všechny.
1: Jak dlouho ten boj trval?
2: V podstatě od toho října 22 do srpna 23, kdy byla ukončena ta léčba. Ale pak ještě to následovalo.
1: Pak ještě to neskončilo.
2: Neskončilo to, protože jako skončila ta léčba, ale to si člověk myslí, že skončí léčba a vlastně...
1: A že už to bude dobrý.
2: A že to bude jakoby dobrý, ale vy vlastně ani moc toho neočekáváte. Ono je to taková, prostě to jsou věci, na které vás nikdo nepřipraví. Vůbec nevíte, co vás čeká a prostě já jsem to měla vyloženě rozdělený na etapy a sama sebe jsem, jako kdybych vystupovala ze svého těla a viděla sama sebe, jak procházím různými etapami prostě přes tohleto dlouhodobý utrpení. A jaký vliv to má na další a další oblasti života. Včetně rodiny, manželství, všeho. Prostě člověk skončí tahle hrůza a najednou ta křivka nejde nahoru, ale ta padá strmě dolů. A první vlastně měsíce po ukončení té léčby, tak já jsem prostě jenom často ležela na zemi, koukala jsem do stropu, usínala jsem.
1: To je asi takový ten důsledek toho dlouhodobého napětí, přesně vypětí, tak, kdy člověk tak jako zaber, že musí, že?
2: Přesně
1: a
2: tak.
1: A potom přijde to uvolnění a spadne to dolů všechno.
2: A tam se odehrává taky velký nebezpečí, že vlastně pokud člověk nemá prostor, čas a klid na tu regeneraci patřičnou, a ta může být velmi dlouhodobá, jo, tak hrozí to. A já jsem si tohle určitým způsobem uvědomovala, protože jsem to v životě už slyšela, nebo jo, člověk, že jo, prochází tím životem, tak se setkává s různými příběhy. Vím, že prostě člověk pak může po tom dlouhodobém stresu sám i onemocnět. Takže já jsem si opravdu střežila jakoby ty svoje další hranice, ale musela jsem jakoby vstoupit určitým způsobem do nového boje, vybojovat si další hranice, protože lidé i v okolí třeba očekávali, že já začnu jakoby normálně postupně fungovat. Ale já jsem si to třeba určitým způsobem myslela taky, ale já jsem nebyla schopná třeba vůbec jako nějaký hlubší komunikace na hlubší úrovni s lidma, se kterými jsem běžně předtím byla schopná mluvit. Ani už psát jsem potom neměla vlastně sílu, ani skládat myšlenky. Mentálně vás to úplně jako vyvede prostě do jiných dimenzí, vlastně ten dlouhodobý stres. Takže to prostě mě hrozně poznamenalo a já jsem si musela nastavovat jako nový hranice a prostě začala jsem se opravdu soustředit jenom sama na sebe, na svůj život.
1: Myslím na to, že když jste pracovala ve zdravotnictví a takže jste mnohé věci věděla, co normální lidi neví. Bylo to pro vás pomocí a nebo naopak přítěží?
2: Bylo to pro mě, já jsem teda jako ošetřovatelka jsem pracovala, ale teda na ARu a na JIPu, takže jsem byla i u těch nejtěžších případů. Ano. A je pravda, že prostě pokud šlo o nějaký převazy nebo pokud šlo o to, že třeba ošetřování po operačních rán nebo musela jsem potom půl roku vlastně krmit syna přes pek, což je, kdyby posluchači nevěděli, tak je to vlastně hadička zavedená do břicha. Když vlastně člověk není schopen přijímat potravu ústy, tak se vlastně přes tu hadičku umělou vlastně tekutou stravou. No a takže vlastně pro mě jako tyhle ty věci nebyly, vůbec ve mně nezbuzovaly nějaký odpor nebo strach, prostě automaticky jo, byla to nutnost, takže jsem do toho jako vstoupila a pečovala jsem o to a jsem si jako vlastně pak regulovala i ty dávky podle sebe, prostě podle vlastního uvážení, aby on nepřicházel jakoby o ty gramy, protože on vlastně byl pak už kost a kůže syn, jo, protože prostě neodmítal jídlo, nemohl jíst, takže tohle bylo jediný řešení. Takže ano, ta zkušenost ze zdravotnictví mi určitě v tomhle tom jako pomohla.
1: Když si člověk vyslechne takovou diagnózu, tak projde určitými etapami potom, to už jste tady říkala, určitě od takového toho zděšení, strachu, naděje, potom, jak to nějak probíhá, tak zase to světelko na konci tunelu člověk vyhlíží. Jak asi tak to vypadalo?
2: Přesně, jak to ukazujete.
1: Já ukazuju nahoru, dolů.
2: Ano, Lenka tady ukazuje vlnovku. Tak to byla prostě jedna dlouhá vlnovka, no. Jako opravdu, protože tam procházíte vlastně neustále tou nejistotou. Jo, jedna věc je diagnoza, pak přichází na řadu dlouhá léčba, pak přichází na řadu vlastně to, jak to tělo bude přijímat tu léčbu, jak bude reagovat a jestli se to prostě pak třeba i po skončení léčby nevrátí. Jo, teď vlastně skončí ta léčba, super, no tak ale potom za nějakou dobu zase si neráno vstane, řekne, že ho bolí hlava nebo že je mu zle a vám se to celý zase vrátí, upadnete téměř jako do takový tý v uvozovkách deprese z toho zase, co, jestli to něco neznamená. Takže člověk je vlastně v takovém neustálém napětí. Až jakoby, já si myslím, že teď poslední, až bych řekla rok, prožívám to, že se tím už nějak nezabývám. Jo, že vlastně fakt si jedu po už jako, mám svý koníčky, dokážu...
1: roky, no.
2: No, ta léčba skončila vlastně srpen 23, takže teď to budou 3 roky po skončení léčby, ale jako
1: ano,
2: no,
1: ano,
2: takhle.
1: Ano. No, je to běh na dlouhou trať, to si musíme říct. A já jsem ráda, že můžeme o tom mluvit, že jste schopná o tom mluvit, protože když to někoho postihne a přijde to, tak možná se cítí sám.
2: Ano, ano, ano. A já bych se u tohohle velmi ráda zastavila, protože... A to není jenom moje zkušenost, kdy já jsem byla vděčná, mě hodně teda lidi psali, ty jsi tak silná, statečná, prostě vůbec byli celý pav z toho, že o tom dokážu psát, jo, o těch všech věcech. Ale prostě bylo to proto, že já jsem vlastně svým způsobem byla slabá, já jsem vyloženě vyžadovala, potřebovala jsem tu pomoc od těch lidí. A já jsem zase člověk jako hodně otevřený, upřímný a takovej spontánní a nemám problém si říct o pomoc. Já si prostě i ráda řeknu o pomoc a já bych jenom tady vlastně chtěla říct tu věc, že často se setkáváme s tím, že když někdo z blízkých spadne do takový náročný těžký zkoušky, tak to okolí, i to nejbližší okolí, i často blízká rodina se odmlčí, protože prostě neví
1: co
2: jak reagovat a bojí se udělat chybu. Tak prosím vás, já bych chtěla apelovat, nebojte se, prostě nikdy nic neskazíte tím, když projevíte úplně jednoduchý, obyčejný zájem o toho člověka, jenom stačí napsat, myslím na tebe, nebo jak se cítíš, prostě cokoliv a být připravený na to, že ten člověk třeba se otevře, ale třeba se neotevře, třeba ani neodepíše, ale to nevadí. Jo, prostě každý to snáší jinak samozřejmě, každou tu různou zkoušku utrpení, ale nejhorší je jako odvrátit se od toho člověka. To strašně bolí, jako ty lidi. Já jsem to slyšela jakoby od různých lidí, že se jim tohle dělo a že to prostě pro ně bylo strašně těžký. Najednou byli vlastně osamocený. Takže nedělejme tohle, nebojme se toho. Naopak prostě otevřme ty srdce prostě vůči těm lidem, co prochází tím utrpením. Jo. Obyčejnýma, jednoduchýma otázkama. Jednou za čas, i když nepřijde odpověď, můžeme říct, nemusíš odpovídat, prostě myslím na tebe, chci jenom, abys věděla, že prostě jsi v mém srdci a modlím se třeba za tebe a tak dále.
1: My si s tím nevíme rady, že? A nevíme, jak zareagovat, chceme být citliví, nechceme toho člověka zranit, nechceme ho obtěžovat, říkáme si, je mu špatně, tak nebudu ho ještě otravovat tím, že mu napíšu, že?
2: Přesvědčení, ale není to tak, no. Jako určitě nemá smysl a nemluvím teď o tom být nějak vtíravej a prostě každý týden nebo každý ob 3 dny prostě psát, jako nechci s něčím pomoct, nechci s něčím, ale prostě jednou za čas prostě být fakt jako budovat tu empatii. Ta se dá budovat. Jo, tím, že budeme vstupovat vlastně do těch vztahů takhle otevřeně a upřímně, protože to je opravdu potom nejhorší, co může být ta samota.
1: Jaká byla prognóza toho případu, toho vašeho syna?
2: Jako prognóza, oni jsou v tomhle tom lékaři velmi opatrní, aby vám něco říkali dopředu, protože prostě to jde fakt krok za krokem, jo. Já si nepamatuju, že by tam byla jakoby, no takhle, samozřejmě oni vám řeknou, někdo vám řekne jako pozbuzující skutečnost, že se z toho samozřejmě děcka dostávají, lidi se z toho jako dospělí dostávají, ale nikdo vám nemůže říct přesně ten váš případ, jak to bude, protože jak jsem vlastně prvé říkala, nevíte, jak bude to tělo reagovat na léčbu, jak prostě ona vlastně konec konců, ta chemoterapie je samotný zabiják sám o sobě, jo, kdy vlastně vás to ničí zevnitř. No, takže tam jako vám 100% jako nějakou prognózu prostě, oni jsou v tom opatrní, no, takže...
1: No, a když se řekne nádor, tak možná člověka zajímá, jestli je to operovatelné, jestli se to dá odstranit, potom je nějaká naděje, že tam nic nezůstane, ale ono to není tak jednoduché.
2: A víte co, ale tohleto právě... Já jsem se vůbec neměla sílu tímhle zabývat. Jo. To asi tady jako řeknu, že to je, já nevím, jestli to je můj nějaký moje specifikum. Ale prostě já jsem tak byla upnuta, jak jsem to prvé říkala, že jsem si jela po těch paralelních kolejích. Já jsem prostě důvěřovala Bohu a prostě spoléhala jsem na to, že mě tím nějak provede. A prostě já jsem se jakoby dívala nad oblouk, na ten horizont prostě, ale kde jsem nevěděla, jak to dopadne, ale viděla jsem jenom, že tam je ten Bůh, prostě, který mě tím nějak má sílu provést, má mě moc tím provést. Ale vůbec jsem nevěděla, jak to bude, co bude. A já jsem třeba, vím, že den před operací přišla doktorka neurochirurg a říkala mi, ukazovala mi na monitoru, vlastně, kde se ten nádor nachází, jak budou provádět tu operaci. A říkala mi, a já jsem prostě měla zalitý oči slzama a jenom jsem prostě přikyvovala a ona mě vybídla. Jestli se chcete na něco zeptat, zeptejte se. Jo, já vám cokoliv ráda, by se byla velmi jako milá, vstřícná. Já jsem neměla vůbec sílu po něčem pátrat, na cokoliv se prostě ptát. Já jsem tím jenom šla. A vím, že tam byly rodiče, maminky, který prostě hodně, hodně řešili, jak ta léčba bude probíhat, co se bude dít. A já jsem na tohle vůbec neměla sílu, kapacitu. Já jsem prostě musela jet si po té paralelní svý koleji, abych to všechno unesla
1: a zvládla.
2: Abyste to přežila.
1: Potom ještě vedle tohodle hrozného, těžkého, byla vaše rodina, která to nesla také a vlastně na tu chvíli vy jste se trošku jako vyčlenila z té rodiny a soustředila se na toho nemocného syna. Je to tak?
2: Je to tak, no. Právě já jsem byla vlastně hodně osamocená, ale zároveň teda paradoxně ne, díky tomu, že jsem o tom psala a měla jsem vlastně probíhal tam nějaký ten dialog, ta zpětná vazba vlastně od těch čtenářů a tak. A vlastně byla jsem víceméně, myslím, že plus minus půl roku tady v Brně vlastně s tím Juliánem, takže, ale já jsem byla...
1: Takže manžel se synem druhým...
2: No, jo, byli víceméně v Těšině, ale manžel občas vlastně přijel a třeba uvařil nebo šel tam místo mě do té nemocnice, takže jako tohle to byla určitě důležitá jako podpora, ale já jsem ani sama neměla, já bych na tu rodinu ani neměla kapacitu, jako jo, prostě a ten starší syn, tomu už je teď 19, takže v tu dobu mi bylo 16, takže ten už byl jako taky víceméně hodně samostatný. No a já jsem byla ráda, že jsem prostě z té nemocnice přišla do toho bytečku, který jsme mimochodem dostali zapůjčen od jedné úžasné rodiny. Úplně zdarma nás tam nechali bydlet kousek pod nemocnicí. Takže já jsem nemusela chodit nikam do té ubytovny veřejný, jakoby pro maminky s dětma, ale mohla jsem se zašít do toho hnízda v té garzonce. No a prostě přišla jsem a třeba jsem si otevřela lahev vína a prostě jako byla jsem. No, to ještě bych tady možná tuhle věc zmínila.
1: Rizikové okamžiky.
2: No, ale jako já nikoho za to neodsuzuju. Dokonce křesťané mi vozili víno, jo, protože prostě jako jsou lidi, kteří skončí na práškách, jsou lidi, kteří skončí dokonce i na drogách, jako v takovýchhlech situacích. Už jsem to taky slyšela. A mně díky Bohu stačilo to, že jsem prostě přišla z té nemocnice, že jsem si třeba vypila 2-3 sklenky vína a šla jsem spát a ráno jsem šla zase jakoby za čerstva. Jo, prostě vy máte tak šíleno v hlavě a v duši takovou bolest, že prostě tohle, jako jestli to někdo dělá tajně, já vám úplně rozumím, ale prostě já jsem neměla nikdy sklony k nějakým závislostem, ani v rodině to nebylo, tohle jsem se nějak ani jako neobávala, nebo nad tím jsem nepřemýšlela. Prostě tu bolest, jako chcete utlumit a to bylo asi tak všechno, no, takže Ale já to chci zmínit, že tady nebylo jenom to, že prostě člověk s tím statečně bojoval a nechával to tak, jako že by...
1: Ano.
2: Ne, já jsem totiž ani duchovně nebojovala, protože jsem nemusela, protože to dělali ostatní za mě. A to je úžasný
1: ale to je,
2: v té církvi.
1: To je v pořádku, když takhle zafunguje
2: ano,
1: církev
2: přesně.
1: jako ta podpora, protože v Bibli čteme různé ty příběhy toho nemocného nesli
2: ano,
1: na lehátku, že?
2: Přesně.
1: Přátelé, protože on nebyl schopen se dostat k Pánu Ježíši. Tak a je to dobré, když to takhle funguje, protože jsou okamžiky, kdy člověk sám opravdu nemůže.
2: Přesně tak. A nikdo po něm nemůže chtít, jako teď bojuj, teď prostě, no vůbec. Jste rád, že žijete.
1: Tak byl to dlouhý proces, kterým jste prošla vy, prošla celá rodina a díky Boží milosti jste tím prošli, protože není to úplně samozřejmost, že když všechno skončí, že se ten život vrátí do těch minulých kolejí nebo do toho pořádku, do toho řádu a do toho všeho. I ta rodina je tím poznamenaná, že?
2: Jo, a dokonce bych řekla, že se to nevrátilo do normálu, ale já teď dělám věci, které jsem v životě předtím nedělala, takže mě to naopak jakoby posunulo v něčem vpřed, že já jsem si vlastně našla nový koníčky, jo, díky tomu, že jsem začala sportovat, začala jsem s dálkovou chůzí, s přechodama hor, se spaním v lese a takovýhle věci vlastně, který úplně novou jakoby věc, původně jsem s tím začala proto, abych jako se dala dokupy psychicky, fyzicky, abych jako a zároveň, abych přebyla ten tu hrůzu nějakýma novýma výzvama. Jako potřebovala jsem vlastně nový výzvy a baví mě to doteďka. Mimochodem i to, že tady dneska sedím, je, je
1: to k tomu
2: další
1: tak,
2: výzva, kterou
1: to
2: se...
1: k tomu taky patří.
2: Ano, to k tomu taky patří. No a jinak jako bez okolků musím říct, že vlastně to, co se odehrálo, tak poznamenalo tu rodinu i v tom, že vlastně jsme měli manželskou krizi. Doteďka to není ideální. Vlastně prostě zasahuje to veškeré oblasti našich životů a vlastně my jsme, jako hodně nás to proměnilo. Nejsme už stejný tak, jak jsme byli předtím.
1: Dostáváme se k závěru našeho povídání. Mohli bychom si o tom povídat dlouho, protože určitě těch prožitků a různých okamžiků bylo mnoho, ale já jsem ráda, že to tady zaznělo, to, co zaznělo a mohli bychom nakonec povzbudit naše posluchače, protože mnozí procházejí podobnými věcmi, ať už u sebe nebo u někoho z přátel, z rodiny a na to člověk dopředu se nemůže připravit a najednou je uprostřed toho všeho. Co jste se přitom naučila, nebo co byste jako povzbuzení řekla těm, kteří jsou zrovna v tom?
2: Víte co, já bych jako, nevím jestli povzbuzení, ale prostě já jsem teď takovej, ze mě se stal hodně velký realista. Já prostě jsem na některé věci dřív koukala černobíle. A to se mi, jak existují růžové brýle, tak říkám, že existují i černobílé brýle. No a ty ze mě teď taky spadly. A já vlastně mnohem víc jsem schopná asi jakoby soucítit za prvý s lidma, který procházejí něčím podobným. Za druhý soucítit i porozumět lidem, který se nachází v různých krizích, ať už i vztahových, tak v jakýchkoliv sami se sebou, prostě ve svém vnitřním světě, tak i vnějším nebo vztahovým. Takže vlastně teď už se na to dívám jakoby jinak a spousta problémů, který jsem třeba, nebo věcí, které mi přišly dřív jako velký problémy, tak mi teď jako velký problémy ani nepřijdou vlastně z hlediska toho, čím jsem prošla. A já bych možná jenom apelovala na to, abychom byli prostě upřímní a otevření vůči sami sobě, vůči Bohu, vůči i druhým nebáli se, protože jako aby člověk sám vedl ten boj, je strašně vyčerpávající a těžký a takže to povzbuzení si myslím, že pro mě samotnou, já vidím i to, že vlastně když o tom mluvím poslední roky vlastně s lidma, tak lidi nejvíc ocenějí to, že sdílíte s nima ty svoje zkušenosti. A to je vlastně povzbuzuje, že neříkáte, jak jste to hrdinsky všechno prošla, ale že vlastně dáváte, jako jdete s tou kůží na trh a vlastně mluvíte i o těch slabostech a to je vlastně povzbuzením pro ty lidi. Takže bejt si jeden druhýmu vlastně povzbuzením v té otevřenosti a upřímnosti, myslím, že má velkou hodnotu.
1: Děkuju za tenhle závěr a já se přidávám. Děkuju za tu hodinku, kterou jsme mohli spolu strávit.
2: Já taky díky.
1: A doufám, že to nebylo naposledy. Od mikrofonu z brněnské redakce Rádia 7 se teď loučí Lenka Malinová z pořadu Fortepiano. Za týden tady budeme zas.

Poslouchali jste fortepiano s Lenkou Malinovou a jejím hostem Terezou Kymlovou o jízdě na tobogánu. Reprízu naladíte v úterý po 13. nebo v sobotu po 11. hodině. Za týden bude hostem Lenky Malinové Karel Fáber a téma bude metal a kříž.

Minula 11. hodina v pondělí 18. května roku 2026. Od mikrofonu vás zdraví a provázet vás bude Karolína Vološinová. Před námi je přehled pořadů pro ty dopolední a částečně odpolední hodiny. Staráte se o své sociální zdraví? Máte ve svém životě dobré přátele? Proč je to důležité s ohledem na lidský well-being? To zkoumá talk show No Filter. Připojte se 15 minut po 11. Povídky, ve kterých slova řežou a emoce rýjí příběh dřevěnou násadkou. Ve čtení na pokračování otevřeme novou knihu s příběhy o mužích, kteří se rozhodují, váhají a dělají krok navíc. Soubor 9 povídek Mirka Vostrého nese název podle první z nich Muzikant na jezeře. Vladimír Hauser ji nalistuje ve 12.15. Biblický text označuje Boha, toho jediného Boha, který je živou osobností, různými jmény. Tato jména vyjadřují specifické boží vlastnosti. V aktuálním pořadu Kudy kam se Peter Raus zaměří na dvě z nich. El Shaddai, Bůh všemohoucí, a Adonai Jireh, Bůh, který se postará. Jsou to boží jména, která jsou i dnes velmi aktuální a vzbuzují různé představy i naděje. Ne všechny ovšem oprávněně. Nalaďte si po 13. hodině. No a mezi 14. a 15. hodinou tradičně přijdou na přetřes vaše přijaté zprávy, telefonáty a e-maily. Až do 3 hodin budeme hrát písničky na vaše přání. Už se moc těším. S dalšími pořady a to, co nás čeká, tak s tím zase se ozvu později po 14. hodině. Teď už kapela Kamis nebo Urban Rescue. Jsme Rádio 7. Díky, že jste s námi.

Urban Rescue a píseň Life in You, živí v tobě. Vystřídá Jana Zibalová, no a pak už se vrhneme na pořad No Filter, dnes tedy s tématem vztahu a souvislostech zdravého životního stylu v rámci aktuální série Buď zdrav s Milanem a Tomem Michalkovými.

0: Před námi je další z našich pořadů a třetí zastavení v rámci seriálu věnovanému lidskému well-beingu. Přejeme inspirativní poslech společně s Milanem a Tomem Michalkovými.
1: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Buď zdrav je naše série v No Filteru a klasicky jsem tu já, Tom Michalko a můj táta.
3: Nazdar, ahoj.
2: Tak, seš zdrav?
3: No, docela jo. No tak teda vlastně to uvidíme, že jo?
2: Uvidíme.
3: Jako fyzicky docela se mi zdá, že jo?
2: Ano.
3: Ale jak víme, tak buď zdrav není jenom o tom, jako nemít rýmečku, no.
2: Takže. Je to tak. Vlastně minule už jsme odstartovali tu nefyzickou část
3: emoční,
2: zdraví, emoční jako, nebo neuchopitelnou, hmatatelnou, někdy nevysvětlitelnou část.
3: No to mě zajímalo, když si vzpomeneš na to nahrávání minulé, na to téma, co ti tam jako zůstalo? Jako?
2: Co mě zůstalo? Mně zůstalo to, že ten člověk, který vypadá jako emocionálně stabilní, nemusí být ten, kdo je stabilní. Byl tam příklad Saula a Davida.
3: Jo.
2: A jeden z nich se tváří jako kladěz, jako ten David, který je vyvážená osobnost, ale pak si přečteme některé žalmy nebo některé části jeho příběhu a vidíme, že není úplně ten nejemocionálně, prostě není to ten nejstabilnější člověk. Na rozdíl od toho Saula, který sice dělal věci, které byly impulzivní, házel kopí, co bychom mohli třeba přirovnat k dnešním nějakým nadávkám, protože hodnota života, blablabla. Ne, samozřejmě nezlehčujem to, ale aspoň to uměl ventilovat.
3: Jo.
2: Takže, co tobě?
3: No pro mě tam asi bylo, jako, že to prolnutí nějak jako s ovocem ducha. Jo? Jako, že sice jsme se bavili spíše o duši nebo o emocích, ale prostě ta láska, radost, pokoj, ticho, dost dobroti, vás dobrota, sebeovládání, Galackým 5. Prostě mně to připadne, že to jsou nějaké indikátory jako i toho duševního zdraví, jakože prostě když není dlouhodobě radost, tak prostě něco není v pořádku, jo.
2: Určitě.
3: A všechny ostatní ty věci. Tak to mi zůstalo asi jako.
2: Skvěle. Dneska se pustíme do sociálního well-beingu nebo do vztahu. Protože zdravé vztahy evidentně jsou součástí i té dlouhověkosti. My se to nechtěli úplně nazývat jako, nebo nechceme se úplně bavit o dlouhověkosti, protože to není ta primární věc, co asi úplně chceme od života. Spíš se bavíme o té kvalitě života. Ale vycházíme z toho, že je moderní momentálně řešit dlouhověkost. A bez té sociální stránky věci, ta dlouhověkost nemá úplně takový význam, protože potřebuješ k tomu vztahy, aby si vůbec chtěl žít dlouho. Potřebuješ nějakou motivaci, potřebuješ nějaké zázemí, nějaké bezpečí, což ty vztahy prostě jsou. A proto i součástí naší série Buď zdrav jsou vztahy, protože to je součástí zdraví a pohody a tak. Takže máš pocit, že máš zdravé vztahy?
3: No, já si myslím, že jo. Já si myslím, že jo. Docela. Ale určitě je to jako, to je zajímavá jako myšlenka jako člověka, jako sociálního člověka, nebo vůbec bytosti, jo. Je zajímavé, že Otec, Syn a Duch Svatý, že jo. Tak
2: vztah.
3: To je prostě, mají mezi sebou nějaký vztah, jo. Takže
2: člověk byl stvořen pro vztah, protože tak někdo nechtěl být sám.
3: Jo, jo, anebo vlastně už je to zakořeněno i v té modlitbě Páně, jo, Otče náš, jo, že tam je už větší, jakože že to není Otče můj, jo, ano. To je zajímavé, já bych spíše jako preferoval Otče můj třeba, ale Otče náš, jo, že už tam ty vztahy jsou vlastně do toho jako zakomponovány.
2: Určitě.
3: Takže To je prostě jako klíčová věc a je to přesně to, co říkáš, jako můžeš mít zdraví fyzické, ale jestliže nemáš lidi kolem sebe, s kterýma chceš žít, no tak si myslím, že to vlastně, jo, i ten, kdo to byl na tom ostrově? To byl Robinson nebo kdo? Jako je v tom filmu, ten film, že si prostě udělal z míče, si udělal vlastně kámoše,
2: ano,
3: že?
2: Ano.
3: Protože Pátek. Nechtěl být... Jo. Prostě vždycky potřebuješ s někým mluvit, jako jo. A takže prostě jednoznačně, pokud tyhle ty vztahy nejsou dobré, tak si myslím, že vlastně ten život je do kytek vlastně, jo.
2: Mně se hrozně líbí právě, jak do toho tématu té dlouhověkosti, což je právě to, co se řeší hodně, právě hází vidle tady tenhle ten aspekt těch vztahů nebo nějaké té duševní pohody a nějakého toho prostě smíření a tak. Vždycky ti manažeři, že optimalizují svůj život, tam chodím cvičit v 5 ráno a pak beru tyhle ty suplementy, jim tady tyhle ty. Do chvíli je populární jíst jenom v ketóze, to znamená žádné cukry. Teď zase opačně, protože lidi začali běhat, potřebují sacharidy, doplňují sacharidy a řeší, kolik sacharidů musí do sebe narvat, aby uběhli tady tenhle
3: maraton. Moje nejoblíbenější knížka, která je, jak to je, výrazné nebezpečí zdravé stravy, že? No,
2: No a teďka do toho, a řeší, já chci se dožít 120 let, jo, to je můj cíl. A teď máš nějakého Itala, který jí to, co má rád, do toho stáhne krabku Malborek za den, od rána si dává vínečko a je mu přesto, že?
3: Jo.
2: Protože má ty sociální, ten well-being, má prostě tu pohodu, tam si jde zdřímnout, tam vlastně.
3: Jo.
2: Možná o tom to nakonec je, to je ten well-being, to je to longevity, které lidi hledají a bez toho. Že to není prostě jenom o té optimalizaci toho
3: času.
2: Zdraví a času a fyzického těla.
3: No, to je strašně zajímavý prvek, jakože můžeš se snažit, jak chceš, jako udržet si zdraví, ale pokud ti nervy zničí lidi kolem, jakože prostě tak máš žaludeční vředy a vlastně jdeš zase do háje.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
3: No tak jako zajímavé téma určitě dneska, jako, takže chceme to rozpřemýšlet teďka, jak to je vlastně s tím, jako buď zdrav, jako ve vztazí, nebo v zdravé vztahy. A samozřejmě, když podíváme do Bible, tak najdeme nějaké příklady, že jo? Tak. Tak naše oblíbená Ruth, jo, z knihy Ruth, teda, kterou jsme probírali, mimochodem to byla jedna z nejzajímavějších sérií asi, protože jsme porovnávali vlastně Ruth a Daniele, jako dvě biblické knihy. Ale tam vlastně je to strašně zajímavé, protože vlastně po nějaké těžké životní zkušenosti, ztráta manžela a tak, prostě najednou navazuje vztahy, získává nové lidi a vlastně končí to naprostým happy endem, kdy prostě má najednou rodinu a celá rodina se dá dohromady. Čili prostě Ruth je podle mě jako velmi příkladná. Čili pokud chcete slyšet něco o pozitivním, jak to prostě bylo u ní v životě, najít tam třeba nějaké principy, doporučuji. Ruth je docela krátká kniha, takže... Pak třeba z Barnabáš, jako syn útěchy, taky zajímavý jako člověk, lepidlo rané církve, prostě mezi těma apoštolama, Pavlem, který to prostě řezal, jako cestoval, lítal, prostě zvěstoval, tak...
2: Diplomat, tak který prostě to je tam potom Barnabáš, uhladil ty
3: tak,
2: vztahy.
3: Ale taky třeba starozákonní Abraham, ale to v tom smyslu jako jakési pohostinnosti, že to tam taky vidíme. Nebo ještě známý příklad toho člověka, který byl ochrnutý a jeho kámoši ho spustili k Ježíši. Jo. Zase prostě jako on teda nebyl fyzicky zdrav, ale evidentně...
2: Měl sociální prostě, kredit.
3: Jo. Takže my dneska v těch 20 minutách určitě nestihneme jako jít do hloubky, ale tohle to jsou prostě, pokud jako zápasíte nebo přemýšlíte nad tím, jestli máte zdravé vztahy kolem sebe, nebo jak tomu vlastně pomoct, tak tam jsou určitě nějaké principy, které

0: vztahově v pořádku.
1: A nebo jdi z cesty satané,
0: že? Jdi z cesty, jo, svým nejbližším. Ale na druhou stranu, jak říkám, je to nějaký kulturně-sociální kontext, který asi nejde úplně přeložit. Ale myslím si, že když jsme u toho Saule, tak u krále Saule, tak tam asi ty vztahy neměl úplně ideální. I v těch rodinných kruzích teda.
1: Tam, no, to jako, teda to
0: není úplně... no, tam mu asi něco chybělo. Nějaká láska z dětství, kdo ví. Ale žil v izolaci a to je asi to nebezpečí. Do kterého každý z nás může jako spadnout. To nemusí být nutně jenom diktátor, který se izoluje tak, až je paranoidní a pak dělá věci, které dělá. A z dobrého krále se stane diktátor a negativní postava historie. Tak když je člověk sám a se s vlastníma myšlenkama nefiltruje je skrz ty vztahy, skrz ty kamarády, kteří mu řeknou, ale to je blbý na tohle, jako zapomeň na to, no tak se může stát, že člověk bude izolovaný úplně stejně a pak bude mít tu paralýzu z toho, že vlastně tě nikdo nechce, nikdo tě neposlouchá, nikoho nezajímáš.
1: No určitě jako zajímavý další postava je Kain, který teda neunesl bráchu v tom smyslu jako uznání nebo něco takového, čili zase jako tam si říkám, jako no tak tam to je trochu komplikované s tím, že to byl vlastně první brácha, že jo, na světě, takže prostě hele, no asi
0: je to těžké,
1: je to prostě těžké pochopit vůbec.
0: Sourozenecké jako. Vztahy jsou těžké a tady bohužel to někdo
1: tam to prostě
0: musel úplně, testovat.
1: To je šílené, ale to vlastně tam si těžko říkám, jako můžeme z toho vzít nějaký jako princip po naučení, protože já si myslím, že to byla tak vlastně specifická situace. Že? No ale třeba Samson, ten jako tam si myslím, že je spoustu zajímavých věcí a to, jak vlastně, že nebyl schopen udržet jako vztahy, jo. Vždycky to vyřešil jako mlátičkou, tak vlastně nulová vztahová intimita se zdá. Prostě to si myslím, že je fakt jako, a je to taky moje oblíbené téma jako postava. Pamatuju si, když jsem se jen tak trochu v církvi přikázání Samsona zastal, tak to byl fakt jako hukot potom. Jo. Skončila bohoslužba a ty ženy se tak jako sešly a říkají, jak ty ses mohl jako vůbec... Jako mám s ním trošičku jako soucit jako s chlapem, ale na druhé straně myslím si, že jako vztahově to je průšvih, no.
0: No jasně.
1: To prostě nedával, no. No tak no. To jsou nějaké inspirační postavy, které prostě si myslím, že obecně můžou pomoct k nějaké inspiraci jako tomu, jak to dělat nebo jak to nedělat, jo.
0: Možná bude fajn zmínit to, že jsou lidi, kteří o sobě říkají, že nejsou vztahové typy. Jsou s tím v pohodě a říkají to o sobě, hele, já na ty vztahy moc nejsem. A já si myslím, že to není pravda, že každý je vztahový, jenom jiným způsobem. A rozumím, že ne každý je extrovert a potřebuje těch vztahů mnoho,
1: jasně, no.
0: Ale každý potřebuje nějaké vztahy. A myslím, že to, co nás všechny ovlivňuje, je právě to, jestli jsme sami nebo nejsme sami. Takže si myslím, že tohleto téma není jenom pro ty vztahové, co potřebují prostě kolem sebe lidi, a potřebují mít plný dům, plný obývák a vyžraná lednice, ale, ale myslím, že to je pro všechny, že každý potřebuje vztahy, je to svým způsobem nějaké bezpečí. A člověk je vztahová bytost.
1: No a samozřejmě, lidi jsou rozdílní. Jo. Já bych řekl, my se bavíme možná o 60% lidí, protože na jedné straně potom v extrému máš lidi, kteří fakt jako ty vztahy moc nepotřebujou a pak, kteří extrémně potřebujou. Jo. Dobrý, možná to jsou nějaké specifické skupiny, ale když se podíváš jako na těch 60%, ke kterým třeba se teďka jako mluvíme, tak tam vlastně to zdraví jako těch vztahů je klíčové. Jo.
0: No a to je právě to, že možná o sobě člověk říká, že nemá rád, nebo není vztahový, ale třeba neměl ještě žádný zdravý vztah, nebo má špatnou zkušenost. A to je možná
1: to
0: něco,
1: je taky,
0: co, co chceme ještě rozebrat potom ve speciálu. A to je to, že ne všechny vztahy jsou teda prospěšné. Možná i ta izolace by byla někdy prospěšnější. A možná trošku jak to rozpoznat, popřípadě to, co už se tady letos v nějakém díle objevilo, a to je umění říct ne, které do vztahu taky zapadá.
1: Určitě, jako to je taky jako jeden moment. Druhý moment je provázanost, jako třeba z toho jako duševního zdraví a vztahu, jo? Protože jeden zajímavý pojem, který existuje, který se používá,

0: je emoční vampirismus. Jo, nebo vůbec jako i vztahový vampirismus v konečné fázi, jakože ty jsi vevnitř, nebo nějaký člověk je nějaký způsob jako zraněný a chová se tak, že je to vlastně vysavačství, jo? Vysáváš ty lidi kolem sebe, protože máš nějaké duševní jako zranění, jo? A pak to si teďka asi každý sám trochu představí nějaké lidi, nebo prostě
1: zkušenosti.
0: Jo, že prostě známe lidi, s kterýma se setkává a hele, odchází jako nabitý vlastně, jo, prostě je povzbuzený, máš radost ze života a pak se máš setkat s někým, kdo je prostě takový ten jako vampír, jako, jo, jako člověk, který jako tě vysosá a vlastně tobě už se příště jako moc nechce jako se s ním potkat, jo.
1: No, to je zajímavé. Jedna z těch věcí, co u mě, nebo s lidmi, se kterými mi je dobře, tak to jsou lidi, kteří umí naslouchat a ptát se. A myslím si, že skoro každý si řekne, jo, to jsem přesně já se umím ptát, umím naslouchat, ale jako není to tak. Jo, jsou fakt výjimky, které to umí. A myslím si, že právě to je něco příkladného z Ježíšova života, že on kladl otázky v těch konkrétních rozhovorech a ne vždycky mluvil. Jo, až tam je třeba Zachea, u kterého byl, ale není tam žádná, žádná interakce, žádný záznam rozhovoru. Máš tam výzvy, které dával lidem taky formou otázky. Jsou tam otázky i při nějakém uzdravení, tak co po mně chce? Mně by stačilo, abych byl blíž tady tomu zázračnému rybníčku. A nechceš třeba uzdravit, jo? Jakože doptává se a vlastně dává možnost tomu druhému mluvit, vyjádřit se a taky si na to přijít sám, možná nějaký takový coaching lehký. A možná to je něco, co bychom se mohli inspirovat. Jak si můžeme najít my ty kamarády?
0: Jo, to je vlastně, jak to si umění, najít kamarády, no.
1: Naslouchat, no.
0: No to je zajímavý, jako vůbec jako pojem, jak si najít kamarády, to je vlastně dobrá otázka vůbec k celému tomu tématu, jako zdravých vztahů. Je zajímavé, myslím si, a znovu to ještě propojuju s tím emočním, že někdy si člověk nemůže najít kamarády, protože je nějak emočně jako blbě zadrátovaný a pak dělá toho vampíra.
1: Jo,
0: že prostě máš třeba tak obrovskou duševní potřebu buď se někomu jako zalíbit, jo, nebo jenom tak k sobě jako máš jako potřebu jenom s někým být, že ti lidi vlastně už potom s tebou nechtějí být, protože ty naplňuješ nějakou prázdnou studnu v sobě a ten člověk to není schopen jako dát.
1: Naplnit,
0: jo.
1: No, jo.
0: A on to třeba je schopen jako pomoct nějak, ale dlouhodobě vlastně se ti začne vyhýbat a najednou ty nemáš vztahy. Jo? Že někdy ty vztahy můžou být až symptom něčeho hlubšího v té naší duši. Jo? Nebo v duchovním životě.
1: Jo. Určitě. Určitě.
0: No, jenom myslím si, že to je taky jako zajímavá jako téma, emoční vampirismus. Jako a vůbec, ještě když jsem se do toho dostal víc do toho tématu, tak vlastně se mi vlastně v něčem trochu ulevilo, protože hned jsem si představil pár lidí kolem sebe, já teda doufám, že to nejsem já, jo, ale možná, že taky jsem, jo, chtěl nastavit zrcadlo, ale že když si představím nějaké takové jako lidi, které mám kolem sebe, tak bylo zajímavé, jako že jedna z těch věcí, která jako se dá říct, je pokud ten dotyčný odmítal jakoukoliv změnu, jo, že prostě stále vlastně mluví o sobě, prostě vysává tak, tak je v pořádku ten rozhovor ukončit. Jo.
1: No jasně.
0: Že někdy jako mám pocit, že pracovníci jako v církvi, kteří máme pocit, že a teďka to berte jako s nadsázkou, řekneme, Ježíš řeší jako všechno, tak to je pravda. Jo. Ale na druhé straně taky Ježíš dává svobodu lidem se rozhodnout jako nepřímou pomoc. Jo. A že myslím si, že to někdy taky v tom je. Aspoň když jsem nad tím přemýšlel, tak vím o několika lidech, kde mám pocit, že vlastně oni nechtějí. Jako, jo.
1: Jo. Sám člověk musí zkusit nebo jako nějak najít to, kdy už je to jako ten vampír, který to vysává, kdy je to ještě nějaký rozvoj, kde to má smysl. To je možná i na modlitby. Kdy Pán Bůh může ukázat, jako tady,
0: jo,
1: jako tady je to pro tebe toxické.
0: Uzdravení,
1: tady,
0: jo. No, no. Jo, takže to může být, ale můžeš taky říct, hele, najdi si jako odbornou pomoc, jo. Protože, a třeba, jakmile si najdeš odbornou pomoc, můžu zase s tebou jako se potkat, jo, ale že vlastně někdy to je prostě mnohem hlubší a že fakt jako neodborník nebo jako like jako fakt do toho jako nevidíš a nemůžeš pomoct, no.
1: Jo. Kdybych měl doporučit nějakou knihu, tak jsem poslouchal knihu, nečetl jsem ji, klasicky jsem ji poslouchal a nevím, jestli je v češtině.
0: Klasicky jsem ji poslouchal, klasicky je číst.
1: Ne, klasicky jsem ji poslouchal. Nejsem si jistý, jestli je v češtině, ale v angličtině se jmenuje How to Win Friends and Influence People. To znamená, jak vyhrát přátele, nebo jak získat přátele a ovlivňovat lidi.
0: Oh, takže tak
1: to je. je to trošku takový leadership spíš, než vyloženě jako teologie. Člověk, myslím, není věřící ani, takže, takže je to spíš takový jako životní skills nějaké, ale je tam pár zajímavých principů právě o tom naslouchání, jak být dobrým přítelem, dobrým kamarádem svým kamarádům.
0: Máš nějakou jednu myšlenku z toho, co ti zůstalo?
1: Myslím si, že to hlavní, co mi z toho zůstalo, je jako dívat se na svět očima tvých kamarádů.
0: Aha.
1: Nebo popřípadě snažit se, kdyby dívat na ten svět očima těma kamarádů, minimálně tak stejně, jako se snažíš svýma očima dívat na ten svět. A tím pádem možná pochopit jejich kontext, pochopit jejich názory, to, že ne všichni volí stejně, to ne jsou všichni jako stejní aktivisti jako ty, a že se třeba dívají z jiného pohledu, je pro mě zajímavé. Jo, a taky to, že autenticita není nutně vždycky ta správná věc, že hodně lidí si omlouvá takové to, ale já jsem takový.
0: Jo.
1: No jo, ale možná, že bys takový nemusel být, a pak bys mohl mít ty kamarády. Možná, že ta přirozenost není jako tvá přednost, ale překážka, kterou můžeš nějakým způsobem po případě zlepšit nebo posunout dál a nemusí ti vadit potom v těch vztazích.
0: Zajímavé, no. Čili dívat se na svět pohledem svých přátel, jo. Já si stejně myslím, že vlastně ta průměrná kapacita jako vztahová je mít něco od 3 do 5 dobrých přátel. Jo, že někdy zase mám pocit, že v tom křesťanském prostředí jako všichni jsme bratřičci, sestřičky, takže jsme všichni jako přátelé, to tak jako úplně není, no.
1: Jo.
0: A taky Ježíš měl, že jo, 3 učedníky a pak měl ostatní a já si myslím, že vlastně aspoň teda třeba ta moje vztahová kapacita jako určitě jako těch echt přátel, jako není jako víc úplně. A pak jsou samozřejmě dobří kamarádi, jo. Ale někdy upřímně si říct, hele, nemůžu být kamarád.
1: Se všema.
0: No přesně, tak to je taky možná jako... Ale mít dobré 3-5 kamarádů, přátel, kterým můžeš zavolat a...
1: Jo.
0: Pro mě toto je vztahové zdraví, jako jo. Takže...
1: Super. Tak dobré. Příště se uvidíme, uslyšíme u dalšího dílu, kde rozebereme další část zdraví.
0: Buď zdrav.
1: Tak buďte zdraví.
0: Buďte zdraví a my jdeme do speciálu.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Fyzické, emocionální, sociální, kognitivní a duchovní zdraví. Dohromady 5 oblastí lidského well-beingu, tedy takového toho bytí zdravého životního stylu, kterým se teď talk show No Filter věnuje v aktuálních týdnech. Reprízu tohoto dílu naladíte v úterý v 18.30 anebo třeba v sobotu v 10.15. A předchozí díly, určitě všechny z této série, najdete také v našem archivu na webu radio7.cz anebo také na podcastových platformách.
2: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Když si nalistujete v kalendáři dnešní datum, tedy 18. května, tak prozradí i jméno dnešní oslavenkyně a tím jsou všechny Nataši. Původně ruské jméno Nataša najdeme dnes v kalendáři jak v Česku, tak na Slovensku. Toto jméno je ruskou domácí formou jména Natálie. Původně dostávali toto jméno dívky, které se narodily o Vánocích podle latinského Christi Natalia. Čas Kristova narození. Základem je latinské slovo natalis, jež znamená rodný. Později jméno zevšeobecnělo a bylo zcela lhostejno, kdy se děvče narodilo. Na dnešní den také připadá Mezinárodní den muzeí.

Kalendárium. Připomínce několika událostem a také výročí narození nebo úmrtí osobností různého zaměření a významu dnes věnujeme pozornost v kalendáriu. Května roku 1575 zástupci českých stavů předávají císaři Maximiliánovi II. Českou konfesi, společné vyznání českých nekatolíků. Císař ústně přislíbil, že ji bude respektovat, brzy z ní však vyloučil královská města. Teď informace zejména pro ty z vás, kteří mají rádi vědění a rádi se dozvídáte něco nového. V Praze byla slavnostně otevřena v roce 1891 právě 18. května budova Národního muzea. Samotná instituce už existovala dříve. Založena byla v roce 1818 jako vlastenecké muzeum. Připomínáme si dnes 135. výročí od otevření této honosné budovy. No a ve stejný den, ovšem v roce 1923, bylo zahájené pravidelné vysílání Československého rozhlasu.

0: Říká vám něco jméno Hynek z Poděbrad? Možná si řeknete, no možná Jiří, ale Hynek. Byl to český diplomat a básník a syn Jiřího z Poděbrad a jeho druhé manželky Johany z Rožmitálu. Působil jako politik a diplomat ve službách Vladislava Jagiellonského. Narodil se 18. května roku 1452. Připomeňme také výročí narození římskokatolického kněze Karola Wojtyly. Od roku 1978 papež Jan Pavel II. Jeho zvolení bylo velmi symbolické. Po 455 letech to byl papež neitalského původu, navíc první Slovan. Bývá mu přisuzován výrazný podíl na pádu železné opony. Narodil se 18. května roku 1920. Připomeňme si také takovou hudební vzpomínku na skladatele Gustava Mahlera. Narodil se v židovské německy hovořící rodině na Vysočině. Byl rovněž vynikající dirigent. Mahler je společně se svým učitelem Antonem Brucknerem považován za největšího rakouského skladatele symfonií. O světovou proslulost Mahlerovy tvorby v 80. letech 20. století se zasloužil svým vlivem Leonard Bernstein. A čeští dirigenti Rafael Kubelík a Václav Neumann svými nahrávkami Mahlerových symfonií. Tou nejznámější je patrně symfonie číslo 2 C-moll, která dostává někdy titulek Vzkříšení. Gustav Mahler zemřel 18. května roku 1911. A to je v tuto chvíli z toho dopolední části kalendária vše. Připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.
1: Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalospěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina. Mnoho divů si už vykonal, můj Bože, Hospodine. Ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Mnoho divů si už vykonal, můj Bože, Hospodine.

0: milosrdenství a věrnost. Mnoho divů si už vykonal, můj Bože, Hospodine. Všechnu naději jsem složil v tobě, Hospodine. Ty ses ke mně sklonil, slyšel jsi mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl jsi mě z jámy zmaru, z tůně bahna. Postavil jsi mé nohy na skálu, dopřál jsi mi bezpečně kráčet a do úst jsi mi vložil novou píseň, chvalospěv tobě, Bože.
1: Co si opravdu užívám, jsou polední modlitby. U 11 začnu vařit, takže hned si pustím rádio, tak záleží na tom, co zrovna vysíláte. Poslouchám to, co hraje, teď, když já vařím. Modlitby a potom četbu na pokračování, tak to už volám manžela chvilku v předstihu, aby se vrátil ze dvora a až teda si vyslechnout i tu modlitbu a tím začínáme každý oběd. A jsme za to hrozně vděční, protože někdy tyto modlitby reflektují to, co prožíváme my, a někdy to, co prožíváte vy. Tím, že se můžeme takhle spojit, tak mně to připadá, že to je velký dar.
2: Posloucháte odpolední vysílání na Rádiu 7 v pondělí 18. května 2026. Krátce popolední. A jak už řekla jedna z posluchaček, provází jí Rádio 7 zejména tedy polední modlitbou a společným obědem i s námi a potom čtení na pokračování. Tak pokud chcete, nechte se inspirovat a může to být i váš strávený čas společně s rádiem a jeho pracovníky a pořady. A jak už bylo řečeno, tak právě polední modlitba je prostor pro vás i pro nás ke společnému stišení. Tak chcete-li, můžete se přidat nebo jenom poslouchat. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

0: Ve čtení na pokračování poprvé otevíráme knihu povídek Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Autor na její adresu říká: začalo to takovým nečekaným nápadem. Měl jsem sen. Zní to divně, ale mně se to fakt v noci zdálo. A přišlo mi škoda ho jen tak nechat plavat. Takhle vznikl první příběh. Ty další už jsem psal i pro rodinu a pár přátel. A co když je víc lidí, které budou moje příběhy bavit? Tak teď si je můžete přečíst i vy. Přečteme si je spolu s hercem Vladimírem Hauserem. Začínáme titulní povídkou. Příjemný poslech.
1: Mirek Vostrý, muzikant na jezeře. Povídka.

Muzikant na jezeře. Duben 1958. Loňskou neposečenou trávou došel na kraj louky, kde začíná dubový les. Na tom místě se terén láme a začíná klesat. Tak prudce, že pěšina nemůže vést přímo, ale traverzuje. Posledních pár metrů před lesem zpomaloval, až se zastavil. Skrz stromy spatřil hladinu štěchovické přehradní nádrže, byla jako zrcadlo. Ještě před pár vteřinami vládlo všude naprosté ticho, jen pár ptáků občas zaspívalo. Na terénní hraně ale Bedřich Veselka zaslechl melodii. Z ničeho nic, jako by vstoupil do jiného prostoru, jako by do kořán otevřel dveře tanečního sálu. Od jezera se k jeho uším linuly táhlé a svižné tóny, některé přímo, jiné odražené od skal na protějším břehu. Z té směsice nedokázal poznat, co je to za skladbu, byl si ale jistý, že muzikant hraje na klarinet. Věděl také, že až se stoupí na pěšinu, co vede podél skal ke hrázi, rozezná jednotlivé synkopy. Je to určitě některá ze swingových skladeb, které tenhle jazzman, ve své době jeden z nejlepších na Plzeňsku, má nejraději. Tedy nejspíš něco od Counta Basieho nebo Duke Ellingtona, možná ale taky jedna z jeho vlastních kreací. Bedřich stál a poslouchal, muzika ho pohltila. Chvíli na to ji ale přestal vnímat. Veškerou jeho pozornost totiž zaujalo rozhodnutí, které se mu právě tvořilo v hlavě. Vlastně se rozhodl už před lety, ale teď, když ta chvíle přišla, se potřeboval utvrdit, že to udělat opravdu chce, že na to má odvahu. Takové utvrzení bývá mnohdy těžší než samotné rozhodnutí. To se totiž dá odkládat, třeba do nekonečna. Jenže utvrzení, že ano a že teď? Nakonec své přemítání ukončil s tím, že sice nechce, ale musí. A že teď je zrovna tak mizerné načasování jako někdy jindy. Když vykročil, všiml si, že se celý chvěje a potí se, ačkoliv takhle dopoledne nebylo ani 12 stupňů. Ještě by mohl couvnout. Už se ale mentálně dostal přes příslovečný Rubikon a nemohl, nechtěl zpátky. Udělal další krok a třetí a čtvrtý. Sestupoval lesem k jezeru, kde se po dlouhých 8 letech setká s tátou.

Říjen 1950. Tak ještě jednou. Vezmeš odpolední vlak, jede před půl čtvrtou, přesně v 15.26 a pojedeš do Domažlic. Nádraží bude nejspíš plné esenbáků, ty ale nebudeš nervózní. František Veselka pohlédl na Jindřicha Ječmínka. Jak má být zítra v klidu, když mu nervy tančí čtverilku už teď? Jindřich ale pokračoval, jako by zoufalství v očích svého přítele přehlédl. Jedeš navštívit kamaráda z vojny, sloužili jste spolu u jezdectva, 56. pluk v Uherském Brodě. V sobotu se mu vdává dcera a ty jsi na tu svatbu pozvaný. Jakže se to děvče jmenuje? František se zhluboka nadechl. Růžena, balůnová, co se zítra totiž pozejtří, teda zítra to bude zítra, no prostě se bude jmenovat Kalinová, obrátil prosebný pohled k Jindřichovi. Ano, máš to přece napsané na tom pozvání. František zkontroloval pohlednici. Milý Franto, Růženka si v sobotu 14. října bere Pavla Kalinu ze Gdyně. Velmi rádi bychom tě viděli na svatbě. Doufám, že se ukážeš, kamaráde. Jarda Baloun. PS. Dones fotky z vojny. Zavzpomínáme na staré dobré časy. Proboha, Františku, takhle koktat ale nesmíš, pokáral ho Jindřich. Jinak si víš kde... Koukej se to pořádně nabíflovat. Trénuj před zrcadlem, celé to musí znít přirozeně. A ty musíš přirozeně i vypadat. To děvče přece znáš od dětství a jedinou pro tebe čerstvou informací je jméno jejího ženicha. František přikývl, ale v zápětí znejistil. A co když si to budou chtít ověřit? Tak ať, připustil Jindřich. Baloun dceru opravdu dává. Když to dobře zahraješ, je to neprůstřelné. A vezmi sebou fotku z vojny. Fotku? Jakou? Vždyť Balouna, teda Jardu, neznám. Natož, abych s ním byl na fotce. Klid, Františku. Je to prosté. Vezmeš jenom jednu. Víc si jich nenašel. Takovou, co je na ní celá vaše rota. Balón může být kdokoliv z těch, co mají tuctový obličej. Máš takovou, ne? Balón, pro tebe Jarda, nezapomeň, bude čekat před nádražím a odveze tě do Mrákova, to je kousek za Domažlicemi, a dál už to necháš na něm. František se trochu uklidnil. Pro jistotu si loknul stydnoucího čaje, který stál na stole před ním. Plán to byl dobrý. Aspoň Jindřich mu skálo pevně věřil. Všechno je prý domluvené a všechno to klapne. František, kterému tady hoří zem pod nohama, počká v Německu, až se komunismus zhroutí a pak se vrátí k ženě. Ta s ním jít nechce, má strach. Ale stejně to prý nebude trvat dlouho, než se František bude moct vrátit. Raději ho bude mít na nějaký čas v Německu, než kdo ví, jak dlouho v kriminále nebo, nedej bože, na šibenici. A neštěn postoj František chápal, ale že by se mu od ní odcházelo snadno, to ne. Snad to opravdu bude jen na pár měsíců. Ani tak si ale nebyl jistý, že ji dokáže opustit. Dělal si starosti i o syna. Bedřich má slušnou práci v Plzni na pozemkovém úřadě nebo snad na takovém tom zeměměřickém, co tam kreslí mapy. Daří se mu dobře, jenže když mu táta odejde za hranice, může z toho mít nepříjemnosti. Určitě se ale nějak protluče, i kdyby ho vyhodili, vždycky byl šikovný. František Veselka si při vzpomínce na ženu a syna hlasitě vzdychl. Jim snad bezprostředně nic nehrozí, on ale teď zmizet musí. To, že ve správkárně bicyklů a čehokoliv dalšího zaměstnává dva chlapy,
je tedy v dnešní mluvě vykořisťovatelem, je už tak dost špatné, že občas hrává na klarinet a pár dalších dechových nástrojů, na tom by nebylo nic zlého, kdyby si ho jako jednoho z nejlepších klarinetistů široko daleko čas od času nezvali do plzeňského swingového orchestru, který má v repertoáru samé imperialistické skladby. Tím si v očích Státní bezpečnosti určitě moc kladných bodů nepřipsal. A ještě to vylepšil tím, tedy pokud o tom vědí, že doma čas od času nechává přespat podivné osoby. Ty, kterým teče do bot, takzvané protistátní živly, zaprodance a rozvraceče toho, ať už tomu říkají jakkoliv. Naštěstí se Jindřich, kluk jeden zlatá, někde domákl, že po Františkovi jdou a je natolik statečný, že ho varoval. Dokonce nelenil a zařídil mu cestu za hranice. Teď tedy nezbývá, než se spolehnout na jeho plán. Ano, takhle, jak to Jindřich vysvětluje, to snad klapne. Jenže doba je zlá. Kam se podíváš, za každým rohem horlivý udavač, věřit se nedá nikomu. František se ze všech sil snažil, jistý si ale nebyl ani trochu. Nejvíc ze všeho se bál sám sebe, tedy své nervozity. Neboj, tohle bude v pořádku, když to tedy nepokazíš. Peníze, nezapomeň, že balón chce 4000, raději vezmi 5, kdyby něco. Máš je? Jo, zasýpal František, kterému vyschlo tak, že cítil, jak mu v hltanu drhne saharský písek. Další lok čaje. Ty, Jindro, a neměl bys vypadnout taky? Jen na čas, než se to tady uklidní. Vždyť ani ty si nemůžeš bejt jistej, no ne? Jindřich zavrtěl hlavou. Kde pak? Kdyby mi zabušili na dveře, jakože to podle mého nehrozí, všechno jim hravě vysvětlím, ať už na mě

Hanek učil v nýřanské pětitřídce a jak říkal, byl u nich, tedy v komunistické straně, už od předválky. Za okupace pro stranu páchal rozličnou podzemní činnost a nejednou mu šlo o krk. V poslední době si ale přestával být jistý, že to, co strana provádí, je v zájmu pracujícího lidu. Zejména se ho začínaly zmocňovat pochybnosti, jestli likvidace soukromých firem je to, co lidu přinese slibovaný blahobyt. Zazobaní továrníci to je něco jiného, ale drobní živnostníci? A jeho přítel František Veselka je jedním z nich. Jindřich cítil povinnost ho varovat a snad mu i trochu pomoct.

František toho moc nenaspal. První polovinu noci poctivě trénoval a také si na zítřek všechno připravil. Ze staré krabice od margarínu vytáhl fotku druhé roty 17. pěšího pluku v Prešově a naučil se na ní ukázat Jardu Balouna, s kterým podle Jindřicha sloužil v Uherském Brodě u 56. jezdeckého pluku. Vybral si kluka s takovým univerzálním ksichtem, který mohl patřit komukoli, třeba Balounovi. Bez děky mu v hlavě vytanulo jméno Hubert Studený Svobodník. Do postele se dostal až kolem třetí, úplně vyčerpaný, usnout ale nemohl. Neustále se převaloval a těsně před svítáním uznal, že to nemá cenu. Vstal a šel si to celé znovu přeříkat před zrcadlo. Ráno, jako každý den, aby to náhodnému kolem jdoucímu nebylo podezřelé, odešel do dílny a rozdělil práci. Té bylo víc než dost pro tři. Bicykl si ale dnes má vyzvednout jen řezník Kolouch, nejspíš pošle dceru, až přijde ze školy, a paní Soukalová má mít hotový šicí stroj. Stěžovala si, že se zasekává, tak potřebuje jen trošku porychtovat a vyčistit. To Josef s Luďkem hravě zvládnou bez něj. Celé dopoledne pak s ženou v zahradě za domem sbírali spadané ořechy. Co chvíli na sebe pohlédli tak, jako by se seznámili teprve předevčírem, nebo jakoby se už nikdy neměli setkat. To druhé se zdálo pravděpodobnější, než si chtěli přiznat. Po obědě, František by později nedokázal říct, co jedli, bylo mu to šumafuk, se s Aneškou dlouho loučili. Bez slz se to neobešlo. A nebýt Aneščiny statečnosti a rozhodnosti, byl by to vzdal. Ona ale trvala na tom, že František do kriminálu nesmí. Před půl třetí si dali poslední pusu a František vykročil k nádraží. Na sobě měl lehký kabát a pod ním slavnostní oblek, v ruce kufřík s pyžamem a dvěma lahvemi 5 let uleželé ořechovky. Jednu měl jako svatební dar a druhou, že dá do placu, aby si večer s Balounovými nepovídali na sucho. V náprsní kapse měl občanku, pohlednici s pozváním, fotografii z vojny a sumu, kterou mu poradil Jindřich. Nic víc nepotřeboval, na svatbu se nejezdí s plnou polní. Soudruh učitel má vždycky pravdu a ani v téhle věci se Jindřich Ječmínek nemýlil. Na nádraží postávala skupinka esenbáků. Jakmile zazněla píšťala a vlak se dal do pohybu, ke každému ze tří cestujících, kteří z vlaku vystoupili, vykročila dvojice příslušníků. František měl necelých 5 vteřin na to, aby se zhluboka nadechl a zopakoval si, kam vlastně jede a proč. Občanskou legitimaci, soudruh.

požádal ho ten menší. František zalovil v náprsní kapse. Ne, že bych chtěl být zvědavej, řekl, než se do občanky podíval, ale kam máte namířeno? Františkovi se povedlo celou pohádku stručně převyprávět a v duchu blahořečil Jindřichovi, že ho nabádal, aby si to důkladně natrénoval. V pořádku, vrátil mu Esenbák občanku. Váš přítel bude nejspíš tu tam ten soudruh, že jo? Ukázal k rohu nádražní budovy, spoza kterého se právě vynořil muž v černém obleku s kloboukem na hlavě. Na tohle František připravený nebyl. Co pak může vědět, jak baloun, totiž Jarda, vypadá? Řekne, že je to on a hele, mají ho. Naštěstí to on byl. František natáhl ruku k pozdravu, baloun ale projevil větší dávku ducha přítomnosti, zřejmě to nedělal poprvé. Nasadil široký úsměv a zahlaholil, aby ho uniformy dobře slyšeli. Franto, ty stará vojno, konečně, že jsme se ale neviděli celou věčnost. A objal ho. Františka udeřil do nosu silný odér potu, který ani vyžehlený oblek nedokázal odfiltrovat. Tak tenhle člověk dceru určitě nevdává, jestli se totiž někdy myl, tak naposled v sobotu před mší. Těch 5 kilometrů do Mrákova, co František strávil s baloumem na kozlíku povozu, spolu nepromluvili ani slovo. U balounů se k žádné svatbě neschylovalo. To mohla být pořádná díra v plánu. Jak to, že o tom Jindřich nevěděl, vyděsil se František. Vždyť co kdyby si to ti policajti chtěli prověřit? Jenže je to po hříchu nenapadlo. Chvála Bohu. Když dojeli do Mrákova, prachy máte? Bylo od přivítání na nádraží to první, co František od balouna slyšel. Neznělo to jako otázka, ale jako výzva. Vyndal z kapsy složené bankovky a než stihl oddělit 4 koláry, baloun si vzal i oba Jiříky z Poděbrad. Zabručil spokojeně. František odevzdal kořálku a baloun ukázal na stůl, kam jeho žena mezitím položila talířek s 2 krajíci chleba se sádlem. Stručně vysvětlil, že se dnes jde brzo na kutě, poněvadž se časně ráno, ještě před svítáním, vyráží. Baloun si jede k hajnému profůru bukového dříví, je totiž nejvyšší čas doplnit zásoby na zimu. František byl nakonec rád, že se žádný družný večer s tímhle divným patronem konat nebude. Lok ořechovky by si ale byl dal. Na gauč ve vedlejší světnici se nicméně odebral na sucho.

0: Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023 a pro Rádio 7 načetl Vladimír Hauser. Hudbu složil Jonathan Kaleta. Reprízu tohoto pilotního dílu ze čtení na pokračování z knihy Muzikant na jezeře naladíte dnes ve 23.15 a zítra další druhý díl ve 12.15.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7 podcast.radio7.cz.

Tak to byla píseň o osobním vyznání, jaký je Bůh, jak ho vnímá daný interpret. No a pokud by vás zajímalo, jaký je Bůh, jaká je ta podstata křesťanské víry, tak si můžete naladit pořad Základy, respektive jeho reprízy, které najdete, nebo jeho záznamy najdete v našem audioarchivu na webu Radio 7.cz anebo na podcastových platformách. Jinak premiéra je vždy v úterý v 9.30, reprízy v 16 anebo třeba ve čtvrtek v 5.30.

Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Epištola Římanům, 15. kapitola, 13. verš.

Hluboké vyznání Terezie Štěrc a písní Hlubiny. Chtěla bych na tomto místě všechny vás, kdo zrovna posloucháte, vyzvat k tomu, abyste hledali smysl, zajímali se, přemýšleli o tom, jestli třeba ta zvěst, o které mluvíme, není pravdivá. My, kteří tady vysíláme, kteří připravujeme pořady na Rádiu 7, tak se snažíme o nějakou relevantnost a vlastně i přinášení kusu svého života, svého srdce do toho, co připravujeme, protože věříme, že jsme se s Bohem setkali v životě a stojí za to o tom přemýšlet, stojí za to s ním žít. A o tom v podstatě je celý koncept Rádia 7. Věříme, že víra je ze slyšení a zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. To se píše v listu Římanům v 10. kapitole, v 17. verši. A to se snažíme předávat evangelium skrze vysílání a i podcasty. A to znamená, že se snažíme, aby bylo nějak srozumitelné člověku, Čechu v 21. století, srozumitelné, o čem to tady teda točíme, o čem to tady mluvíme. Víte, každý člověk má svobodnou vůli se rozhodnout, jestli Boha přijme nebo ne. Ale určitě stojí za to přemýšlet o tom, proč ano nebo proč ne. A z různých perspektiv právě Rádio 7 přináší ty podněty posluchačům. Budeme moc rádi, když nám napíšete třeba na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz, co právě prožíváte, nebo pokud byste chtěli, tak nám můžete napsat i o modlitbu, moc rádi se s vámi budeme modlit. A chtěla bych moc poděkovat všem, kteří nás podporujete, protože bez vás by to nešlo, nebylo by to možné. Rádio 7 stojí na darech, finanční podpoře svých posluchačů a podporovatelů, jednotlivců, skupin, firem, ale prostě nepatříme do jedné nějaké škatulky. A chceme tady sloužit všem. A 24/7 právě mluvit, svědčit o tom, co Bůh udělal v našem životě a proč právě Ježíš Kristus je ta cesta, kterou jsme se rozhodli následovat. No a jak jsem říkala, bez vás by to nešlo. Už 630 let, 630. sezónu v podstatě. Pokud byste nás chtěli podpořit modlitebně nebo chtěli byste nás podpořit finančně, tak určitě veškeré informace najdete na webu radio7@radio7.cz. Tam můžete napsat e-mail a na webu radio7.cz najdete podrobnosti o tom, jak se případným podporovatelem stát. Děkujeme mockrát. When I was just a child, my mother told me there was a God. Even though I did not understand, but now that I am grown, He revealed Himself to me. You may ask me, how do I know?

0: I know I just know.
1: Norman Hutchins s písní I Just Know. Když jsem byl dítě, maminka mi řekla, že je Bůh, i když jsem tomu nerozuměl, ale teď už jsem vyrostl a on se mi zjevil a možná se ptáte, jak to víš. Byla to jeho láska, cítil jsem se tak silný, vím, že na Kalvárii potvrdil lásku ke mně a to vím. Bůh přijde znovu na zem, neumím to vysvětlit, ale prostě to vím.
2: M Radio 7 CZ Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Minula 13. hodina v pondělí 18. května roku 2026 od mikrofonu ze studia Rádia 7 vás zdraví Karolína Vološinová. Přeje krásné odpoledne a také příjemný poslech reprízy dalšího dílu pořadu Kudykam o Bohu všemohoucím, který se postará. Provází vás Petr Raus. Kdybyste měli nějaké dotazy nebo komentáře, tak je prosím pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz.
3: Krásný večer s Rádiem 7 a s ohlášeným pořadem Kudykam. Dnes se zastavíme u dvou božích jmen. Biblický text nám zachoval božích jmen celou řadu. Každé z nich odkazuje na nějakou boží vlastnost. Ten dnešní výběr bude vlastně nesmírně úzký. Mám ale za to, že tato dvě jména dnes vyvolávají otázky, na které potřebujeme odpovědi a představy, které jsou někdy docela scestné. A tak vás všechny vítám u hodiny přemýšlení s Rádiem 7 nad tématy, která přináší život. Dnes nad Bohem všemohoucím a Bohem, který se postará. Když bylo Abramovi 99 let, ukázal se mu Hospodin a řekl, já jsem Bůh všemohoucí. Doslova Ani El Shaddai. Tak se to zpívá i v jedné křesťanské popové písničce. El Shaddai, El Shaddai, El Eliona Adonai. Bůh všemohoucí a nejvyšší. Tak tomu rozumíme. Tak si Boha představujeme. Teď mi jde především o tu všemohoucnost. Hospodin může cokoliv, nakonec, což to tak neříká i anděl Gabriel, když zvěstuje Marii příchod Mesiáše jejím prostřednictvím. Řekl tehdy, u Boha není nic nemožného. Může Bůh stvořit kámen, který by nemohl uzvednout? Co je to za otázku, řeknete možná. To je rouhání, to nechceme ani slyšet, natož o tom přemýšlet. Já si myslím, že takový přístup je zásadní chybou. Naopak, ta otázka patří mezi ty, o kterých přemýšlet musíme, na které potřebujeme hledat odpovědi. Pokud to neuděláme, riskujeme, že budeme věřit pověrám. Jak znám církev, těch pověr žije v našich zborech až příliš. Jak je to tedy s tou boží všemohoucností? Může Hospodin všecko? Při uvažování o biblických pojmech je vždycky nezbytné jít ke kořenům, tedy kromě jiného i do původních jazyků. Používaný překlad výrazu Shaddai, tedy všemohoucí, pochází z Vulgáty od svatého Jeronýma. Ten ovšem formuloval svůj překlad v jiné době a v jiných kontextech, než v jakých ho dnes čteme my. Jako dědicové osvícenské vědy máme tendenci významy pojmů absolutizovat. Zvláště některé křesťanské kruhy tím trpí a docházejí pak až k absurdním závěrům. Je na to třeba dávat pozor. a lidskou řeč s jejími výrazovými prostředky nepřeceňovat, ani když je používána v Bibli. Vzpomínám si na jednoho milého bratra z mně blízkého sboru, který vnímal biblický text tímto způsobem. Četl v Mojžíšových knihách o potřebě odstranit o Pesachu z židovské domácnosti všechno kvašené a v evangeliu o kvasu farizeů. A nabyl dojmu, že kvas je v Bibli prostě obrazem zla. Znal ovšem i podobenství pána Ježíše, který kvasu připodobnil Boží království, a měl problém. Krkolomně se snažil vysvětlit, že pán Ježíš vlastně mluvil o čemsi zlém, co proniká do Božího království. V upřímném přesvědčení, že hájí čistotu Božího slova, Ježíšovo podobenství naprosto překroutil. Antičtí lidé touto absolutizací pojmů netrpěli. Krásným vodítkem, jak správně chápat termín šadaj, je nám Septuaginta, antický a navíc židovský překlad hebrejské Bible do řečtiny. Překladatelé hebrejsky uměli. Byl to jejich jazyk, byť už ne mateřský, tím byla aramejština. Hebrejštinu ale znali skvěle. Termín šadaj přeložili pantokrátor, vševládce. To slovo neříká, že by Hospodin mohl dělat nesmysly. Zcela jistě to ale říká, že mu je všechno podřízeno, že stojí nade vším, že na všechno stačí, že se o mne umí postarat. Jen úplně na okraj, tento důraz na Boží vládu a svrchovanost potvrzuje i etymologie slova, přinejmenším v pojetí archeologa a biblisty Williama F. Albrighta. Ten odvozoval termín šadaj od akadského šadu, hora, ve významu horal, obyvatel hor, případně ten, který přichází z hor. Hory byly v minulosti pokládány za sídlo bohů, za zdroj a sídlo síly a moci. I když je dnes jednoznačnost Albrightova výkladu do značné míry zpochybňována, a my bychom teď to, co říkám, mohli pokládat za zbytečnou formalistickou poznámku, já přece jen doporučuji věnovat tomu pozornost. Ono nám to totiž pomáhá pochopit myšlení autora 121. žalmu. Mnohokrát jsem slyšel otázku, na koho to autor myslel, když psal: pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc? Nejednou jsem slyšel výklad, že jde o otázku polemickou, která má povědět: pomoc z hor nehledej, pomoc ti přichází od Hospodina. V kontextu Albrightových úvah ale jako bych četl: pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc? No od toho, který přichází z hor, to je přece El Shaddai, náš všemocný Hospodin. Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Zajímavá je v našem kontextu rovněž mezuza, schránka tradičně připevňovaná na veřeje židovských dveří. Obsahuje pergamen, na kterém jsou z vnitřní strany napsané dva úryvky Tóry, konkrétně Šmá Jisrael, základní židovské vyznání víry z Deuteronomia 6, 4 až 9, a oddíl z 11. kapitoly téže biblické knihy, verše 13 až 21, které mluví o benefitech dodržování Božího zákona. Na vnější straně pergamenu pak bývá napsané to naše slovo šadaj, psáno samozřejmě š-d-j, všemohoucí. To je tady ovšem současně vnímáno jako akronym, zkratka slov Shomer dal tot Yisrael, tedy strážce dveří Izraele. Strážce dveří. Případná zkratka. Ono je totiž možné a naprosto korektní překládat termín šadaj i jako ochránce. Náš Bůh je ten, kdo nás chrání. To je podstata jeho všemohoucnosti. Dokáže nás ochránit. Evangelium vypráví kromě jiného Příběh z rozbouřeného jezera. Ježíš tenkrát bouři utišil a vyvolal otázku udivených učedníků. Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr, i moře? Zjevila se jim boží síla. Mocný Hospodin ve svém Mesiáši. Bůh se jim představil v zachraňujícím zázraku jako Bůh silný, všemohoucí, El Shaddai. Proč se to tam tenkrát tak stalo? Proč to Ježíš udělal? Aby své učedníky zachránil? Pak by bylo na místě se ptát, proč vůbec dopustil tu bouři. Když si promítám v mysli všechny ty mnohé případy biblických divů, nenacházím v nich žádný, který by měl v prvé řadě sloužit k záchraně, uzdravení, k zahnání hladu, k vysvobození vězně. Typický je postoj Pána Ježíše při pokušení na poušti. Odmítne nasytit hladové, i když by jistě mohl proměnit kamení v chleby. V božím díle nejde na prvním místě o odstranění hladu, ale ani o záchranu či uzdravení těla, o vylepšení životních podmínek, ani o nic podobného. To podstatné, na čem záleží především, je zjevení Boha. Každý biblický zázrak je především znamením, připomínajícím, že nad tímto světem stojí a vládne Hospodin, mocný Bůh, El Shaddai. V případě Kristově má zázrak upozornit, že jeho působce, Ježíš z Nazareta, je božím zaslíbeným mesiášem. To se zdá být některým křesťanům málo. Vybavuji si několik rozhovorů nad tématem přechodu Izraelců přes Rákosové moře pod Mojžíšovým vedením. Všechny vypadaly zhruba stejně. Lidé popisovali úkaz znázorňovaný v mnoha dětských ilustrovaných biblích. Dvě kolmé vodní stěny a mezi nimi suchý průchod. Navíc k němu připojovali svůj výklad, jak bylo tohoto stavu dosaženo. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a vody se v tom okamžiku, jako by pod tou jeho holí rozestoupily a vytvořily průchod. Evidentní zázrak. Když jsem namítal, že to mohlo být i jinak, že k vysušení moře mohlo dojít docela přirozenou cestou, byl jsem označen za liberála. Co ale skutečně říká písmo? Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny. To je něco trochu jiného, než si pod pojmem evidentní zázrak běžně představujeme. Moře prostě vysušil vítr. Stále zázrak. Běžně se to tak nestává. Už ale nikoli nesmysl. Pouštím teď do našeho myšlení nějaký teologický liberalismus? Liberální teologie konce 19. a první poloviny 20. století toužila po církvi bez Boha. Já toužím po církvi stojící na božím slovu a ne na přirozené touze lidského srdce po magických jevech. Bible je ve skutečnosti velmi střízlivá a i když v ní najdeme zázraky par excellence, evidentní porušování přírodních zákonitostí, jako v případě zázraku Elíšových, vždycky tu můžeme najít i důvod, proč Hospodin takového způsobu použil. Je zjevné, že za standardních okolností se Pán Bůh takovým zázrakům vyhýbá, protože přírodu stvořil dobře. Jeho stvoření není třeba opravovat. Stojí za pozornost, jak přechod Izraelců Rákosovým mořem komentoval zakladatel chasidismu, tzadik Izrael ben Eliezer z Mezbiže zvaný Baal Shem Tov. O něm se vypráví. Jednou přišel za Baal Shemem jistý přírodovědec s tvrzením, že z jeho bádání vyplývá přirozená nutnost rozdělení mořských vod. Říkal, že v těch hodinách, kdy děti Izraele Rákosovým mořem procházeli, se to moře muselo rozdělit už ze své přirozenosti. Baal Šem mu odpověděl, nevíš, že přírodu stvořil Hospodin? Stvořil ji tak, že v té hodině, kdy děti Izraele potřebovali projít mořem, se to moře prostě muselo rozdělit. To je ten velký a proslulý zázrak. Tak toto vyprávění zachytil Martin Buber. Hospodin je silný Bůh, Bůh všemohoucí, El Shaddai. Všechno učinil krásně a v pravý čas. Lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná, psal biblický kazatel. Ani my nevystihneme, ani nepostřehneme. A tak potřebujeme trvale pamatovat na to, že Pán Bůh nežije pouze v přítomném okamžiku jako my. Když něco chce, připraví si to dávno dopředu. Dovede působit ve skrytosti. A pokud něco udělá před našima očima, není to proto, že by právě zjistil potřebu to udělat. Chce nám něco ukázat, něco povědět, odkázat na sebe. A možná opravit naše pochopení písma, jak na to opakovaně upozorňoval Pán Ježíš, když říkal, pohleďte na nebeské ptactvo. Podívejte se na polní lilie. Vidíte rozpor mezi tím, co máte před očima a mezi tím, jak rozumíte Bibli? Možná se díváte špatně. Ve skutečnosti vidíte něco jiného, než si myslíte. Nebo se nemýlíte, díváte se správně, pak ale opravte své chápání písma, asi v něm bude nějaká chyba. V tom chápání, ne v písmu samotném. A znovu, tady nejde o liberální přístup, který by se chtěl Pána Boha a jeho nároků zbavit. Tady jde o to, naslouchat skutečnému biblickému slovu a ne lidským představám a přáním. Pán Ježíš utišil bouři na jezeře, aby svým učedníkům pomohl uvěřit, že on je Mesiáš. V tu chvíli učinil zázrak. Že to byl zázrak, ale věděli jen ti učedníci. Všichni rybáři, kteří byli v tu dobu na hladině jezera, a ono jich tam určitě bylo mnoho, protože ryby se tam tenkrát lovily především, ne-li výlučně v noci, viděli, že bouře náhle přišla a náhle skončila. Nic zvláštního. Ono se to tak na Galilejském jezeře stává dodnes. V čem spočíval zázrak, který jsme si připomněli ze Starého zákona a který sám Hospodin uvedl slovy Já jsem Bůh všemohoucí. Byl tam vůbec nějaký? Můžeme tam vidět jeho příslib. Z dalšího textu první knihy Mojžíšovi i z historického vývoje Levanty a jejich národů ovšem víme, jak se naplnil. Byl tu Izmael, který se skutečně stal praotcem velikého národa. A narodil se Izák, který se stal nejen praotcem starozákonního božího lidu, ale i příjemcem daru boží smlouvy a boží zaslíbení. Až dodnes. Hospodin stojí o život. Bojuje o něj, především o ten lidský. Chrání ho a pomáhá mu. Touží totiž po lidské lásce. A všechnu svou moc, sílu, všechno, co má a čím je, nakonec obětuje tomuto zápasu. Obětuje sám sebe, aby člověku ukázal, kam až je ochoten ve svém zájmu o něj a ve své lásce zajít. Jak moc nás má rád. Na své cestě ke kříži vlastně na veškerou všemohoucnost rezignuje. Nebo možná jinak. Možná právě v té bezmoci ukazuje, jak nesmírná ta jeho moc je. Jako všemohoucí si může dovolit vzdát se sám sebe. Co my s tím vším? Co pro nás znamená, že náš Bůh, Hospodin, je El Shaddai, všemohoucí? Především nebojme se důvěřovat. Důvěřovat ovšem potřebujeme Hospodinu, nikoli svým představám, byť oděným do zbožné podoby. Tomu, co Pán Bůh skutečně slíbil. Nikoli tomu, co si pod jeho slovem představujeme, ani všemu, co si pod jeho slovem představovala naše tradice, ani tradice obecně církevní. Na toto nebezpečí velmi důrazně upozornila reformace, jejímuž odkazu se mnozí hlásíme. V tomto ohledu je dobré si uvědomit, že ne všechny sliby, které čteme v Bibli, jsou sliby, které dává Hospodin. Ani všechny zkušenosti, které v Bibli nacházíme, nemusí být obecně platné. V žalmu 91. například čteme: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. Jak se optikou tohoto textu podíváme na holokaust? Dokážeme ho citovat do očí lidem, kteří prošli koncentračními tábory nacistů nebo komunistů? Pozorujeme to tak i ve svých životech? Všechno zlé se nám vyhýbá? Nebo nemáme svůj domov u Nejvyššího? Co pak ale s naším obrácením? Kde je nový život z ducha, občanství v nebesích? Spochybníme celou svou víru? Ne tak. Je potřeba číst, co písmo opravdu říká, vnímat kontext, souvislosti, účel toho, kterého výroku. Všimněme si, co říká citovaný žalm v 15. verši. V soužení s ním budu. Nestane se mu nic zlého, ale Hospodin s ním bude v soužení? Jde to dohromady? Jistě jde. To, že jsme v soužení, že nás něco trápí, že musíme něčím těžkým projít, to ještě není pohroma. To je možná jen proces, který nás opracovává, připravuje na nebe. Nebo je to možná ještě jinak. Lidské osudy není možné popsat jen obecně, všechny stejně. Pro některé bude nesmírně obtížné, ba skoro až nemožné rozpoznat za zlem, které musí prožívat, dobrotivou Boží ruku. Každopádně, tu ale jde především o Boží blízkost. Tento žalm je navíc velmi specifickou prorockou řečí, nedá se jen tak vztahovat na naše životy. Všimněme si 11. verše. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. 91. žalm je takzvaným mesiášským žalmem. Jeho sliby platí především mesiáši samotnému. Platí samozřejmě i nám, ale až odvozeně. Jejich naplnění nacházíme právě až v úzkém osobním vztahu s Ježíšem Kristem. Až tam je možné je pochopit. Řekl jsem, nebojme se důvěřovat. Co když k tomu ale nemám sílu? Co když to nedokážu? Pak si dobře všimněme, jak to stojí v evangeliu, v tom příběhu utišení bouře. Důvěra učedníků nebyla nijak valná, byla-li vůbec nějaká. Proto se jich Pán Ježíš ptá, což nemáte víru? Přece jim ale pomohl. To podstatné, na čem záleží, je touha. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, říká 91. žalm. Jinými slovy, pokud po svém Bohu toužíš, pokud vyhlížíš jeho království a toužíš být s ním, pokud čekáš pomoc opravdu od něho, ale také kvůli němu, on si tě k sobě přitáhne. On sám o tebe bude bojovat. Na nás je, abychom se nechali formovat, abychom se nevzepřeli, neuzavřeli do sebe a do svého strachu. Evangelium ví, že budeme dělat chyby. Řekl bych, že církev by měla být prostorem, kde je dobře možné dělat chyby. Nikdy bychom se ale neměli vzdát své základní touhy po Bohu. A to ani když se nám zdá, že je daleko a že nám nepomáhá. Ona totiž ta jeho pomoc a ochrana vyjádřená ve jménu El Shaddai nám může docela unikat, protože nemusí být taková, jakou očekáváme. Už jsem řekl, když jsem mluvil o principech božích zázraků, že se Pán Bůh takovým zásahům do běhu světa, které by měly měnit jeho přirozený běh, spíš vyhýbá. Přírodu a její zákonitosti stvořil dobře. Jeho stvoření není třeba opravovat. Častěji než okolnosti proto mění nás. Vybavuji si v této souvislosti příběh, který snad pochází od Sadhu Sundara Singha, nejsem si tím už ale jistý. Je to příběh z časů indických bojů za osvobození z britské kolonizační nadvlády. Stalo se prý tehdy, že bylo potřebné dopravit pytle s rýží předsunuté jednotce, cesta vedla obtížným terénem džungle. Mezi vojáky, kteří měli rýži přenést, byli i dva přátelé, oba křesťané. Oba došli a pak v cíli, po splnění úkolu, si sdělovali své dojmy. První říkal, když jsem viděl ten obrovský pytel, věděl jsem, že ho nedonesu. Tak jsem prosil Pána, aby mi pomohl, abych toho nemusel nést tolik. A představ si, když jsem přišel přebírat pytel, voják, který mi ho předával, se na mě podíval a když mě viděl, polovinu rýže z pytle usypal. A já to mohl, díky Bohu, úspěšně donést až sem. Ten druhý se usmál a řekl, i já měl strach a taky jsem se modlil. Prosil jsem Pána, aby mi dal sílu pytel donést a on mi ji dal. Jsem tady. Tak to bývá. Pán Bůh často, a já bych si troufl říct i většinou, nezmění okolnosti, podmínky, nezmění prostředí. Změní nás. A my pak obstojíme. Taková cesta vede nakonec k větší radosti. Pán Bůh nechce dělat věci za nás. Ano, je všemohoucí. I my ale dokážeme mnoho. Tak nás stvořil. Všimněme si, jak to říká Abramovi v našem starozákonním příběhu. Když bylo Abramovi 99 let, ukázal se mu Hospodin a řekl, já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný. Já jsem všemohoucí, ale ty choď přede mnou, ty buď bezúhonný. Všemohoucí jsem já, něco dělat, ale máš ty. Ne spoléhat na moji všemohoucnost, že bych to měl udělat za tebe. Dej se do díla. Bojuj se svým údělem, já jsem s tebou. Jak to vyjádřil autor 16. žalmu, Hospodin mi je po pravici, nic mnou neotřese. Stojí po mé pravici. Nedělá věci za mě, radí mi ale a napomíná mě. To znamená strašně moc. Pánu Bohu záleží na tom, aby se nám žilo dobře. Tak to i několikrát vyjádřil, pravda především ve Starém zákoně, tam je to i součástí přikázání o úctě k rodičům, jak to pak připomíná i Nový zákon. V Novém zákoně tento důraz ustupuje do pozadí, jako by už nebyl důležitý. Přesto se i v Novém zákoně dá cosi takového najít. Třeba apoštol Jan píše,

nacházíme v epištolách, nás vybízejí k diskuzím, k hledání smyslu písma, k pravdivému životu. Takový je El Shaddai, Bůh, který veškerou svou moc využívá k našemu dobrému. Díky mu za to. Kéž bychom mu dokázali víc důvěřovat a skutečně se na něj spolehnout. Opřít o něj svůj život.

Sledujete pořad Kudy kam, vysílaný stanicí Rádio 7. Doposud jsme mluvili o božím jménu El Shaddai, Bůh všemohoucí. Ve druhé části pořadu otevřeme jméno Adonai Jireh, Hospodin opatří, nebo Bůh, který se postará. Nejprve přečtu starozákonní příběh ze života Abrahamova. Po těch událostech se stalo, že Bůh Abrahama zkoušel. Řekl mu: Abrahame. On odpověděl: tady jsem. Bůh řekl: nože, vezmi svého syna, svého jediného, jehož miluješ, Izáka, a jdi do země Mória. Tam ho obětuji jako zápalnou oběť na jedné z hor, o níž ti povím. Abraham vstal časně ráno, osedlal osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o kterém mu řekl Bůh. Třetího dne, když Abraham pozvedl oči, uviděl v dáli to místo a řekl svým služebníkům: zůstaňte tady s oslem a já s chlapcem půjdeme až tam. Pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. Potom vzal Abraham dříví k zápalné oběti a naložil

je na svého syna Izáka. Vzal sebou také oheň a nůž a šli oba spolu. Tu Izák řekl svému otci Abrahamovi: otče. Abraham řekl: tady jsem, synu. Izák řekl: zde je oheň a dříví, ale kde je beránek k zápalné oběti? Abraham odpověděl: Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu. A šli oba spolu. Když přišli na místo, o kterém mu řekl Bůh, Abraham tam postavil oltář, připravil dříví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář na dříví. Pak vztáhl ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. V tom na něj zavolal Hospodinův anděl z nebes: Abrahame, Abrahame. Odpověděl: tady jsem. I řekl: nevztahuj ruku na chlapce a nic mu nedělej, protože teď jsem poznal, že jsi bohabojný a že jsi mi neodepřel svého syna, svého jediného. Abraham pozvedl oči a uviděl, že se jeden beran zachytil za rohy v houštině. Šel, vzal toho berana a obětoval ho v zápalnou oběť místo svého syna. A Abraham pojmenoval ono místo Hospodin opatří. Odtud se dodnes říká: nahoře Hospodinově se opatří. Hospodinův anděl zavolal z nebes na Abrahama podruhé a řekl: při sobě jsem přísahal, je Hospodinův výrok, protože jsi učinil tuto věc a neodepřel si mi svého jediného syna, proto tě jistě požehnám a tvé símě velice rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé símě zdědí bránu svých nepřátel. Ve tvém semeni si budou žehnat všechny národy země, protože jsi mne uposlechl. Pak se Abraham navrátil ke svým služebníkům a vydali se společně do Beršeby. Tolik starozákonní příběh. Stejně jako jsem to udělal v první části dnešního uvažování, když jsme mluvili o výrazu El Shaddai, i teď chci začít třemi vstupními poznámkami. V původním hebrejském textu, ještě před masoreckými opisy, které začaly zapisovat i samohlásky, byl ve skutečnosti použitý pouze tetragram, čtyři písmena J, H, V, H. Proč čtu Adonai? Ze dvou důvodů. Tím prvním je židovská tradice. Židé toto slovo už kdysi dávno přestali číst, z úcty je přestali vyslovovat. Kdykoliv na ně v textu narazili, vyslovili Adonai, pán, a zapomněli, jak se tetragram původně číst měl. Tuto tradici ctíme od pradávna i my křesťané, proto máme v nejstarších českých překladech, které vycházely z latinské vulgáty, tetragram překládaný slovem pán, případně pán Bůh. V pozdějších překladech, které už přihlížely k původnímu hebrejskému znění a pokoušeli se zachovat i určitou archaicitu starého textu, se objevuje staroslovanský, staroslověnský termín gospoď. Gospodyň, počeštěně Hospodin, jak to známe i z překladu kralického, což rovněž znamená pán, Dominus, Adonai. Druhá poznámka. Proč jsem četl starozákonní text ze studijního překladu? Asi jste si všimli, že se obvykle snažím držet překladu ekumenického. Proč tedy dnes ten studijní? Protože hebrejský výraz Adonai Jire překládá slovy Hospodin opatří. Tak jsem nadepsal téma této části našeho dnešního uvažování. Kdybychom četli z překladu ekumenického, slyšeli byste při čtení 14. verše: tomu místu dal Abraham jméno Hospodin vidí. Dosud se tu říká: nahoře Hospodinově se uvidí. Pokud bychom šli po čistě slovníkovém významu, měl by pravdu překlad ekumenický. Použitý tvar slovesa skutečně znamená uvidí ve významu on uvidí,
nebo spíš vyhlédne, jak překládá třeba Efraim Sidon. Význam sousloví Adonai Jireh, prezentovaný v překladu studijním, vychází až z našeho konkrétního textu, ze skutečnosti, že Hospodin v tomto příběhu opatřil náhradní oběť, tedy beránka. Prvoplánový čtenář Bible by zřejmě řekl, že překlad Hospodin opatří je špatným překladem, že je třeba brát v úvahu pouze přesně to, co Bible říká, co je v ní napsáno. Poctivější čtenář Bible bude trochu víc přemýšlet a hledat, zkoumat, co to má a může znamenat, že Hospodin vidí. Když kdysi dávno Hospodin zastavil Abrahamovu služebnou Hagaru na jejím útěku před Abrahamovou manželkou, nazvala Hagar Hospodina, který ji našel a oslovil, Bohem vidění. Bohem, který vidí. To slovo roj, které přitom použila, bychom našli i na samém začátku jednoho z nejznámějších davidovských žalmů. Mizmor David, Adonai roji lo echzar. Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. Čtenář hebrejského textu tady oprávněně zaprotestuje, že to slovo roj, znamenající pastýř, se píše jinak, než ten týž zvuk ve významu vidí. Tu zvukovou podobu ale pokládám za významnou. Připomíná totiž, že Hospodin, který vidí každý můj krok, není policajt, který hlídá moje nepravosti. Hospodin, který vidí každý můj krok, je můj pastýř. Dívá se na mne a sleduje mne, aby mi pomohl. Je to Bůh, který se o mne postará. Opatří mi všechno, co budu k životu potřebovat. El Roy a Adonai Jireh jsou dva výrazy znamenající v podstatě totéž. Výrazy podtrhující stejné boží vlastnosti, totiž zájem a péči. A ještě ta třetí vstupní poznámka. Vychází z možného překladu slovesa Jireh termínem uvidí se. V Bibli najdete na mnoha místech tuto neosobní vazbu, kterou jistě znáte z vlastních domácností, a to nejen u slovesa vidět, prostě ono se. V biblickém textu se za ní dá, a mělo by se, prakticky vždycky vidět boží jednání, případně lidské rozpoznání božího jednání. Jde tedy o něco zásadně jiného, než když dítě nebo manžel přijdou s tím, že se něco rozbilo. Kdykoliv se něco děje v Bibli, je tu při díle Hospodin. Tolik úvodem. Teď se už pojďme podívat na vlastní téma této části našeho dnešního uvažování. Starozákonní čtení před námi rozevřelo příběh ze života Abrahamova. Příběh tvrdý a neúplně uchopitelný, natož pak pochopitelný. My ho ovšem nebudeme rozebírat celý. Naším zadáním není výklad událostí spod hory Moria, ale uvažování o boží péči. A tak si položme otázku. Na co myslel Abraham, když se ho jeho syn zeptal, oheň a dříví tu máme, kde je ale beránek k zápalné oběti? A pak o něco později, když Abraham vybudoval oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce, položil ho na oltář nahoru na dříví a vztáhl ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. Co si v tu chvíli představoval? S čím počítal? Sám Bůh si opatří či vyhlédne beránka k zápalné oběti, můj synu. Tak to Izákovi řekl. A zase, jak si to představoval? Co čekal? Máme o tom vůbec přemýšlet? Máme domýšlet biblické situace nebo se držet čistě toho, co text, který máme právě před očima, říká? Máme domýšlet. Musíme domýšlet. Jen přitom potřebujeme brát v úvahu celou Bibli. A nepouštět příliš ke slovu své touhy, ani svůj strach. To bývají špatní rádci.
O Abrahamovi mluví kromě jiných textů i epištola Židům. Mám ji rád, dokáže mnoho našich představ vyrostlých nad jinými biblickými texty usadit do reálných měřítek a souvislostí. Co říká o Abrahamovi na hoře Moria? Abraham věřil a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce. Svého jediného syna byl hotov obětovat, ačkoliv se mu dostalo zaslíbení a bylo mu řečeno, z Izáka bude pocházet tvé potomstvo. Počítal s tím, že Bůh je mocen vzkřísit i mrtvé. Proto dostal Izáka zpět jako předobraz budoucího vzkříšení. Počítal s možností vzkříšení. Jak na to přišel? Udělal už nějakou takovou zkušenost? Viděl někdy něco podobného? Nebo mu snad Pán Bůh řekl, či alespoň naznačil, že by mohl někoho vzkřísit? Ano, představil se mu jako El Shaddai, svrchovaný panovník. Jak z toho ale mohl Abraham vyvodit, že dokáže i křísit mrtvé? Že slovo všemohoucí neznamená automaticky i schopnost dělat nesmysly, jak jsme si to vysvětlili před chvílí. Abraham ještě musel vnímat vzkříšení jako nemožnost, absurdní představu. A přece tomu uvěřil. Proč? Protože mu Bůh jasně řekl, že jeho potomstvo vzejde z Izáka. To byl slib, který vzal Abraham vážně. Dokážeme i my brát Boží sliby takto vážně? Navzdory své dosavadní zkušenosti? Navzdory nemožnosti pochopit? Takto formulované otázky, vlastně výzvy, mohou být velmi ošidné. Vzbuzují dojem náramné zbožnosti. Ve skutečnosti ovšem mohou být zkratkami, kterými prorůstá stará lidská pýcha. Ježíš Kristus učil své učedníky měřit vlastní pochopení písma realitou tohoto světa, tím, co vidí kolem sebe, nelpět na zažitých představách a neodkládat rozum. Co potkáváme u Abrahama? Jaké důvody ospravedlňují jeho víru navzdory rozumu? Dva důvody tu vnímám. Především celé spolehnutí na Hospodina. Vedle toho pak připravenost přijmout Boží řešení. Abraham vsadil všechno na jednu kartu. Už opuštěním rodného města se naprosto rozešel s vlastní minulostí. Vzdal se všeho, čím byl a co měl. Celou svoji budoucnost postavil výlučně na Božím požehnání, a to i pokud šlo o jeho nejvlastnější rodinu. Toho odlišuje ode všech, kteří se na svého Boha dokážou spolehnout v mnohém, nikoli ale ve všem. Od lidí, kteří si někde v koutku, v nějaké části svého života přece jen ponechávají skrytá zadní vrátka. S takovými jedná Hospodin ještě trochu jinak, než jednal s Abrahamem. A pak to druhé. Abraham spoléhal na Hospodina, nikoli na svou představu o něm. Proto přijímal Boží řešení, ne to, co očekával. Doufal v Hospodina. Nepředepisoval mu ale, co by měl udělat. Počítal s tím, že jeho Bůh může oživit i mrtvolu. Nijak ho ale nezarazilo, když to Pán Bůh neudělal. A on to skutečně neudělal. Zvolil jiné řešení, nepřijal to Abrahamovo. Abraham pak ale rozpoznal a přijal to Boží. Vnímal a respektoval Boží svrchovanost. My to nejednou nedokážeme, zejména tam, kde se modlíme za uzdravení či zachování života. Pojďme se teď optikou této Abrahamovy důvěry, že se Pán Bůh sám postará nejlépe, podívat do Evangelia. Přečtu tři úseky z Lukášova zápisu, z 9., 10. a 22. kapitoly. Jde v nich o vyslání učedníků.
Ježíš svolal svých 12 a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. A řekl jim, nic si neberte na cestu, ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, ani dvoje šaty. Když přijdete do některého domu, tam zůstávejte a odtud vycházejte. A když vás někde nepřijmou, odejděte z onoho města a setřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim. Vydali se na cestu, chodili od vesnice k vesnici, přinášeli všude radostnou zvěst a uzdravovali. Potom určil pán ještě 70 jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít. Řekl jim, ženě mnohá a dělníků málo. Proste proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Jděte. Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Neberte si měšec, ani mošnu, ani obuv. S nikým se na cestě nepozdravujte a tak dál. A nakonec při poslední večeři. Řekl jim, když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek? Oni mu odpověděli, neměli. Řekl jim, nyní však, kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu. Kdo nemá, prodej plášť a kup si meč. Pravím vám, že se na mě musí naplnit to, co je psáno, byl započten mezi zločince. Neboť to, co se na mne vztahuje, dochází svého cíle. Poprvé je pán Ježíš vysílá uprostřed času své pozemské služby, vysílá je na zkušenou, na cestu, ze které se mají vrátit zase zpátky k němu. Tak posílá nejprve svých 12 nejvěrnějších, o něco později i 70 dalších ze širšího okruhu svých učedníků. Posílá je se zvěstí o přicházejícím království a v případě 12, ne tak v případě 70, i s úkolem uzdravovat. Jak se mají na tuto cestu vybavit? Prakticky nijak. Nemají si na cestu brát vůbec nic, nemají si držet zadní vrátka. Žádné konto s rezervou pro jistotu, kdyby to nevyšlo. Půjdou, lidsky řečeno, nezajištění, vydaní na pospas nepohodě. To jediné, co je bude chránit, bude Boží milosrdenství. Kdo má zvěstovat království, musí dávat sám sebe. Adonai Jire, Bůh, který se postará. Služba Kristových učedníků má stát na důvěře v Boha, který zaopatřuje vším potřebným. Taková je cesta Božího syna, který se z lásky k nám vzdává všeho, co měl u nebeského Otce a nakonec i sám sebe. Cesta oběti. Kdykoliv mluvíme o následování pána Ježíše, mluvíme o životě oběti. Pak se ale čas posunul. U stolu poslední večeře, kdy už je jasné, že Ježíš své učedníky opouští, zazní vyslání jinak. Řekl jim, když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvy, měli jste v něčem nedostatek? Oni mu odpověděli, neměli. Řekl jim, nyní však, kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu. Kdo nemá, prodej plášť a kup si meč. Když pán Ježíš vysílal své učedníky do služby poprvé, nechtěl, aby si sebou brali ani měšec, ani mošnu, ani obuv, ani hůl, ani náhradní oděv, ba ani peníze. Potřebovali se naučit, že ve službě evangelia budou v Boží péči, že jim nebeský Otec poskytne všechno, co budou potřebovat. A do najíře šlo tu o důvěru v Boží péči. Teď, v nové situaci, pán Ježíš svůj starý příkaz mění. Proč? Skončila Boží péče? Po Velikonocích se o nás nebeský Otec už nepostará? Tak ne. To, co se mění, není charakter péče nebeského Otce.
Co se Velikonocemi změnilo, bylo postavení služby učedníků. Od této chvíle v ní totiž stojí sami. Alespoň co se týče toho, co je vidět. O službu tu jde. Šlo o ní už i při vyslání 12 i 70, jde o ní i teď, před posledním odchodem do Getsemanské zahrady. Teď to už ale bude trochu jinak. Jaká to bude změna? Ježíš odchází z tohoto světa. Proto také k výzvě opatřit si mošnu, měšec a meč hned přidává: pravím vám, že se na mě musí naplnit to, co je psáno. Byl započten mezi zločince. Neboť to, co se na mne vztahuje, dochází svého cíle. Pán Ježíš své učedníky na tuto změnu postupně a dlouhodobě připravoval. V náznacích, šetrně, ale docela srozumitelně. Vzpomeňme si třeba na příběh nasycení zástupu 5 chleby a 2 rybami, jak nám jej popsali synoptičtí evangelisté. Tváří v tvář početnému zástupu hladových říká Kristus Pán svým učedníkům: dejte jim jíst vy. Řeknete možná, že to nemyslel vážně, co by to pak ale mělo znamenat? Že si z nich dělal blázny? Že jim chtěl ukázat na jejich bezmocnost? Jestli ano, tak proč? Aby je znemožnil? Takový Ježíš nebyl. Tedy ukázat na jejich tehdejší bezmocnost ano, ale jen proto, aby je připravil na proměnu, která měla přijít. Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. Přijde doba, a dnes ji už prožíváme, kdy zázraky nebudou vyvolávány ústy Pána Ježíše, ale rukama církve. Přijde doba, kdyby sice jeho učedníci mohli dál chodit bez měšce a bez mošny, protože milostivá boží péče o služebníky království nikdy neustává, ale neudělají to. Naopak, měšec i mošnu si opatří, aby byli zásobeni a připraveni obdarovat potřebné, vykonat skutek milosrdenství, praktickým činem ukázat na milostivého Pána, který je vyslal. Měšce a mošny ponesou kvůli svým bližním. Pokyn, který dává Ježíš svým nejbližším po skončení poslední večeře, je pověřením ke službě v nových podmínkách, předáním odpovědnosti za všechny bloudící, hledající a potřebné. Učedníci procházejí první částí své učednické promoce, jejichž zakončení pak prožijí o letnicích. Tehdy je naplní Boží duch, který dokončí jejich proměnu. Ne proměnu okolností. Judea dál zůstane Judeou, dál ji budou ovládat Římané a jimi dosazovaní vládci. Od letnic v ní ale poroste království, které přežije Judeu i Řím i všechno, co přijde potom. Proč to po Velikonocích šlo? Před nimi ale ještě ne. Proč si měli učedníci vysílaní poprvé prakticky vyzkoušet, že je Pán Bůh opravdu zaopatří? Po Velikonocích, přesněji řečeno po letnicích, se už měli zaopatřovat sami. Protože letnicemi se docela proměnil vztah mezi Kristem a jeho učedníky, tedy církví. Protože letnice tento vztah posunuli mnohem blíž k cíli, který je cílem celých dějin světa i vesmíru. Zmiňuje ho apoštol Pavel v 1. epištole Korinským. Tím cílem je Bůh ve všem a všechno v Bohu. K tomu směřujeme. O to jde. Učedníci po letnicích už nejsou Ježíšovými služebníky, ale přáteli. Pán Ježíš o tom mluvil už před letnicemi, u stolu poslední večeře, kdy řekl: už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli. O letnicích se naplnilo, co už předtím prožíval a vyznal apoštol Pavel: nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Toto stotožnění Boha s jeho lidem má svůj původ už v příběhu Abrahamově.
Abramovi se stalo ve vidění slovo Hospodinovo. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. I naším cílem, naší odměnou, i naší budoucností je Hospodin. Hospodin, který nám v Kristu dává sám sebe. Proto ani Boží jméno Adonai Jireh neodkazuje především k zabezpečení našeho pozemského života, k Božím darům, ochraně ani k zázrakům. Odkazuje ke vztahu. Bůh nám dává sám sebe. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Daroval nám všecko. Adonai Jireh. Daroval nám to v sobě samém. On sám je to nejcennější, co ve svém životě můžeme získat. Pořad Kudikam tady končí. Dnes jsme v něm uvažovali o dvou biblických božích jménech. Pokud vám z dnešního povídání zůstaly nějaké otázky, neváhejte se nám ozvat. Pište prosím na adresu radio7@radio7.cz, případně na poštovní adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno. Od mikrofonu se s přáním pokojného večera loučí Petr Raus.

0: Pořad Kurikam končí, s Petrem Rausem jsme se rozloučili a premiéru dalšího dílu pořadu Kurikam naladíte ve středu po 21. hodině. Průvodcem té středeční hodinky mezi 21. a 22. bude Marek Prostner a bude mluvit o tom, jak získat věčný život.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz
0: Uplynulo 14 hodin z pondělí 18. května 2026. Vaší rozhlasovou průvodkyní je Karolína Vološinová a tady je ještě stručný přehled pořadů pro odpolední vysílání, který nás čeká. Biblická víra bude vždycky stát právě na slovu, respektive na slovu s velkým S. Nikdy se nemůže stát zcela vizuální, vždycky bude ten auditivní prvek převládat. Do dnešní obrazozvukové doby přináší zamyšlení Miroslav Kubíček 15 minut po 15. Znamení poslední doby, mimo jiné zničení chrámu, se učedníkům asi moc nelíbilo. Pro nás dnes může být povzbuzením, že Ježíš přijde podruhé. Více uslyšíte ve čtení z Bible ve 3:15. V 16:30 nebo na 16:30 pro vás chystáme pravidelný magazín. Květnové jazzové hodiny připomínají jméno hudební legendy Milese Davise, který se narodil před 100 lety. Jiří Malý představí jeho tvorbu ze 60. let. Poslouchejte v 17 hodin. Bůh nechal proroctví některých proroků sepsat a zachoval je pro nás až do dnešních dnů. Důvodem je to, že obsahují pro nás důležité předpovědi. Týkají se prvního i druhého příchodu Krista. Poslechněte si další část Bible Guide po 18. hodině. Tolik stručný přehled pořadu a teď už očekávané písničky na přání.

Pokud byste chtěli nechat zahrát pro sebe nebo potěšit někoho třeba na druhém konci republiky, nebo třeba i Evropy, nebo konec konců i světa, tak můžete mi zavolat na číslo 515 535 485, SMSky a WhatsAppové zprávy můžete zasílat na číslo 608 566 773. E-mailová adresa sem do studia zní studio@radio7.cz a můžete mi napsat také na sociálních sítích, na Instagramu a na Messengeru nebo na Facebooku, nás najdete jako Radio 7.cz.

První přání poputuje posluchačce Ivě a také Mileně do Prahy a Mílovi do Vizovic. A bude to píseň Jeruzaléme od Jiřího Zmoška. Pro všechny, kteří poslouchají a mají rádi naše Rádio 7.

Ta blíří z Možek a jako odpověď na to přání volala posluchačka Milena a s radostí v hlase už poprosila o píseň od Janky Zibalové. Já teď nevím, jestli jsem to úplně trefila, ale když tak si napíšete ještě třeba v jiný den. Tato píseň poputuje tedy Mileně, Ivě a také Mílovi a také posluchačce, radce a všem, kdo poslouchají rádio i mým kolegům do rádia. Jana Zibalová, Daj sami napiť.

Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Posloucháte písničky na přání na rádiu 7, je 14 hodin 21 minut, ještě máte přibližně půl hodinku na to zasílat své přání nebo mi zavolat. Této hozené rukavice využili Ivana se Zdenem z Teplic a vyprosili píseň pro kamarádku Marie-Laure, která je u nich na návštěvě a přejí krásné odpoledne, tak proto hezké, pěkné strávené odpoledne a také bezpečný návrat domů do vlasti, tedy do Francie. Vybrali nějakou píseň, nechali to teda na mě, já jsem si říkala, to bude asi do Francie, tak z Francie se pěkně snoubí šanzony. A jeden takový máme i v našem archivu, určitě budete znát od Hany Hegerové Čerešně. Ale ne všichni možná víte, že se tato píseň dočkala i francouzské verze v podání, já vám pustím verzi, v podání slovenské zpěvačky Janice. Les Cerises. Doufám, že to vyslovuju dobře.

Pokud byste chtěli nechat zahrát sobě nebo blízkým, tak mi můžete zavolat během písně na číslo 515 535 485 nebo zaslat zprávu na číslo 608 566 773, to platí i pro WhatsApp, a nebo zaslat e-mail na adresu studio@radio7.cz, no a nebo využít sociálních sítí, ať už Facebooku nebo Instagramu, tam nás najdete jako radio7.cz. Další píseň poputuje všem Natašám, dnešním oslavenkyním a ještě zpětně Anetám, které měly svátek včera. Takže všechno nejlepší, ať máte krásný den.

Tak to bylo pro všechny Nataši a pro všechny Anety, které měly včera svátek. No a včera měla narozeniny i moje maminka, takže ještě jednou všechno nejlepší, mami, mám tě moc ráda a přeji ti všechno dobré, boží požehnání. Posílám píseň, která tě vím, že v poslední době oslovila, Start From There. Povzbuzení, že i když jsme na dně nebo ztracení, tak Bůh s námi začíná znovu právě tam, kde jsme.

Na Rádiu 7 posloucháte písničky na přání, další přání poputuje Radce do Jilamnice. Píseň Já jsem s tebou, tentokrát v podání Petra Mačka, vybrala posluchačka Marie.

Posloucháte písničky na přání, to další přání poputuje Milence do Prahy, Marušce do Liberce a Helence do Jablonce. Vybírala Radka, píseň Jen v Kristu mám. Požehnané odpoledne všem.

písnička na přání teď zazní hit nebo písnička z posledního alba kapely Skillet. Věřím, že vy, co jste možná byli i na jejich koncertě nedávno v Praze na začátku května, tak mi potvrdíte, že to musel být fofra fičák, takže pro vás, kteří jste citliví na zvuk, to teď bude docela rambajs. Nicméně tato píseň poputuje ještě zpětně jako dodatečné přání k narozeninám kolegovi Milanovi, který měl svůj poločas, oslavil o víkendu. No a následuje také píseň poločas od Isaac Records, George Balgi a dalších jejich spolureperů z alba Mood 23. Tak doufám, že vás to pozbudí. Not Afraid je píseň, která se snaží podpořit posluchače v tom, aby se nenechali stáhnout osobními prohrami a nebáli se vytrvat a bojovat o to, co je dobré.

Touhy. Do písniček na přání se dovolal i Honza a ten vybral píseň Toužím od Kamis pro všechny posluchače a nám také do Rádia 7.

0: ti všechno a ještě víc.
1: Posloucháte písničky na přání krátce před 15. hodinou, ještě nějaké jedno, dvě přání určitě splním. První poputuje jmenovitě Alexovi, který dnes celý den skládá maturitní zkoušku, takže zdravíme do Krnova, s přáním, ať to všechno dobře dopadne, a taky tato píseň poputuje Haničce, která mu s přípravou ochotně a usilovně pomáhala. No a píseň poputuje konec konců všem maturantům, kteří zrovna dnes skládají svoji zkoušku dospělosti anebo v těchto dnech probíhají a potí se na potítku. Tak já vám přeji všem spoustu božího požehnání, nadechnutí, odpočinku a vytrvalosti v tom, co nového vás čeká v té nové životní etapě.

Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Dvě minuty po 15. hodině posloucháte Rádio 7, jeho odpolední vysílání, kterým vás provází Karolína Vološinová. Písničky na přání, které po 15. skončily, jsou tu opět každý všední den mezi 14. a 15. hodinou. No a teď se vypravíme vstříc našemu nitru a své prosby, modlitby můžete společně se mnou předložit Pánu Bohu, protože tyto modlitby po 15. hodině směřujeme společně směrem na Ukrajinu a do dalších válečných míst, tam, kde není klid a lidé mezi sebou nemají pokoj a země jsou v nějakém konfliktu. Tak chcete-li se mnou modlit za mír, tak můžete se přidat.

Hospodine, Pane náš, obracíme se k tobě s prosbami za lidi těžce zkoušené válkou na Ukrajině i na Blízkém východě. Prosíme za mír v této zemi i na celém světě. Prosíme, smiluj se nad námi a dej světu mír. Prosím, Pane, za to, ať všichni, kterým válka na Ukrajině zcela změnila život, ať se dočkají pomoci a účinné podpory v lidské solidaritě. Prosím tě, Pane, za sílu a za vytrvalost pro všechny, kteří se snaží celou tu dobu pomáhat. Prosíme, smiluj se nad námi a dej světu míru. Bože, buď prosím pomocí všem, kteří jsou zasaženi hrůzami války a nesou utrpení, bolest a strádání. Věříme, že ty zachraňuješ, Bože, pokorné v zemi a vysvobozuješ je z moci utlačovatelů. Prosíme, smiluj se nad námi a dej světu mír. Prosíme tě, Bože, aby navzdory lidskému nepřátelství a rozpoutanému konfliktu s užitím ničivých zbraní vládl Kristův pokoj v našem světě a zvítězil opět tam, kde se válčí. Ty jsi, Bože, Bohem pokoje. Smiluj se, prosím, nad námi a dej světu mír. Děkuji ti, Pane, za to, že v tobě máme záštitu, v tobě máme naději a ta neumírá. Amen.

Blíží se čtvrt na čtyři a to je čas biblické úvahy z ranního vysílání. Reprízujeme právě teď v podání Miroslava Kubíčka. Přemýšlet budeme společně o slovu.

Když jsem byl mladý, to znamená někdy v 60. a 70. letech minulého století, bylo několik oborů, které slibovaly určovat zásadním způsobem orientaci našeho světa a civilizace. Byla to například jaderná fyzika anebo chemie. Tehdy ještě nikdo netušil, že tyto obory v nedaleké době naprosto převálcuje obor zcela jiný a tehdy ještě zdánlivě nevědecký – informatika. Zdaleka ne nukleární fyzika, ale informace dnes hýbou světem. Na nich všechno stojí a oni jsou mnohdy rozhodující pro bytí a nebytí. Informace, tedy v podstatě slovo. Je to jedno a totéž a lze to ztotožnit? Pokusím se o tom chvilku přemýšlet. Nevěnuji se tomuto tématu dnes poprvé, věnoval jsem se mu již několik rýmování. Jednou jsem při té příležitosti citoval básníka a malíře Williama Blakea, který si už na konci 18. století povzdychl, že vidí všude kolem sebe pouze samé informace, ale žádné poznání. Myslím si, že on už tehdy, byť nevědomky, ukázal na to, co začínáme tolik cítit právě dnes, ve věku informací. Rozdíl mezi informací a slovem. Ano, třeba, že informace používá slov, tak zdaleka to není jedno a totéž. Obsahový rozdíl může být nepředstavitelně veliký. Naše kultura stojí na dvou velikých pilířích, přičemž u obou hrálo slovo zásadní význam. Hebrejské dábár pravděpodobně původně znamenalo pozadí, smysl či podstatu nějaké věci. Zároveň je to nabito energií a tvůrčí silou. I řekl Bůh, buď světlo a bylo. I řekl Bůh, buď klenba uprostřed vod a stalo se tak. Nikoli jakousi magií, složitým čarováním, ani nějakými komplikovanými technickými postupy, ale slovem, energií slova. Řecké logos pak představuje například počet, souhrn všech věcí, řád, ale můžeme to vnímat i jako smysl věcí a tak podobně. Už z této malé zmínky můžeme vypozorovat rozdíl mezi těmi dvěma pojmy. Zatímco ten hebrejský je plný dynamiky a zmíněné tvůrčí energie, řecký je spíše statický, vyjadřuje pevný řád věcí. Ovšem oběma je společný právě ten zásadní význam v rámci veškeré existence dění, poznání a vědění. Zkrátka slovo slovo to už něco znamenalo. Ano, znamenalo, a to v mnoha ohledech. Například dát někomu slovo, to bylo mnohem závaznější než většina dnešních notářsky ověřených smluv a listin. A nedodržet slovo bylo synonymem pro ztrátu cti, a to bylo horší než samotná ztráta života. Dnes pravděpodobně spíše než rčení slovo dělá muže, budeme znát pořekadlo slova se mluví a voda plyne. Slovo prostě ztrácí svůj smysl, význam, hodnotu, a to v jakémkoliv smyslu, slovo vyřčené i napsané. Daleko víc přeje naše doba právě těm informacím. Ještě, že se toho chudák William Blake nedožil. To, že se dnes a zdaleka ne poprvé zabývám v tomto pořadu právě slovem, není samozřejmě náhodné. Mám zkrátka povolání, pro které je slovo základním stavebním kamenem. Farářovým pracovním nástrojem je především jazyk, a to jak v anatomickém, tak ve filologickém významu. V tom filologickém vlastně ještě víc, protože kdybych nemohl mluvit, mohl bych třeba stále ještě psát. To znamená, stále bych nějak mohl to slovo vysílat do světa a skrze ně komunikovat. A právě tomu slovu napsanému vděčím já osobně, a samozřejmě nejenom já, za mnohé. Mám-li být přesný, za mnohé vděčím knihám. Těch si moc vážím a nikdy na ně nedám dopustit. Dnes, jak již bylo řečeno, žijeme v době informací. A k tomu, jak je řada lidí přesvědčena, není vůbec zapotřebí hromadit knihy. Dokonce se svého času objevil názor, že knihy pomaloučku vymizí, neboť všechno potřebné bude k dosažení na internetu. Ano, svým způsobem je to pravda, internet je snad nevyčerpatelnou zásobárnou informací. Ale to je asi tak všechno.
Internet vám totiž poskytne hledané informace, ale už není schopen naučit vás přemýšlet a myslet. Naučí vás pouze jenom to, co je tak příznačné pro naši dobu – konzumovat. Jedině s tím rozdílem, že v tomto případě nekonzumujete hamburgery, ale informace. Dále, internet vám nepomůže rozšiřovat slovní zásobu, spíše vás vede k tomu, že vaše vyjadřovací schopnosti budou poznenáhlu degenerovat. Podobně, jako tomu pomáhají tolik rozšířené SMSky. No a konečně, internet vám nepomůže rozvíjet fantazii. Naproti tomu, to všechno, o čem byla zmínka, tedy rozvoj myšlení, slovní zásoby i fantazie, to vždycky pomáhá rozvíjet právě kniha. Proto, jak říkám, na knihy nedám dopustit. A jsem moc rád, že se ta prognóza, totiž že budou vytlačeny internetem, nenaplnila. A doufejme, snad ani nenaplní. Velmi si vážím toho, že jsem vyrostl v generaci, pro kterou ještě knihy znamenaly velmi mnoho. Vy starší jistě pamatujete pověstné knižní čtvrtky a pravidelné fronty před knihkupectvími. Ještě víc si ale také vážím, že jsem v tomto duchu byl od dětství vychováván. To samé jsem se snažil předat i svým dětem a mám radost, že to samé vidím už i u svých vnuků, což dnes opravdu není jen tak běžné a samozřejmé. Zmínil jsem se mimo jiné o dvou skutečnostech, které bych rád znovu připomenul a zdůraznil. Jednak to moje osobní, totiž, že základním kamenem mého povolání je právě slovo, proto o něm také s takovou vážností a úctou hovořím. No a potom to druhé, obecné a daleko důležitější, že slovo je zároveň také základním kamenem celé naší kultury. Uvedl jsem na začátku ony dva pilíře, řecký, respektive antický, a hebrejský, respektive biblický. Ten prvek hebrejský či biblický nejenom, že je dynamičtější než řecký, ale přináší sebou ještě další skutečnost, která byla pro tu naši kulturu po celá staletí, ba tisíciletí příznačná. A sice důraz na auditivní prvek. Po celé dlouhé generace hrála zásadní úlohu právě ta skutečnost, že zaznívalo slovo. Slovo bylo psáno, čteno, předáváno, bylo mu nasloucháno. Tato skutečnost pak pomáhala rozvíjet všechny ty schopnosti, o kterých jsem se zmínil výše v souvislosti s knihou. To všechno pochopitelně věděli i dávní pisatelé Bible a v tom také nacházeli rozdíl a kontrast. Žádná socha a žádný obraz vám nikdy nemůže dát to, co vám dá slovo. Dnes nám tato auditivně orientovaná kultura pomalu mizí a opět otevírá prostor kultuře vizuální. Je to škoda, ale musíme se s tím snažit vyrovnat. Určitě i my, staromilci, kteří tolik lpíme na knihách a psaném slovu vůbec, v tom můžeme někde nalézt svou šanci. A i kdyby přetrvaly pouze malé ostrůvky, stojí to za tu donkichovštinu. Jen tak mimochodem, četli jste Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita? Doporučuji, je to velmi poučné. Napadá mne, když tak na toto téma hovořím, že vlastně my křesťané máme mimo jiné právě za úkol být čímsi jako takovými udržovateli slova. Biblická víra bude vždycky stát právě na slovu, respektive na slovu s velkým S. Nikdy se nemůže stát zcela vizuální, vždycky bude ten auditivní prvek převládat. Takže je to na nás, abychom toto dědictví nesli dále. Je to poslání v pravdě nadkonfesní, svým způsobem ale i nadnáboženské, v podstatě obecně kulturní. To všechno je velmi důležité a odpovědné, tož směle do toho, přátelé.

0: Poslouchali jsme úvahu Miroslava Kubíčka o slovu. Další zamyšlení nabízíme zítra v tradičním čase 6.45. O strachu z pravdy bude přemýšlet David Novák.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Jsem vyprahlá země, co na vodu čeká. Jsem zrno, co neklíčí a chce klasem být.

jak hrnčíř svůj čbán. Zjasni mé tápání a odpust mou vinu. Já chci být přítel tvůj, tu touhu mám, tak probuď tu si.

Tak to byla Iveta Janecká Kuželová, vystřídají kapela 477 z Rumunska s písní Jubirata. No a teď ještě třeba také Shiloben Hot nebo Jozman. Ve 3:15 se můžete těšit na čtení z Bible, z Matoušova evangelia ze 24. kapitoly. No a nebude chybět také kalendář a kalendárium.

Pán zázraků, mocný stvořitel, stačí říct slovo a všechno je nové. Zpívalo se v předchozí písni. No a 18. květen to není nic nového, to je dnešní den. A jenom připomenu, že původně ruské jméno Nataša najdeme dnes v kalendáři jak v Česku, tak na Slovensku. Je to vlastně forma v ruštině, domácká forma jména Natálie. Původně dostávali toto jméno dívky, které se narodily o Vánocích podle latinského Christi Natalia, tedy čas Kristova narození. Základem je latinské slovo Natalis, jež znamená rodný. Později jméno ze všeobecňovalo a bylo zcela lhostejno, kdy se děvče narodilo. Na dnešní den připadá také Mezinárodní den muzeí, což jste asi zaregistrovali, že o víkendu byla muzejní noc, tak možná jste měli nějaký fajn zážitek v muzeu. No a ještě připomenu také kalendárium po písni od Shiloben Hoda.

0: Kalendárium.
1: Připomeňme některé události, které se právě vážou k dnešnímu dni, a zároveň i připomeneme výročí narození osobností veřejného dění, také světa hudby a teologie. Května roku 1891 byla v Praze slavnostně otevřena budova Národního muzea. Samotná instituce už existovala dříve. Založena byla v roce 1818 jako vlastenecké muzeum. 18. května roku 1923 bylo zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu. Vzpomeňme také na hudebního skladatele Gustava Mahlera. Od jehož úmrtí si dnes připomínáme 115 let. Narodil se v židovské, německy hovořící rodině na Vysočině. Byl rovněž vynikající dirigent. Mahler je společně se svým učitelem Antonem Brucknerem považován za největšího rakouského skladatele symfonií. O světovou proslulost Mahlerovy tvorby v 80. letech 20. století se zasloužil svým vlivem Leonard Bernstein, a čeští dirigenti Rafael Kubelík a Václav Neumann svými nahrávkami Mahlerových symfonií. Tou nejznámější je patrně symfonie číslo 2 C-moll, která dostává někdy titulek Vzkříšení. Vzpomeňme také na slovenského baptistického kazatele a evangelistu Tomáše Kryšku. Narodil se v rodině známého kazatele Jána Kryšky. S rodiči cestoval po Slovensku podle toho, kde působil otec jako kazatel. V 80. letech se usadili v Bratislavě, kde Tomáš vystudoval evangelickou teologii. V roce 1989 byl zvolen kazatelem v Lučenci, byl duchovním pěveckého souboru JAS a v letech 1997 až 2000 předsedou rady Bratrské jednoty baptistů na Slovensku. V roce 2005 se stal kazatelem baptistického sboru Věra v Bratislavě, kde působil až do své smrti. Tomáš byl stejně jako jeho otec charismatický kazatel, velmi vnímavý v kontaktu s lidmi. Spolu s manželkou Ester se věnovali manželským párům a na Slovensku i v Česku vybudovali velmi účinnou síť seminářů pro manželské páry. Člověk je tak zdravý, jak jsou zdravé jeho vztahy, prohlašoval zmiňovaný Tomáš Kryška. Zemřel 18. května roku 2014. Tolik z dnešního kalendária, které připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Posloucháte odpolední vysílání na Rádiu 7 a teď nás čeká 24. kapitola Matoušova evangelia. Dobrý poslech.

0: Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. Ale Ježíš jim řekl, vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno.
1: Když se pak posadil na Olivecké hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. Řekni nám, kdy to bude? Ptali se. Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?
0: Ježíš jim odpověděl. Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy já jsem Mesiáš a svedou mnohé. Až uslyšíte války a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. To všechno se musí dít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království. A na různých místech vypuknou hlady, mory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou trápit a zabíjet. A kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. Než přijde konec, bude toto evangelium o království kázáno po celém světě na svědectví všem národům. Až uvidíte na svatém místě stát otřesnou ohavnost, o níž mluvil prorok Daniel, kdo čte, rozuměj. Tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal. A kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těchto dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny. Kdyby vám tehdy někdo řekl, hele, Mesiáš je tu, anebo tady je, nevěřte. Povstanou totiž falešní Mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli, kdyby to bylo možné, i vyvolené. Hele, řekl jsem vám to předem. Řeknou-li vám, pohleďte je na poušti, nevycházejte, anebo hele, je na tajném místě, nevěřte. Příchod syna člověka nastane jako blesk, rozzáří oblohu od východu až na západ. Kde je mrtvola, tam se slétnou supy.

Hned po soužení o něch dnů. Slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo. Hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí. Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý. Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím. Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto. Stejně tak, až uvidíte toto vše, vězte, že se už blíží, že už je ve dveřích. Amen, říkám vám, že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná. Ani nebeští anděle, jedině sám můj otec. Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávali se až do dne, kdy Noe vešel do archy a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem, jedna bude vzata a druhá zanechána, proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš pán. Uvažte, kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli. Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas? Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Amen, říkám vám, že ho ustanoví nadevším svým majetkem. Zlý služebník by si v srdci řekl, můj pán dlouho nejde. A začal by bít své spoluslužebníky a jíst a pít s opilci. Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká a v hodinu, kterou nezná. Odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů.

Poslouchali jsme 24. kapitolu z Matoušova Evangelia, konkrétně v překladu Bible pro 21. století v podání Petra Formana.

Krátce po 16. hodině v pondělí 18. května 2026 vás od mikrofonu ze studia z Rádia 7 srdečně zdraví a u poslechu vítá Karolína Vološinová. V půl páté nás čeká pravidelný magazín a teď je prostor pro první část rozhovoru o zodpovědnosti člověka o stvoření. S biologem Milanem Hluchým se vrátíme k prvnímu ekologovi Adamovi v rámci série V kaleidoskopu o zodpovědnosti za stvoření. Dobrý poslech. Provází vás Pavel Kohl.

0: Otevíráme seriál přemýšlení o zodpovědnosti ke stvoření. Hostem je Milan Hluchý, biolog, celoživotní sběratel motýlů, člověk, který se zabývá ekologií, životem, tak všeobecně. Vítejte u mikrofonu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Možná na úvod se hodí začít knihou Genesis, která už o stvoření mluví, respektive o vztahu člověka ke stvoření. Máme tu Adama, který dostal za úkol pojmenovávat zvířata. Jak to probíhalo a možná jak se to změnilo, ten Adamův úkol?
1: To je velmi zajímavá věc. Možná si naši posluchači neuvědomují, že tento proces, kdy Pán Bůh, Hospodin vyzval Adama, aby pojmenovával ta zvířata, která před něj přiváděl, že tento proces trvá dodnes. Je zajímavé, že i tak relativně dobře známá skupina hmyzu, jako jsou motýly, na území České republiky, což je zase Evropa historicky nejprobádanější, biologicky nejprobádanější oblast už před několika staletími. Carl von Linné napsal Systema Nature, dílo, které zahájilo vědeckou taxonomii a popisování druhů, organismů, rostlin, živočichů, hmyzu, všeho, tak to by publikoval někdy kolem roku 1775, tak od této doby až do současnosti probíhá popisování motýlů, nových druhů motýlů na území České republiky zhruba stejnou rychlostí. To jsou zhruba dva nové druhy, které se objeví a popíšou za rok. Mě to velmi překvapilo, tohleto zjištění, a to jenom svědčí o tom, jak to naše vědění je pořád nedokonalé, jak je pořád co objevovat.
0: O kolika druzích se tak bavíme? Jakým způsobem vůbec to objevení nového druhu může probíhat?
1: Pro představu, na území České republiky byl zdokumentován výskyt 3 500 druhů motýlů. Motýly, tím je míněno i noční, to, čemu se říká můry, píďalky a tak dál. To je všecko jeden řád, zoologický řád motýly, Lepidoptera, všelijací ti moly a tak dál. Ale v principu 3 500 příslušníků tohoto řádu jsou zdokumentovány do dnešní doby. A teď z různých důvodů, ať s dopravou, anebo zavlékání, anebo s klimatickou změnou, některé druhy přibývají, ale zároveň některé druhy mizí, vymírají. A to buď to jenom na našem území, nebo i v širších oblastech. No a ta moje sbírka, to je zhruba 100 000 kusů, netroufám si vůbec odhadnout, kolik je to druhů, typl bych tak 15-20 000 druhů. Každá úspěšná cesta někam do střední Asie, do tropů, ať jihovýchodní Asie nebo Afriky, tak končí tím, že vlastně ten materiál většinu vypreparuju, pak se to snažím podle dostupných informací určit a vždycky nakonec mě zůstane něco, co je neurčené, a pak se spojím se specialisty na tu danou skupinu, no a snažíme se zjistit, jestli ten, který druh je nebo není už známý, no a pak z toho vypadne teda i několik nově popsaných druhů.
0: Bavíme se teď jenom o motýlech, ale ta biodiverzita a obecně stvoření je velmi široké. Když ohledneme od motýlů, tak jak člověk funguje jako možná ten správce, někdo, kdo pojmenovává, popisuje ten život tady na Zemi. Jak to možná bylo dříve a jak se to posouvá?
1: To má zase asi několik rovin, tato otázka, ale řekl bych, to úplně podstatné je uvědomit si, že člověk je bytostně, existenčně, a to na mnoha úrovních, na mnoha rovinách, závislí na té dokonalosti Božího stvoření. Třeba ti motýly, když už jsme u nich, jo, tak jsou nádherní. Když vidíte takového otakárka, já si vzpomínám jako dítě, když mě bylo těch 10-12 let a držel jsem někde na Pálavě na Svatém kopečku nad Mikulovem v ruce otakárka, to se pro toho malého človíčka ten zážitek dal přirovnat k jakémusi setkání s nadpozemskou krásou. To skutečně je schopné ovlivnit jaksi duši člověka úplně zásadním způsobem. A jde to až tak daleko, že když jsem třeba, jeden příklad, navštívil v Paříži francouzské přírodovědné muzeum, tak v těch expozicích hmyzu sedělo minimálně 5 výtvarníků, kteří tam měli stoličku a teď seděli před těma vitrinama těch motýlů a obkreslovali, nevím, jestli to byli malíři nebo modní návrháři nebo jaká byla jejich profese, ale ti lidé tam obkreslovali tu krásu, ty kombinace barev, vzorů a tak dál, protože to je vlastně nekonečná inspirace. To je krása, jakési povznesení duše a ducha. To je jedna rovina. Druhá rovina, i motýly mají svou, řekněme, ekonomickou hodnotu. Jsou druhy, které jsou škodlivé, těm říkáme škůdci, a proti ním se nějak člověk, ať jsou to moli šatní, anebo ti spížní moli, anebo pak nějací bělásci na kapustě, na zahrádce a podobně. Ale toho je pár druhů, to je pár desítek druhů, které dneska umíme velmi snadno a velmi šetrně jak si z toho ekosystému, když to tak řeknu, vypreparovat a potlačit nebo snížit to jejich množství. Nesnažíme se je vyhubit, ale jenom potlačit do množství, které nám nebudou škodit. Ale pak jsou tady třeba jenom jako potravní zdroje pro ptactvo, pro celou řadu, prostě je to součást té potravní pyramidy, ale naprosto významná a zásadní součást, bez ní by nebyly síkorky, bez ní by nebyly spousty druhů zpěvných ptáků a teď by se dalo pokračovat dál, takže motýly jsou taky významná součást těch mizích opilovačů. Ne tak dobře opilují jako včely a čmeláci, ale taky jsou to opilovači. A takhle bychom mohli pokračovat na mnoha rovinách.
0: Zmiňovali jsme, že člověk je možná do nějaké míry správce toho stvoření. Co to může znamenat, jak nahlížet na stvoření právě pohledem správce?
1: Člověk kdysi měl představu, že je pánem stvoření, no a pán se může chovat jako otrokář k otrokům, anebo jako sedlák ke své kravičce, která mu do značné míry pomáhá přežít v těch těžkých dobách a dává mu jakýsi, řekněme, životní komfort. Živí ho tak, aby ten život byl příjemný. To znamená, my se můžeme chovat s úctou k tomu, co nám Pán Bůh stvořil, a inteligentně, no anebo se můžeme chovat jako necitlivě a řeknu hloupě. Já dám jeden příklad, který jsem kdysi slyšel ve škole a který od té doby nosím v hlavě. Můžeme si představit to boží stvoření jako jakési super dokonalé švýcarské hodinky. A teď k ním člověk může přistupovat dvěmi způsoby. Buď to je dostane do ruky vzdělaný hodinář, špičkový vzdělaný hodinář s patřičným vybavením jak znalostmi, zkušeností, tak těmi nástroji a ty hodinky, pokud to potřebují, tak jemně se řídí. To je jeden přístup, řekl bych toho správce. No a pak je takový ten bezohledný pán, který si o sobě myslí příliš mnoho a ví příliš málo. A je to malé dítě, 5leté dítě, které si vezme kladivo, kleště a šroubovák a myslí si, že ty hodinky opraví. Tak to je taky možný přístup. No a žel pravdou je, že těch ignorantů, jestli to tak nazveme, kteří chtějí vrtat do toho božího stvoření, z různých pozic a na různých úrovních, ať jsou to politici, anebo biznismeni, anebo i třeba žel teologové, není úplně málo. To se prolíná vlastně, tyto dva přístupy se prolínají do všech oblastí lidského života.
0: Určitě do některých těch oblastí nahlédneme, ale možná by se hodil na závěr toho dnešního setkání takový pohled na to, s čím se potýkáme, ať už těmi projevy, řekněme, nějakého barbarství nebo neúcty k životu, k přírodě, tak i k nějakému tomu pozitivnímu pohledu, jenom možná tak v rychlosti.
1: Pro mě je významným zdrojem těchto znalostí výstupy ze švédského institutu jakési globální udržitelnosti resilience. Oni vydávají každoročně zprávu o stavu planety a tam definují nejvýznamnějších, je jich kolem 10-12 takových těch okruhů, těch problémů, a vůbec oni za nejvýznamnější označují ztrátu biodiverzity, to je problém číslo 1. Pak je to přebytek reaktivního umělého v podstatě dusíku a fosforu uměle aplikovaného do zemědělských ekosystémů. Potom je to poškozování suchozemských ekosystémů, ale hlavně půdy, ale i třeba lesů a tak dál, pastvin, tropických deštných pralesů. No a nakonec je to teprv ta velmi často dneska zmiňovaná klimatická změna, to znamená přebytek oxidu uhličitého, případně metanu, který způsobuje oteplování planety. Toto je takových, řekněme, pár základních, 4-5 základních okruhů a všechny za mě, k mému překvapení, jsou z části řešitelné přechodem k ekologickému zemědělství, k šetrnému způsobu života obecně a v zemědělství k ekologickému způsobu hospodaření.
0: Tím jsme otevřeli trošku výhled na ty témata, která nás ještě čekají. Hostem dnešního rozhovoru byl Milan Hluchý, biolog, zemědělec, člověk, který se zabývá ekologií většinu svého života. Od mikrofonu se také loučí Pavel Kol. Naslyšenou.

0: Další zastavení s Milanem Hluchým dá nahlédnout do rozmanitosti druhů, které tady na Zemi máme. Reprízu tohoto aktuálního dílu, který jsme právě slyšeli, naladíte v úterý v 5.30, v premiéru zase v pátek v 9.30 o zodpovědnosti za stvoření o biodiverzitě.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Teplejší teploty a také hezčí počasí láká ven do ulic na různé nejen nákupy, farmářské trhy, ale třeba i k účasti na různé setkání křesťanů. Například na celorepublikový Go Day. 23. května proběhne v rámci celé České republiky tato mezinárodní evangelizační iniciativa. Na programu budou promluvy, chvály, tanec a modlitby. Tuto akci pořádá Go Movement. Můžete se připojit tímto způsobem k milionům křesťanům po celém světě, kteří budou zvěstovat evangelium ve svém okolí. Více informací o městech a programech a časovém nějakém harmonogramu najdete na webu govmovement.cr.webnote.page/akce.

Pokud ještě nemáte plány na další sobotu a jste z Ostravy nebo z okolí, tak určitě jste zváni i 22. v Atriu. Můžete posedět u grilování a večerního kina, nebo v sobotu 23. května se můžete přijít podívat na setkání rodinného festivalu, festival pro rodiny, který spolu pořádají křesťanské společenství Ostrava, také Royal Rangers Young Life ve spolupráci se statutárním městem Ostravou, a najdete letošní ročník se koná v Zálomu 1 v Zábřehu, Zábřeze, Ostrava, Zábřeh, a tak celý program proběhne v Atriu v Zálomu, takže můžete se podívat na web jichprorodinu.cz, festival pro rodiny 23. května 2026. No a pokud jste z Brna a máte volno od 11 do 8 večer 30. května, tak jste zváni na Den pro Brno. V prostorech před Janačkovým divadlem v Brně, v centru Brna, proběhne akce plná muziky a nebude chybět ani například pohádka a dětský program dopoledne od 11 do 1 hodiny. Vystoupí po 13. kapela Believers, po 14. Terebint. V 15 hodin se můžete těšit na talk show, kterou bude moderovat Kuba Lofítek také s Kateřinou Hodecovou. No a můžete setkat v talk show se spisovatelkou, fyzikem a kazatelem. No a víc najdete na webu denprobrno.cz.

0: S novým týdnem přichází i nové nabité vydání magazínu, který zve k poslechu. Vítejte u něj. Na sklonku května 2023 byl do služby sněmovního kaplana v Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky uveden i Daniel Kvasnička, kazatel církve bratrské. Kancelář Poslanecké sněmovny, Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví tím naplnili své memorandum o duchovní službě ve sněmovně, které bylo nedávno uzavřeno podruhé. Daniel Kvasnička přijal roli sněmovního kaplana i pro následující čtyřleté období. V čem spočívá jeho působení na půdě parlamentu? Odpovědi nejen na tuto otázku prozradí v následujících minutách.
1: Sněmovní kaplan možná je pro venek taková funkce, ale v podstatě je to obyčejná služba. Já to chápu tak jako protažení toho, co jsem kdysi celou dobu dělal po celých 40 let služby na sborech. Být těm lidem blízko. Vezměte si, že tam máte ty volené, které vy vidíte, když se řekne parlament na obrazovce a vidíte jenom v jakési podobě jejich jevištního vystoupení, ale pak tam máte násobně více zaměstnanců, kteří se tam míhají každý den, i když se nejedná ve sněmovní síň. Je to trochu jinak, nežli si člověk představuje pod slovem funkce. Já tomu říkám být těm lidem blízko, rozmanitým způsobem.
2: A za ty 4 uplynulé roky služby sněmovního kaplana, kdo se na vás nejčastěji obrací? Ti politici anebo tady ti lidé ze zázemí?
1: Formálně to byly 3 roky a plně obyčejný druh lidí, tak jako jsem já, jako jste vy a jako jsou naši posluchači, protože my nenaskakujeme nejdřív na roli toho, že jsme duchovní. My naskakujeme na roli toho, že jsme blízcí. To znamená, jsou to lidé, kteří jsou vyloženě nenáboženští a dokonce bych řekl někteří protináboženští, tam slova smyslu, jak si to asi někteří představují. To znamená, když potřebují, když chtějí, aby nebyli sami, když připustí tu příležitost, tak jsme k dispozici.
2: Pravidelně pořádáte takzvané snídaně pro duši. Co to je za setkání?
1: To je hrozně hezké setkání. To je jednou při snídani v takové té restauraci, kterých je tam několik. Najednou na mě zavolali poslankyně sedící u jiného stolu a řekli: Danieli, pojďte si přisednout. Tak jsem si přisedl a oni, než utíkali do jednacího sálu, tak říkali: no halejte, nemohli bychom dělat třeba snídani s Bohem, to by bylo. Byla to snídaně v tom slova smyslu, že se opravdu přijde do práce v 7:30, že ještě dříve, než běží do sálu, tak hodinku a půl snídají, povídají a tak dále. Jak se mění sněmovna, změnil se i náš kaplanský tým, tak se možná ještě změní i tohle, protože vždycky se snažíme jít s těmi, kteří to iniciují k tomu, co je třeba. Takže možná budou večeře s produši, já nevím. To je prostě otevřené. Sněmovna se ale mění.
2: Jsou dny, které jsou na půdě parlamentu klidnější a pak jsou ty více vypjaté. Poznáte to jako kaplan, tady tu atmosféru nebo tu vypjatost? Jak se to odrazí na vaší práci?
1: Když jedná sněmovna do noci, tak tam prostě ten člověk na balkoně a někde v kuloárech je s nima a i s těmi zaměstnanci třeba do noci. Když se jedná do noci, tak samozřejmě jsou všichni v pohotovosti. Od policistů až po zapisovatele a další. To znamená, ano, jsem tam s nimi, poznám to.
2: Následující otázka je možná ta nejčastější v podobném prostředí. Může znít jako klišé, ale přesto se zeptám. Skrze média někdy politici působí jako ti, kdo mají kolty proklatě nízko. Kdo nejdou pro tvrdé slovo daleko, kdo jsou směrem ke svým oponentům tvrdí a neústupní. Vídáte je

0: Jinak, když máte příležitost setkat se osobně mimo ty objektivy kamer a pozornost novinářů?
1: Ano, vídám je určitě jinak. Když se rozsvítí světla a zapnou kamery, tak člověka mění. Možná někdy k nepoznání. Někteří zastávají pohled, že politika je prostě souboj a kdo na ten souboj nemá, tak tam nemá chodit. A při tom souboji se může použít cokoliv a kdykoliv a druhý týden nebo druhý den se na to úplně zapomene. Ano, takhle to funguje. Já osobně jsem takhle nikdy službu veřejnosti nechápal, ale je mi daleko milejší, když ten člověk jaksi drží svůj formát, dovede být jasný, zřetelný, třeba i někdy tvrdý, ale dovede si udržet tvář. Ale jsou chvíle, kdy ty, které byste dneska po všem tom, co víme za ty měsíce, možná považovali za úplný spodek něčeho, tak v takovém úzkém místě, kde si testují charaktery, mi jeden z těch vykřičených lidí dvakrát říkal, že se velmi omlouvá, že mi nedal přednost, což mi vyrazilo úplně dech a říkal jsem si tak zabrzdi, všechny svoje soudy dej stranou, všechna svoje pozorování ještě jednou přehodnoť. A to já bych doporučoval každému. Najděte si místo, kde váš poslanec je na dotek a zkuste za ním zajít a neútočte na něj hned, dejte mu šanci k tomu, aby vám o sobě něco řekl. Třeba nebude chtít, ale zkuste to, zkuste se mu přiblížit a nakonec mu určitě řekněte, že na něj budete myslet.
0: Danieli, my jsme spolu poprvé o této vaší službě mluvili v době, kdy jste začínal. Za těch pár let změnila ta služba i vás osobně?
1: Mě mění každé místo, kde pracuji. Učím se nové věci, nová přátelství mě budují. Změnilo mě to velice. Přijal jsem teď poslední 4 roky. Dopředu říkám, že vždycky jsem měl vnitřně limitovanou službu na nějakém místě a teď si ji tak limituji, tedy ono to dohromady těch 10 let zase dá, když se vezme to, co bylo ještě neoficiálně. Ano, myslím si, že mě to velmi změnilo v tom slova smyslu, že přemýšlím, co se mnou bude, až nebudu mít takovou tu tíhu toho, že je třeba mlčet a spíš sloužit. Myslím si, že to, co do sebe teď štosuji a skládám a to, co se učím, tak třeba jednou někomu někdy předám. Už teď se kolem sebe nějakým způsobem pokouším postavit svoje kolegy, kteří samozřejmě nejsou oficiální a nebudou oficiální kaplani, ale chtěl bych jim dát příležitost nahlédnout, některé věci se naučit. Takže ano, mění se to každým dnem a to je dobře.
0: My jsme v Bibli vyzýváni, abychom se modlili za ty v moci postavené. Ale když to vezmeme konkrétně, za co se tedy modlit?
1: Za osobnost těch lidí. Za to, aby je Pán Bůh nějak držel ve svých rukou, ať jsou věřící nebo nevěřící, nesou odpovědnost za nás, tak aby je držel, aby se nerozsypali, nezačali vyvádět nějaké věci a nakonec nebyli třeba i fyzicky hrubí. Já vždycky, když dosednu, tak děkuju za to, že existují a druhá modlitba je děkuji za to, že se ještě nemlátí. Pak za jejich rodiny, protože tou testovací částí jsou právě rodiny. Někteří z nich mají moc hezké rodiny. Na druhou stranu právě tohle je velice, velice citlivá záležitost. To třetí, to jsou pak takové ty, aby Pán Bůh limitoval rizikové prvky, což bývá často alkohol, někdy i drogy a hlavně taková ta lidská malost, která se mezi ně ze všech stran, ze všech pohledů někdy dostává. To jsou asi takové ty první modlitby. A kdyby si někdo vzpomněl, tak ať prosí i za nás, abychom to snesli, abychom jim měli vždycky rádi a abychom měli rádi i ty, i ty. Teď budeme mít nové složení, tak všechno se to trošičku změní. Uvidíme, jak to bude.
0: Hodně křesťanů říká, že narážejí ve svém okolí na jakési mylné nebo předpojaté představy o Bohu. Setkáváte se s tím i vy ve své práci?
1: Normálně, tak jako všude. Samozřejmě, když někdo začne Ježíš Maria a tak, hned se začne omlouvat nebo používá jiné termíny. Takže ano, a takové ty představy o tom, co je církev a někteří samozřejmě jsou velmi otevřeně a razantně vůbec proti, abychom se spolu bavili, protože my jsme tmáři, to zažíváme normálně. Jako nemocniční kaplan to zažívám, tak to zažívám stejně jako sněmovní kaplan. Předpojatost určitá vůči církvi tu je a někdy může i stoupat. Ve chvíli, kdy ta církev dělá některé kroky, které se těžko dají vysvětlit, Naštěstí myslím si, že tohle to snad v těch letech, které budeme mít, tak že není téma, ve kterém bychom tak moc provokovali.
0: A jak lze tedy Boha představit jako toho soucitného, přítomného, aktivního?
1: Já mu často říkám šéf, protože když mě někdo tlačí do role toho, kdo řekne, co bude a jak to bude a kde to bude, tak vždycky říkám, jo, poslechněte. Na to se mě neptejte, to je věc mého šéfa. Já jsem tady jenom proto, abyste to snesli. Ne proto, abych vám nějak předpovídal budoucnost, to opravdu neumím a ani nechci. My ho představujeme jako toho, kdo je člověku blízko. To znamená, dejme si pozor, ne vždycky a všechno je úplně takové, aby se to dalo i před ním obhájit. A také zas na druhé straně je blízko, abychom nebyli sami, když musíme unést. A někdy je to k neunesení. Věřte tomu, to, co ti lidé nesou, je opravdu k neunesení. Ne proto, že by byli hloupí, ale protože to je tak. Ta práce je opravdu náročná od rána do noci. A i mimo člověk nemůže nebýt politikem. A to je náročné.
0: Danieli, co je vlastně výsledkem vaší práce? Víte, ptám se na takové ty otázky na různé misionáře, kolik nových křesťanů je po letech tvého působení tam a tam. Tak co je ovocem práce sněmovního kaplana?
1: Já už jsem vám říkal, že jsem nikdy ani na farnosti nebo na sboru nepočítal. Mně to bylo bytostně nepříjemné, takže já nemám statistiky. Chtěl bych, aby to tak bylo, že těm lidem budu blízko.
2: Přeje si kaplan Daniel Kvasnička, který dal blíže nahlédnout pod pokličku své role a služby. Více informací o nově podepsané dohodě duchovní služby hledejte na webu www.ekumenickarada.cz.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Už jsou to bezmála 3 roky, co nakladatelství Návrat domů vydalo knížku Muzikant na jezeře, pod kterou je podepsán Mirek Vostrý.
1: Příběhy, ty píšu, kdybych to měl říct, asi 7 let teprve. Jak jsem se k tomu dostal? Já bych skoro řekl trošku jako slepej k houslím. Já mám kamaráda, který píše a vždycky jsem si říkal, že by se mi to tak líbilo. Já jsem to strašně obdivoval. A jenomže, co napsat? O čem? Jak? No a jednou jsem měl sen, znáte to, sen si prostě nepamatujete, já vůbec netušíte, jenom možná máte nějaký nejasný pocit. Já jsem si ho v zásadě pamatoval. A z toho ještě jsem měl takový pocit, že o tom chci napsat. A za několik dní se to nějak uleželo a já jsem napsal první příběh. Jakmile to byl totiž nápad a touha to napsat, tak jsem vlastně překonal prvních pár stránek, pak mě to vtáhlo, stal jsem se součástí toho příběhu a pak už to prostě šlo. Od té doby jsem svoje sny použil ještě několikrát, ale jinak samozřejmě čerpám různě z toho, co někde zaslechnu, co čtu, co mi někdo řekne z nějakého místa, který mě třeba nějak osloví. Ale já nic nepoužiju tak, jak to je, jenom se tím nechám inspirovat. Něco ve smyslu, vždycky si řeknu, mohlo by to třeba být jinak, nebo co jiného by se tady mohlo stát.
2: To zní hodně zajímavě. Ty vaše příběhy, o kterých takhle mluvíte, tak teď vycházejí pod názvem Muzikant na jezeře. Komu je tahle knížka určena?
1: Tak já jsem si to psal v počátku vlastně pro sebe. Ty nápady mi přišly zajímavý a já jsem byl zvědavý, jaký příběhy by z toho mohly vzniknout. A to, co vzniklo, já si myslím, že to nemá vysloveně určenou cílovou skupinu. V anotaci se sice píše, že je to pro muže. A ono asi je, ale vím, že to baví i ženy. Ale dobře, tak asi primárně pro muže, protože hrdinové jsou většinou muži. I když i ženy v těch povídkách hrají celkem zásadní roli.
2: Na druhou stranu tohle by mohlo otevřít takovou debatu. Jestli je rozdíl mezi tím, co čtou muži a co čtou ženy, jestli čtou jinak a jestli je jiné psaní pro muže a pro ženy. Co si o tom myslíte?
1: Když to zúžíme na takovouhle peletry, co píšu já si myslím, že asi obecně ano, ale já si fakt nejsem úplně jistý. Já mám takový nejasný pocit, že ženy v tom příběhu potřebují mít víc takového toho přemýšlení, rozebírání pocitů a tak, zatímco my, jako se budeme povídat, jednodušší stvoření, jdeme nejradši rychle k věci a k tomu ději. Jenomže na druhou stranu mi zase přijde, že to tak úplně není, nebo na zdaleka ne vždycky, aspoň pokud můžu soudit podle některých svých čtenářek.
2: Tak já to zkusím vzít ještě z druhé strany. Koho chcete těmi svými příběhy oslovit? A co byste rád u svých čtenářů vyvolal?
1: Já píšu pro lidi, kteří čtou rádi věci, co mají spát. Hodně stojím na konverzaci, rozhovorech. V téhle knize je hodně příběhů ze složitějších období naší nedávné minulosti, z 20. století. Takže to je asi i pro čtenáře, kteří mají vztah k téhle zemi a k tomu, co prožíval. No a co bych chtěl u čtenářů vyvolat, bych chtěl, aby si odnesli. Hlavně chci, aby je to bavilo. Aby povídku, která je vždycky tak na jeden večer, neodložili, dokud se nedozvědí pointu. No a všechny příběhy mají přesah i do jakéhosi etična. Ono, když je hlavní postava, řeší nějaké životní dilema nebo je v nějaké těžké situaci, ze které se potřebuje dostat, tak se etickým a morálním otázkám nevyhne. Já bych asi nejvíc chtěl čtenářům doručit nějaké povzbuzení. Ty příběhy totiž jsou od začátku vymyšlené, ale stát se mohly, možná i v nějaké podobě se staly. A jestli ano, tak tenhle svět a lidi v něm jsou zřejmě mnohem lepší, než to na první pohled může vypadat.
2: To zní zajímavě. Vy jste to už zmínil. Hana Pinknerová, která napsala anotaci k té vaší knize, tak zmiňuje, že je to kniha pro muže a říká, že ty příběhy vyprávějí o mužských ctnostech. Když jsem si to přečetla, říkala jsem si, je něco takového jako mužské ctnosti? A ještě k tomu připojím jednu otázku. Co podle vás dnes muži potřebují? Vy už jste něco řekl o tom, co potřebuje mužský čtenář, jak to vnímáte, ale ráda bych tu otázku ještě trošku zobecnila.
1: Já to nějak zkusím shrnout. Ty ctnosti, ono to není vysloveně primárně o nich, ale je fakt, že to tam vždycky zazní a vždycky to jakoby vyústí v to, že ten člověk jako musí projevit, pokud teda nějaké ctnosti má, takže se mu projeví, protože, jak jsem už říkal, řeší se tam nějaké morální, etické otázky a tam to prostě vždycky vyplave na povrch. No a co jsou mužské jasnosti, tak já si třeba myslím, že to je odvaha si přiznat, že nejsem mistr světa, nebo schopnost odpustit. A to je někdy strašně těžký, ale prostě patří to tam. Nebo odpovědnost, když něco slíbím, tak to udělám. Do něčeho jsem se pustil, tak to udělám nejlíp, jak to umím. Nebo laskavost. Třeba udělat nějakou drobnost, blbost z mýho pohledu pro někoho, kdo to vnímá jako důležitý. Dalo by se pokračovat. Tohle to všechno v té knize je. A teďka jsem zapomněl druhou část té otázky.
2: Co muži potřebují? Tohle byly ty mužské ctnosti a ta druhá byla, co muži podle vás dneska potřebují. A možná to můžeme i s těmi ctnostmi spojit, protože jak to popisujete, tak všechno z toho je pravda. A zároveň si říkám, to nejsou úplně věci, které bychom kolem sebe viděli tolik. Tak o to víc to ve mně vzbuzuje tu otázku. Co tady muži potřebují k tomu, aby žili ty mužské ctnosti?
1: No, já nevím asi, co potřebujou. Já myslím, že asi nějaký vzory. Já myslím, že o těch vzorech je potřeba mluvit. A já teda se snažím psát o těch sice fiktivních, smyšlených vzorech, ale jsem přesvědčený, že kolem nás takových lidí běhá nebo běhalo spousta. A jak jste říkal, že toho kolem sebe moc nevidíme, já si myslím, že to je úhel pohledu. Já bych skoro řekl, že to, jako když se dobře koukáte, takže to tam je.
2: Mě zaujalo to, jak jste říkal, že rád putujete po Česku. Kde to máte v Česku rád? Které vaše místo je to oblíbené, srdcové, kam se vracíte?
1: To je strašně těžké, já těch oblastí mám spoustu. Ale ono, konec konců, když si tu knížku přečtete, tak tam na některých z nich narazíte. Já třeba miluju Lužické hory. To je prostě, ty mají atmosféru, to je něco tak pěkného. Tak tam se jeden příběh konkrétně noční výpravčí odehrává. Nebo takové ty oblasti, jak by člověk řekl, v zemi nikoho prostě, který nejsou turisticky profláknutý, takový mezi ničím. Konec konců i Český středohoří je pořád ještě dostatečně objevený a je neuvěřitelně krásný.
0: Konstatuje Mirek Vostrý, autor knížky Muzikant na jezeře. Knížku dnes připomínáme, protože od dneška, tedy od pondělka, se můžete do světa nelehkých zkušeností a obyčejně neobyčejného dobrodružství vydávat také. Knihu Muzikant na jezeře pro naše vysílání nastudoval Vladimír Hauser a hudbou doprovodil Jonathan Kaleta. Ve čtení na pokračování uvádíme od pondělka do pátku ve 12.15 a ve 23.15.

Blíží se 17. hodina, čas jazzového klubu, tentokrát s Jiřím Malým a třetím dílem série o Milesi Davisovi. No a potom večerem vás provede kolega Pavel Kol. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Karolína Vološinová, přeji vám požehnané odpoledne a třeba si naladíte nějaký pořad s Rádiem 7 nebo z Rádia 7 a přeji vám, abyste s Pánem Bohem došli dál, tak jak jsme slyšeli v písni. Mějte se moc hezky. Naslyšenou, budu se těšit příště.

0: Jazzový klub na Rádiu 7.
1: Pokojný čas vám přeje a u poslechu pořadu vás vítá Jirka Malý. Na počátku 60. let vydělával Miles Davis asi 200 000 dolarů ročně a patřil mezi nejlépe honorované jazzové hudebníky. V roce 1961 vyhrává anketu časopisu Downbeat o nejlepšího trumpetistu a za nejlepší kombo. Ve stejném roce je John Coltrane označen za nejlepšího tenor saxofonistu a za nejlepší novou hvězdu na soprán saxofon. Coltrane se stále občas za Davisem stavoval na společné jamování v upraveném sklepě jeho nového domu v New Yorku, stejně jako Julian Adderley. Díky vlivu Billa Evanse poslouchal Davis stále více klasickou hudbu. Díla Igora Stravinského, Artura Michelangeliho, Sergeje Rachmaninova i Izáka Šterna. V naší první hudební ukázce se nyní ještě vrátíme k živému vystoupení z března roku 1961, kdy v souboru působil tenor saxofonista Hank Mobley. Poslechneme si skladbu If I Were a Bell.

V roce 1962 Hank Mobley kapelu opouští a ze skupinou potom krátkodobě vystupují trombonista J.J. Johnson a saxofonista Sonny Rollins. Ve stejném roce umírá Davisův otec, jehož smrt Mice hluboce zasáhla. Smutek se snaží přehlušit další usilovnou prací. Ale situace v kapele nebyla ideální. Zbývající hudebníci, tedy kompletně celá rytmika ve složení Wynton Kelly, Paul Chambers a Jimmy Cobb, mluví stále hlasitěji o odchodu a založení vlastního tria, aby se mohli celé věnovat soukromým projektům. Začátkem roku 1963 musel Davis dokonce zrušit již několik nasmlouvaných vystoupení a zaplatit nemalé náklady promotérů. Miles Davis jako vždy v podobné situaci nelenil a velmi brzy se mu podařilo sestavit úplně novou kapelu. Na doporučení Johna Coltrana angažuje na post saxofonisty výborného tenorového hráče George Colemana. Na post basisty šáhnul po mladém Ronovi Carterovi, na kterého ho zase upozornil Paul Chambers. A tato volba se v průběhu let ukázala jako neobyčejně šťastná. Na bicí prozatím dále zaskakoval Jimmy Cobb, kterého brzy vystřídal Frank Butler a za piano usedl Harold Mabern. Kapela mohla opět vyrazit jako sextet, neboť na altku je doprovázel Frank Stroyser. Odehráli několik dobrých koncertů na západním pobřeží a pak se Davis rozhodl jít do studia a na místě začít točit nový materiál. Do nahrávacího studia v Hollywoodu však již nebral Stroyzera a Harolda Mabrna za pianem vystřídal výborný anglický studiový hudebník Victor Feldman. Poslechneme si nyní dvě ukázky z této nahrávací frekvence v dubnu roku 1963, které pak spolu s dalšími vyšly u Columbia na albu nazvaném Seven Steps to Heaven. Nejprve to bude skladba Basin Street Blues a poté I Fall in Love Too Easily.

Po návratu do New Yorku se Davisovi zdařily dvě věci, které měly významný dopad na jeho další hudební směřování. Jednak se mu podařilo získat 17-letého bubenického génia Anthony Williamse, jenž právě odcházel ze skupiny Jackieho McLeana. A potom se mu navíc poštěstilo najít klavíristu, jakého již delší dobu hledal. Nalezl ho v mladičkém Herbím Hancockovi, jenž hrával v kapele Donalda Bairda. Poslechněme si, jak na to sám Davis vzpomíná. Tony Williams, Ron Carter a Herbie Hancock chodili ke mně a několik příštích dní denně zkoušeli a já je poslouchal přes reproduktorový systém, který jsem měl v hudebním sále i po celém domě. Teda těmto spolu znělo. Asi třetí nebo čtvrtý den jsem šel dolů, přidal se k ním a zahráli jsme si pár věcí. Ron a Tony už v kapele byli. Řekl jsem Herbímu, aby se s námi sešel příští den v nahrávacím studiu. Dodělávali jsme album Seven Steps to Heaven. Herbie se mě zeptal, takže to má znamenat, že mě bereš do kapely? Nahráváš se mnou desku, ne? Z této druhé nahrávací frekvence v květnu roku 1963 si pustíme dvě skladby. Nejprve to bude titulní Seven Steps to Heaven, kterou napsal Miles Davis spolu s Viktorem Feldmanem, a poté skladba So Near, So Fear. Spolu s Davisem a saxofonistou Georgem Colemanem zde hrají Herbie Hancock na piano, Ron Carter na basu a Anthony Williams na bicí.

Hned po natočení alba vyráží kapela v tomto novém složení na svoji první koncertní šňůru. Po Spojených státech ihned následovalo evropské turné. Všude, kde skupina vystoupila, je očekával veliký úspěch a ovace nadšeného publika. Miles Davis opět vyhrál svoji kategorii v anketě Downbeatu a jeho skupina skončila druhá hned za skupinou Thelonia Monka. My se dnes rozloučíme živou nahrávkou z benefičního koncertu pořádaného v sále Lincoln Centra v New Yorku 12. února 1964. Všichni muzikanti zde zahráli s obrovským nasazením a celé vystoupení má neuvěřitelný náboj. Uslyšíme Porterovu skladbu All of You.

pořadem věnovaném Milesu Davisovi provázel Jiří Malý a provázet bude i v příštím jazzovém klubu. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl.

0: Pondělní vysílání Rádia 7 se přehouplo do své večerní části. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol. V následujících minutách pořad Bible Guide a poté si projdeme i pořady, které naplní vysílání až do dnešní půlnoci. Vítejte u poslechu.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 30. kapitola. Tato kapitola začíná opět proroctvím o návratu Židů do své země. Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, tak praví Hospodin Bůh Izraele. Všechna slova, která jsem k tobě promluvil, zapiš do knihy. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy svůj lid Izrael a Judu přivedu zpět ze zajetí a navrátím je do země, kterou jsem dal jejich otcům. Tady čteme nejen, že slova prorockých předpovědí jsou inspirována Bohem, ale také, že myšlenka sepsaná do knih pochází od Boha. Bůh nechal proroctví některých proroků sepsat a zachoval je pro nás až do dnešních dnů. Důvodem je to, že obsahují pro nás důležité předpovědi týkající se prvního i druhého příchodu Krista. Prorocké předpovědi jsou pro nás, mimo svědectví evangelií, jediným důkazem o prvním příchodu Mesiáše. V Krista věříme díky působení ducha v našich srdcích, ale víru čerpáme ze psaného slova. Evangelia a apoštolové nám v Novém zákoně potvrzují, že Ježíš Kristus je tím Bohem seslaným a proroky předpovězeným spasitelem světa. O Kristu nám tedy svědčí naše srdce a ti, kteří zažili to, co my. Předpovědi v knihách Starého zákona jsou ale jediným důkazem o Kristu. Na základě těchto naplněných předpovědí si můžeme být jistí, že Ježíš je Mesiáš. Právě proto jsou knihy Starého zákona často zpochybňovány a jejich autorita je podrývána. Když se podíváme na texty prorockých knih, tak zde znovu a znovu nacházíme zásadní tvrzení autora. Toto praví Hospodin, nebo slovo Hospodinovo je. Žádný normální literární autor mimo náboženství netvrdí, že to, co píše, mu diktuje Bůh a slova tedy nejsou jeho, ale samotného stvořitele. To je zásadní a silné prohlášení. Toto může o své knize prohlásit buď skutečný prorok, náboženský blázen, nebo záměrně lživý člověk. Byli snad všichni ze 16 proroků, jejichž knihy máme v Bibli, lháři, náboženští blouznivci nebo falešní proroci? Ježíš je považoval za skutečné proroky. On v 11. kapitole Lukáše prohlásil proroky za boží posly. Proto také moudrost boží řekla, pošlu k ním proroky a apoštoly, některé z nich zabijí a jiné budou pronásledovat. Toto pokolení se proto bude zodpovídat za krev všech proroků, prolévanou od stvoření světa. Ježíš věřil tomu, že prorocké předpovědi jsou důkazem o jeho příchodu. Po svém vzkříšení to sám vysvětlil učedníkům. Řekl jim tedy, proč jste tak vylekaní, proč jste na pochybách? Podívejte se na mé ruce a nohy, jsem to já. Potom jim řekl, právě o tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi. Musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a žalmech. Když tedy přijímáme prorocké knihy jako poselství od Boha, pak je vidíme stejně, jako je viděl Ježíš. Jeremiáš pokračuje a mluví o budoucím hrozném dni, čase soužení a o záchraně. Prorok předpovídá dobu, kdy už Izraelci nebudou sloužit nikomu jinému než Bohu a svému předpovězenému králi Davidovi. Tyto události jistě tedy souvisejí s druhým příchodem Krista. Čteme. Tak praví Hospodin, slyšíme vyděšený křik, čirá hrůza, žádný klid, běda, bude to hrozný den jako žádný jiný, čas Jákobova soužení. Bude z něj ale zachráněn. Toho dne, praví Hospodin, zlámuj ho na jeho šíji a zpřetrhám jejich postroje, takže už nebudou sloužit cizákům, ale budou sloužit Hospodinu svému Bohu a svému králi Davidovi, kterého jim ustanovím. Proroctví pokračuje a předpovídá trest pro boží lid a následnou spásu, kdy je už nikdo nevyděsí a Bůh s nimi už nikdy neskončí. Prorok je ujišťuje, že po trestu přijde uzdravení. tehdy jim bude vládnout předpovězený věčný král z rodu Davidova. Jejich vládcem bude jeden z nich, z jejich středu vzejde jejich panovník. Přizvu ho blíž a on ke mně přistoupí. Vždyť kdo by se jinak odvážil ke mně přistoupit, pravý Hospodin. Vy budete mým lidem a já budu vaším Bohem. To náš zástupce, člověk Ježíš, se odvážil předstoupit před Boha. Po vzkříšení vstoupil ke svému Otci kvůli nám, aby Bůh byl i naším Otcem a aby všichni, kdo jsou Jeho, byli Božími dětmi.

poznávat Bibli a její poselství, aktuálně skrze texty proroka Jeremiáše, můžete s Jiřím Zdráhalem, pastorem církve ICF v Brně, každý všední den od 8 a 18 hodin. Pořad najdete také na podcastových platformách.

0: nevládzem hľadať, ona ma nájde.
1: Je dobré nejít slepě s davem, ale klad si otázky, které dovedou člověka k podstatě věcí. Otázky, které si kladl a na které hledal odpovědi Tomáš Mika, zazní v relaci Život víry v 18.30. V 19.15 v Kanafásku vydáme za žabými kamarády na školní výlet. Bude tam i Jirka, který se nečekaně změnil. Zjistil, že fascinující schopnosti zvířat nepochází od nich samotných, ale od stvořitele. Proměňovat přítomnost ve věčnost. K tomu pozve psycholog Marek Macák v úvahách o přechodech a změnách v souvislosti s minulostí, přítomností a budoucností. Pro každého něco přináší tentokrát Uši k duši od 19.45. Jakou naději skýtá obraz válečných vozů a nebeských spřežení pro náš rozbouřený svět? V záběru Zachariášových nočních vidění nám teolog John Vernon McGee ukáže, že nadcházející soudy nejsou koncem, ale přípravou pro příchod Mesiáše. Výhonku, který spojuje moc krále s milosrdenstvím kněze. K poslechu další části cyklu Světem Bible nás od 8:45 zve Pavel Vopalecký. Příběh o tom, jak se představy, plány a vize stávají skutečností, nabídne aktuální Hláska. Po 21. hodině se společně s Liborem Osouchem podíváme do Zlína. V cyklu Ke kořenům budeme po 10. večerní sledovat vyprávění Markova evangelia o uzdravení slepého muže v Betsaidě. Zamyslíme se nad Petrovým vyznáním Ježíše jako Krista i nad jeho reakcí na oznámení utrpení. Povídky, ve kterých slova řežou a emoce rýjí příběh dřevěnou násadkou. Ve čtení na pokračování otevřeme novou knihu s příběhy o mužích, kteří se rozhodují, váhají a dělají kroky navíc. Soubor 9 povídek Mirka Vostrého přinese název podle první z nich Muzikant na jezeře. Vladimír Hauser ji nalistuje ve 23 hodin 15 minut. Tolik výhled až do dnešní půlnoci. Leďte s námi.

0: Máme tu 18. květnový den a co nám říká kalendář? Původně ruské jméno Nataša najdeme dnes v kalendáři jak v Česku, tak na Slovensku. Toto jméno je ruskou domácí formou jména Natálie. Původně dostávali toto jméno dívky, které se narodily o Vánocích, podle latinského Christi Natalii, čas Kristova narození. Základem je latinské jméno Natalis, jež znamená rodný. Později jméno ze všeobecnělo a bylo zcela lhostejno, kdy se děvče narodilo. A dnešek je Mezinárodní den muzeí. Možná jste mohli navštívit nějaké muzeum v rámci muzejní noci.
1: Kalendárium.
0: 18. květen roku 1575. Zástupci českých stavů předávají císaři Maximiliánovi II. Českou konfesi, společné vyznání českých nekatolíků. Císař ústně přislíbil, že ji bude respektovat, brzy z ní však vyloučil královská města. 135 let dnes uplynulo od slavnostního otevření budovy Národního muzea. Samotná instituce už existovala dříve. Založena byla roku 1818 jako vlastenecké muzeum. 103 let dnes už vysílá pravidelně československý rozhlas nebo český rozhlas. Roku 1452, 18. května, se narodil Hynek z Poděbrad, český diplomat a básník. Syn Jiřího z Poděbrad a jeho druhé manželky Johany z Rožmitálu působil jako politik a diplomat ve službách Vladislava Jagellonského. Římskokatolický kněz a od roku 1978 papež Jan Pavel II. Karol Wojtyla se narodil 18. května 1920. Jeho zvolení bylo velmi symbolické, po 455 letech to byl papež neitalského původu, navíc první Slovan. Bývá mu přisuzován výrazný podíl na pádu železné opony. Zemřel v dubnu 2005. Sto 15 let uplyne od úmrtí hudebního skladatele Gustava Mahlera. Narodil se v židovské německy hovořící rodině na Vysočině. Byl rovněž vynikající dirigent. Mahler je společně se svým učitelem Antonem Brucknerem považován za největšího rakouského skladatele symfonií. O světovou proslulost Mahlerovy tvorby v 80. letech 20. století se zasloužil svým vlivem Leonard Bernstein a čeští dirigenti Rafael Kubelík a Václav Neumann svými nahrávkami Mahlerových symfonií. Tou nejznámější je patrně symfonie číslo 2 C mol, která dostává někdy titulek Vzkříšení. Připomínáme si také slovenského baptistického kazatele a evangelistu Tomáše Kryšku. Narodil se v srpnu 1962 v rodině známého kazatele Jána Kryšky. S rodiči cestoval po Slovensku, podle toho, kde působil jeho otec jako kazatel. V 80. letech se usadili v Bratislavě, kde Tomáš vystudoval evangelickou teologii. V roce 89 byl zvolen kazatelem v Lučenci, byl duchovním pěveckého sboru JAS a v letech 1997 až 2000 předsedou Rady Bratrské jednoty baptistů na Slovensku. V roce 2005 se stal kazatelem baptistického sboru Viera v Bratislavě, kde působil až do své smrti v roce 2014. Tomáš byl stejně jako jeho otec charismatický kazatel, velmi vnímavý v kontaktu s lidmi. Spolu s manželkou Ester se věnovali manželským párům na Slovensku i v Česku a vybudovali velmi účinnou síť seminářů pro manželské páry. Člověk je tak zdravý, jak jsou zdravé jeho vztahy, prohlašoval Tomáš Kryška. A to je vše z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Co to znamená narodit se znovu? Přemýšlejme společně s Tomášem Mikou. Jeho životní příběh natočil pro Rádio 7 Kuba Lofítek a zazní už po písni.

0: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
1: Dobrý den, jmenuji se Tomáš a chci vám popovídat dnes příběh o tom, jak jsem se obrátil k Ježíši. Vyrůstal jsem od malička ve věřící rodině a tak nějak jsem proplouval svým životem. Aktivně jsem se zapojoval každý týden do života našeho místního křesťanského sboru, kde jsme se scházeli, abychom chválili Boha. Ale přes týden jsem si žil svým takovým vlastním životem, i když ne úplně jakoby špatným. V prváku na vysoké škole

věřím tak, jak věřím, čemu věřím a proč někteří lidé věří jinak než já. Po škole jsem potom nastoupil do práce do Pardubic a jelikož mě ta skupinka chyběla, tak jsem hledal nějakou skupinku, kam bych se mohl přidat a našel jsem skupinku v Hradci Králové zase na univerzitě, kam jsem potom jeden rok dojížděl. No a další rok školní, když začal, tak už jsme se spolubydlícím našli skupinku přímo v Pardubicích a tak jsme se zapojovali i do této skupinky. Následně jsem se oženil a přestěhoval na Břeclavsko. Začal znovu aktivně se podílet na chodu místního sboru a žil jsem si svůj takový farizejský život, což vypadalo tak, že jsem měl rád věci podle řádu a tak jsem staré věci, které nefungovaly, rád napravoval. Ale i když ta horlivost byla pro Boha, tak nebyla vždycky uchopená za ten správný konec. Ale to jsem věděl až později. Po několika letech se nám narodili dva kluci a my jsme se odstěhovali k Moravskému Krumlovu. A znovu jsem začal chodit do jiného sboru a znovu jsem se začal aktivně zapojovat. A když jsme studovali Biblii, tak jsem začal docházet k rozdílnému vnímání toho, co žiji já v mém životě a co čtu v Biblii. Jak to tam vidím, jak to tam je napsáno. A jeden z příběhů, nad kterým jsem přemýšlel, bylo noční setkání Nikodéma s Ježíšem. Kdy mu Ježíš říká, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. A Nikodému opáčí, jak se může člověk znovu narodit, když už je starý. A Ježíš dál pokračuje a rozvíjí tu myšlenku a říká, nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. A z toho tam na mě vyskakovalo stále to slovíčko znovu zrození. Nějaká změna. A když takový člověk, jako byl Nikodém, studovaný, chytrý, když se ptá Ježíše, Ježíš mu říká, ty to nevíš? Jak se to dělá? Tak jsem si říkal, no když on to nevěděl, tak jak to mám vědět já? Co to znamená pro mě? A potřebuji se vůbec já znovu zrodit? Takový dobrý křesťan nekouří, nepije, nekrade. Chápal jsem, že, nebo viděl jsem, že když člověk uvěří v Ježíše, až když je dospělý, takže tam u něho nastává obrat o 180 stupňů. Ten, když se znovu zrodí, tak to jde vidět, ale co já, co jako člověk, který od malička vyrůstá s Bohem, jak já se mám obrátit? Narození z vody, neboli křest, ponoření pod vodu, to už jsem zvládl. Co mě však vrtalo hlavou, byla ta druhá část. Narození z ducha. Jak to se projeví? A tak začalo moje hledání. Období, při kterém jsem narazil na několik lidí, kteří mě ovlivnili svým opravdovým křesťanským životem a také podhalili nějaké odpovědi na moje otázky. Hledal jsem, prosil jsem Boha, aby mi ukázal odpověď na ty otázky a on mě začal učit a proměňovat moji mysl a moje srdce. A ukázal mi, že v jeho očích nejsem zas tak dobrý, jak si já myslím. Já nejsem o nic lepší než lidé mimo sbor, mimo církev. Že jsem otrokem hříchu, že sice chci dělat dobré věci, ale nakonec přece jenom podlehnu
a zřejmě

slyším nebo udělám něco, co si Bůh nepřeje. Následně poprosím Boha, aby mi to odpustil a jedu dál a tak stále dokola. A tehdy jsem si myslel, že to je normální, protože tak nějak to měli lidé i okolo mě a protože vlastně přirozeně máme sklon dělat špatné věci. Ale viděl jsem, že v Biblii to bylo napsáno jinak. A začal jsem vidět v Biblii další spojitosti, které jsem předtím neviděl. No a pak jednoho dne přišel ten okamžik mého znovuzrození. A to si dobře pamatuju, protože byl jsem v kuchyni a Bůh mi řekl, ty už nemusíš být otrokem svých hříchů. Ty jsi svobodný. Svobodný? Jsi svobodný. Já jsem vlastně svobodný. Já jsem Ježíši svobodný. A když potom přišlo nějaké to pokušení, mohl jsem mu říct, ne, odejdi. A ono odešlo. A tady jsem získal velkou svobodu v Ježíši. A to mě napadá k tomu jedna písnička, kde se zpívá, víc už nejsem otrokem, jsem Božím dítětem. A Bůh pokračoval v té cestě mého učení a ukázal mi, že když přijmeme křest Duchem Svatým, on nám dává dar nových jazyků. No ale jak přijmout tento dar, když nikdo z mém sboru jazyky nemluvil? Tak Bůh mě přivedl do skupinky lidí, kteří se za mne modlili a já jsem tam dostal vizi kříže na kopci zalitého sluncem a slyšel jsem hlas, který mi řekl, já jsem zemřel i za tebe. Nicméně tehdy jsem jazyky mluvit nezačal. Měl jsem svoji představu, jak by to Bůh měl udělat. Ale Bůh má většinou svoje cesty. Postil jsem se a dál jsem hledal Boží vůli. Za 2 nebo za 3 týdny jsme měli zase skupinku modlitební. A když jsem potom měl z té modlitební skupinky domů, tak na parkovišti u Lidlu naráz ty jazyky přišly. A nakonec přišla na řadu i otázka mého křtu. Byl jsem sice pokřtěný, ale můj život se tehdy po křtu nezměnil. Ta změna přišla až o 21 let později. A když to moje já zemřelo, tak jako člověk, když zemře, tak je nutné ho pohřbít. Pohřbít to mrtvé tělo. A tak jsem pohřbil to své staré já. Nechal jsem se pokřtit do Ježíše Krista a vynořil jsem se z vody jako nové stvoření. Jako učedník Ježíše, jako někdo, kdo se chce nechat od Ježíše učit. Vydal jsem se na novou cestu ve svých 40 letech, tak trochu symbolicky, jako když Mojžíš ve 40 utíkal z Egypta. Tentokrát jsem byl však svobodný s blízkým vztahem k Bohu a za to jsem Bohu strašně vděčný. A nejsem už cílí, je to každodenní rozhodování, naslouchání Božímu hlasu, nechat se vést a taky dělat to, co mi Bůh říká. Když to není vždycky úplně lehké. A to přeji taky všem posluchačům, kteří vyrůstali od malička ve věřící rodině, aby mohli zakusit tu svobodu v Ježíši, kterou jsem zakusil já. Aby to, co třeba čtou v Novém zákoně, aby mohli prožívat i ve svém životě. Abychom s apoštolem Pavlem mohli říct, nežij už já, ale žije ve mně Kristus. Buďte požehnaní.

0: Krátce po tom svém úvodu si, Tomáši, zmínil, že jsi se nechal pokřtít. To bylo to první pokřtění, tak by mě zajímalo, co vlastně zatím v tu dobu stálo, jestli to dokážeš popsat, jestli to bylo, protože jsi viděl, že se lidi okolo tebe křtí a že je to prostě běžné, nebo vnímal jsi v tom nějakou hodnotu, nějaký obsah už v té době, v těch svých teenagerských letech?
1: Já jsem v podstatě vlastně celý život nějakým způsobem šel za Bohem. A v té době zrovna běžely nějaké přednášky a na konci těch přednášek byla výzva, kdo se chce nechat pokřtít. A já jsem zareagoval na tu výzvu. A přišlo mi to logické, že ano, to je nějaký další můj krok s Bohem v té době. A chtěl jsem tím i vyjádřit, že věřím Bohu. A tak mi dávalo smysl, když vyrůstám v církvi, tak se i taky v církvi nechat pokřtít.
0: Tady v Česku vyrůstáme v rámci toho evropského kontextu na určitých, řekněme, křesťanských hodnotách, ke kterým se dneska všichni možní lidé hlásí, ale možná nikdo ani neví, co to ty hodnoty jsou. Ale někdo se může narodit v úplně jiném kontextu, v úplně jiném prostředí, bez té možná znalosti toho, kdo Ježíš je, proč tady byl, co udělal. Jak vnímáš třeba tuto oblast, proč zrovna Ježíš, proč stojí jít zrovna za ním v tom spletitém množství všech těch možných cest a nauk?
1: To je dobrá otázka. Proč zrovna Ježíš? Tady v Evropě máme ten křesťanský kontext v kořenech a Ježíš, když o sobě mluví, tak o sobě mluví jako ta jediná cesta k Bohu, ke stvořiteli, k tomu, kdo vytvořil naši zemi. Jsou různé jiné cesty, které ale vedou k jiným bohům nebo jinakým směrem a já věřím, že my tady nejsme náhodou. Že Bůh měl nějaký plán s námi, má nás rád. Víme z Bible, že poslal svého syna, tak nás miloval, že jeho syn přišel tady na zem, aby nás zachránil, aby nás právě osvobodil. Tak jak jsem říkal, prožil jsem tu velkou svobodu v tom, že nemusím dělat věci, které vnímám, že byly v mém životě špatně.
0: Mluvil jsi také o té proměně, která ve tvém myšlení, ve tvém životě nastala o x let později a tak v souvislosti s tím mě napadá, protože možná mnoho dalších lidí vyrůstá v tom křesťanském prostředí, nějakým způsobem s tím souzní, nepochybují o tom, že Bůh je, že tady Ježíš byl, že něco pro nás udělal. Co vnímáš, že je zásadní pro to, aby se ta víra přejatá nebo víra, ve které vyrůstám, kterou vidím okolo sebe, stala tou osobní vírou?
1: Nevím, jestli je na to nějaký univerzální recept. Pro mě to bylo, že jsem se setkal s lidmi, kteří věří stejné Biblii, stejnému Ježíši, ale mají trochu jinačí pohled. Že jsem vystoupil z té své komfortní zóny a mohl jsem se na to podívat z jiné strany. Tím pádem jsem si musel začít sám pro sebe utvářet svůj vlastní názor na to, čemu věřím, proč tak věřím. V tomhle bych to viděl.
0: Jeden z novozákonních veršů říká: přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Jakým způsobem vnímáš, že Bůh se přibližuje k tobě a jak bys možná posluchačům popsal ten tvůj vztah k Bohu, na čem ten vztah stojí, jak vypadá?
1: Ten verš, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám, si myslím, že je hodně pravdivý v tom, že když Boha hledáme, tak on se nám dá poznat. A ten můj vztah k Bohu, jak by ho popsal, předtím to bylo o informacích, hlavně, i když jsem vnímal ve svém životě nějaké záblesky, že Bůh ke mně promlouvá, ale po tom obrácení to bylo něco, jak když můžu mluvit se svým kamarádem, se svým nejlepším kamarádem, kterému řeknu věci, které mě trápí, prostě můžu se mu svěřit se vším.

O svou cestu hledání a nalézání se v relaci Život víry podělil Tomáš Mika, se kterým natáčel Kuba Lofítek. Chcete-li druhým přiblížit příběh vaší cesty k Bohu a jeho cesty k vám, kontaktujte nás na e-mailu radio7@radio7.cz. Další svědectví o životě s Bohem nabízí Stopy zítra v 19.45 anebo v pátek v 11.15 Život víry.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Bůh je pevná skála, pevnost pro ty, kdo se k němu utíkají. Znělo od Paula Beloše z jeho CDčka Your Mercy.

Na Rádiu 7 otevíráme 19. hodinu. První část bude patřit malým posluchačům a ta další, ta ke 15:45 nás bude pomáhat osvobozovat ke změně. O minulosti, přítomnosti a budoucnosti bude pořád Uši k duši s Lucí Endlicherovou a Markem Macákem. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol. Přeji dobrý poslech.

Tak také duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Římanům 8:26.

Kdybys nás neobnovoval, Bože, každý den, byli bychom ztraceni. Jsme závislí na tvojí milosti. Zpíval Shiloh Ben Hod, vystřídají ho Timothy a poté ještě jedna písnička a zvu všechny malé posluchače.

Pomaličku se přibližujeme ke 7:45 a to je čas pro malé posluchače a kanafásek. A já posílám písničku od skupiny Brouci, která nás vtáhne k rybníčku Kváky Kvák.

Ahoj děti, s Kanafáskem se vydáme za žabými kamarády. Jsou na školním výletě. A je tam i Jirka, kterého zaujmou fascinující schopnosti zvířat. Knihu Kuňka a rybníček Kváky kvák, ze které čteme, napsala Ludmila Loderová, načetla Zuzana Zemanová a vydalo nakladatelství Advent Orion.

Ráno po snídaní svolala paní učitelka své děti na palouk na hodinu počtů a Jirka, který se s nimi neučil, si sedl na břeh potoka. Uviděl pavouka křižáka, jak pobíhá po břehu a snaží se dostat na druhou stranu přes vodu. Chvíli pavoučka pozoroval a pak mu řekl. Ahoj, most tu není, co? Přes tu vodu se, brácho, nedostaneš. Leda bych tě přinesl na zádech. Pavouk si Jirku prohlédl nějak spatra a povídá. Kdo se tě o to prosí? Což pak nevíš, že pavouci jsou nejlepší stavitelé mostů na světě? Usadil ho křižák a už si Jirky nevšímal. Jirky se to trochu dotklo a pohrdavě řekl. No to jsem skutečně zvědav. To jsem opravdu nevěděl. Rád se poučím. Budu se tedy dobře dívat, jak to uděláš. Pavouček se opravdu činil. Postavil se zadečkem k potoku a začal vypouštět jedno vlákno. Vítr nitkou pohazoval sem i tam, až ji zanesl na druhou stranu a nitka se tam uchytila na keři. Pavouk přezkoumal její pevnost a pak po svém mostě klidně přešplhal na druhou stranu. Jirka jenom hleděl a skoro nevěřil svým očím. Tak on to opravdu dokázal, jen na druhé straně. Pak pavoučka pochválil. Musím uznat, že jsi skutečný borec. Kdybych to neviděl na vlastní oči, ani bych tomu neuvěřil, řekl uznale. Pavouček ho hned zarazil. Prosím, to ne. To není moje moudrost ani moje šikovnost. To nás, pavouky, naučil náš stvořitel. Každý něco umí. Něco jiného, jedinečného, co zase nedokáže ten druhý. Dívej se a poznáš to sám. Zatím ahoj. Pozdravil a už běžel dál za svou prací. Jirka se zamyslel. Díval se na vodu v potoce, když tu sebou mrskla ryba, voda vystříkla a Jirkovi přistála na nose velká kapka vody. Tulák si jen povzdechl. Ty se máš, kapičko. Nemyslíš, nemluvíš, nemáš žádné trápení. Najednou se mu z obličeje ozval tenoulinký hlásek. A kdo tvrdí, že neumím mluvit? Jirka se zprvu nezmohl ani na slovo. Teprve po chvíli se zeptal. Co ještě umíš? A odkud jsi přišla? V dalekém světě je moře. To je ohromná nádrž vody. Když svítí sluníčko, voda se vypařuje a jako pára stoupá vzhůru. Když lidé ohřívají na kamnech vodu, také se pod pokličkou sráží pára v podobě kapek vody. A pára nad mořem, to jsou mraky. Mraky plují po obloze a potom kapičky vody, moje sestřičky, v podobě deště padají na zem. Na zemi zavlaží rostlinky, napojí zvířátka a vsáknou se do země. V zemi se pak zhromáždí jako malé studánky nebo prameny. Prameny vody vytékají ze země a plní malé potůčky, potom větší potoky, pak řeky, které jsou stále větší a větší, jak do nich přitéká další a další voda, a nakonec ty řeky vtečou opět do moře. Tak to jde stále do kolečka. Lidé tomu říkají koloběh vody. Voda je pro život velice důležitá. Všude, kudy voda putuje, přináší život, vláhu, protože skoro každý na zemi musí pít. Stromy, tráva i kytičky. Jirka neodolal a zeptal se. Kdo vás, kapičky vody, to všechno naučil? Kapička pronesla udiveně. Proč se tak divně ptáš? Přece ten, kdo nás stvořil. Náš milý Pán Bůh, náš stvořitel.
špitla a sklouzla z Jirkova nosu rovnou do trávy.

Jirka si podepřel bradu a řekl si. Tak přece, každý mluví jen o stvořiteli. Asi to bude přece jenom pravda. Ještě naposledy se zeptám. Ještě do třetice. Rozhlížel se, koho by se mohl zeptat, a tu uviděl podél tůňky kvést něžné poměnky. Obrátil se k ním a ptal se. Poměnky, kytičky, vás také stvořil pán Bůh? Nebo jste vyrostli jen tak? Kytičky se dali do tichého smíchu. Proč se ptáš? Ty to doopravdy nevíš? Divili se. No nevím, řekl Jirka s pokrčením ramen. Tak mi to povězte. Sasanka, která kvetla poblíž, řekla. Chlapče, rozhlédni se. Jsme tu různá kvítka. Poměnky, sasanky, blatouchy, fialky a další a další. Jak je možné, že z takového bláta mohou vyrůst tak něžná kvítka, jako jsou poměnky? Kde se vzala ta jejich krásná bledě modrá barva? Jak to, že hned vedle nich kvetou zářivě žluté blatouchy a proč já jsem bílá? Proč na celém světě jsou poměnky bledě modré, zatímco všechny blatouchy žluté? Kdybys někdy zhromáždil všechny květinky z celého světa na jednu výstavu, víš, kolik by těch kytiček bylo? Nikdy bys je nespočítal. A přitom by byla každá jiná. Jiná tvarem, barvou, velikostí a každá by měla jinou vůni. Kdo myslíš, že tohle všechno vložil do jednoho malinkatého semínka? Kdo tomu semínku dává růst, kvést a přinášet další semínka? No přece pán Bůh. Vidíš tamhle ten obrovský buk? Z nepatrného semínka vyrostl tak obrovský strom. Kdo naučil to semínko, že kořeny mají růst směrem dolů, zatímco stromek se bude vytahovat vzhůru ke sluníčku? Kdo naučil všechny kořeny z té špinavé hlíny si vybrat to, co potřebuje strom k růstu, aby z toho žil? Jak z té změti kořenů cestuje voda stromem vzhůru, aby dala pít i poslednímu lístečku vysoko v koruně, aby neuschl? Myslíš, že ty bys dokázal všechnu tu vodu odnosit nahoru? Asi ne. To všechno strom i kytičky naučil pán Bůh, náš laskavý stvořitel. Proto my kytičky kveteme k jeho chvále, stromy se vypínají vzhůru k jeho chvále, ptáčkové zpívají k jeho chvále, jen někteří ho nechválí, i když každý den od Boha potřebují život a zdraví. Přemýšlej o tom. Jirka to všechno poslouchal se sklopenou hlavou a musel přisvědčit. Je to pravda. Všichni ho chválí a já ne. Asi bych to měl změnit, připouštěl. Stále na to musel myslet. Přemýšlel o tom, i když se odpoledne loučil s žáčky a učiteli a vracel se na kole zpátky domů. Vezl všem rodičům srdečné pozdravy a měl vyřídit, že děti se mají dobře a všechny jsou zdravé.

Dnes jsme si připomněli, že všechno v přírodě stvořil Bůh. Poznal to i žabák Jirka. Víte to i vy, děti? Poslouchali jste příběhy z knihy Kůňka a rybníček Kváky kvák, které napsala Ludmila Loderová. Načetla Zuzana Zemanová, vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2008. K rybníku Kváky kvák se vypravíme zase zítra. Budeme se zabývat létáním. Tak jak to souvisí s žabičkami? To poslouchejte zítra zase ve čtvrt na 8.

Bůh je dobrý. A někdy, i když se dějí zlé věci, přichází bolesti, nevíme, jaké jsou dny před námi. Oddychujeme někdy,

zase úpíme. Bůh je s námi. Různé šance, různé změny. A to je život. A o něm zpívá skupina Need to Breathe.

0: Uši k duši s Lucí Endlicherovou a Markem Macákem.
1: Pokračujeme v debatě o přechodech a o změnách, o proměnách v životě člověka. Ahoj Marku.
2: Ahoj Luce.
1: My už jsme mluvili o tom, že přechody mohou být chtěné a nechtěné. Mluvili jsme o různých přáních, o plánech a tak. I o věcech, které se třeba bojíme. Přesto se stanou. Mluvili jsme o překvapeních. Já bych byla dnes ráda, kdybychom mluvili o věcech, které už se staly, které se dějí a které jsou před námi, protože v těch přece přechody taky hrají důležitou roli. Možná bychom mohli začít tou přítomností, protože mi přijde vlastně zajímavá otázka, jestli náhodou celý život není nějaký přerod, nějaká proměna, nějaké překračování z jednoho stavu do druhého, nějaký posun, a jestli náhodou nejsme uprostřed nějakého přechodu pořád dokola.
2: Do jisté míry jsme, a to ve více smyslech. Jednak vždy v nějaké oblasti bychom asi našli přechodovou fázi, ve které se nacházíme, ale někdy záleží na tom, čemu věnujeme pozornost nejvíc. Takže když je to nějaká oblast, ve které byla dlouho stabilita a najednou se něco mění, tak vnímáme víc, že jsme v období přechodu. Jo? Když jdu, já nevím, ze školy do práce, když se mám začít starat o děti, anebo když děti opouštějí domov a podobně, anebo změny v zdraví. To jsou takové ty věci, které člověk nepřehledne. Ono jsou takové malé jako mikropřechody v různých jiných oblastech, které si častokrát nevšimneme a které můžou být celkem důležité. Proto je dobré mít jako součást života takové ty chvíle, kdy se člověk usebere a trochu se rozhledne, aby si všimnul přechodu, které by jinak přehlídnul. V té psychologické praxi tak to někdy vidíme, že někdo občas právě si nevšimne, že zrovna se něco mění v životě, protože nemá čas třeba, nevěnuje tomu pozornost a potom ho to dožene, protože ta duše volá někde o pozornost, buď přes nějaký symptom, anebo tak. A známe nakonec něco podobné i z fyzické oblasti, kde se může stát, že něco se začíná měnit na úrovni těla, začneme se cítit jinak, nebo výkonnost se nám mění, nebo tak. A když jsme zahlcení prací a nemáme tu praxi nějak se na sebe podívat a vyhodnotit, co se děje v různých oblastech našeho života, tak můžeme přehlídnout třeba zdravotní nějakou situaci a potom se nám to může vymstít.
1: Děkuji, že to říkáš, protože já jsem se chtěla ptát na to, co znamená, že to člověka dožene ve chvíli, kdy si neudělá ten čas a něco mine.
2: A nebo ještě třeba vztahovou oblast. Jo? Můžeme nevěnovat pozornost tomu, že v nějakém důležitém vztahu, ve kterém jsme, tak se něco začalo měnit a prostě to nějak zameteme pod kobereček a potom se nám to může vrátit v době, kdy už věci jsou daleko více zahnité alebo daleko míň opečované, tak jak by potřebovali a zaděláváme se na zbytečný konflikt.
1: Jo. Já tomu rozumím a zároveň tady bych ti úplně vrátila tvoje vlastní slova, protože ty často říkáš, že bychom si neměli měřit duchovní teplotu, tak víš, přemýšlím o tom vlastně, jak někdy může být náročné najít tu rovnováhu mezi tím vnímat se a nepředůraznit to. Nebo jestli tomu rozumím správně, tak tohle je vlastně ta výzva, kterou dáváme. Aby člověk nezapomínal vnímat to, co se mu v životě děje a zároveň, aby to nedělal úzkostně.
2: Jasně, tohle není otázka šťourání se v sobě, ale spíš nějaké praxe kontaktu za sebou. Měřit si duchovní teplotu, to já používám hlavně v kontextu toho, kde člověk se podle svých emocí a podle své aktuální nálady snaží odhadnout, jak to má s Bohem, což není úplně dobrý nápad, protože naše emoce a naše nálada odraží spoustu jiných věcí, a tak jak to máme s Bohem, tak není otázka jenom to, jak se subjektivně cítíme v danou chvíli, protože můžete být blízko Bohu a může vám být těžko a prostě to tak může být, jo. A nebo můžete být daleko Bohu a cítit se dobře. Tak tohle je spíš o kontaktu se sebou, o tom jako mít někde v životě ty místa, kde mám dost klidu, abych trošku vystoupil z té každodennosti a podíval se, rozhlednul se po krajině svého života, co se tak jako děje. Já nevím, já mám třeba takovou skupinku, se kterou se scházíme každý týden a dvě, tři hoďky si spolu povídáme, každý tam se sdílí, jak se má a pak se o tom nějak bavíme. A to mě třeba pomáhá, protože tam si člověk udělá takový inventář trošku, jako co se teď stalo, kde teď jsem, co mě vlastně, co mnou hýbe, co vidím na horizontu, co vidím, že přichází, co vnímám, že se mění a jak nad tím přemýšlím a tak. A to mi docela pomáhá jako zůstat v kontaktu se sebou. A i když se bavíme o nějakých duchovních cvičeních nebo podobně, takové to, že se zastavím a trošku s vědomím Boží přítomnosti se podívám do posledního dne nebo do posledního týdne, abych věděl, co mu chci vydat, abych věděl, co tam vůbec je a podobně, tak to samo o sobě je součástí takové jako hygieny duševní, duchovní.
1: Ty to bude znít malinko návodovitě, ale spíš se na to chci zeptat, protože mi přijde, že víš, vybavila jsem si takovou situaci, že když jsi s člověkem každý den, tak vlastně někdy je těžké zaregistrovat změnu, která se odehraje v jeho životě, protože ho máš prostě před očima každý den. Zatímco, když ho vidíš jednou za rok, tak uvidíš, že stloustl, zestárl, zhubnul, cokoliv. Jo? Prostě to, ta změna je zaznamenatelná právě proto, že tam máš ten velký odstup. A tak přemýšlím, a já tím vůbec nechci zbořit to, že člověk má být v kontaktu sám se sebou a potřebuje to sledovat. Jenom vlastně mě zajímá, zase znovu možná to vyvážení toho, aby tam byla moje citlivost na ty proměny a zároveň, abych jako nestratila to, že jako budu zároveň trochu poodstoupená a tím pádem to uvidím ten rozdíl, jo? Aby to nebylo, že něco se bude proměňovat, ale já to neuvidím, protože se v tom budu pořád tak rýpat, že to vlastně nezaregistruji.
2: No proto je dobrý na to nebýt sám, jo? Proto je dobrý jako mít do toho další lidi, kteří se mě ptají na věci, které já bych se neptal, nebo kteří mi řeknou to, co vidí. A podobně, pokud si člověk píše deník, tak se může občas podívat, co psal před měsícem, před týdnem a tak. A to může pomoct zakotvit trošku větší objektivitu. Opravdu jako nechci to postavit do roviny rýpání se v sobě. Je to spíš jako podívání se na. Jo? A když občas zahlédnu nějakou věc, která možná je nečekaná, anebo která se mění a vyžaduje pozornost, tam může mít smysl se na to podívat trošku hloubš. Jo.
1: Dobře, takže to byla přítomnost. A teď přemýšlím, já vlastně mám úplně tendenci dívat se víc do budoucnosti než do minulosti, což mě překvapuje, protože já nejsem úplně ten typ, ale dobře. Protože mě vlastně zajímá, jestli je možné ty budoucí přechody, ty budoucí změny, do kterých člověk teprve vstupuje, které ho čekají, nějak jakoby vyhlížet, jak objímat dopředu, protože na tohle se ptám velmi pro sebe, protože já jsem člověk, který fakt nemá rád změny a má z nich strach, obavu, vzbuzuje to ve mně velkou nejistotu. A v té chvíli tohle je přesně moje otázka, jako jak nemít z těch budoucích změn, z těch budoucích přechodů vlastně strašáka.
2: Tam asi pomáhá, když jsme jednak viděli někoho, kdo procházel změnama, tak si to umíme představit, jak to vypadá. Tam je dobrý, když jsme z prostředí, kde s náma, ať už je to rodina, nebo církevní společenství, nebo nějaká jiná sociální síť, kde lidi s námi sdíleli život, takže víme, čím člověk jako taky prochází z těch příběhů ostatních, takže potom vidíme, že máme proto nějaký scénář. Jo? A taky možná máme i nějakou představu, že aha, kdyby se tohle stalo, tak tady mám s kým mluvit. Jo, to je,
1: jo,
2: to je,
1: jo, jo,
2: proč
1: jo.
2: Je dobré, když lidi spolu mluví. Další věc je i si udělat takovou trošku duchovní praxi vyhlížení na horizont, toho, že se dívám před sebou, co se tam jako vynořuje, nebo co by se mohlo vynořovat a že to tak jako anticipuju, jo, tak jako předjímám, než bych to zase příliš se v tom šťourat není užitečný, ale říct si, tyjo, v téhle fázi, já nevím, asi nás budou děti opouštět za 5-10 let, jo, například, jo, a tak jako vyhlížení toho, co je na horizontu, ne proto, že teď to musíme řešit, ale že se na to tak jako odtužuju, že to přijde, jo, že se to blíží
1: připraven.
2: A ono to pak prosákne do rozhovoru, který mám s druhýma lidma a když se naučím o tom v klidu mluvit a jako sdílet o tom, co to mě vyvolává a ptát se druhých, jak jako oni tím procházeli a podobně, tak když to přijde, tak už to nespadne na jedno jako změna, která je vlastně nečekaná. Že taková jako anticipace. Ono je v psychologii tak schopnost jako předvídat věci nebo dívat se trochu do budoucna s tím, jako co asi přijde nebo jaký má důsledky to, kde jsem teď a co dělám teď, tak je jedna z významných součástí osobnostní zralosti. A potom asi třetí věc, co mě napadá, tak je vědomí přechodu z minulosti. pokud jsem si nějak jako jsem sebe reflektivní a uvědomuji se, čím jsem už prošel, co jsem zvládnul, a pamatuju si, jaký to bylo předtím, než se to stalo, nějaká věc složitá v minulosti třeba, kterou mám za sebou a už si ani nepamatuju, jak jsem byl na začátku třeba znejištěný nebo vykolejený a podobně, tak umět se vrátit takhle do minulosti, tak nám může hodně pomoct se míň bát toho, co může přijít do budoucna. Mm-hmm. Jo, a tam nám zase můžou pomoct druzí lidi, protože někdy stane, když máte dobré přátele, tak se stane, že jim říkáte o nějaké věci, které se bojíte, která se tak jako vynořuje na horizontu a oni vám umějí dobře připomenout. Jo, pamatuješ, jaký to bylo, když se stalo tohle, mm-hmm. jo, a jak na začátku, jako to bylo a jak si to dobře zvládnul, nebo jak prostě už si ani nepamatujeme, jo. Tak to může taky člověku trošku pomoct dát věci do perspektivy. A potom je tam ještě další rovina, tu bych nechal možná na příště, a to je celý tohle se ještě dá rámovat duchovně, protože duchovně taky naše přítomnost, budoucnost a minulost tak zahrnuje téma přechodů, které dostávají trochu jiný význam, když si uvědomíme, že základní příběh, kterého je věřící člověk součástí, tak přesahuje jeho individuální mm-hmm. život.
1: Děkuji, já budu ráda, když si to ještě schováme. Chci se tě úplně prakticky a drze přímo osobně tebe ptát, jestli máš něco, nějaký lifehack, něco, co ti pomohlo nebát se dopředu, protože já jsem si uvědomila, že mě třeba v poslední době hodně pomáhá říct si, velmi pravděpodobně to bude trvat takovou a takovou dobu, a úplně si to jakoby vymalovat, připravit se na to a říct si, nevím, bude to 3 měsíce, to se dá zvládnout, jo, v porovnání prostě s celou délkou mého života, dobře, budou to 3 měsíce, které třeba budou náročné nebo nějaké, ale dobře, pořád se to dá zvládnout, dá se to unést, jo, že mi přijde, že to třeba bylo něco, co mě přineslo přes spoustu náročných věcí. Máš taky něco takového?
2: Mně funguje docela dobře představivost, takže se v ní umím tak jako přesouvat trochu virtuálně v čase, takže já si často představuju budoucnost až po. A to mě drží spíš než časový odhad, jak dlouho něco potrvá, protože to vím, že nemám moc pod kontrolou. Byl by to pro mě přidaný stres. Jo. Tak já si spíš představuju, co všechno budu moct a umět a co všechno se možná naučím z nějaké situace. Okay. To mi to jako pomáhá vstupovat do těch věcí. A potom zase připomínám si, jak ve staré smlouvě častokrát prorok nebo Bůh, nebo někdo říká, jako připomínejte si, stavili oltáře. A tak si často tak jako připomínám, jak v minulosti jsem něčím prošel, jak uprostřed toho se Pán Bůh jako staral a potom jako z toho vynesl člověk něco užitečného, co by bez toho nezjistil vlastně nebo neobjevil a tak to mi pomáhá se míň bát budoucnosti. A ještě mám takový hack jako svůj, že když v nějaké oblasti života čekám něco opravdu složité, že má přijít, tak si říkám, to je super, že to ještě nepřišlo. A o to víc jsem odhodlán užívat si ty dny, dokud to nepřijde, abych si sbíral dobré vzpomínky na dobu, kdy budu potřebovat si připomínat, co jsem taky zažil.
1: Takový solární panel, rveš to do baterek, jo?
2: No, dobře. To je z hlediska toho, jak svět je teď složitý a člověk neví, co bude, přesně. Tak si říkám, to je super, že ještě jako... Že je ještě dobrý. Je to dobrý, jo, teď právě můžu využít, buď si můžu jako dělat starosti hodně, co bude, a to já nad budoucností přemýšlím tak automaticky, to já mám nějak jako daný, ale mám hodně možností ještě teďko jako dělat dobrý vzpomínky. A ještě je super, že dokonce teď ještě to nejsou vzpomínky, teď je to přítomnost, což je úplně výborný. Takže mám takovou jako radost velkou z přítomnosti, díky budoucnosti, které se trochu bojím.
1: Vlastně my jsme nemluvili o minulosti a zároveň mi přijde, že jak se ty přítomné věci stávají tou minulostí, že vlastně to člověk nějak uchopuje.
2: Ano.
1: Takže to je to, co s tím potřebujeme dělat. Že jo?
2: My vlastně o tom mluví spousta lidí, ale Viktor Frankl, jeden židovský psychiatr, mluví o tom, že my vlastně zachraňujeme ty momenty, ve kterých v přítomnosti stojíme, tak je zachraňujeme pro věčnost. Jo? Že když něco prožiju, nebo se stane, nebo udělám nějaký jako dobrý rozhodnutí, nebo dobře využiju čas a tak to už se neodstane. To prostě už se stalo a už navždy to bude něco, co se stalo. Jo, a to je vlastně velmi dobrá perspektiva, že v přítomnosti zachraňujeme, převádíme tak jako ty naše dny do věčnosti.
1: Tak my jsme teď převedli dalších 15 minut do věčnosti. Děkujeme, že jste je strávili s námi a budeme se těšit na slyšenou zase příště. Končí Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová.
2: A Marek Macák.

0: pátek od 8 hodin 30 minut se budou uši k duši věnovat rituálům. Pořad najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7. Osmá hodina večerní bude patřit ve vysílání Rádia 7 výkladu Bible. Konkrétně proroka Zachariáše studuje pořad Světem Bible v následující hodince. Za 15 minut s Pavlem Opaleckým otevřeme 6. kapitolu. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol, přeji dobrý poslech.
1: Když tě volám, ty mi odpovíš, a když toužíš,

Bůh proměňuje naše životy. Do každého úsměru, který poráží naše strachy, v každém pohlazení, které ví o mých snech, si ty, Bože. Zpíval Jesus Cabello a my se blížíme ke 8:45 a pořadu Světem Bible. Ale ještě několik písní je před námi.

0: Pořad Světem Bible se v dalším dílu bude věnovat nočním viděním proroka Zachariáše. Teolog John Vernon McGee nás provede jeho 6. kapitolou. Zde se střetává vize apokalyptických soudů s nečekaným aktem korunovace velekněze Jošui. K úvaze nad tím, jak se naše poslušnost stává branou k radosti z Božího vítězství, nás zve Pavel Popalecký.
1: Milí posluchači, dnes se setkáváme nad Zachariášovým proroctvím už po 15. Přečetli jsme 5 kapitol a probrali 9 nočních vidění, která prorok Zachariáš měl. Dnes máme před sebou 6. kapitolu a v ní poslední 10. vidění. Vidění 4 nebeských spřežení a symbolické korunovace velekněze Jošui. Než toto poslední vidění otevřeme a začneme číst, připomeňme si obsah předcházejících obrazů, které Zachariáš viděl. První vidění bylo vidění jezdců mezi Mirtovým. Po něm následovalo vidění 4 rohů, pak 4 kovářů, pak muže s měřícím provazcem, potom vidění velekněze Jošui a Satana, vidění výhonku a kmene se 7 očima, pak bylo vidění svícnu a 2 olivovníků, vidění letícího svitku a nakonec vidění ženy, která byla v Éfě, v té duté míře obchodnické. Připomeňme si ještě, že počáteční vidění znázorňovala určitý proces, který začínal zdůrazněním Boží péče, Boží ochrany a popisoval také obnovu Božích řádů, zaslíbení příchodu Mesiáše a také vylití Ducha Svatého. V posledních viděních, o kterých jsme hovořili, se objevuje téma soudu a trestu, připomínka potřeby pokání a také návratu lidí k Hospodinu, návratu srdcem.

Nyní tedy, milí posluchači, otevíráme 10. vidění proroka Zachariáše. A to je zapsáno v 6. kapitole, čtu první verš. Znovu jsem se rozhlédl a vidím, hle, mezi dvěma horami vyjíždějí 4 vozy. Ty hory byly měděné. Prorok vidí 2 hory a údolím mezi nimi jedoucí vozy. Náš učitel v těchto pořadech, doktor Vernon McGee, ztotožňuje tyto hory s horou Sion a horou Oliveckou. Údolím je tedy podle tohoto chápání údolí potoka Kidron nebo Cedron. To je jeden určitý pohled, ale můžeme připustit i některé jiné pohledy, jak si ještě dále ukážeme. V případě vozů doktor Vernon McGee uvádí, že mnozí vykladači je ztotožňují se 4 světovými říšemi, s těmi 4 impérii, která viděl také babylonský král Nebukadnesar ve svém snu, který mu pak Daniel vyložil. Jednalo by se tedy o říši babylonskou, Médsko-perskou, Řecko a Řím. Přestože by se zdálo, že tento výklad má své hluboké opodstatnění, doktor Vernon McGee píše, že podle jeho názoru je vhodnější spojovat obraz 4 vozů s apokalyptickým viděním Janovým, kdy apoštol Jan v Novém zákoně vidí vyjíždět 4 jezdce. Tímto náš doktor McGee připouští, že ty jednotlivé obrazy v proroctvích popsané není nutné chápat úplně doslovně a hledat v každém z nich obrazy událostí, které už nastaly anebo nějakým způsobem vypadají, že nastanou na základě toho, co historicky známe. Apokalyptičtí jezdci ve zjevení Jana představují postavy, které přinášejí na zem boží soudy. Pokud bychom ztotožnili i 4 vozy Zachariášova vidění s těmito jezdci posledních dnů, pak bychom i v první části 6. kapitoly, která je právě před námi, v proroctví Zachariáše mohli vidět předobrazy soudů. Tomuto porozumění by odpovídala i pravděpodobná skutečnost, že viděné vozy byly vozy válečnými. Předchozí, tedy 5. kapitola Zachariášova proroctví, přinášela vidění letícího svitku a ženy v éfě. Rovněž mluvila o soudech. Jednalo se tam o soudy nad božím lidem, čili nad Izraelem, a také nad božím lidem v širším slova smyslu. Tyto vozy přinášejí soudy nad pohanskými národy. Bratr Petr Raus při přípravě těchto českých pořadů cituje kralické vykladače, kteří rozuměli obrazu 4 vozů ještě trochu jinak. V horách viděli obraz obrovského a nevystižitelného božího řízení všech věcí a ve vozech potom symboly božích služebníků, které pán Bůh vysílá, aby na zemi naplňovali jeho vůli. Toto pochopení vychází ze souvislosti s prvním Zachariášovým viděním, které jsme už před nějakým časem probírali. Pro dnešní rozvažování se přidržme pohledu našeho doktora McGee a pokusíme se dát obraz 4 vozů do souvislosti s Janovým viděním 4 apokalyptických jezdců.

Zachariášova 6. kapitola tedy pokračuje 2. a 3. veršem. V prvém voze byli zapřaženi ryzáci, v druhém vraníci, v třetím bělouši a ve čtvrtém grošáci. Statní koně. Barvy koní mají ve vidění evidentně svůj význam. Jedná se o téměř tytéž barvy, jaké viděl ve svém vidění Jan, jak to zachycuje v knize Zjevení. Jediný rozdíl je v barvě posledních koní. Zatímco Jan viděl koně synavého, čili šedivého, Zachariáš mluví o koních grošovaných. Protože se v obou případech jedná o kombinace barev, můžeme považovat barvy apokalyptických koní i barvy koní zapřažených do vozů Zachariášova vidění za barvy shodné. V apokalypse jsou barvy koní, na kterých seděli ti jednotliví jezdci, blíže vysvětleny. To najdeme v 6. kapitole knihy Zjevení. Bílý kůň nese jezdce dobyvatele. Ryzák přináší válku. Černý kůň nese hladomor a synavý kůň nese smrt, respektive mor. Biblický pohled na budoucnost světa není nikterak růžový. Musíme si být vědomi, že ti, kteří světu prorokují pokoj a úspěch, rozhodně nemají pravdu. Ani domněnka, že aspoň křesťané budou ve svém životě vždycky úspěšní, není pravdivá. Tak to jako celkový pohled vyrozumíváme z řady míst písma. Svět leží ve zlém a ve své největší části zřejmě ve zlém zůstane až do doby konce. Pán Bůh sice svět léčí nebo aspoň udržuje, ale jeho léčba má duchovní povahu. Pán Bůh svět neuzdraví tím, že mu dá úspěch, že požehná jeho způsobům a metodám, že připustí, aby lidé měli v úvozovkách pravdu ve svém názoru na dobro a zlo, taky neřekne o zlu, že je dobro, protože takto se snaží to říkat někteří lidé. Pán Bůh zlo na světě zatím ponechává, protože lidé se ho nechtějí vzdát. Ukazuje ale na pravé hodnoty věcí. Učí lidstvo rozpoznávat, co přetrvá a co pomine, co má cenu a co nikoli. Pán Bůh nabízí lidem svoje způsoby, své metody, které v skutku přinášejí pokoj a užitek, ale na druhé straně je lidem nenutí. Proto zůstává Boží království na tomto světě jakoby malé, zatím všelijak skryté, nepoznané, a světem namísto toho projíždějí válečné vozy Zachariášova vidění anebo apokalyptičtí jezdci. Svět leží ve zlém, protože lidé stále ještě víc milují tmu nežli světlo, jak to napsal apoštol Jan ze slov Pána Ježíše.

Obrátil jsem se na posla, který se mnou mluvil, a otázal jsem se ho, co to znamená, můj pane? Posel odpověděl a řekl mi, to vycházejí čtyři nebeští duchové, kteří stojí před pánem celé země. Vraníci vyjíždějí do severní země. Po nich vyrazili bělouši, zatímco grošáci vyjeli do země jižní. Ti statní koně tedy vyrazili ve snaze projet křížem krážem zemi, neboť posel řekl, projeďte zemi křížem krážem. I projížděli zemí. Pak na mne zvolal a promluvil ke mně. Pohleď, ti, kteří vyjeli do severní země, uklidnili mého ducha, co se severní země týče. To je text 6. kapitoly Zachariášovi, verše 4 až 8. Vozy očividně reprezentují duchovní bytosti, tedy nějaké jakoby anděly. Zhodně se svědectvím knihy Zjevení můžeme i v Zachariášově vidění nalézat svědectví o úkolu andělů v časech posledního soudu. Při pozorném čtení Zachariášových slov nás může zaujmout, že dva vozy vyrazily severním směrem, jeden směrem jižním a o posledním vůbec není řečeno, na kterou stranu vyjel. Doktor McGee upozorňuje, že tato skutečnost může souviset s polohou izraelské země. Leží mezi Středozemním mořem a Arabskou pouští. Takže z ní se dá vyjet vlastně jen na sever nebo na jih. Protože vlevo by bylo moře a vpravo Arabská poušť. Vozy, zvláště vzhledem ke slovům, která k ním promluvil boží posel, jak máme zaznamenáno v 7. verši, mají projet celou zemí. Projeďte zemi křížem krážem. Pán Bůh chce vidět, nebo vidí všechny národy a taky všechny národy bude soudit. V našem textu je důraz položen právě na to slovo všechny. Na všechny národy dopadne v posledních dnech také tíseň války, také hladomor, nemoci a jiné příčiny smrti.

A co může znamenat ona poznámka Božího posla zaznamenaná v 8. verši, že ty vozy, které vyjeli do severní země, uklidnili jeho ducha? Zřejmě tu nacházíme ohlas aktuální situace Izraele v Zachariášově době. Severní země to byl tehdy Babylon, protože babylonští dobyvatelé pronikali do Palestiny ze severu. Babylon byl sice nepřítelem, zejména v té duchovní oblasti, ale právě v době Zachariášově se rozhodnutí nástupnického státu Babylona, tedy z rozhodnutí perského krále, mohli Izraelci vracet do své země. Mohli se vracet domů po 70 letech zajetí. Tato příznivá skutečnost zřejmě stojí v pozadí výroku Božího posla.

I stalo se ke mně slovo Hospodinovo o převzetí darů od přesídlenců, od Chaldeje, Tobiáše a Jedajáše. Onoho dne přijdeš, vejdeš do domu Jošiáše, syna Sefaniášova, kam oni přišli z Babylona a převezmeš stříbro i zlato. Dáš zhotovit tiáru, vstavíš ji na hlavu velekněze Jošui, syna Josadakova, a řekneš mu: toto praví Hospodin zástupů. Hle, přijde muž jménem Výhonek, vyraší od spodu. Ten zbuduje Hospodinův chrám. Zachariáš 6, verše 9 až 12. Obraz posledního Zachariášova vidění se náhle mění. Vozy se rozjeli po celé zemi, Zachariáš náhle slyší Boží hlas, který hovoří do současné prorokovy situace. Pán Bůh Zachariáše posílá do domu Jošiáše, syna Sefaniášova. Zřejmě to byl jeden z významných mužů Izraele v té době, snad potomek velekněze Sefaniáše z doby Jeremiášovi. K tomuto člověku má jít Zachariáš onoho dne. Výraz onoho dne je v celku standardní formulací Starého zákona a označuje den mimořádného Božího zásahu, den, kdy Pán Bůh bude konat své dílo mezi lidmi. Prorok se tedy dozvídá, že Pán Bůh chce určité věci mezi izraelským lidem vykonat. A Zachariáš se má na této věci podílet, spolupracovat. Do Jošiášova domu nepřijde jen Zachariáš, přijdou tam také tři muži, vyslanci babylonské diaspory, tedy Izraelité, kteří se z Babylona už nepřestěhovali zpátky do Palestiny. Tito poslové přinášejí dar, který zřejmě Židé z Babylona chtějí věnovat jako svůj příspěvek na obnovu jeruzalémského chrámu. A Zachariáš má tento dar převzít. Všimněme si jmen babylonských poslů. Chaldej souvisí s výrazem pomíjitelný věk. Jeho jméno je ve 14. verši změněno na Chelem, což snad znamená snílek. Jméno Tobiáš znamená Boží dobrota a Jedajáš znamená Bůh ví. Spojením jejich jmen bychom mohli sestavit větu: dobrý Bůh všechno ví a dává sny. Míněno prorocké sny. Zdá se, že v textu jde o zdůraznění a že v posledních dnech dojde k naplnění prorockých snů předcházejících generací. Ačkoliv je pravděpodobné, že zlato a stříbro přinesené jmenovaným poselstvem z Babylona bylo určeno pro obnovu chrámu, chrámové stavby nebo té velké rekonstrukce, dostává Zachariáš příkaz k jinému využití tohoto bohatství. Má z daru zhotovit tiáru, patrovou, snad dvoupatrovou korunu. Tuto tiáru má pak vložit na hlavu velekněze Jošui. Tento čin je velice neobvyklý.

přijmout znak královské moci. Narodí se až Mesiáš, až Pán Ježíš Kristus. Jošua jako velekněz v tuto chvíli představuje nejvyššího nebeského velekněze, který je zároveň i králem. Stává se tedy obrazem Mesiáše, obrazem Pána Ježíše Krista.

Zachariáš 6.12 pokračuje tímto prorockým výrokem. Toto praví Hospodin zástupů. Hle, přijde muž jménem Výhonek, vyraší od spodu, ten zbuduje Hospodinův chrám. Ano, on zbuduje chrám Hospodinův a bude obdařen velebností, bude sedět na svém trůnu a vládnout a bude na svém trůnu knězem. Mezi obojím bude pokojná shoda. Tiára pak bude v Hospodinově chrámě pamětním znamením Chelemovi, Tobiášovi, Jedajášovi a Chénovi, synu Sefaniášovu. I vzdálení budou přicházet a pomáhat při budování Hospodinova chrámu. I poznáte, že mě k vám poslal Hospodin zástupů, ovšem budete-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha. Tolik v 6. kapitole Zachariáše po 15. verš. Jošua, korunovaný velekněz, má ze Zachariášových úst slyšet prorocká slova o muži nazývaném Výhonek. S tímto zvláštním jménem jsme se v našich zamyšleních už setkali. A možná nám zní v duši text proroka Izajáše z počátku jeho 53. kapitoly. Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země. Jméno Výhonek je vcelku jednoznačným označením Božího Mesiáše. Slovo zvěstované prorokem Zachariášem mělo v jeho době jistě především povzbudit lid, který pracoval na obnově jeruzalémského chrámu. Práce to byla nesnadná a lid při ní ztrácel naději. Mnoho se nedařilo, nepřátelé stavbě všemožně bránili a do této situace zní prorokovo slovo, že Pán Bůh si chrám dokončí. Navzdory všem překážkám, navzdory všem protivníkům. Jde totiž o Boží dílo. Mnozí ze stavebníků měli představu, možná vzpomínku na vyprávění pamětníků o podobě předcházejícího chrámu. Tento chrám, později nazývaný chrámem Zerubábelovým, ten, který právě stavili, byl jen nepatrným odleskem nádhery předchozího chrámu Šalomounova. Možná se jim i proto zdála jejich práce jaksi bezcenná. Ale Pán Bůh je ujišťuje, že je to jeho dílo, na kterém záleží. Je mnoho lidí, kteří sami o sobě říkají, že nemohou mít pro Pána Boha velkou cenu, že jsou příliš nepatrní a bezvýznamní. Právě jim má znít toto prorocké slovo. Pán Bůh vidí věci často jinak. On se nedívá na to, co je před očima, na to, co se dá počítat ve velkých číslech. Právě tak, jako pro něho měl význam Zerubábelův chrám, právě tak máš pro něho význam i ty. I ty máš být Božím chrámem. Pán Bůh chce v tobě přebývat. V čem spočíval význam nádherného Šalomounova chrámu? V obrovské nádherné stavbě? V drahé výzdobě budovy plné zlata? Ve skvěle provedeném obřadním náčiní? Nebo snad v perfektním systému bohoslužby, zpěváků a všech těch velkolepých věcí? Hodnota chrámu spočívá v přítomnosti Boha. Pán Bůh přicházel do toho chrámu, aby byl se svým lidem. Přicházel do chrámu Šalomounova, ale přicházel i do

chrámu Zerubábelova a přijde i do našeho srdce. V čem byla tedy hodnota chrámové budovy? V tom, že ji lidé stavili jako oběť pro svého boha, že ji stavili krásnější než svoje vlastní domy. Nedělali to tak vždy a proroci je někdy museli upomínat, oč vlastně jde. Ale nakonec byl jak Šalomounův, tak i Zerubábelův chrám stavěn jako první, nejdůležitější, nejvýznamnější budova Jeruzaléma i celého Izraele. Tak to má být. I naše srdce má být budováno především pro našeho Boha. Kromě tohoto významu, který platil pro prorokovu dobu, mají jeho slova ještě další a podstatnější smysl. Mluví o Kristu, který buduje chrám církve. Bude vládnout jako král i jako velekněz v jedné osobě. Tak to už dnes platí. I když jeho královská funkce není celému světu zřejmá, Pán Ježíš vládne svému království, přichází do svého chrámu, tedy do církve, který budují národy celého světa, nebo věřící ti, kdo byli znovu zrozeni ze všech národů světa. Ano, pro všechny národy světa je v církvi místo. Stavba tohoto chrámu skutečně roste.

0: Zachariáš tedy vložil korunu symbolicky na hlavu kněze Jošui. Na jeho hlavě ale ta koruna nemohla zůstat. Zůstane uložena v chrámě jako připomínka božích darů, jako připomínka zaslíbeného příchodu Mesiáše. Připomínka, která má povzbuzovat k poznávání božích záměrů. Prorok ale na závěr své řeči připojuje slova: i poznáte, že mě k vám poslal Hospodin zástupů. Ovšem, budete-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha. Na naší poslušnosti nezávisí naplnění Zachariášova proroctví. To se naplní bez ohledu na náš postoj k němu. Ale na naší poslušnosti závisí náš podíl na božím díle. Závisí na něm naše poznávání božích cest a konec konců i naše radost z tohoto poznávání Pána Boha samotného a jeho plánů. Tak si moc přejeme, abychom dokázali v poslušnosti vidět boží dílo mezi námi i v našem světě a spolupracovat na něm podle božího vedení. Bůh kéž nám v tom požehná.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho, tentokrát k proroku Zachariášovi. Tento díl a mnohé další napříč celou Biblí v mnoha jazycích najdete na stránkách ttb.bible. Ve studiu budeme pokračovat zase zítra ve 20 hodin 15 minut.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: oslavnou píseň o Bohu všech zástupů z textu proroka Izajáše, Zjevení či Joba přinesl Matt Redman. Blížíme se k 9. hodině, v ní bude znít hláska. Vypravíme se nyní do Zlína.
1: Jen slovo tvé budíš světlo.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

S 9:00 přichází na vysílání Rádia 7 Hláska. Když se spojí touha zvát druhé lidi na cestu objevování křesťanství a nabídnout příležitost k růstu v mnoha oblastech, je z toho něco krásného a užitečného. Právě o tom bude řeč v pořadu, který právě začíná. Dobrý poslech vám přeje Pavel Kol.

0: Ahoj, posloucháš Hlásku z dílny Rádia 7 a jsem rád, že i tobě budeme moci v následující půlhodince předat nějaké know-how. Zvu si hosty, kteří se v životě setkali s živým Bohem, Ježíšem Kristem, zažili jeho proměnu, nechávají se jim vést a touží potom, aby i další lidé poznali Boží lásku a jeho dobré záměry, které s každým z nás má. Mým dnešním hostem je Libor Osouch, následovník Ježíše, který vede církev Move Zlín, jezdí na lyžích, tvoří kreativní videa a kouzlí v oblasti brandingu a marketingu. Vítej.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Pokud by někdo neznal Move Zlín, doporučuji si vyhledat například Instagramový profil. Slyšel jsem, že v dnešní době to funguje tak, že pokud se zejména mladý člověk chce podívat někam do církve, dívá se na sociální sítě, jestli se dané společenství nějak prezentuje, jak to tam případně vypadá, co může čekat a podobně. Setkáváš se s tím, že by ti lidé sami řekli, že dříve než se šli podívat k vám, tak mrkli na socky?
1: Jo, už se mi to stalo. Vlastně teď zrovna nedávno přišel do církve nový člověk, který přesně tohle řekl, že si nás našel na sociálních sítích, případně i na podcastu, takže stává se nám to nějakou dobu už, protože poslední dobou mně přijde, že naše sítě fungují trochu víc, trochu líp a začalo se to dost rozkřikávat. Dokonce se mi stává, když chodím po městě, po Zlíně, tak že občas někoho potkám a začne nějaká konverzace a přesně přijde i to téma na to, co dělám, tak jim řeknu, že děláme tady takovou církev Move a oni mi řeknou, jo, na to už jsem někde narazil, takže to funguje a jsme za to rádi. Samozřejmě v dnešní době, jak říkáš, je to trochu takový vyhledávač ty sociální sítě. Uvidíme, jak to dneska bude i s AI, jestli se to postupem času nepřesune i tam, ale to je možná už na budoucí přemýšlení.
0: Takže odezvy jsou pozitivní, když někoho potkáš a zjistíš, že už na vašich profilech byl, tak je to veskrze pozitivní, ten ohlas?
1: Já myslím, že spíš to buduje takové povědomí, jo? Že lidi ví, že existujeme, ví, že něco děláme. Ano, už jsme se u našeho kontentu setkali i s negativními komentářemi, takže ne vždycky to musí být pozitivní, ale my jsme rádi za to, že to povědomí tam je, protože to je za mě hodně důležité i právě v ten moment, kdy člověk třeba někdy pocítí nějakou potřebu to jít vyzkoušet, nebo řekne si, tyjo, možná bych se někdy do nějaké církve podíval. Nebo případně, když přijíždí lidi studovat do Zlína. Zlín je studentské město a každý rok tam máme novou dávku studentů, tak u nich právě jsme často slyšeli, že no, tak jsem si to vyhledal na sítích, jaká je tady církev, viděli jsme vás a dávalo nám to smysl, tak jsme se přišli podívat.
0: Dobré. Tvoření obsahu na sockách je kategorie sama o sobě, možná dokonce i vědní obor. Já toho nesleduji tolik, ale když se dívám na váš Instagramový profil, přijde mi soudobý, originální, vtipný, tak se nabízí otázka, kde berete všechny ty nápady, co se týče feedu.
1: To by byla možná otázka i na můj tým, nechci si tady vzít kredit za to. Ty nápady, a mně se hodně líbí knížka od Augustina Kleona, Krást jako umělec. A myslím si, že na sociálních sítích je to velmi aktuální, že člověk se často inspiruje u jiných videí, které už fungují na internetu. Dokonce my máme v Move vybudovanou takovou kulturu, že když člověk narazí prostě na Instagramu na nějaké zábavné video, které dává smysl, tak si to posíláme vždycky na ten profil Move Zlín. Takže lidi, co se starají o sociální sítě a tady o natáčení těch videí, tak si to potom můžou rozkliknout, můžou se podívat, co tam je. A podle toho, jaká je potřeba, tak podle toho vyberou video, které natočíme, předěláme ho trošku do našeho kontextu. Takže inspiraci bereme většinou od jiných videí. A záleží taky, co zrovna chceme dělat a co zrovna potřebujeme odkomunikovat.
0: A začali jsme Movem, protože to je jedna z velkých oblastí tvého života. Pokud by přeci jen mezi posluchači byl někdo, kdo neví, kde třeba leží Zlín, nebo že existuje církev Move, uveď nás prosím stručně do obrazu, jak se utvářel ten váš příběh až do současnosti.
1: Tak pokud nevíte, kde je Zlín, tak to bude trošku těžší. Zlín je na východě České republiky, blízko Slovenska. Je to krajské město, je to krásné město. Je to město, které miluju. A MOV je church plant nebo startup církev, nově začínající církev ve Zlíně, kterou tam aktuálně budujeme. Ta historie už je poměrně dlouhá, dokonce když jsem pár let zpátky byl tady v tomto pořadu, tak možná teprve to existovala jaká nějaká myšlenka, ještě jsme tady o tom ani moc nemluvili, o MOVu jako o církvi, ale vlastně začalo to takovou událostí, kterou jsem tady právě kdysi už popisoval, a to byla moje krize víry, kdy já jsem do Zlína přišel jako student, prožil jsem tam poměrně velkou krizi víry, kdy jsem odešel od Boha úplně, až do takové fáze, že jsem se chvíli identifikoval jako ateista. A pak dost zázračným způsobem mě Pán Bůh přitáhl zpátky k sobě. A to byla doba, kdy já jsem si úplně od nuly definoval svoji víru. A když se tohle stalo, tak najednou jsem měl obrovskou touhu o tom mluvit s dalšími lidmi, protože najednou jsem měl tu svou víru, zažil jsem něco velkého s Pánem Bohem a bavilo mě o tom se bavit s dalšími lidmi. A tak často jsem se bavil se spolužáky, s dalšími lidmi, který jsem třeba potkal i náhodně. To, co mi ale přišlo takové zvláštní, bylo to, že jsem měl někdy pocit, že nemám prostředí, do kterého je můžu pozvat. Zároveň v té době jsem vedl mládež a dělal jsem si takovou anketu, že jsem se ptal lidí z týmu, jestli by pozvali někoho dalšího na naší bohoslužbu. A často jsem dostával odpověď, že ne. Že možná na nějakou mládežnickou akci, na něco, co děláme zvlášť, ale že by je nepozvali na bohoslužbu. Tak to pro mě byl takový červený výkřičník, takový red flag, že jsem si říkal, my máme nějakou vášeň, my chceme s lidmi mluvit o Kristu, ale nemáme prostředí, do kterého bychom je pozvali. A tak začala pomalu vznikat myšlenka o tom, že bychom založili nějakou církev, kde bychom přesně mohli tyhle lidi pozvat. Nebyl to úplně krátký proces, my jsme si chtěli být jistí, že neděláme něco jenom z nějakého impulzu, takže myslím si, že to byly zhruba 2 roky, kdy jsme o tom postupně mluvili a bavili jsme se o tom i s naší církví, bavili jsme se o tom s dalšími lidmi, budovali jsme nějaký tým a jednoho dne jsme si řekli, že to prostě vyzkoušíme. Řekli jsme si, že budeme dělat bohoslužby jednou za 14 dní odpoledne, tak aby jsme zároveň stále mohli být zapojeni v naší domácí církvi. A tehdy jsme měli zhruba půlroční období, kdy jsme to zkoušeli, až jsme došli do bodu, kdy jsme začali cítit takové vyhoření. Začali jsme cítit, že to děláme hodně na sílu a že veškerá ta práce je hodně o tom, jako udělat dobrý program, udělat kvalitní prostě zvuk, kvalitní světla, ale cítili jsme, že v tom není ta komunita. A tak v té době jsem věděl, že musíme zatáhnout za brzdu. Tak jsme zatáhli za brzdu a řekli jsme, že teď to, na co se chceme zaměřit, je, aby jsme měli dobrý vztah s Pánem Bohem, aby jsme se zaměřili na vztah s Pánem Bohem a aby jsme měli dobrý vztah s lidmi, aby jsme tvořili komunitu. Tak jsme ze dne na den úplně předělali celý koncept MOVu. Začali jsme dělat hodně takové jako večeře, kde jsme zvali lidi, bavili jsme se o Bohu, modlili jsme se. A hodně jsme předělali náš koncept toho, jak děláme tým, z toho, že hlavně naplánovat všechny aktivity k tomu, že hlavně budovat náš charakter a vztah s Pánem Bohem. Začali jsme se hodně modlit za věci a jednou během těch modliteb tak jsme si tak jako říkali, že my prostě stále cítíme, že Pán Bůh chce v našem městě něco udělat, že ta původní vize, že chceme vytvořit místo, kde se budou lidi moci dozvědět o Bohu, kde budou moci duchovně růst, takže stále chceme vidět. A tak po nějakým dalším rozhodování v užším kruhu lidí jsme si řekli, že tomu dáme ještě jednu šanci. A tentokrát to bylo tak, že jsme chtěli co nejvíc říct, Pane Bože, ale teď je to na tobě. Tak jsme si definovali takové roční období, kdy jsme řekli, že Bože, my do toho teďka chceme dát maximum, ale chceme, aby to byla tvoje práce a ne naše. A bylo zvláštní, že v tom období Pán Bůh najednou začal úplně hrozně jednat. On nám během krátkého období dal lidi do týmu, odpovídal nám na modlitby, dal nám skvělý prostor a vlastně každým den nás usvědčoval v tom, že tohle je to, co máme teďka budovat. Takže teď jsme v tomto období a je to krásné období, protože Pán Bůh odpovídá na modlitby a cítíme, že hodně jedná v našem městě. Zároveň jsme na začátku, nevíme, co nás bude čekat. Víme, že nás určitě bude čekat ještě spoustu těžkých překážek, které budeme muset překonat, ale jsme za to hrozně vděční, že to můžeme dělat a vidíme ovoce, tak z toho máme radost.
0: Wow, to je dost inspirativní příběh, díky za to. Na webových stránkách by se lidé o vás dozvěděli následující. Jsme moderní, srozumitelná křesťanská církev pro věřící, pochybující i hledající. Společně se posouváme blíž k Bohu a tím proměňujeme sebe, své okolí i Zlín. Tak z toho úplně čiší ten důraz na tu komunitu, jak si říkal, že jste potřebovali tu změnu. A zároveň v tom vidím to, že proměna se děje, když se člověk posouvá blíž k Bohu. Tak se chci ptát, jak se ta proměna může dít v prostředí, kde jsou věřící, pochybující a hledající?
1: My v MUF věříme, že každý z nás je na nějaké cestě za Pánem Bohem. A proto máme i ten název náš MUF, že se chceme někam posouvat. A jak si to popsal, tak naší opravdu vizí, aby jsme se posouvali blíže k Bohu. A zároveň věřím, že je to určitý proces. Někdy máme tendenci přemýšlet nad křesťanství a nad církví jako na takovou tu věcí, která se prostě jednou jenom stane, že tady jsou ti nevěřící a pak se stane ten jeden moment, kdy oni uvěří a už jsou věřící a to je všechno. Ale já si myslím, že víra a život s Pánem Bohem je o nějaké cestě, dlouhodobé cestě, kterou všichni nějakým způsobem jdeme, akorát každý jsme na té cestě někde jinde. Takže věřím, že církev je společenství lidí, které je na cestě směrem k Pánu Ježíši a my se snažíme být citliví na to, že každý má ten startující bod někde jinde. Někdo přichází do naší církve a možná vůbec nemá žádnou zkušenost s církví. A my chceme, aby možná ten jeho první krok bylo to, že pozná zdravou komunitu křesťanů, že možná pozná, co znamená být křesťanem, že to není jenom o nějaký mít si do kostela sednout na půl hodiny, ale že je to životní styl, který je proměňující. A možná tam přijde někdo, a to máme aktuálně jako docela velkou cílovou skupinu, kdo vyrostl v nějaké církvi, ať už je to katolická nebo protestantská a zažil nějaké prostředí, které nebylo úplně zdravé a proto odešel od Boha. A možná ten jeho další krok u nás bude to, že mu ukážeme, že jde dělat prostředí křesťanské i zdravé. Že to, že někdo špatně interpretoval Pána Ježíše a Boha, neznamená, že Pán Ježíš a Pán Bůh je prostě špatný. A pro někoho jiného to může být zase už člověk, který je zralý a ten jeho další krok, který s náma může ujít, je to, že udělá krok víry a půjde do nějaké služby, nebo že se zapojí do nějakých projektů, anebo že pomůže někomu jinému v tom dalším kroku. Takže ano, věřím, že církev je prostředí pro to se posouvat, ať už je člověk zrovna kdekoliv na té cestě.

0: Myslím si, že spousta církví chce začít s tím, že vybudujeme nějakou zdravou komunitu, ale ono se to asi lehčeji řekne, než potom udělá, a držet to dlouhodobě, aby to stále bylo zdravé, aby lidi měli funkční vztahy a otevřené, tak asi nebude nic jednoduchého. A ještě k vašim ambicím, ty jsi mluvil nebo zmínil si nějakou cílovou skupinu, a já, když jsem se díval na vaše webové stránky, tak viděl jsem, že vaše ambice nejsou malé. Říkáte, jdeme pohnout Zlínem, nevěříš, přijď. Z toho mě vyplývá, jestli si rád dáváš vysoké cíle, anebo toto skutečně považuješ za splnitelné?
1: Tak záleží taky, co se myslí tím pohnout Zlínem. Co vlastně jako vůbec znamená to pohnutí, ale my věříme, že, nebo chceme, máme takový přání, aby naše město nezůstalo stejné, a věříme, že církev už od začátku toho, co působí tady na té zemi, tak vždycky přinášela nějakou změnu do té společnosti, která věřím, že byla pozitivní. Máme samozřejmě v historii nějaké příklady, kde to úplně pozitivní nebylo, ale já věřím, že my opravdu dokážeme proměnit naše město. Možná to ze začátku bude po malých kručcích, že můžeme dělat malé věci, jako že budou lidi možná trávit čas nějak víc smysluplně, že možná budeme pomáhat lidem proměňovat nějaký jejich charakter, že budeme dělat malé změny v těch pár lidech, který tam teďka máme, ale věříme, že pokud to vydržíme nějakou dobu, takže to opravdu může dělat i velký dopad na naše město, že možná můžeme, nevím, zařídit to, že klesne kriminalita, nebo můžeme zařídit to, že lidi budou najednou víc se budovat i v nějakých praktických dovednostech, typicky hraní na nástroje, že to je taková věc, která mně přijde, že v církvi většinou lidi vybuduje. Takže a je to velký cíl. Ptal ses na to, jestli mám rád velký cíle, tak ano, mám rád velké cíle. Myslím si, že když si člověk dá moc malý cíl, tak zbytečně omezí nějaký svůj potenciál. Takže je to obrovský cíl a my opravdu věříme, že můžeme proměnit naše město, a je to naše vize, které bychom chtěli dosáhnout.
0: V tom sloganu mě zaujala i určitá, řekněme, dvojstrannost. Říkáte, jdeme pohnout Zlínem, nevěříš, přijď. Chcete tedy jít za lidmi, nebo chcete, aby oni přišli za vámi?
1: My je zveme na společnou cestu. Jak jsme se bavili před chvílí, tak věřím, že prostě následovat Pána Ježíše je nějaká cesta, kterou jdeme, a my chceme pozvat lidi, aby na tu cestu s náma naskočili. Můj takový oblíbený slogan je, že někdy rozdíl mezi věřícím a nevěřícím jenom to, jestli tomu někdo dá šanci. Já věřím tomu, že Pán Bůh je živý a že proměňuje lidské životy, a že pokud tomu člověk dá šanci, takže Pán Bůh bude jednat v jeho životě tak, že to pro něj bude velmi jako dávat smysl ho následovat. A v tomhle mě hodně inspiruje i příběh, který se píše v Janovi, kde je právě takové to, kdy Filip říká Natanelovi, pojď a přesvědč se sám. Mm-hmm. Že mě na tom přijde hodně zajímavé, že tady není to o tom, že prvně ti budu muset jako navykládat to, co je přesně ta pravda, a prvně musíš všemu jako 100% uvěřit. A on říká, pojď a přesvědč se. A to je vlastně i v tom našem sloganu, že my jdeme pohnout Zlínem, my chceme proměnit naše město k pozitivnímu, my chceme, aby naše město poznalo Pána Ježíše, a tím pádem i to mělo pozitivní dopad, a zveme ty lidi, aby to prostě vyzkoušeli, aby přišli a přesvědčili se sami, jestli to dává smysl nebo ne.
0: Od Zlínského kraje jste získali velké prostory v centru města, které chcete přetvořit v kreativní komunitní centrum. A zajímá mě vlastně všechno. Proč zrovna kreativní komunitní centrum, co chcete nabídnout a v jaké fázi tento projekt je? Pojďme postupně. Proč zrovna kreativní komunitní centrum?
1: Zase, my věříme, že růst je to, co potřebujeme, a že potřebujeme se posouvat jak v duchovních věcech, tak i v praktických. Takže tím, že jsme ve městě, které je proslulé nějakým designem a kreativitou, tak jsme chtěli vytvořit místo, kde budou moci lidi jak růst duchovně, tak růst i v těch praktických věcech, jako jsou právě kreativní dovednosti, hudba, umění a tak dále. Dávalo nám to smysl, protože máme v okolí lidi, kteří tohle dělají, a máme možnost tak být blízko i těmto lidem.
0: Dočetl jsem se, že ta nabídka je širší, nejenom naučit lidi třeba něco praktického nebo seznámit je s Bohem, tak k čemu všemu dalšímu by ty prostory mohly být využity?
1: Nám v tomhle Pán Bůh hrozně moc požehnal, že máme prostor, který má dost místa, je to skoro 500 metrů čtverečních. Mm-hmm. On vlastně byl i docela velký zázrak, že jsme tenhle prostor získali. My jsme se dlouho modlili za to, aby jsme měli místo ve městě, kde budeme moci tohle tvořit, a furt jsme si říkali, takových těch 100 metrů čtverečních by nám stačilo. Pán Bůh zázračně promluvil a dostali jsme od Zlínského kraje právě tady ten velký prostor. A toho místa je tam tolik, že máme jako různou vizi, co s tím místem chceme udělat. Samozřejmě to slouží pro to, aby jsme se tam mohli scházet i na bohoslužby, ale tím, že je to velké místo, tak chceme nad tím nějakým způsobem přemýšlet i, aby se to používalo co nejvíce. Takže máme to rozdělené zhruba na tři části. Máme jednu část, ze které chceme udělat takovou klubovnu, kde právě by se mohly dělat i různé výstavy, a chceme tam dělat volnočasové kluby. Už dlouhodobě máme takovou touhu tohle budovat v našem městě. Možná už přemýšlíme i nad tím, že bychom tam mohli udělat nějaký coworking. Prostě komunitní místo, kde budou moci lidi přijít, trávit čas, dát si dobrý kafe a prostě využívat ten prostor na maximum. Potom máme takovou obrovskou místnost, kde bychom do budoucna chtěli udělat prostor právě na setkávání, na různé přednášky, konference, bohoslužby, prostě velký přednáškový sál. A potom v další části máme ještě menší místnost, kterou bychom chtěli přetvořit na nahrávací studio, na zkušebnu, prostě odlučnit to a udělat to místo, kde se budou moci lidé rozvíjet i v těch hudebních dovednostech. Takže ta vize je obrovská. My jsme se dlouho modlili za to, aby jsme dostali místo. Museli jsme udělat docela velký krok víry. Vy, kdo mě znáte, tak já jsem ten typ člověka, co vždycky říkám, že tohle byl můj největší krok víry, co jsem kdy v životě udělal, a pak za měsíc udělám další, který je podle mě ještě větší. A někdy pak přijde to vystřízlivění, že najednou jako mně přijde, že až Pán Bůh říká, no tak udělal jsi ten krok, tak teď ukaž, co všechno jsi schopný obětovat pro to. A víme, že to bude těžké. Je to těžké, ale dává nám to obrovský smysl. A mě to dává smysl i v tom, jak to aktivovalo ty lidi, že jim to taky dává smysl, že máme konečně něco svého, co můžeme budovat. Takže je to jako obrovský těžká věc, která nás ale spojuje a nutí nás to něco opravdu obětovat pro to a budovat to.
0: Církev je o lidech a ty už jsi zmínil, že tím základem je zdravá komunita, komunita lidí, která je na cestě, která objevuje, kdo Pán Ježíš Kristus je. Tak mě zaujalo jednak to budování zdravé komunity a taky, jak jsi mluvil o růstu, že chcete lidi vést k růstu v mnoha oblastech. Když bych se to pokusil spojit dohromady, co podle tebe pomůže vybudovat jednak zdravou komunitu a komunitu, která bude mít v srdci tu touhu růst i duchovně? Nebo co konkrétně by ten duchovní růst mohl znamenat?
1: To je hodně těžká otázka. Já si myslím, že budování zdravé komunity je nekonečně dlouhá práce, náročná práce. Obnáší to, že musí člověk umět dobře pracovat dlouhodobě i s nějakýma možná hodnotama. U nás docela rychle po tom, co jsme rozjeli tým, tak jak to bývá, a jsme to tady naznačovali, tak docela brzo jsme začali vnímat nějaké vztahové věci, které se začaly být porušené. Často se stává, že prostě člověk si nesedne s druhým člověkem a to často vytváří takovou kulturu, kdy potom to prostředí začne být takové těžké, začne se to přenášet i na ostatní lidi, že když víme, že ten vztah je někde porušený, obzvlášť v nějakém užším týmu, tak potom se to přenáší na ostatní lidi. Takže pro nás to bylo a je stále hodně práce s tím, že musíme zdravě nastavovat hodnoty, že si musíme, my to máme dokonce definované přesně i na našich webových stránkách, to najdete, naše hodnoty, které se snažíme mít a dodržovat, že tohle jsme my a tohle chceme, aby naše prostředí bylo, a pak věnovat hodně práce tomu, aby jsme se k těm hodnotám přibližovali. Hodně o nich mluvit. A my každé setkání, co máme, tak si jednu tu hodnotu připomínáme. I když je to stokrát dokola, tak stále víme a cítíme, že potřeba si ty hodnoty připomínat, že chceme nějaký být a někam se v tomto posouvat, aby jsme vytvořili právě to zdravé prostředí. A stejně je to i s tím duchovním růstem. Pro nás duchovní růst je jedna z těch hlavních hodnot. Chceme, aby lidi duchovně rostli. Věříme, že naše cesta křesťanů je o tom, aby jsme byli co nejbližší Pánu Ježíši, aby jsme byli co nejvíc podobní jemu. A dneska to tady padlo, je to nějaká cesta, je to nějaký růst, do kterého musíme postupně dorůstat. Tak je to naše hodnota, věříme, že to je to, o co bychom měli usilovat, aby jsme duchovně rostli.

0: tom tvém osobním příběhu si zmínil, že když jsi překonal nějakou tu svoji životní krizi, tak najednou přišla ta velká radost a ta touha podělit se s lidmi o to, co sám si přijal od Pána Boha, co ti dal do života. A vím, že jedna z oblastí, které se věnuješ, je i apologetika, zjednodušeně můžeme říci obhajoba víry. Bylo to už možná nějaké semínko toho v tom období, kdy jsi právě nějak znovu tu víru našel a měl si touhu se o ní sdílet s každým i s tím, kdo třeba ti hned začal oponovat, nebo jak se vyvíjel ten tvůj přístup právě k této oblasti?
1: Jo, začalo to přesně v té chvíli, kdy já jsem prožíval krizi víry. Myslím si, že každý člověk má trošku jiný ten způsob, kterým se k Pánu Ježíši dostane. A já jsem vyrostl v církvi, kde tohle nebylo úplně časté téma. Přijde mi, že často se spíš jela taková ta linka, že člověk prostě musí věřit a nepochybovat a vlastně nevrtat se tady v té apologetice. A tak mi to často chybělo, že jsem měl takový pocit, že víra je něco, co prostě člověk má a neměl by to zpochybňovat a často jsem měl takový i ten pocit, že tady je ta věda, která mluví jednu věc a my bychom to měli jak odmítnout a věřit tomu Pánu Bohu. Takže když já jsem prošel tou krizí, tak to byla vlastně jedna z těch hlavních věcí, že jsem si řekl, teď vlastně no, dává jako větší smysl ta věda. A ten způsob, kterým já jsem se potom začal vracet k Pánu Bohu, bylo i právě to si uvědomit, že to není o tom jenom slepě něčemu věřit, ale že opravdu jako křesťané věříme, že to, co Pán Bůh napsal v Bibli, nebo to, co je v Bibli a nějakým způsobem věříme jako křesťané, že to není proti té vědě, že my to můžeme dokázat i těma vědeckýma způsobama. A tak jsem se začal hodně zjišťovat o těch věcech a vlastně jestli je věda opravdu proti víře, anebo to jde ruku v ruce. A začal jsem zjišťovat, že to tak černobílé není, že někdy ty vědecké fakty, které jsou, tak může si je vzít ateista a popsat si je podle sebe tak, aby to napasoval na ateismus, stejně tak to může vzít křesťan a napasovat si to na víru. A pak ve výsledku to není o tom, jako je to vlastně o tom, co je pak ta větší pravděpodobnost. A díky apologetice a díky tomu, že jsem začal hodně studovat tady tyhle témata, tak prostě jsem uviděl, že daleko větší pravděpodobnost je právě to, že je tady nějaký milující Bůh, že tady Pán Bůh, který všechno stvořil s nějakým smyslem, že ty věci mají řád. Takže to najednou začalo být téma, který mě začalo hodně bavit a začalo mě bavit i odpovídat na ty těžké otázky. Já jsem měl těžké otázky, musel jsem si je sám sobě zodpovědět a v ten moment jsem byl připravený je odpovědět i dalším lidem. A zároveň to bylo téma, který mě bavilo, takže ho stále studuju. Neřekl bych o sobě, že jsem apologet. Myslím si, že na to jsem moc malý, co se týče nějaké školy, nemám nic vystudované, jenom mě to prostě baví číst a sám si to v hlavě nějakým způsobem střebávat.
0: A když teda z té teorie, z toho, co načteš, nastuduješ, přecházíš do té praxe, tak jakým způsobem přistupuješ k lidem, se kterými mluvíš a kteří konfrontují tvoji víru, ať už z pozice ateistů, agnostiků nebo jinověrců?
1: Já osobně mám rád v tomhle ten přístup té lásky. Snažím se nejít tou cestou, že no, tak já jsem konečně poznal tu pravdu a teď vám ji všem vytmavím a vy jste vlastně ti hloupí, co hloupě věříte nějakým jako vědám a tady těm věcem. Protože úplně stejně tak to beru, že často ta druhá strana bere nás jako křesťany. A můj takový oblíbený způsob je, hele, pojďme se fakt o tom bavit, jakože pojďme mít nějakou racionální konverzaci, pojďme z toho zkusit dát pryč emoce. Já si nemyslím, že jste hloupí. Já prostě chápu, že vám to dává smysl i tak, jak tomu věříte vy, ale mám nějaké věci, které vám to možná můžou trošku narušit. Stejně tak, jako se občas stává, že i někdo z agnostiků, z ateistů může přijít s nějakou otázkou, kterou ještě nemám třeba probranou v hlavě a nechci být takový, že no, tak to je blbost. Ale chci tomu dát nějakou šanci a nějak to jako probrat sám v sobě. A věřím tomu, že pokud jako křesťané opravdu věříme, že Pán Ježíš je pravda, takže bychom se neměli bát tady těch otázek. A stejně tak bychom i té druhé straně měli nabízet, jako pojďme se o tom bavit. Možná, když ti ukážu, jak to vidím, tak to bude právě ta chvíle, kdy tomu dáš tu šanci a může se ti Pán Bůh v tom nějakým způsobem zjevit.
0: Jak se tak dívám, jsme téměř na konci a nestihli jsme probrat zdaleka všechno, co bychom chtěli, ale měl bych pro tebe ještě jednu závěrečnou otázku, protože práce s lidmi, práce v církvi, to je hodně o službě druhým, vytváření prostoru pro druhé, tak můžeš v závěru říct, kde nebo třeba v jakých oblastech si necháváš sloužit ty?
1: Mm-hmm. Těch lidí a oblastí je velké množství. Já si myslím, že nebýt desítky, možná už i stovky lidí, kteří do mě nějakým způsobem investovali a investují, tak by zdaleka ta služba ve Zlíně nebyla tam, kde je. Být vedoucí a pouštět se do takových velkých věcí a projektů, který teďka ve Zlíně děláme, tak může být někdy hodně náročné i psychicky. A proto mám ve svém okolí vícero lidí, mentorů, kteří se se mnou pravidelně potkávají. Ptají se mě na to, jak se mám. Mám i spoustu přátel, kteří takto se se mnou potkávají. A nešlo by nic z toho, co dělám i bez velkého množství různých podporovatelů a lidí, kteří na to myslí i finančně. Takže těch oblastí je spoustu a lidí ještě víc a možná pokud to někdo z nich poslouchá, tak chci jenom říct, že jsem za to hromě vděčný a vlastně bez vás by to fakt nešlo.
0: Hostem dnešního pořadu byl Libor Osouch, vedoucí Zlínské církve MUV. Díky za to.
1: Díky.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Další hlásku naladíte ve středu v 11 hodin 15 minut.

V jednotě je síla. Jsme tu jeden pro druhého a můžeme se navzájem podepírat. Stejně tak, jako nás podepírá Bůh.

Držme se víry, nejsme tu sami. Držme si tempo, teď už jsme téměř doma. Pozbuzoval nás John Foreman v písni Red and Gold.

Blížíme se k 10. hodině a v té nás čekají pořad ke kořenům. Výklad Markova evangelia nás zavede za slepým v Betsaidě.

Po 10. hodině večerní v pondělí 18. května ladíte českou redakci Rádia 7. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol, který vás zve k pořadu Ke kořenům, ve kterém studujeme Markovo evangelium. Dobrý poslech.

0: Vítejte, milí posluchači, u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v našem rozhlasovém cyklu výkladu Markova evangelia. Dnes je před námi druhá část 8. kapitoly. Naším hostem je, tak jako v předchozích částech, kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dnes je před námi druhá část 8. kapitoly Markova evangelia, takže bychom měli nejprve zrekapitulovat její první část.
1: Vlastně celá ta první část kapitoly pojednává o tématu nasycení 4000, na to navazuje potom Ježíšova rozmluva s učedníky, ve které je kára, protože se obávají kvůli nedostatku jídla. A je to vlastně celý takový uzavřený celek, který tady končí a po kterém navazuje vlastně nové téma tím příběhem o uzdravení slepého. Ten kontext pro nás není až tak úplně zásadní, ale přece jenom v něm nacházíme ty prvky, které uvádějí i ten náš dnešní text, a to je zejména několik náznaků týkajících se navracení zraku a uzdravování slepých. Za prvé se tam objevuje ta výtka od Ježíše směrem k učedníkům, kdy říká, že mají oči a nevidí. Zároveň tomu předchází také zaslíbení, mesiášské zaslíbení, že přijde jako ten, kdo bude navracet zrak slepým. A z toho chápeme, že celý ten kontext uzdravování je nejenom fyzický, netýká se jenom fyzického navracení zraku, ale porozumění. Tématu porozumění, pochopení smyslu, a to jsou dvě spojené podoby toho uzdravování. Ani jedna z nich nesmí chybět, ani jedna z nich nechybí. Takže i tady v tom příběhu, který teď budeme právě číst, kterým se budeme zabývat, tak i tam jsou spojené ty obě roviny.
0: První úryvek, který si teď přečteme, bude z 8. kapitoly od 22. do 26. verše. Přišli do Becajdy, přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl. I vzal toho slepého za ruku a vyvedl ho z vesnice, potřel mu slinou oči, vložil na něho ruce a ptal se ho: vidíš něco? On pozvedl oči a řekl: vidím lidi, vypadají jako stromy a chodí. Potom mu znovu položil ruce na oči. Slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně. Ježíš ho poslal domů a přikázal mu, ale do vesnice nechoď. Jáchyme, zajímavé je, že k Ježíši slepého člověka přivádějí a on jej odvádí z vesnice pryč.
1: Je to takový motiv, který možná pro nás nemusí být úplně obvyklý, protože máme pocit, že je škoda, že to uzdravení nebude vidět, že nebude právě sloužit jako svědectví pro ty přihlížející. Ale i to je důležité uvědomit si, že Ježíš nedělá věci na efekt. Nedělá je proto, aby se na to někdo díval jako na nějaké představení nebo aby toho využil jako motivu, který potom bude moc dál rozvíjet ve svém kázání. Ale jde mu skutečně o toho nemocného člověka. A aby mohl toho člověka uzdravit, potřebuje s ním vstoupit do určitého vztahu. Vlastně všechna ta uzdravení, která v Novém zákoně nacházíme, jsou založená na vztahu. Nikdy to není jenom úplně neosobní setkání, je to vždycky setkání, které má rovinu seznámení a vlastně určité zodpovědnosti, kterou Ježíš přejímá za toho nemocného. A takovému vztahu se daří dobře zpočátku i v určité intimitě, v určité izolaci. To si myslím, že je dobré vědět. Není to žádná spektakulární událost, ale má to být prostě něco, co se odehrává v poklidu stranou té hlavní pozornosti.
0: My už jsme se několikrát setkali v Markově evangeliu s Ježíšovým uzdravujícím jednáním. Trošku nás zarazilo vždycky, že používal takové zvláštní prostředky, slinou, potřel oči a podobně. Ale zde přeci jenom ten příběh se od těch předcházejících liší, protože toto uzdravení neproběhlo jaksi najednou dokonale.
1: Je to velmi zvláštní text, protože samozřejmě musí vyvolávat ty otázky, jak to je s Ježíšovou mocí, jak je to s jeho schopností uzdravovat, jak je možné, že najednou tady Ježíš, který až do této chvíle vypadal jako naprosto suverénní léčitel, zdá se neuspěl nebo neuspěl na první pokus. To jeho první uzdravení toho slepého muže je nedokonalé, provází ho nějaké nesnáze. Jak je to vůbec možné? A myslím, že to je jeden z těch motivů, proč Marek zase přidává tento příběh, proč ho zvlášť zmiňuje, protože rozvíjí ten motiv uzdravování o důležitou rovinu a tou je právě taková vnitřní dynamika nebo vnitřní posloupnost toho procesu. Ukazuje, že ten obrat v lidském životě nemusí být a často vůbec nebývá jednorázový, že to není nějaké přepnutí vypínače, ale je to něco, co potřebuje čas a zrání, potřebuje to rozpoznávání a je zajímavé pro nás vidět, že Ježíš se nespokojuje s tou polovičatostí, přestože možná tomu muži by to čistě technicky mohlo i stačit, mohl by se díky tomu částečně navrácenému zraku lépe orientovat, i to by byl úspěch, ale Ježíš pokračuje dál, protože chce plné porozumění, chce, aby muž viděl správně, aby viděl korektně, aby rozuměl správně. A tak neustává v té aktivitě a zase táhne toho muže prostě k úplnosti a k dokonalosti. To je jeden z těch motivů, které jsou tady odlišné od těch předchozích příběhů. Ta technika, kterou to Ježíš dělá, opět působí trochu magicky. Je tam ve hře zase ta slina, u které v tehdejší době se věřilo, že má velmi silný léčebný charakter.
0: A přesto to nestačilo.
1: Ale zároveň si myslím, že v těch příbězích o Ježíšově uzdravování, kde neuzdravuje slovem, ale nějakým dotekem nebo dokonce takto intimním dotekem, je důležitá právě ta rovina toho sdílení. Toho, že Ježíš si neudržuje ten odstup, ale jde opravdu blízko a je v tom bezprostředně přítomný. To znamená, není možné to nějak spiritualizovat, není možné z toho udělat jenom nějaký duchovní obrat. Je to velmi fyzické a Ježíš je v tom plně angažovaný. Docela nám to připomene takovou velkou tělesnost, kterou v sobě obsahuje metafora večeře páně a Ježíšovy krve a Ježíšova těla. Toho jezení jeho těla, pití jeho krve, což domyšleno do těch fyzických důsledků samozřejmě je až pohoršlivá myšlenka, tak stejně tak i s tou slinou vidíme, že to je prostě něco, co jde na dřeň, něco fyzického, co není jenom nějakou povrchní metaforou.
0: Ježíš člověka uzdraví, posílá ho domů, ale přikazuje mu, aby nechodil do vesnice. Z té vesnice ho vyvedl a on se tam nesmí vrátit. Proč?
1: Můžeme v tom zase vidět dvojí možná smysl, určitě i nějaké další významy a pro mě jsou důležité ty dva. Za prvé, opět jsme vtahováni do té aktivní role, nemůžeme být jenom přihlížející, ale jsme ti, kdo mají tu zvěst o Ježíšově moci převzít jako svůj úkol.
0: Místo toho slepého.
1: Místo toho, který to za nás neudělal, nemůže udělat, nemá udělat, to máme udělat právě my, aby taková zvěst nezapadla. To je první rovina věci. Druhá rovina je možná i určitá střízlivost ve vztahu ke zvěstování, kdy Ježíš přibržďuje, zastavuje toho muže, nedovoluje mu, aby i hned vyběhl s tou zprávou do vesnice, vrátil se tam, začal mluvit o tom, co se stalo. Protože někdy takové náhlé, rychlé slovo může ve své naléhavosti působit až kontraproduktivně, může být vlastně odpuzující, odrazující a myslím, že taková zdrženlivost i v této věci je další důležitý prvek pro pochopení toho, jak má vypadat křesťanská misie. Ne snad nějaké zamlčování, ale dát věcem čas, dát jim prostor, aby dozrály.
0: Jachime, ještě bychom se měli vrátit k tomu momentu, kdy ten muž byl jen tak napůl uzdraven. Tam je zajímavé to, co on říká, že vidí lidi, vypadají jako stromy a chodí. Mně vždycky tady na tomto místě přišlo takové zajímavé to jeho přirovnání lidí ke stromům.
1: Můžeme samozřejmě to vnímat jako projev nějaké vady zrakové, jako nějakou takovou zrakovou halucinaci nebo nedokonalé vidění. Ale zároveň to má už svůj také symbolický obsah nějaký. Zajímavé je už jenom to, že se ten muž dívá na lidi, že to první, co vidí, jsou lidé. Když vezmeme v úvahu, že ho Ježíš bere stranou, že s ním odešel vlastně do ústraní, tak můžeme se dokonce ptát, jací jsou to lidé, koho tam vlastně vidí. Ale důležité je, že on se nedívá na předměty, nedívá se na věci, které by mohl nějak použít, nedívá se na ten prostor, ve kterém stojí, ale ten první pohled je určen lidem. To znamená, týká se vztahů. Je to také rovina vztahování se k druhému člověku. ukazuje, jak těm druhým rozumíme. To je ten první pohled, který by člověk měl v jakékoliv situaci dělat. Dívat se na lidi. A tady je zajímavý to jeho nedorozumění, ta záměna za ty stromy, a pro mě osobně je to velmi silný motiv, protože právě já sám v té své životní praxi jako kazatel, člověk, který se stále setkává s množstvím lidí, se cítím někdy docela podobně. Cítím se jako člověk, který je úplně nerozeznává a mění se mi v nějaké stromy. Vypadají tak trochu jako stromy. Někdy jako nějaký les, ve kterém bloudím a ve kterém se cítím být ohrožený. Jindy zase naopak jako kus nějakého špalku, který bych mohl opracovat, a nějak hned začínám přemýšlet nad tím, jak by se takový materiál dal správně využít a že by z toho bylo dobré řezivo a co by se s tím všechno dalo dělat, co bych já z toho chtěl udělat. A tady mě to vrací zase k uvědomění si toho, že takový vztah, takový pohled na lidi není ten správný. Není to správný pohled, není úplný, není pravdivý a potřebuje ještě uzdravení. Tak to pro mě je třeba velmi silný motiv toho textu.

0: Posloucháte pořad Ke kořenům ve vysílání Rádia 7. Dnes si, milí posluchači, čteme druhou část 8. kapitoly Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Před námi je úsek vymezený verši 27. až 30. Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cezareje Filipovi. Cestou se učedníku ptal, za koho mě lidé pokládají? Řekli mu, za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků. Zeptal se jich, a za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl, ty jsi Mesiáš. I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. Jáchyme, my jsme se v Markově evangeliu už několikrát setkali s tím, že jsou zde určité události umístěny do konkrétních zeměpisných míst. Petrovo vyznání, které jsme teď před chvíli slyšeli, se odehrává nedaleko Cezareje Filipovi. Je toto místo nějak důležité?
1: Může pro nás být zajímavým signálem už jenom v tom, že právě tady má zaznít to Petrovo vyznání o tom, že Ježíš je Mesiáš, že je Kristus. A děje se to v blízkosti města, které bylo velmi exponovaným, velmi důležitým centrem pro tu římskou imperiální moc. Bylo místem, které bylo spojeno také s kultem panovníků, takže takové určité náznaky tam můžeme v tom cítit, vnímat. Zajímavé na tom městě je také to, že tam po židovské válce byla zřízena aréna, ve které židé byli předhazováni dravé zvěři a museli tam bojovat jako gladiátoři, takže vlastně takový předobraz utrpení křesťanských martyrů, křesťanských mučedníků, což velmi úzce souvisí s tím naším textem. Ale to všechno jsou souvislosti, které nejsou nepostradatelné pro ten náš dnešní text a můžeme je vnímat jako určitý kontext.
0: Proč se Ježíš učedníků vůbec ptá, za koho jej lidé pokládají?
1: Tady samozřejmě musíme vnímat to, co někdy se nám při čtení biblických textů trochu ztrácí, a to sice, že nejsou záznamem, živým záznamem toho, co Ježíš říká, co Ježíš dělá. Není to nějaká videokazeta, která by zaznamenávala jeho život, ale je to dílo, které má určitý teologický záměr. Psali ho autoři, kteří psali pro ranou církev, pro společenství církve, anebo z toho porozumění rané církve. A proto zdůrazňovali věci, které měly zaznít, měly být slyšeny. Je to literatura, v literatuře v beletrii také to známe, že některé věci, které by nebylo potřeba normálně vůbec zmiňovat, jsou zvýrazněné, naopak něco, co je v našem životě běžné, tak se potlačí. A myslím, že tady Marek velmi stojí o to, aby zaznělo nahlas to vyznání. Takže já v té otázce víc než Ježíše samotného vidím Marka, který se nám snaží otevřít oči pro určitou novou skutečnost, pro něco, co jsme zatím úplně jasně neviděli. Zase to souvisí s uzdravením toho nevidění, té slepoty. A myslím, že právě proto zaznívá ta Ježíšova otázka, i když samozřejmě to můžeme vnímat i poměrně doslovně jako Ježíšův zájem o to, jak vlastně ho vnímá to společenství, jak chápe tu jeho službu, jeho dílo, jak ji rozumí, jak si vykládá, kdo vlastně Ježíš je. Je to docela podobné, jako když se Ježíš před chvílí ptal toho slepého muže, co vidíš? Co vidí společenství Izraele, když se dívá na Ježíše, na jeho dílo, na jeho skutky, na jeho slova?
0: Zajímavé jsou odpovědi, lidé pokládají Ježíše za Jana Křtitele, za Eliáše anebo za jednoho z proroků. Co ty odpovědi signalizují?
1: Víme, že existovala představa, která není představou o nějaké reinkarnaci, o nějakém převtělování, tak jak to známe z těch východních tradic, ale byla to představa o tom, že výrazná postava, důležitá postava, která byla v blízkosti Boha, svatý muž, se může vrátit v nějaké podobě. Nešlo tam ani tolik o převtělení jeho fyzické, ale spíš o to znové zpřítomnění jeho díla. Tak to se vrací král David, tak to se vrací právě velké prorocké postavy. A myslím, že právě takový názor, takový náhled můžeme vidět za těmi návrhy, kdo by vlastně Ježíš mohl být. Ale to, co je důležité pro mě, nejsou ani tak konkrétně ty postavy, jako spíš, že vlastně tak trochu se trefují. Ježíš skutečně zpřítomňuje velmi výrazným způsobem tu starozákonní prorockou tradici, zpřítomňuje její důležité motivy, sociální důrazy, důrazy na spravedlnost uvnitř společenství. Proto vlastně nejsou ty návrhy, že by mohl být Janem Křtitelem nebo Eliášem, nejsou tak úplně mimo. Ale zároveň se netrefují přesně. Je to právě tak, jak ten slepý muž viděl lidi jako stromy, které se pohybují jako něco ne úplně přesného, ale přitom už něco viděl, něco už začínal rozpoznávat. A mě to připomíná ty různé teorie o tom, kdo je Ježíš, pro jedny velký učitel, pro druhé velký léčitel, postava příkladného člověka, který nám ukazuje, jak má vypadat skutečný a plnohodnotný lidský život. To všechno není tak úplně vedle, ale není to přesné. A myslím, že tady je právě důležitá ta postupnost. My, a zvlášť v některých tradicích křesťanských, jsme zvyklí na to, že člověk uvěří a spadnou mu ty šupiny z očí v jeden konkrétní okamžik. A na ten okamžik potom se může zpětně odvolávat, může se k němu vracet, ale tady se nám ukazuje, že to rozpoznávání může být také postupné. Ne, že je takové vždy, ale může takové být. A že člověku může zkrátka postupně docházet, kdo Ježíš je. A to není jenom docházení intelektuální, není to jenom tak, že začínáme chápat rozumem, ale že nás to vyvazuje do určitého vztahu k Ježíši, do určitého vztahu víry, důvěry, což potom vidíme na té Petrově odpovědi.
0: Mně ještě napadá, že ty odpovědi lidí trošku ukazují na pojetí Ježíše jako toho, který přichází na konci času. Jan Křtitel přeci ohlašoval konec. Eliáš je prorok, který měl přijít podle Malachiáše na konci času. Stejně tak pátá kniha Mojžíšova ohlašuje, že jednou na konci přijde zase nějaký prorok podobný Mojžíšovi. Tak není tady ten rozměr eschatologický důležitý? On se nám tam v tom našem úseku ještě jednou objeví.
1: To očekávání konce s tím velmi úzce souvisí. Je to dáno nejenom Ježíšovou postavou, která v sobě nese spoustu takových signálních momentů, které ukazují na to, že ten čas začíná zrát, že se dostává do nějaké nové kvality, kterou předtím neměl, a že skutečně je to doba určitého rozhraní. Samozřejmě to rozhraní tehdejší lidé chápali odlišně, než ho vnímáme dnes my, s tím odstupem 2000 let. Už víme, že to nebyl konec v takové představě možná jednoduché, tečka a nic zatím. Ale rozhraní to bylo, vyjadřujeme to také tou změnou letopočtu, byl to určitý zásadní zlom. A určitě to s tím velmi souvisí, ale podstatné je, že to se netýkalo jenom Ježíše. Týkalo se to vůbec celého toho času, celé té doby, která byla v takovém, někdy se říká, vypjatém očekávání, a byla to doba neklidná, nervózní, jak politicky, společensky, tak i v těch otázkách náboženských. Docházelo tam k spojování nejrůznějších směrů, vlastně celé židovstvo tehdejší doby procházelo velkou transformací. My to dnes také trochu vnímáme jako takový kontinuální proces, ale to byl velký zlom, ve které vlastně to starověké židovstvo se roztrhlo na několik různých proudů. A můžeme říct, že křesťanství potom představovalo ten hlavní mainstreamový proud, v kterém pokračovalo dál, čili není to nějaká adoptovaná tradice, ale je to vlastně ten hlavní pokračující směr. Čili ta doba byla taková, byla neklidná, a proto je logické, že všechny ty příznaky byly rozpoznávány jako příznaky posledního času.
0: V té době se také hodně četla apokalyptická literatura, která vzniká i v této době. Možná, že i ta postava Mesiáše, o které zde mluví Petr, ty jsi Mesiáš, že je vlastně takovou apokalyptickou postavou?
1: Ona, apokalyptická literatura, má svoje charakteristiky, a právě se pojí vždy k takové době očekávání. My vidíme i potom v historii dál, jak se stále vracel ten zájem o apokalyptiku v těch neklidných okamžicích. Zajímavé, že se vrací i dnes, že to je živá věc, která zajímá spoustu lidí, kteří třeba v církvi vůbec nežijí, jinak je ten křesťanský kontext nezajímá. A apokalyptická postava, který si určitě u Ježíše a v tom jeho pojetí mesiášství nacházíme. Zároveň ale ne výhradně, protože nacházíme tam také motivy, které naopak upokojují, uklidňují, nejsou tak vyhraněné, a to vlastně umožňuje, aby Ježíš byl mesiášem i v čase pokoje, i v čase klidu. Je to mnohem nesnadnější, je mnohem nesnadnější být i křesťanem v čase klidu, to už víme a ta historická zkušenost naše nám to potvrzuje, ale Ježíšovo mesiášství platí i v tomto čase, má význam i v tom pokojném čase.
0: Co to je tedy to mesiášství? Co vlastně Petr říká, když vyznává, ty jsi mesiáš?
1: No Petr stejně jako my, když vyznáváme, že Ježíš je mesiáš, neví, co říká. A my jediné, co víme, je vlastně ten biblický text, který nám popisuje Ježíšovo jednání. Často máme tendenci nacházet nějaké definice, nějaké charakteristiky stručné, které by nám pomohly orientovat se, ale vlastně jedinou odpovědí na to, co to znamená Kristus, co to znamená Mesiáš, co to znamená spása, záchrana člověka, je ten Ježíšův příběh. A k tomu musíme říct Ježíšův příběh, který pokračuje v příběhu církve. Jsou dvě neoddělitelné poloviny. Takže pokud chceme vědět, co je mesiášství pravé, skutečné, ne falešné, protože víme, že těch falešných představ o mesiášství bylo a je mnoho, tak se musíme dívat na příběh Ježíše a na příběh církve, neoddělitelně od sebe. Proto zase se nám tady potvrzuje ta jasná myšlenka, kterou ale i dnes lidé nechtějí úplně přijmout, a to sice, že neexistuje nic jako křesťanství bez církve, protože právě tam je ten prostor, kde se to mesiášství realizovalo a realizuje.
0: Možná, že bys to měl ještě trošku rozvinout. Jak?
1: Tou odpovědí je právě ta zvláštní směsice mezi naší lidskou slabostí, která se klade do cesty tomu mesiášství a činí mu překážky, a zároveň, která ale byla vyvolená k tomu, aby se stala nositelem toho mesiášství. To znamená, když mluvíme o vtělení Krista, o tom, že církev je tělem Krista, tak ho nemůžeme hledat jinde, nemůžeme ho hledat v nějakých našich představách, v nějakých duchovních vznětech, které prožíváme, ale právě v tom různě slabém společenství, v lidském, nehezkém, často docela znechucujícím společenství. A tam ho můžeme nacházet. Ale vždycky ho nacházíme jenom kontaminovaného právě tou naší lidskostí. Nikdy to není oddělitelné a to je ostatně pak také důvodem k tomu rozhořčení, které často na církví mají lidé zvenčí a ještě častěji lidé zevnitř, ti, kdo žijí v církvi. Protože je to právě ten poklad v nádobách, které jsou velmi křehké a sotva drží pohromadě. To už dobře víme. Ale myslím, že zase musíme být opatrní na to snažit se nějakým skalpelem rozoperovat, co je to Kristovo a co je to lidské v církvi, co je to správné, to nosné, co se tam má pěstovat a uchovat a co naopak má propadnout roštem. Tak myslím, že tady musíme být také velmi opatrní, protože je to stejné jako s Novým zákonem. Ani tam z toho si nemůžeme vyoperovat to důležité a nechat to ostatní ladem.

Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad Ke kořenům. Dnes si čteme 8. kapitolu Markova evangelia. Před námi jsou teď verše 31. až 38. A začal je učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být za

0: Poť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Jachime, Ježíš zde v tom textu mluví o utrpení, které jej čeká v Jeruzalémě. Mnozí badatelé dnes pokládají tato slova za vaticinium ex eventu, tedy za proroctví, dodatečně sformulované podle už proběhlé události. Co si ty o tom myslíš?
1: Tak čistě technicky vzato to tak samozřejmě je. Je to text, který byl sformulovaný s odstupem, byl sformulovaný až poté, co všechny ty události proběhly. Což nutně neznamená, že to je text, který se nějakým způsobem upravuje tu minulost podle svých představ. Ale vždycky to, co zdůrazníme, na co položíme důraz, to už je nějakým způsobem zabarvené naší zkušeností, tím, co jsme prožili, co jsme prošli. Nemusíme, myslím, rozebírat na jednotlivé součástky ten Ježíšův výrok, ale co musíme udělat je vnímat, že Ježíš chápal utrpení jako součást své cesty. To je evidentní nejenom na tomto místě, ale vlastně v průběhu celého evangelia. Je to velmi silný motiv. Víme, že to byl silný motiv nejenom z evangelijních textů, ale i z epištolní literatury, která na to poukazuje také často. To znamená, Ježíšovo utrpení, a to znamená nějakým způsobem lidské utrpení, je součástí evangelia. Nemůže se z něho výmout, nemůžeme ho odložit, nemůžeme ho obejít. To je to, co právě Petr se v tu chvíli pokusí udělat, pokusí se nějakým způsobem ten motiv utrpení utišit. A je potřeba to zakalkulovat do přemýšlení nad evangeliem i dnes. No, je to velmi snadné zakalkulovat ve chvílích, kdy církev je ohrožená, kdy žije sama pod nějakým existenčním tlakem, kdy je pronásledovaná, tehdy tomu utrpení rozumíme docela přirozeně, ale je podle mě důležité klást si otázku, co to znamená ve chvíli, kdy nejsme pronásledováni, kdy naopak to vypadá, že můžeme dělat, co chceme, že jsme oblíbení, anebo každému lhostejní, což ve výsledku může být to samé.
0: Možná proto je důležité to, co tam potom Ježíš učedníkům říká, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Zajímavé je, že tady ekumenický překlad překládá život, ale v originálním textu je duše, což dává tomu textu ještě jeden další rozměr. Myslíš si, že to je dobrý způsob, jak to ekumeničtí překladatelé vyřešili?
1: Tady vnímám určitý pokus ekumenického překladu pomoct v tom porozumění, protože slovo duše máme zabarvené různými významy, které často s tím biblickým významem tohoto slova vůbec nesouvisí. Hrozí nám, že budeme duši vnímat jako nějakou osamostatnitelnou složku naší existence, o kterou především jde, když to všechno to ostatní, to tělesné, je jenom taková slupka, takový obal, který není podstatný, nebo naopak přímo je škodlivý, je nějakým způsobem omezující pro nás. My víme, že takové gnostické pochopení křesťanství a toho učení o duši, že nám hrozilo a hrozí stále, a proto vnímám, že ten pokus překladový, kdy se tam místo toho vkládá slovo život, je docela trefný, legitimní pokus o to, jak to vysvětlit, že se jedná o celou naší existenci, o celek našeho života.
0: V citovaném výroku se jakoby míchají dvě skutečnosti. Za prvé jsou zde řečeny jakési podmínky toho, kdo chce jít za Ježíšem, a potom se tam řeší vůbec záchrana či ztráta života. Souvisí nějak spolu tyto dvě skutečnosti?
1: Už nám tady prosvítá to univerzální porozumění Ježíše jako jediné cesty k záchraně člověka. Samozřejmě není to nic jasného, není to nic, co by vyplývalo z toho textu úplně jednoznačně. Musíme se k tomu propracovat postupně, je to otázka víry. Na to můžeme říct jenom vírou ano, nemůžeme to přijmout jako nějakou teorii. A to, že následování Ježíše souvisí se záchranou života, To se začíná tady ukazovat.

0: sypat na povrch. Ale důležité je, že to souvisí s následováním ne jako s nějakým jednobodovým rozhodnutím, já chci jít za Ježíšem, ano nebo ne, to je záchrana mého života nebo naopak konec mého života, ale že to souvisí s následováním jako s procesem. Tady mi přijde, že někdy se nám trochu ztrácí tohle vědomí o tom, že následování Krista v sobě zahrnuje utrpení jako svoji integrální součást. Máme mnoho směrů v křesťanství, které se snaží ukázat, že následování Krista je právě cesta pryč od utrpení. Vydávají se o tom svědectví, žil jsem v utrpení většinou z důvodu nějakého vlastního hříchu, vedlo to k věcem, které ničily můj život a když jsem se rozhodl následovat Krista, všechno se změnilo a teď už je to dobré. Teď už se mi daří dobře. Někdy až v takové podobě těch teologií prosperity, kdy víra v Ježíše vede k šťastnému a prosperujícímu životu. A v tom jsem moc rád, že právě ti předkové, ke kterým se hlásím, té naší tradice, radikálně reformační tradice, si vlastně uvědomili velmi silně tu nepostradatelnost utrpení jako součásti evangelia. A když přemýšleli nad tím, jaké jsou znaky pravé církve, tak nezůstali jenom u kázání, u vysluhování svátostí, u kázně, ale připojili k tomu ještě, že pravá církev je církev, která je pronásledovaná, která trpí. To je přece úplném protikladu k tomu, o co usilujeme možná dnes ve společnosti. Usilujeme o uznání ze strany společnosti, o to, aby nás společnost respektovala jako důležitou kulturní sílu, jako nositele nějakých zásadních etických hodnot. A vlastně nám úplně mizí ten prvek toho, že církev, pokud se stává nositelem evangelia, tak se dostává nezbytně do konfliktu s tou vnější mocí, která bude vždycky opačná, vždycky bude postupovat v protisměru proti tomu pohybu evangelia. To nám vlastně úplně zmizelo a myslím, že to je nedorozumění, které nás vede na určité cestí a ukazuje nám špatným směrem.
1: Pro mě vždycky tento úsek byl nejenom o utrpení jako takovém a pro následování, ale já jsem ho chápal jako text, který mluví o smysluplnosti života. A že smysl lidského života není pouze ve věcech příjemných, pěkných, harmonických, ale často souvisí i s tím, že člověk se musí něčeho zříci, musí něco vytrpět, musí si něco odžít.
0: Je to takový dospělý text v tomto smyslu, že ukazuje, že nemůžeme si vybírat ze života jenom ty příjemné stránky nebo to, co nás hladí, co nám dělá dobře. A že někdy ta podstata věci je ukrytá právě pod tím, co je nepříjemné, co nám způsobuje nějakou bolest. Ostatně, když čteme Ježíšův život, když se díváme na jeho život, tak vidíme, že to je cesta, která vede skrz tu největší temnotu. Ne nějakou oklikou, nesnaží se jí zbavit, odejít od ní, ale naopak prochází skrze ní. To je cesta Krista. A v tom mi přijde užitečné takové rozdělení. Se někdy říká, že lidé hledají štěstí a to souvisí s jejich náboženskými preferencemi, s jejich náboženskou orientací. A někdy se i nás jako křesťanů někdo ptá a přináší vám to štěstí, je to zdrojem štěstí ve vašem životě. Tak já vždycky říkám na to, že křesťanství není cesta ke štěstí, ale k radosti. A radost je ještě něco jiného než štěstí pro mě. Je to stav, do kterého můžeme vstoupit i skrze utrpení, i v bolesti, i v nesnázích, protože se dotýkáme smyslu toho, co je důležité a neminuli jsme se s tím. Nebo lépe řečeno, ono se to neminulo s námi.
1: A ještě nesmíme zapomenout na poslední větu celého toho úseku, kde se nám znovu připomíná, že jednou přijde syn člověka ve slávě svého otce se svými anděli a za někoho se bude stydět a za někoho ne.
0: Je to zase zopakování toho obrazu, který je bohatě využit v apokalyptické literatuře, a to sice obrazu soudu, soudního tribunálu. Proto jsou tam ti anděle, kteří vlastně tvoří ten soudní tribunál, který potom s člověkem vyrovnává jeho účty. A my víme, že Ježíš má na tom tribunálu vystupovat jako náš obhájce, jako svědek v náš prospěch. A to je právě pěkný obrat s tím ostýcháním se svědčit v něčí prospěch. A teď je samozřejmě ještě otázka, jestli takový ostych znamená nutně také propadnutí na tom soudu, anebo jestli je to jenom prostě zarmucující skutečnost, která provází to, že jsme lidé velmi chybující a že děláme věci, za které se i sami potom stydíme. Tak já jsem v tom takový nadějný a stále vidím, že i když se za nás ten náš přímluvce někdy stydí, tak to ještě úplně nemusí znamenat, že je s námi konec.
1: Ale jisté to není.
0: Jisté to není a to je víra.
1: A těmito slovy končí, milí posluchači, náš dnešní pořad. Probírali jsme druhou část 8. kapitoly Markova evangelia a naším hostem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji za tvůj výklad a těším se na setkání při 9. kapitole.
0: Děkuji, nashledanou.
1: A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.

Pořad ke kořenům naladíte v premiéře v sobotu ve 20 hodin 15 minut. Setkáme se s Ježíšem a jeho učedníky na hoře proměnění.

0: Píseň Mikea Donahueho z trilogie o příběhu o marnotratném synovi mu nám ukazuje proměnu. Syn, který byl ten uprostřed, tak byl tak nějak mezi otcem, mezi svým bratrem a měl všeho dostatek, ale přitom si nevážil otcovi lásky. Nebuďme jako on a hledejme tu boží lásku, boží naději, boží přijetí.
1: Ty jsi můj pán, řekni běž a já půjdu rád, rozkaž a budu stát v poli, od čeho bych služebníkem

Na Rádiu 7 otevíráme poslední hodinu v pondělí 18. května. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a za chviličku se vypravíme na jezero za jedním muzikantem. Skrze knížku Mirka Vostrého, Muzikant na jezeře, se tam vypravíme za čtvrt hodiny. Dobrý poslech následujících písní a pak také četby.

0: Ve čtení na pokračování poprvé otevíráme knihu povídek Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Autor na její adresu říká: začalo to takovým nečekaným nápadem, měl jsem sen. Zní to divně, ale mně se to fakt v noci zdálo. A přišlo mi škoda ho jen tak nechat plavat. Takhle vznikl první příběh. Ty další už jsem psal i pro rodinu a pár přátel. A co když je víc lidí, které budou moje příběhy bavit? Tak, teď si je můžete přečíst i vy. Přečtěte si je spolu s hercem Vladimírem Hauserem. Začínáme titulní povídkou. Příjemný poslech.
1: Mirek Vostrý, muzikant na jezeře. Povídky.

Muzikant na jezeře. Duben 1958. Loňskou neposečenou trávou došel na kraj louky, kde začíná dubový les. Na tom místě se terén láme a začíná klesat. Tak prudce, že pěšina nemůže vést přímo, ale traverzuje. Posledních pár metrů před lesem zpomaloval, až se zastavil. Skrz stromy spatřil hladinu štěchovické přehradní nádrže. Byla jako zrcadlo. Ještě před pár vteřinami vládlo všude naprosté ticho, jen pár ptáků občas zaspívalo. Na terénní hraně ale Bedřich Veselka zaslechl melodii. Z ničeho nic, jako by vstoupil do jiného prostoru, jako by do kořán otevřel dveře tanečního sálu. Od jezera se k jeho uším linuly táhlé a svižné tóny, některé přímo, jiné odražené od skal na protějším břehu. Z té směsice nedokázal poznat, co je to za skladbu, byl si ale jistý, že muzikant hraje na klarinet. Věděl také, že až se stoupí na pěšinu, co vede podél skal ke hrázi, rozezná jednotlivé synkopy. Je to určitě některá ze swingových skladeb, které tenhle jazzman, ve své době jeden z nejlepších na Plzeňsku, má nejraději. Tedy nejspíš něco od Counta Basieho nebo Duke Ellingtona, možná ale taky jedna z jeho vlastních kreací. Bedřich stál a poslouchal, muzika ho pohltila. Chvíli na to ji ale přestal vnímat. Veškerou jeho pozornost totiž zaujalo rozhodnutí, které se mu právě tvořilo v hlavě. Vlastně se rozhodl už před lety, ale teď, když ta chvíle přišla, se potřeboval utvrdit, že to udělat opravdu chce, že na to má odvahu. Takové utvrzení bývá mnohdy těžší než samotné rozhodnutí. To se totiž dá odkládat, třeba do nekonečna. Jenže utvrzení, že ano a že teď? Nakonec své přemítání ukončil s tím, že sice nechce, ale musí. A že teď je zrovna tak mizerné načasování jako někdy jindy. Když vykročil, všiml si, že se celý chvěje a potí se, ačkoliv takhle dopoledne nebylo ani 12 stupňů. Ještě by mohl couvnout. Už se ale mentálně dostal přes příslovečný Rubikon a nemohl, nechtěl zpátky. Udělal další krok a třetí a čtvrtý. Sestupoval lesem k jezeru, kde se po dlouhých 8 letech setká s tátou.

Říjen 1950. Tak ještě jednou. Vezmeš odpolední vlak, jede před 15:30, přesně v 15:26 a pojedeš do Domažlic. Nádraží bude nejspíš plné esenbáků, ty ale nebudeš nervózní. František Veselka pohlédl na Jindřicha Ječmínka. Jak má být zítra v klidu, když mu nervy tančí čtverilku už teď? Jindřich ale pokračoval, jako by zoufalství v očích svého přítele přehlédl. Jedeš navštívit kamaráda z vojny, sloužili jste spolu u jezdectva, 56. pluk v Uherském Brodě. V sobotu se mu vdává dcera a ty si na tu svatbu pozvaný. Jakže se to děvče jmenuje? František se zhluboka nadechl. Růžena, balůnová, co se zítra totiž pozejtří, teda zítra to bude zítra, no prostě se bude jmenovat Kalinová, obrátil prosebný pohled k Jindřichovi. Ano, máš to přece napsané na tom pozvání. František zkontroloval pohlednici. Milý Franto, Růženka si v sobotu 14. října bere Pavla Kalinu ze Gdyně. Velmi rádi bychom tě viděli na svatbě. Doufám, že se ukážeš, kamaráde. Jarda Baloun. PS. Dones fotky z vojny. Zavzpomínáme na staré dobré časy. Proboha, Františku, takhle koktat ale nesmíš, pokáral ho Jindřich. Jinak si víš kde... Koukej se to pořádně nabíflovat. Trénuj před zrcadlem, celé to musí znít přirozeně. A ty musíš přirozeně i vypadat. To děvče přece znáš od dětství a jedinou pro tebe čerstvou informací je jméno jejího ženicha. František přikývl, ale v zápětí znejistil. A co když si to budou chtít ověřit? Tak ať, připustil Jindřich. Baloun dceru opravdu dává. Když to dobře zahraješ, je to neprůstřelné. A vezmi sebou fotku z vojny. Fotku? Jakou? Vždyť Balouna, teda Jardu, neznám. Natož, abych s ním byl na fotce. Klid, Františku. Je to prosté. Vezmeš jenom jednu. Víc si jich nenašel. Takovou, co je na ní celá vaše rota. Balón může být kdokoliv z těch, co mají tuctový obličej. Máš takovou, ne? Balón, pro tebe Jarda, nezapomeň, bude čekat před nádražím a odveze tě do Mrákova, to je kousek za Domažlicemi, a dál už to necháš na něm. František se trochu uklidnil. Pro jistotu si loknul stydnoucího čaje, který stál na stole před ním. Plán to byl dobrý. Aspoň Jindřich mu skálo pevně věřil. Všechno je prý domluvené a všechno to klapne. František, kterému tady hoří zem pod nohama, počká v Německu, až se komunismus zhroutí a pak se vrátí k ženě. Ta s ním jít nechce, má strach. Ale stejně to prý nebude trvat dlouho, než se František bude moct vrátit. Raději ho bude mít na nějaký čas v Německu, než kdo ví, jak dlouho v kriminále, nebo nedej bože na šibenici. Aneščin postoj František chápal, ale že by se mu od ní odcházelo snadno, to ne. Snad to opravdu bude jen na pár měsíců. Ani tak si ale nebyl jistý, že ji dokáže opustit. Dělal si starosti i o syna. Bedřich má slušnou práci v Plzni, na pozemkovém úřadě nebo snad na takovém tom zeměměřickém, co tam kreslí mapy. Daří se mu dobře, jenže když mu táta odejde za hranice, může z toho mít nepříjemnosti. Určitě se ale nějak protluče, i kdyby ho vyhodili, vždycky byl šikovný. František Veselka si při vzpomínce na ženu a syna hlasitě vzdychl. Jim snad bezprostředně nic nehrozí, on ale teď zmizet musí. To, že ve správkárně bicyklů a čehokoliv dalšího zaměstnává dva chlapy,
je tedy v dnešní mluvě vykořisťovatelem, je už tak dost špatné, že občas hrává na klarinet a pár dalších dechových nástrojů, na tom by nebylo nic zlého, kdyby si ho jako jednoho z nejlepších klarinetistů široko daleko čas od času nezvali do plzeňského swingového orchestru, který má v repertoáru samé imperialistické skladby. Tím si v očích Státní bezpečnosti určitě moc kladných bodů nepřipsal. A ještě to vylepšil tím, tedy pokud o tom vědí, že doma čas od času nechává přespat podivné osoby. Ty, kterým teče do bot, takzvané protistátní živly, zaprodance a rozvraceče toho, ať už tomu říkají jakkoliv. Naštěstí se Jindřich, kluk jeden zlatá, někde domákl, že po Františkovi jdou a je natolik statečný, že ho varoval. Dokonce nelenil a zařídil mu cestu za hranice. Teď tedy nezbývá, než se spolehnout na jeho plán. Ano, takhle, jak to Jindřich vysvětluje, to snad klapne. Jenže doba je zlá. Kam se podíváš, za každým rohem horlivý udavač, věřit se nedá nikomu. František se ze všech sil snažil, jistý si ale nebyl ani trochu. Nejvíc ze všeho se bál sám sebe, tedy své nervozity. Neboj, tohle bude v pořádku, když to tedy nepokazíš. Peníze, nezapomeň, že balón chce 4000, raději vezmi 5, kdyby něco. Máš je? Jo, zasýpal František, kterému vyschlo tak, že cítil, jak mu v hltanu drhne saharský písek. Další lok čaje. Ty, Jindro, a neměl bys vypadnout taky? Jen na čas, než se to tady uklidní. Vždyť ani ty si nemůžeš bejt jistý, no ne? Jindřich zavrtěl hlavou. Kde pak? Kdyby mi zabušili na dveře, jakože to podle mého nehrozí, všechno jim hravě vysvětlím, ať už na mě vytáhnou cokoliv. Navíc jsem učitel a oni učitele potřebují, aby jim z dětí vychovávali komunisty. A nezapomeň, že já jsem u nich. Ukázal na almaru, kde ležel červený průkaz a usmál se. My komunisté jsme přece jedna zatracená banda, sám to říkáš. My držíme spolu. Tak teda jo, František do toho přestal šťourat. Jindřich to asi opravdu má důkladně promyšlené. Jindřich Ječmínek učil v nýřanské pětitřídce a jak říkal, byl u nich, tedy v komunistické straně, už od předválky. Za okupace pro stranu páchal rozličnou podzemní činnost a nejednou mu šlo o krk. V poslední době si ale přestával být jistý, že to, co strana provádí, je v zájmu pracujícího lidu. Zejména se ho začínaly zmocňovat pochybnosti, jestli likvidace soukromých firem je to, co lidu přinese slibovaný blahobyt. Zazobaní továrníci to je něco jiného, ale drobní živnostníci? A jeho přítel František Veselka je jedním z nich. Jindřich cítil povinnost ho varovat a snad mu i trochu pomoct.

František toho moc nenaspal. První polovinu noci poctivě trénoval a také si na zítřek všechno připravil. Ze staré krabice od margarínu vytáhl fotku druhé roty 17. pěšího pluku v Prešově a naučil se na ní ukázat Jardu Balouna, s kterým podle Jindřicha sloužil v Uherském Brodě u 56. jezdeckého pluku. Vybral si kluka s takovým univerzálním ksichtem, který mohl patřit komukoli, třeba Balounovi. Bez děky mu v hlavě vytanulo jméno Hubert Studený Svobodník. Do postele se dostal až kolem třetí, úplně vyčerpaný, usnout ale nemohl. Neustále se převaloval a těsně před svítáním uznal, že to nemá cenu. Vstal a šel si to celé znovu přeříkat před zrcadlo. Ráno, jako každý den, aby to náhodnému kolem jdoucímu nebylo podezřelé, odešel do dílny a rozdělil práci. Té bylo víc než dost pro tři. Bicykl si ale dnes má vyzvednout jen řezník Kolouch, nejspíš pošle dceru, až přijde ze školy, a paní Soukalová má mít hotový šicí stroj. Stěžovala si, že se zasekává, tak potřebuje jen trošku porychtovat a vyčistit. To Josef s Luďkem hravě zvládnou bez něj. Celé dopoledne pak s ženou v zahradě za domem sbírali spadané ořechy. Co chvíli na sebe pohlédli tak, jako by se seznámili teprve předevčírem, nebo jako by se už nikdy neměli setkat. To druhé se zdálo pravděpodobnější, než si chtěli přiznat. Po obědě, František by později nedokázal říct, co jedli, bylo mu to šumafuk, se s Aneškou dlouho loučili. Bez slz se to neobešlo. A nebýt Aneščiny statečnosti a rozhodnosti, byl by to vzdal. Ona ale trvala na tom, že František do kriminálu nesmí. Před půl třetí si dali poslední pusu a František vykročil k nádraží. Na sobě měl lehký kabát a pod ním slavnostní oblek, v ruce kufřík s pyžamem a dvěma lahvemi 5 let uleželé ořechovky. Jednu měl jako svatební dar a druhou, že dá do placu, aby si večer s Balounovými nepovídali na sucho. V náprsní kapse měl občanku, pohlednici s pozváním, fotografii z vojny a sumu, kterou mu poradil Jindřich. Nic víc nepotřeboval. Na svatbu se nejezdí s plnou polní. Soudruh učitel má vždycky pravdu a ani v téhle věci se Jindřich Ječmínek nemýlil. Na nádraží postávala skupinka esenbáků. Jakmile zazněla píšťala a vlak se dal do pohybu, ke každému ze tří cestujících, kteří z vlaku vystoupili, vykročila dvojice příslušníků. František měl necelých 5 vteřin na to, aby se zhluboka nadechl a zopakoval si, kam vlastně jede a proč. Občanskou legitimaci, soudruhu, požádal ho ten menší. František zalovil v náprsní kapse. Ne, že bych chtěl být zvědavej, řekl, než se do občanky podíval, ale kam máte namířeno? Františkovi se povedlo celou pohádku stručně převyprávět a v duchu blahořečil Jindřichovi, že ho nabádal, aby si to důkladně natrénoval. V pořádku, vrátil mu esenbák občanku. Váš přítel bude nejspíš tu tam ten soudruh, že jo? Ukázal k rohu nádražní budovy, spoza kterého se právě vynořil muž v černém obleku s kloboukem na hlavě. Na tohle František připravený nebyl. Co pak může vědět, jak Baloun, totiž Jarda, vypadá? Řekne, že je to on a ejhle, mají ho. Naštěstí to on byl. František natáhl ruku k pozdravu, Baloun ale projevil větší dávku ducha přítomnosti, zřejmě to nedělal poprvé. Nasadil široký úsměv a zahlaholil, aby ho uniformy dobře slyšeli.

U balounů se k žádné svatbě neschylovalo. To mohla být pořádná díra v plánu. Jak to, že o tom Jindřich nevěděl, vyděsil se František. Vždyť co kdyby si to ti policajti chtěli prověřit? Jenže je to po hříchu nenapadlo. Chvála Bohu. Když dojeli do Mrákova, prachy máte? Bylo od přivítání na nádraží to první, co František od balouna slyšel. Neznělo to jako otázka, ale jako výzva. Vyndal z kapsy složené bankovky a než stihl oddělit 4 koláry, balón si vzal i oba Jiříky z Poděbrad. Zabručel spokojeně. František odevzdal kořálku a balón ukázal na stůl, kam jeho žena mezitím položila talířek s 2 krajíci chleba se sádlem. Stručně vysvětlil, že se dnes jde brzo na kutě, poněvadž se časně ráno, ještě před svítáním, vyráží. Balón si jede k hajnému profůru bukového dříví, je totiž nejvyšší čas doplnit zásoby na zimu. František byl nakonec rád, že se žádný družný večer s tímhle divným patronem konat nebude. Lok ořechovky by si ale byl dal. Na gauč ve vedlejší světnici se nicméně odebral na sucho.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý, vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Pro Rádio 7 načetl Vladimír Hauser, hudbou obdařil Jonathan Kaleta. Pokračovat další částí budeme zítra ve 12.15.

Bůh plný milosti hýbe svým slovem horami, třese celou zemí, je spravedlivý, vyhrný a král králu. Zpívá Sarah Liberman.

Žena statečná je korunou svého manžela. Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina. Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení. Statečně si vedli mnohé dcery,

Můj synu, věnuj pozornost mé moudrosti, nakloň své ucho.

Pomaličku se blížíme k půlnoci, to bude konec večerního vysílání z Rádia 7, ale nebojte, budeme pokračovat i po půlnoci nočními pořady. Teď ještě několik písní je tu před námi, ta další je od Dariny Kochenzi a o tom, že se o Bohu se nikdo nevyrovná, on je Bůh všemohoucí. O boží slávě a dalších božích vlastnostech ještě tedy několik písní do závěrečné znělky hodinky a od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Kol. Příjemný poslech.

půlnocí začíná úterý 19. května a na Rádiu 7 začíná noční vysílání, u jehož poslechu vás ráda vítá Broňa Procházková. Co je nachystané k poslechu? Začněme přehledem pořadů. Jakou naději skýtá obraz válečných vozů a nebeských spřežení pro náš rozbouřený svět? V závěru Zachariášových vidění nám teolog John Vernon McGee ukáže, že nadcházející soudy nejsou koncem, ale přípravou pro příchod Mesiáše, výhonku, který spojuje moc krále s milosrdenstvím kněze. K poslechu další části cyklu Světem Bible zve od 12:15 Pavel Vopalecký. Biblický text označuje Boha, jediného Boha, který je živou osobností, různými jmény. Tato jména vyjadřují specifické boží vlastnosti. V aktuálním pořadu Kudy kam se Petr Raus zaměří na dvě z nich. El Shaddai, Bůh všemohoucí, a Adonai Jireh, Bůh, který se postará. Jsou to boží jména, která jsou i dnes velmi aktuální a která vzbuzují různé představy i naděje. Ne všechny ovšem oprávněně. Nalaďte si v jednu hodinu pořad Kudy kam. Ve čtvrt na tři čteme poprvé z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Je to kniha povídek, 9 povídek, a první z nich nese také tento název Muzikant na jezeře. Jsou to povídky, ve kterých slova řežou a emoce ryjí příběh dřevěnou násadkou. Ve čtvrt na tři poprvé z této knihy čte Vladimír Hauser. Mezi třetí a čtvrtou klíčové slovo, kterým se tentokrát stane duchovní rozlišování. O duchovním rozlišování se budou bavit Kateřina Hodecová a katolický kněz Václav Umlauf v klíčovém slovu od 15:00. Kde se v události Ježíšova na nebe vstoupení skrývá židovský obraz Mesiáše? Co znamená hebrejské slovo oběť doslova? A jak to spolu souvisí? Připojte se k modlitbám podle Bible od 16:45 k objevování židovských kořenů naší víry. Těší se na vás Dana Kenningová. Proměňovat přítomnost ve věčnost? K tomu pozve psycholog Marek Macák v úvahách o přechodech a změnách v souvislosti s minulostí, přítomností a budoucností. Pro každého něco přináší tentokrát Uši k duši po 17:00. A o 17:30 kaleidoskop. Adam dostal od Boha důležitý a zodpovědný úkol – pojmenovat stvoření a pečovat o něj. Vzhledem k rozmanitosti druhů rostlin a zvířat to byl na Adama velký úkol, který za celý svůj život nezvládl dokončit, a tak zůstává i na jeho potomcích. První část pohledů do ekologických problémů dnešní doby nabízí biolog Milan Hluchý od 17:30. Tolik nabídka k poslechu, kéž je vám ve společnosti Rádia 7 v hodinách před námi příjemně.

Vítejte u poslechu pořadu Světem Bible. V dnešním dílu se budeme věnovat viděním proroka Zachariáše. Teolog John Vernon McGee nás provede 6. kapitolou. Zde se střetává vize apokalyptických soudů s nečekaným aktem korunovace velekněze Jošui. K úvaze nad tím, jak se naše poslušnost stává branou k radosti z Božího vítězství, zve Pavel Vopalecký.

Milí posluchači, dnes se setkáváme nad Zachariášovým proroctvím už po 15. Přečetli jsme 5 kapitol a probrali 9 nočních vidění, která prorok Zachariáš měl. Dnes máme před sebou 6. kapitolu a v ní poslední 10. vidění. Vidění 4 nebeských spřežení a symbolické korunovace velekněze Jošuji. Než toto poslední vidění otevřeme a začneme číst, připomeňme si obsah předcházejících obrazů, které Zachariáš viděl. První vidění bylo vidění jestců mezi Mirtovým. Po něm následovalo vidění 4 rohů, pak 4 kovářů, pak muže s měřícím provazcem, potom vidění velekněze Jošuji a Satana, vidění výhonku a kmene se 7 očima, pak bylo vidění svícnu a 2 olivovníků, vidění letícího svitku a nakonec vidění ženy, která byla v Éfě, v té duté míře obchodnické. Připomeňme si ještě, že počáteční vidění znázorňovala určitý proces, který začínal zdůrazněním boží péče, boží ochrany a popisoval také obnovu božích řádů, zaslíbení příchodu Mesiáše a také vylití Ducha Svatého. V posledních viděních, o kterých jsme hovořili, se objevuje téma soudu a trestu, připomínka potřeby pokání a také návratu lidí k Hospodinu, návratu srdcem.

Nyní tedy, milí posluchači, otevíráme 10. vidění proroka Zachariáše. A to je zapsáno v 6. kapitole, čtu první verš. Znovu jsem se rozhlédl a vidím, hle, mezi dvěma horami vyjíždějí 4 vozy. Ty hory byly měděné. Prorok vidí 2 hory a údolím mezi nimi jedoucí vozy. Náš učitel v těchto pořadech, doktor Vernon McGee, ztotožňuje tyto hory s horou Sion a horou Oliveckou. Údolím je tedy podle tohoto chápání údolí potoka Kidron nebo Cedron. To je jeden určitý pohled, ale můžeme připustit i některé jiné pohledy, jak si ještě dále ukážeme. V případě vozů doktor Vernon McGee uvádí, že mnozí vykladači je ztotožňují se 4 světovými říšemi, s těmi 4 impérii, která viděl také babylonský král Nebukadnesar ve svém snu, který mu pak Daniel vyložil. Jednalo by se tedy o říši babylonskou, Médsko-Perskou, Řecko a Řím. Přestože by se zdálo, že tento výklad má své hluboké opodstatnění, doktor Vernon McGee píše, že podle jeho názoru je vhodnější spojovat obraz 4 vozů s apokalyptickým viděním Janovým, kdy apoštol Jan v Novém zákoně vidí vyjíždět 4 jezdce. Tímto náš doktor McGee připouští, že ty jednotlivé obrazy v proroctvích popsané není nutné chápat úplně doslovně a hledat v každém z nich obrazy událostí, které už nastaly anebo nějakým způsobem vypadají, že nastanou na základě toho, co historicky známe. Apokalyptičtí jezdci ve zjevení Jana představují postavy, které přinášejí na zem boží soudy. Pokud bychom ztotožnili i 4 vozy Zachariášova vidění s těmito jezdci posledních dnů, pak bychom i v první části 6. kapitoly, která je právě před námi, v proroctví Zachariáše mohli vidět předobrazy soudů. Tomuto porozumění by odpovídala i pravděpodobná skutečnost, že viděné vozy byly vozy válečnými. Předchozí, tedy 5. kapitola Zachariášova proroctví, přinášela vidění letícího svitku a ženy v éfě. Rovněž mluvila o soudech. Jednalo se tam o soudy nad božím lidem, čili nad Izraelem, a také nad božím lidem v širším slova smyslu. Tyto vozy přinášejí soudy nad pohanskými národy. Bratr Petr Raus při přípravě těchto českých pořadů cituje kralické vykladače, kteří rozuměli obrazu 4 vozů ještě trochu jinak. V horách viděli obraz obrovského a nevystižitelného božího řízení všech věcí a ve vozech potom symboly božích služebníků, které pán Bůh vysílá, aby na zemi naplňovali jeho vůli. Toto pochopení vychází ze souvislosti s prvním Zachariášovým viděním, které jsme už před nějakým časem probírali. Pro dnešní rozvažování se přidržme pohledu našeho doktora McGee a pokusíme se dát obraz 4 vozů do souvislosti s Janovým viděním 4 apokalyptických jezdců.

Zachariášova 6. kapitola tedy pokračuje 2. a 3. veršem. V prvém voze byli zapřaženi ryzáci, v druhém vraníci, v třetím bělouši a ve čtvrtém grošáci. Statní koně. Barvy koní mají ve vidění evidentně svůj význam. Jedná se o téměř tytéž barvy, jaké viděl ve svém vidění Jan, jak to zachycuje v knize Zjevení. Jediný rozdíl je v barvě posledních koní. Zatímco Jan viděl koně synavého, čili šedivého, Zachariáš mluví o koních grošovaných. Protože se v obou případech jedná o kombinace barev, můžeme považovat barvy apokalyptických koní i barvy koní zapřažených do vozů Zachariášova vidění za barvy shodné. V apokalypse jsou barvy koní, na kterých seděli ti jednotliví jezdci, blíže vysvětleny. To najdeme v 6. kapitole knihy Zjevení. Bílý kůň nese jezdce dobyvatele. Ryzák přináší válku. Černý kůň nese hladomor a synavý kůň nese smrt, respektive mor. Biblický pohled na budoucnost světa není nikterak růžový. Musíme si být vědomi, že ti, kteří světu prorokují pokoj a úspěch, rozhodně nemají pravdu. Ani domněnka, že aspoň křesťané budou ve svém životě vždycky úspěšní, není pravdivá. Tak to jako celkový pohled vyrozumíváme z řady míst písma. Svět leží ve zlém a ve své největší části zřejmě ve zlém zůstane až do doby konce. Pán Bůh sice svět léčí nebo aspoň udržuje, ale jeho léčba má duchovní povahu. Pán Bůh svět neuzdraví tím, že mu dá úspěch, že požehná jeho způsobům a metodám, že připustí, aby lidé měli v úvozovkách pravdu ve svém názoru na dobro a zlo. Taky neřekne o zlu, že je dobro, protože takto se snaží to říkat někteří lidé. Pán Bůh zlo na světě zatím ponechává, protože lidé se ho nechtějí vzdát. Ukazuje ale na pravé hodnoty věcí. Učí lidstvo rozpoznávat, co přetrvá a co pomine, co má cenu a co nikoli. Pán Bůh nabízí lidem svoje způsoby, své metody, které v skutku přinášejí pokoj a užitek, ale na druhé straně je lidem nenutí. Proto zůstává Boží království na tomto světě jakoby malé, zatím všelijak skryté, nepoznané. A světem namísto toho projíždějí válečné vozy Zachariášova vidění anebo apokalyptičtí jezdci. Svět leží ve zlém, protože lidé stále ještě víc milují tmu nežli světlo, jak to napsal apoštol Jan ze slov Pána Ježíše.

Obrátil jsem se na posla, který se mnou mluvil, a otázal jsem se ho, co to znamená, můj pane? Posel odpověděl a řekl mi, to vycházejí 4 nebeští duchové, kteří stojí před pánem celé země. Vraníci vyjíždějí do severní země. Po nich vyrazili bělouši, zatímco grošáci vyjeli do země jižní. Ti statní koně tedy vyrazili ve snaze projet křížem krážem zemi, neboť posel řekl, projeďte zemi křížem krážem. I projížděli zemí. Pak na mne zvolal a promluvil ke mně. Pohleď, ti, kteří vyjeli do severní země, uklidnili mého ducha, co se severní země týče. To je text 6. kapitoly Zachariášovi, verše 4 až 8. Vozy očividně reprezentují duchovní bytosti, tedy nějaké jakoby anděly. Zhodně se svědectvím knihy Zjevení můžeme i v Zachariášově vidění nalézat svědectví o úkolu andělů v časech posledního soudu. Při pozorném čtení Zachariášových slov nás může zaujmout, že 2 vozy vyrazily severním směrem, 1 směrem jižním a o posledním vůbec není řečeno, na kterou stranu vyjel. Doktor McGee upozorňuje, že tato skutečnost může souviset s polohou izraelské země. Leží mezi Středozemním mořem a Arabskou pouští. Takže z ní se dá vyjet vlastně jen na sever nebo na jih. Protože vlevo by bylo moře a vpravo Arabská poušť. Vozy, zvláště vzhledem ke slovům, která k nim promluvil boží posel, jak máme zaznamenáno v 7. verši, mají projet celou zemí. Projeďte zemi křížem krážem. Pán Bůh chce vidět nebo vidí všechny národy a taky všechny národy bude soudit. V našem textu je důraz položen právě na to slovo všechny. Na všechny národy dopadne v posledních dnech také tíseň války, také hladomor, nemoci a jiné příčiny smrti.

A co může znamenat ona poznámka Božího posla zaznamenaná v 8. verši, že ty vozy, které vyjeli do severní země, uklidnili jeho ducha? Zřejmě tu nacházíme ohlas aktuální situace Izraele v Zachariášově době. Severní země to byl tehdy Babylon, protože babylonští dobyvatelé pronikali do Palestiny ze severu. Babylon byl sice nepřítelem, zejména v té duchovní oblasti, ale právě v době Zachariášově se rozhodnutí nástupnického státu Babylona, tedy z rozhodnutí perského krále, mohli Izraelci vracet do své země. Mohli se vracet domů po 70 letech zajetí. Tato příznivá skutečnost zřejmě stojí v pozadí výroku Božího posla.

I stalo se ke mně slovo Hospodinovo o převzetí darů od přesídlenců, od Chaldeje, Tobiáše a Jedajáše. Onoho dne přijdeš, vejdeš do domu Jošiáše, syna Sefaniášova, kam oni přišli z Babylona, a převezmeš stříbro i zlato. Dáš zhotovit tiáru, vstavíš ji na hlavu velkněze Jošui, syna Josadakova, a řekneš mu: toto praví Hospodin zástupů. Hle, přijde muž jménem Výhonek, vyraší od spodu. Ten zbuduje Hospodinův chrám. Zachariáš 6, verše 9 až 12. Obraz posledního Zachariášova vidění se náhle mění. Vozy se rozjeli po celé zemi, Zachariáš náhle slyší Boží hlas, který hovoří do současné prorokovy situace. Pán Bůh Zachariáše posílá do domu Jošiáše, syna Sefaniášova. Zřejmě to byl jeden z významných mužů Izraele v té době, snad potomek velekněze Sefaniáše z doby Jeremiášovi. K tomuto člověku má jít Zachariáš onoho dne. Výraz onoho dne je vcelku standardní formulací Starého zákona a označuje den mimořádného Božího zásahu, den, kdy Pán Bůh bude konat své dílo mezi lidmi. Prorok se tedy dozvídá, že Pán Bůh chce určité věci mezi izraelským lidem vykonat. A Zachariáš se má na této věci podílet, spolupracovat. Do Jošiášova domu nepřijde jen Zachariáš, přijdou tam také tři muži, vyslanci babylonské diaspory, tedy Izraelité, kteří se z Babylona už nepřestěhovali zpátky do Palestiny. Tito poslové přinášejí dar, který zřejmě Židé z Babylona chtějí věnovat jako svůj příspěvek na obnovu jeruzalémského chrámu. A Zachariáš má tento dar převzít. Všimněme si jmen babylonských poslů. Chaldej souvisí s výrazem pomíjitelný věk. Jeho jméno je ve 14. verši změněno na Chelem, což snad znamená snílek. Jméno Tobiáš znamená Boží dobrota a Jedajáš znamená Bůh ví. Spojením jejich jmen bychom mohli sestavit větu: dobrý Bůh všechno ví a dává sny. Míněno prorocké sny. Zdá se, že v textu jde o zdůraznění a že v posledních dnech dojde k naplnění prorockých snů předcházejících generací. Ačkoliv je pravděpodobné, že zlato a stříbro přinesené jmenovaným poselstvem z Babylona bylo určeno pro obnovu chrámu, chrámové stavby nebo té velké rekonstrukce, dostává Zachariáš příkaz k jinému využití tohoto bohatství. Má z daru zhotovit tiáru, patrovou, snad dvoupatrovou korunu. Tuto tiáru má pak vložit na hlavu velekněze Jošui. Tento čin je velice neobvyklý. Patrová koruna patřila spíš na hlavu politického představitele Izraele, tedy krále. V Zachariášově době spravoval Palestinu jako politický správce pověřený perským králem muž jménem Zerubábel, který byl také potomkem Davidova královského rodu. Proč nebyla tiára vložena na hlavu Zerubábelovi? Zachariášova doba byla už tak blízko narození Mesiáše, že už nikdo z Davidova rodu neměl přijmout znak královské moci. Narodí se až Mesiáš, až Pán Ježíš Kristus. Jošua jako velekněz v tuto chvíli představuje nejvyššího nebeského velekněze, který je zároveň i králem. Stává se tedy obrazem Mesiáše, obrazem Pána Ježíše Krista.

tiára pak bude v Hospodinově chrámě pamětním znamením Chelemovi, Tobiášovi, Jedajášovi a Chénovi, synu Sefaniášovu. I vzdálení budou přicházet a pomáhat při budování Hospodinova chrámu. I poznáte, že mě k vám poslal Hospodin zástupů, ovšem budete-li opravdu poslouchat Hospodina svého Boha. Tolik v 6. kapitole Zachariáše po 15. verš. Jošua, korunovaný velekněz, má ze Zachariášových úst slyšet prorocká slova o muži nazývaném Výhonek. S tímto zvláštním jménem jsme se v našich zamyšleních už setkali. A možná nám zní v duši text proroka Izajáše z počátku jeho 53. kapitoly. Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země. Jméno Výhonek je vcelku jednoznačným označením Božího Mesiáše. Slovo zvěstované prorokem Zachariášem mělo v jeho době jistě především povzbudit lid, který pracoval na obnově jeruzalémského chrámu. Práce to byla nesnadná a lid při ní ztrácel naději. Mnoho se nedařilo, nepřátelé stavbě všemožně bránili a do této situace zní prorokovo slovo, že Pán Bůh si chrám dokončí. Navzdory všem překážkám, navzdory všem protivníkům, jde totiž o Boží dílo. Mnozí ze stavebníků měli představu, možná vzpomínku na vyprávění pamětníků o podobě předcházejícího chrámu. Tento chrám, později nazývaný chrámem Zerubábelovým, ten, který právě stavěli, byl jen nepatrným odleskem nádhery předchozího chrámu Šalomounova. Možná se jim i proto zdála jejich práce jaksi bezcenná. Ale Pán Bůh je ujišťuje, že je to jeho dílo, na kterém záleží. Je mnoho lidí, kteří sami o sobě říkají, že nemohou mít pro Pána Boha velkou cenu, že jsou příliš nepatrní a bezvýznamní. Právě jim má znít toto prorocké slovo. Pán Bůh vidí věci často jinak. On se nedívá na to, co je před očima, na to, co se dá počítat ve velkých číslech. Právě tak, jako pro něho měl význam Zerubábelův chrám, právě tak máš pro něho význam i ty. I ty máš být Božím chrámem. Pán Bůh chce v tobě přebývat. V čem spočíval význam nádherného Šalomounova chrámu? V obrovské nádherné stavbě? V drahé výzdobě budovy plné zlata? Ve skvěle provedeném obřadním náčiní? Nebo snad v perfektním systému bohoslužby, zpěváků a všech těch velkolepých věcí? Hodnota chrámu spočívá v přítomnosti Boha. Pán Bůh přicházel do toho chrámu, aby byl se svým lidem. Přicházel do chrámu Šalomounova, ale přicházel i do chrámu Zerubábelova a přijde i do našeho srdce. V čem byla tedy hodnota chrámové budovy? V tom, že ji lidé stavili jako oběť pro svého Boha, že ji stavili krásnější než svoje vlastní domy. Nedělali to tak vždy a proroci je někdy museli upomínat, oč vlastně jde. Ale nakonec byl jak Šalomounův, tak i Zerubábelův chrám stavěn jako první, nejdůležitější, nejvýznamnější budova Jeruzaléma i celého Izraele. Tak to má být. I naše srdce má být budováno především pro našeho Boha. Kromě tohoto významu, který platil pro prorokovu dobu, mají jeho slova ještě další a podstatnější smysl. Mluví o Kristu, který buduje chrám církve. Bude vládnout jako král i jako velekněz v jedné osobě. Tak to už dnes platí. I když jeho královská funkce není celému světu zřejmá, Pán Ježíš vládne svému království, přichází do svého chrámu, tedy do církve, který budují národy celého světa, nebo věřící, ti,

kdo byli znovu zrozeni ze všech národů světa. Ano, pro všechny národy světa je v církvi místo. Stavba tohoto chrámu skutečně roste.

Zachariáš tedy vložil korunu symbolicky na hlavu kněze Jošuji. Na jeho hlavě ale ta koruna nemohla zůstat. Zůstane uložena v chrámě jako připomínka božích darů, jako připomínka zaslíbeného příchodu Mesiáše, připomínka, která má povzbuzovat k poznávání božích záměrů. Prorok ale na závěr své řeči připojuje slova i poznáte, že mě k vám poslal Hospodin zástupů. Ovšem, budete-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha. Na naší poslušnosti nezávisí naplnění Zachariášova proroctví. To se naplní bez ohledu na náš postoj k němu. Ale na naší poslušnosti závisí náš podíl na božím díle. Závisí na něm naše poznávání božích cest a konec konců i naše radost z tohoto poznávání Pána Boha samotného a jeho plánů. Tak si moc přejeme, abychom dokázali v poslušnosti vidět boží dílo mezi námi i v našem světě a spolupracovat na něm podle božího vedení. Bůh kéž nám v tom požehná.

pořadem Světem Bible, který vzniká na podkladě výkladových poznámek doktora Johna Vernona McGeeho, provázel Pavel Vopalecký. Pořad najdete i na stránkách ttb.bible. Posloucháte noční vysílání Rádia 7, které bude do 1 hodiny patřit písničkám a v 1 hodinu relaci Kudy kam.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Z úterý 19. května uplynula první hodina. Příjemný poslech nočního vysílání vám přeje Broňa Procházková. Bible označuje Boha různými jmény. Na dvě z nich se teď zaměřuje Petr Raus v pořadu Kudy kam.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Krásný večer s Rádiem 7 a s ohlášeným pořadem Kudy kam. Dnes se zastavíme u dvou božích jmen. Biblický text nám zachoval božích jmen celou řadu. Každé z nich odkazuje na nějakou boží vlastnost. Ten dnešní výběr bude vlastně nesmírně úzký. Mám ale za to, že tato dvě jména dnes vyvolávají otázky, na které potřebujeme odpovědi a představy, které jsou někdy docela scestné. A tak vás všechny vítám u hodiny přemýšlení s Rádiem 7 nad tématy, která přináší život. Dnes nad Bohem všemohoucím a Bohem, který se postará. Když bylo Abramovi 99 let, ukázal se mu Hospodin a řekl: já jsem Bůh všemohoucí. Doslova Ani El Shaddai. Tak se to zpívá i v jedné křesťanské popové písničce. El Shaddai, El Shaddai, El Elyona Adonai. Bůh všemohoucí a nejvyšší. Tak tomu rozumíme. Tak si Boha představujeme. Teď mi jde především o tu všemohoucnost. Hospodin může cokoliv, nakonec, což to tak neříká i anděl Gabriel, když zvěstuje Marii příchod Mesiáše jejím prostřednictvím. Řekl tehdy: u Boha není nic nemožného. Může Bůh stvořit kámen, který by nemohl uzvednout? Co je to za otázku, řeknete možná. To je rouhání, to nechceme ani slyšet, natož o tom přemýšlet. Já si myslím, že takový přístup je zásadní chybou. Naopak, ta otázka patří mezi ty, o kterých přemýšlet musíme, na které potřebujeme hledat odpovědi. Pokud to neuděláme, riskujeme, že budeme věřit pověrám. Jak znám církev, těch pověr žije v našich zborech až příliš. Jak je to tedy s tou boží všemohoucností? Může Hospodin všecko? Při uvažování o biblických pojmech je vždycky nezbytné jít ke kořenům, tedy kromě jiného i do původních jazyků. Používaný překlad výrazu Shaddai, tedy všemohoucí, pochází z Vulgáty od svatého Jeronýma. Ten ovšem formuloval svůj překlad v jiné době a v jiných kontextech, než v jakých ho dnes čteme my. Jako dědicové osvícenské vědy máme tendenci významy pojmů absolutizovat. Zvláště některé křesťanské kruhy tím trpí a docházejí pak až k absurdním závěrům. Je na to třeba dávat pozor. A lidskou řeč s jejími výrazovými prostředky nepřeceňovat, ani když je používána v Bibli. Vzpomínám si na jednoho milého bratra z mně blízkého sboru, který vnímal biblický text tímto způsobem. Četl v Mojžíšových knihách o potřebě odstranit o Pesachu z židovské domácnosti všechno kvašené a v Evangeliu o kvasu farizeů. A nabyl dojmu, že kvas je v Bibli prostě obrazem zla. Znal ovšem i podobenství pána Ježíše, který kvasu připodobnil boží království, a měl problém. Krkolomně se snažil vysvětlit, že pán Ježíš vlastně mluvil o čemsi zlém, co proniká do božího království. V upřímném přesvědčení, že hájí čistotu božího slova, Ježíšovo podobenství naprosto překroutil. Antičtí lidé touto absolutizací pojmů netrpěli. Krásným vodítkem, jak správně chápat termín Shaddai, je nám Septuaginta. Antický a navíc židovský překlad hebrejské Bible do řečtiny. Překladatelé hebrejsky uměli. Byl to jejich jazyk, byť už ne mateřský, tím byla aramejština. Hebrejštinu ale znali skvěle. Termín Šadaj přeložili pantokrátor, vševládce. To slovo neříká, že by Hospodin mohl dělat nesmysly. Zcela jistě to ale říká, že mu je všechno podřízeno, že stojí nade vším, že na všechno stačí, že se o mne umí postarat. Jen úplně na okraj, tento důraz na boží vládu a svrchovanost potvrzuje i etymologie slova, přinejmenším v pojetí archeologa a biblisty Williama F. Albrighta. Ten odvozoval termín Šadaj od akadského šadu, hora, ve významu horal, obyvatel hor, případně ten, který přichází z hor. Hory byly v minulosti pokládány za sídlo bohů, za zdroj a sídlo síly a moci. I když je dnes jednoznačnost Albrightova výkladu do značné míry zpochybňována a my bychom teď to, co říkám, mohli pokládat za zbytečnou formalistickou poznámku, já přece jen doporučuji věnovat tomu pozornost. Ono nám to totiž pomáhá pochopit myšlení autora 121. žalmu. Mnohokrát jsem slyšel otázku, na koho to autor myslel, když psal pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Nejednou jsem slyšel výklad, že jde o otázku polemickou, která má povědět pomoc z hor nehledej, pomoc ti přichází od Hospodina. V kontextu Albrightových úvah ale jako bych četl pozvedám své oči k horám. Odkud mi přijde pomoc? No od toho, který přichází z hor, to je přece El Shaddai, náš všemocný Hospodin. Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Zajímavá je v našem kontextu rovněž mezuza, schránka tradičně připevňovaná na veřeje židovských dveří. Obsahuje pergamen, na kterém jsou z vnitřní strany napsané dva úryvky Tóry, konkrétně Šma Jisrael, základní židovské vyznání víry z Deuteronomia 6, 4 až 9, a oddíl z 11. kapitoly téže biblické knihy, verše 13 až 21, které mluví o benefitech dodržování božího zákona. Na vnější straně pergamenu pak bývá napsané to naše slovo Šadaj, psáno samozřejmě Š-D-J, všemohoucí. To je tady ovšem současně vnímáno jako akronym. Zkratka slov Šomer Daltot Yisrael, tedy strážce dveří Izraele. Strážce dveří. Případná zkratka. Ono je totiž možné a naprosto korektní překládat termín Šadaj i jako ochránce. Náš Bůh je ten, kdo nás chrání. To je podstata jeho všemohoucnosti. Dokáže nás ochránit. Evangelium vypráví kromě jiného příběh z rozbouřeného jezera. Ježíš tenkrát bouři utišil a vyvolal otázku udivených učedníků. Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr, i moře? Zjevila se jim boží síla. Mocný Hospodin ve svém Mesiáši. Bůh se jim představil v zachraňujícím zázraku jako Bůh silný, všemohoucí, El Shaddai. Proč se to tam tenkrát tak stalo? Proč to Ježíš udělal? Aby své učedníky zachránil? Pak by bylo na místě se ptát, proč vůbec dopustil tu bouři. Když si promítám v mysli všechny ty mnohé případy biblických divů, nenacházím v nich žádný, který by měl v prvé řadě sloužit k záchraně, uzdravení, k zahnání hladu, k vysvobození vězně. Typický je postoj pána Ježíše při pokušení na poušti. Odmítne nasytit hladové, i když by jistě mohl proměnit kamení v chleby. V božím díle nejde na prvním místě o odstranění hladu, ale ani o záchranu či uzdravení těla, o vylepšení životních podmínek, ani o nic podobného. To podstatné, na čem záleží především, je zjevení Boha. Každý biblický zázrak je především znamením, připomínajícím, že nad tímto světem stojí a vládne Hospodin, mocný Bůh, El Shaddai. V případě Kristově má zázrak upozornit, že jeho působce, Ježíš z Nazareta, je Božím zaslíbeným mesiášem. To se zdá být některým křesťanům málo. Vybavuji si několik rozhovorů nad tématem přechodu Izraelců přes Rákosové moře pod Mojžíšovým vedením. Všechny vypadaly zhruba stejně. Lidé popisovali úkaz znázorňovaný v mnoha dětských ilustrovaných biblích. Dvě kolmé vodní stěny a mezi nimi suchý průchod. Navíc k němu připojovali svůj výklad, jak bylo tohoto stavu dosaženo. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a vody se v tom okamžiku, jako by pod tou jeho holí rozestoupily a vytvořily průchod. Evidentní zázrak. Když jsem namítal, že to mohlo být i jinak, že k vysušení moře mohlo dojít docela přirozenou cestou, byl jsem označen za liberála. Co ale skutečně říká písmo? Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny. To je něco trochu jiného, než si pod pojmem evidentní zázrak běžně představujeme. Moře prostě vysušil vítr. Stále zázrak. Běžně se to tak nestává. Už ale nikoli nesmysl. Pouštím teď do našeho myšlení nějaký teologický liberalismus? Liberální teologie konce 19. a první poloviny 20. století toužila po církvi bez Boha. Já toužím po církvi stojící na Božím slovu a ne na přirozené touze lidského srdce po magických jevech. Bible je ve skutečnosti velmi střízlivá. A i když v ní najdeme zázraky par excellence, evidentní porušování přírodních zákonitostí, jako v případě zázraků Elíšových, vždycky tu můžeme najít i důvod, proč Hospodin takového způsobu použil. Je zjevné, že za standardních okolností se Pán Bůh takovým zázrakům vyhýbá, protože přírodu stvořil dobře. Jeho stvoření není třeba opravovat. Stojí za pozornost, jak přechod Izraelců Rákosovým mořem komentoval zakladatel chasidismu, tzadik Izrael ben Eliezer z Mezbiže zvaný Baal Shem Tov. O něm se vypráví. Jednou přišel za Baal Shemem jistý přírodovědec s tvrzením, že z jeho bádání vyplývá přirozená nutnost rozdělení mořských vod. Říkal, že v těch hodinách, kdy děti Izraele Rákosovým mořem procházeli, se to moře muselo rozdělit už ze své přirozenosti. Baal Shem mu odpověděl, nevíš, že přírodu stvořil Hospodin? Stvořil ji tak, že v té hodině, kdy děti Izraele potřebovali projít mořem, se to moře prostě muselo rozdělit. To je ten velký a proslulý zázrak. Tak toto vyprávění zachytil Martin Buber. Hospodin je silný Bůh, Bůh všemohoucí, El Shaddai. Všechno učinil krásně a v pravý čas. Lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná, psal biblický kazatel. Ani my nevystihneme. Ani nepostřehneme. A tak potřebujeme trvale pamatovat na to, že Pán Bůh nežije pouze v přítomném okamžiku jako my. Když něco chce, připraví si to dávno dopředu. Dovede působit ve skrytosti. A pokud něco udělá před našima očima, není to proto, že by právě zjistil potřebu to udělat. Chce nám něco ukázat, něco povědět, odkázat na sebe. A možná opravit naše pochopení písma, jak na to opakovaně upozorňoval pán Ježíš, když říkal: pohleďte na nebeské ptactvo. Podívejte se na polní lilie. Vidíte rozpor mezi tím, co máte před očima, a mezi tím, jak rozumíte Bibli? Možná se díváte špatně. Ve skutečnosti vidíte něco jiného, než si myslíte. Nebo se nemýlíte, díváte se správně, pak ale opravte své chápání písma, asi v něm bude nějaká chyba. V tom chápání, ne v písmu samotném. A znovu, tady nejde o liberální přístup, který by se chtěl Pána Boha a jeho nároků zbavit. Tady jde o to naslouchat skutečnému biblickému slovu a ne lidským představám a přáním. Pán Ježíš utišil bouři na jezeře, aby svým učedníkům pomohl uvěřit, že on je Mesiáš. V tu chvíli učinil zázrak. Že to byl zázrak, ale věděli jen ti učedníci. Všichni rybáři, kteří byli v tu dobu na hladině jezera, a ono jich tam určitě bylo mnoho, protože ryby se tam tenkrát lovily především, ne-li výlučně v noci, viděli, že bouře náhle přišla a náhle skončila. Nic zvláštního. Ono se to tak na Galilejském jezeře stává dodnes. V čem spočíval zázrak, který jsme si připomněli ze Starého zákona a který sám Hospodin uvedl slovy: já jsem Bůh všemohoucí. Byl tam vůbec nějaký? Můžeme tam vidět jeho příslib. Z dalšího textu první knihy Mojžíšovi i z historického vývoje Levanty a jejich národů ovšem víme, jak se naplnil. Byl tu Izmael, který se skutečně stal praotcem velikého národa. A narodil se Izák, který se stal nejen praotcem starozákonního božího lidu, ale i příjemcem daru boží smlouvy a božích zaslíbení. Až dodnes. Hospodin stojí o život. Bojuje o něj, především o ten lidský. Chrání ho a pomáhá mu. Touží totiž po lidské lásce. A všechnu svou moc, sílu, všechno, co má a čím je, nakonec obětuje tomuto zápasu. Obětuje sám sebe, aby člověku ukázal, kam až je ochoten ve svém zájmu o něj a ve své lásce zajít. Jak moc nás má rád. Na své cestě ke kříži vlastně na veškerou všemohoucnost rezignuje. Nebo možná jinak. Možná právě v té bezmoci ukazuje, jak nesmírná ta jeho moc je. Jako všemohoucí si může dovolit vzdát se sám sebe. Co my s tím vším? Co pro nás znamená, že náš Bůh, Hospodin, je El Shaddai, všemohoucí? Především nebojme se důvěřovat. Důvěřovat ovšem potřebujeme Hospodinu, nikoli svým představám, byť oděným do zbožné podoby. Tomu, co Pán Bůh skutečně slíbil. Nikoli tomu, co si pod jeho slovem představujeme, ani všemu, co si pod jeho slovem představovala naše tradice, ani tradice obecně církevní. Na toto nebezpečí velmi důrazně upozornila reformace, jejímuž odkazu se mnozí hlásíme. V tomto ohledu je dobré si uvědomit, že ne všechny sliby, které čteme v Bibli, jsou sliby, které dává Hospodin. Ani všechny zkušenosti, které v Bibli nacházíme, nemusí být obecně platné. V Žalmu 91. například čteme: máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. Jak se optikou tohoto textu podíváme na holokaust? Dokážeme ho citovat do očí lidem, kteří prošli koncentračními tábory nacistů nebo komunistů? Pozorujeme to tak i ve svých životech? Všechno zlé se nám vyhýbá? Nebo nemáme svůj domov u Nejvyššího? Co pak ale s naším obrácením? Kde je nový život z ducha, občanství v nebesích? Spochybníme celou svou víru? Ne tak. Je potřeba číst, co písmo opravdu říká, vnímat kontext, souvislosti, účel toho, kterého výroku. Všimněme si, co říká citovaný žalm v 15. verši. V soužení s ním budu. Nestane se mu nic zlého, ale Hospodin s ním bude v soužení? Jde to dohromady? Jistě jde. To, že jsme v soužení, že nás něco trápí, že musíme něčím těžkým projít, to ještě není pohroma. To je možná jen proces, který nás opracovává, připravuje na nebe. Nebo je to možná ještě jinak. Lidské osudy není možné popsat jen obecně, všechny stejně. Pro některé bude nesmírně obtížné, ba skoro až nemožné rozpoznat za zlem, které musí prožívat, dobrotivou Boží ruku. Každopádně tu ale jde především o Boží blízkost. Tento žalm je navíc velmi specifickou prorockou řečí, nedá se jen tak vztahovat na naše životy. Všimněme si 11. verše. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. 91. žalm je takzvaným mesiášským žalmem. Jeho sliby platí především mesiáši samotnému. Platí samozřejmě i nám, ale až odvozeně. Jejich naplnění nacházíme právě až v úzkém osobním vztahu s Ježíšem Kristem. Až tam je možné je pochopit. Řekl jsem, nebojme se důvěřovat. Co když k tomu ale nemám sílu? Co když to nedokážu? Pak si dobře všimněme, jak to stojí v evangeliu, v tom příběhu utišení bouře. Důvěra učedníků nebyla nijak valná, byla-li vůbec nějaká. Proto se jich pán Ježíš ptá, což nemáte víru? Přece jim ale pomohl. To podstatné, na čem záleží, je touha. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, říká 91. žalm. Jinými slovy, pokud po svém Bohu toužíš, pokud vyhlížíš jeho království a toužíš být s ním, pokud čekáš pomoc opravdu od něho, ale také kvůli němu, on si tě k sobě přitáhne. On sám o tebe bude bojovat. Na nás je, abychom se nechali formovat, abychom se nevzepřeli, neuzavřeli do sebe a do svého strachu. Evangelium ví, že budeme dělat chyby. Řekl bych, že církev by měla být prostorem, kde je dobře možné dělat chyby. Nikdy bychom se ale neměli vzdát své základní touhy po Bohu. A to ani když se nám zdá, že je daleko a že nám nepomáhá. Ona totiž ta jeho pomoc a ochrana vyjádřená ve jménu El Shaddai nám může docela unikat, protože nemusí být taková, jakou očekáváme. Už jsem řekl, když jsem mluvil o principech božích zázraků, že se pán Bůh takovým zásahům do běhu světa, které by měly měnit jeho přirozený běh, spíš vyhýbá. Přírodu a její zákonitosti stvořil dobře. Jeho stvoření není třeba opravovat. Častěji než okolnosti proto mění nás. Vybavuji si v této souvislosti příběh, který snad pochází od Sadhu Sundara Singha. Nejsem si tím už ale jistý. Je to příběh z časů indických bojů za osvobození z britské kolonizační nadvlády. Stalo se prý tehdy, že bylo potřebné dopravit pytle s rýží předsunuté jednotce. Cesta vedla obtížným terénem džungle. Mezi vojáky, kteří měli rýži přenést, byli i dva přátelé, oba křesťané. Oba došli a pak v cíli, po splnění úkolu, si sdělovali své dojmy. První říkal, když jsem viděl ten obrovský pytel, věděl jsem, že ho nedonesu. Tak jsem prosil pána, aby mi pomohl, abych toho nemusel nést tolik. A představ si, Když jsem přišel přebírat pytel, voják, který mi ho předával, se na mě podíval a když mě viděl, polovinu rýže z pytle usypal. A já to mohl, díky bohu, úspěšně donést až sem. Ten druhý se usmál a řekl, i já měl strach a taky jsem se modlil. Prosil jsem pána, aby mi dal sílu pytel donést a on mi ji dal. Jsem tady. Tak to bývá. Pán Bůh často, a já bych si troufl říct i většinou, nezmění okolnosti, podmínky, nezmění prostředí. Změní nás. A my pak obstojíme. Taková cesta vede nakonec k větší radosti. Pán Bůh nechce dělat věci za nás. Ano, je všemohoucí. I my ale dokážeme mnoho, tak nás stvořil. Všimněme si, jak to říká Abramovi v našem starozákonním příběhu. Když bylo Abramovi 99 let, ukázal se mu Hospodin a řekl, já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný. Já jsem všemohoucí, ale ty choď přede mnou, ty buď bezúhonný. Všemohoucí jsem já, něco dělat, ale máš ty. Ne spoléhat na moji všemohoucnost, že bych to měl udělat za tebe. Dej se do díla. Bojuj se svým údělem, já jsem s tebou. Jak to vyjádřil autor 16. žalmu, Hospodin mi je po pravici, nic mnou neotřese. Stojí po mé pravici. Nedělá věci za mě, radí mi ale a napomíná mě. To znamená strašně moc. Pánu Bohu záleží na tom, aby se nám žilo dobře. Tak to i několikrát vyjádřil, pravda především ve Starém zákoně, tam je to i součástí přikázání o úctě k rodičům, jak to pak připomíná i Nový zákon. V Novém zákoně tento důraz ustupuje do pozadí, jako by už nebyl důležitý. Přesto se i v Novém zákoně dá cosi takového najít. Třeba apoštol Jan píše, modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdrav. Obecně se ale důraz Boží péče posouvá od toho, aby se ti vedlo dobře, k tomu, abys byl dobrý. Pánu Bohu jde především o to, jací jsme. A záleží mu na tom, abychom rostli do Kristovy podoby. Chrání nás pak především před odpadnutím, sejítím z cesty spásy. Proto nás táhne do společenství církve. Příklady apoštolské služby, jak ji nacházíme v epištolách, nás vybízejí k diskuzím, k hledání smyslu písma, k pravdivému životu. Takový je El Shaddai, Bůh, který veškerou svou moc využívá k našemu dobrému. Díky mu za to. Kéž bychom mu dokázali víc důvěřovat a skutečně se na něj spolehnout. Opřít o něj svůj život.
3: Chválu zdejte Hospodinu.

Sledujete pořad Kudy kam vysílaný stanicí Rádio 7. Doposud jsme mluvili o božím jménu El Shaddai, Bůh všemohoucí. Ve druhé části pořadu otevřeme jméno Adonai Jireh, Hospodin opatří, nebo Bůh, který se postará. Nejprve přečtu starozákonní příběh ze života Abrahamova. Po těch událostech se stalo, že Bůh Abrahama zkoušel. Řekl mu: Abrahame. On odpověděl: tady jsem. Bůh řekl: nože, vezmi svého syna, svého jediného, jehož miluješ, Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na jedné z hor, o níž ti povím. Abraham vstal časně ráno, osedlal osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o kterém mu řekl Bůh. Třetího dne, když Abraham pozvedl oči, uviděl v dáli to místo a řekl svým služebníkům: zůstaňte tady s oslem a já s chlapcem půjdeme až tam. Pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. Potom vzal Abraham dříví k zápalné oběti a naložil je na svého syna Izáka. Vzal sebou také oheň a nůž a šli oba spolu. Tu Izák řekl svému otci Abrahamovi: otče. Abraham řekl: tady jsem, synu. Izák řekl: zde je oheň a dříví, ale kde je beránek k zápalné oběti? Abraham odpověděl: Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu. A šli oba spolu. Když přišli na místo, o kterém mu řekl Bůh, Abraham tam postavil oltář, připravil dříví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář na dříví. Pak vztáhl ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. V tom na něj zavolal Hospodinův anděl z nebes: Abrahame, Abrahame. Odpověděl: tady jsem. I řekl: nevztahuj ruku na chlapce a nic mu nedělej, protože teď jsem poznal, že jsi bohabojný a že jsi mi neodepřel svého syna, svého jediného. Abraham pozvedl oči a uviděl, že se jeden beran zachytil za rohy v houštině. Šel, vzal toho berana a obětoval ho v zápalnou oběť místo svého syna. A Abraham pojmenoval ono místo Hospodin opatří. Odtud se dodnes říká: nahoře Hospodinově se opatří. Hospodinův anděl zavolal z nebes na Abrahama podruhé a řekl: při sobě jsem přísahal, je Hospodinův výrok, protože jsi učinil tuto věc a neodepřel si mi svého jediného syna, proto tě jistě požehnám a tvé símě velice rozmnožím jako

poznámkami. V původním hebrejském textu ještě před masoreckými opisy, které začaly zapisovat i samohlásky, byl ve skutečnosti použitý pouze tetragram, čtyři písmena J, H, V, H. Proč čtu Adonaj? Ze dvou důvodů. Tím prvním je židovská tradice. Židé toto slovo už kdysi dávno přestali číst, z úcty je přestali vyslovovat. Kdykoliv na ně v textu narazili, vyslovili Adonaj, pán. A zapomněli, jak se tetragram původně číst měl. Tuto tradici ctíme od pradávna i my křesťané, proto máme v nejstarších českých překladech, které vycházely z latinské vulgáty, tetragram překládaný slovem pán, případně pán Bůh. V pozdějších překladech, které už přihlížely k původnímu hebrejskému znění a pokoušeli se zachovat i určitou archaicitu starého textu, se objevuje staroslověnský termín gospoď, gospodyň, počeštěně hospodin, jak to známe i z překladu kralického, což rovněž znamená pán, dominus, Adonaj. Druhá poznámka. Proč jsem četl starozákonní text ze studijního překladu? Asi jste si všimli, že se obvykle snažím držet překladu ekumenického. Proč tedy dnes ten studijní? Protože hebrejský výraz Adonaj Jire překládá slovy hospodin opatří. Tak jsem nadepsal téma této části našeho dnešního uvažování. Kdybychom četli z překladu ekumenického, slyšeli byste při čtení 14. verše, tomu místu dal Abraham jméno Hospodin vidí. Dosud se tu říká, nahoře Hospodinově se uvidí. Pokud bychom šli po čistě slovníkovém významu, měl by pravdu překlad ekumenický. Použitý tvar slovesa skutečně znamená uvidí ve významu on uvidí, nebo spíš vyhlédne, jak překládá třeba Efraim Sidon. Význam sousloví Adonaj Jireh, prezentovaný v překladu studijním, vychází až z našeho konkrétního textu, ze skutečnosti, že Hospodin v tomto příběhu opatřil náhradní oběť, tedy beránka. Prvoplánový čtenář Bible by zřejmě řekl, že překlad Hospodin opatří je špatným překladem, že je třeba brát v úvahu pouze přesně to, co Bible říká, co je v ní napsáno. Poctivější čtenář Bible bude trochu víc přemýšlet a hledat, zkoumat, co to má a může znamenat, že Hospodin vidí. Když kdysi dávno Hospodin zastavil Abrahamovu služebnou Hagaru na jejím útěku před Abrahamovou manželkou, nazvala Hagar Hospodina, který ji našel a oslovil, Bohem vidění. Bohem, který vidí. To slovo roj, které přitom použila, bychom našli i na samém začátku jednoho z nejznámějších davidovských žalmů. Mizmorl David, Adonai roji lo echzar. Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. Čtenář hebrejského textu tady oprávněně zaprotestuje, že to slovo roj, znamenající pastýř, se píše jinak, než tentýž zvuk ve významu vidí. Tu zvukovou podobu ale pokládám za významnou. Připomíná totiž, že Hospodin, který vidí každý můj krok, není policajt, který hlídá moje nepravosti. Hospodin, který vidí každý můj krok, je můj pastýř. Dívá se na mne a sleduje mne, aby mi pomohl. Je to Bůh, který se o mne postará. Opatří mi všechno, co budu k životu potřebovat. El Roy a Adonai Jireh jsou dva výrazy znamenající v podstatě totéž. Výrazy podtrhující stejné boží vlastnosti, totiž zájem a péči. A ještě ta třetí vstupní poznámka. Vychází z možného překladu slovesa jire termínem uvidí se. V Bibli najdete na mnoha místech tuto neosobní vazbu, kterou jistě znáte z vlastních domácností, a to nejen u slovesa vidět, prostě ono se.

V biblickém textu se za ní dá, a mělo by se, prakticky vždycky vidět boží jednání, případně lidské rozpoznání božího jednání. Jde tedy o něco zásadně jiného, než když dítě nebo manžel přijdou s tím, že se něco rozbilo. Kdykoliv se něco děje v Bibli, je tu při díle Hospodin. Tolik úvodem. Teď se už pojďme podívat na vlastní téma této části našeho dnešního uvažování. Starozákonní čtení před námi rozevřelo příběh ze života Abrahamova. Příběh tvrdý a neúplně uchopitelný, natožpak pochopitelný. My ho ovšem nebudeme rozebírat celý. Naším zadáním není výklad událostí z podhory Moria, ale uvažování o boží péči. A tak si položme otázku. Na co myslel Abraham, když se ho jeho syn zeptal: oheň a dříví tu máme, kde je ale beránek k zápalné oběti? A pak o něco později, když Abraham vybudoval oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce, položil ho na oltář nahoru na dříví a vztáhl ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. Co si v tu chvíli představoval? S čím počítal? Sám Bůh si opatří, či vyhlédne beránka k zápalné oběti, můj synu. Tak to Izákovi řekl. A zase, jak si to představoval? Co čekal? Máme o tom vůbec přemýšlet? Máme domýšlet biblické situace, nebo se držet čistě toho, co text, který máme právě před očima, říká? Máme domýšlet. Musíme domýšlet. Jen přitom potřebujeme brát v úvahu celou Bibli. A nepouštět příliš ke slovu své touhy, ani svůj strach. To bývají špatní rádci. O Abrahamovi mluví kromě jiných textů i epištola Židům. Mám ji rád, dokáže mnoho našich představ vyrostlých nad jinými biblickými texty usadit do reálných měřítek a souvislostí. Co říká o Abrahamovi nahoře Moria? Abraham věřil a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce. Svého jediného syna byl hotov obětovat, ačkoliv se mu dostalo zaslíbení a bylo mu řečeno, z Izáka bude pocházet tvé potomstvo. Počítal s tím, že Bůh je mocen vzkřísit i mrtvé. Proto dostal Izáka zpět jako předobraz budoucího vzkříšení. Počítal s možností vzkříšení. Jak na to přišel? Udělal už nějakou takovou zkušenost? Viděl někdy něco podobného? Nebo mu snad Pán Bůh řekl, či alespoň naznačil, že by mohl někoho vzkřísit? Ano, představil se mu jako El Shaddai, svrchovaný panovník. Jak z toho ale mohl Abraham vyvodit, že dokáže i křísit mrtvé? Že slovo všemohoucí neznamená automaticky i schopnost dělat nesmysly, jak jsme si to vysvětlili před chvílí. Abraham ještě musel vnímat vzkříšení jako nemožnost, absurdní představu. A přece tomu uvěřil. Proč? Protože mu Bůh jasně řekl, že jeho potomstvo vzejde z Izáka. To byl slib, který vzal Abraham vážně. Dokážeme i my brát boží sliby takto vážně? Navzdory své dosavadní zkušenosti? Navzdory nemožnosti pochopit? Takto formulované otázky, vlastně výzvy, mohou být velmi ošidné. Vzbuzují dojem náramné zbožnosti. Ve skutečnosti ovšem mohou být zkratkami, kterými prorůstá stará lidská pýcha. Ježíš Kristus učil své učedníky měřit vlastní pochopení písma realitou tohoto světa, tím, co vidí kolem sebe, nelpět na zažitých představách a neodkládat rozum.
Co potkáváme u Abrahama? Jaké důvody ospravedlňují jeho víru navzdory rozumu? Dva důvody tu vnímám. Především celé spolehnutí na Hospodina. Vedle toho pak připravenost přijmout Boží řešení. Abraham vsadil všechno na jednu kartu. Už opuštěním rodného města se naprosto rozešel s vlastní minulostí. Vzdal se všeho, čím byl a co měl. Celou svoji budoucnost postavil výlučně na Božím požehnání, a to i pokud šlo o jeho nejvlastnější rodinu. Toho odlišuje ode všech, kteří se na svého Boha dokážou spolehnout v mnohém, nikoli ale ve všem. Od lidí, kteří si někde v koutku, v nějaké části svého života přece jen ponechávají skrytá zadní vrátka. S takovými jedná Hospodin ještě trochu jinak, než jednal s Abrahamem. A pak to druhé. Abraham spoléhal na Hospodina, nikoli na svou představu o něm. Proto přijímal Boží řešení, ne to, co očekával. Doufal v Hospodina. Nepředepisoval mu ale, co by měl udělat. Počítal s tím, že jeho Bůh může oživit i mrtvolu. Nijak ho ale nezarazilo, když to Pán Bůh neudělal. A on to skutečně neudělal. Zvolil jiné řešení, nepřijal to Abrahamovo. Abraham pak ale rozpoznal a přijal to Boží. Vnímal a respektoval Boží svrchovanost. My to nejednou nedokážeme, zejména tam, kde se modlíme za uzdravení či zachování života. Pojďme se teď optikou této Abrahamovy důvěry, že se Pán Bůh sám postará nejlépe, podívat do Evangelia. Přečtu tři úseky z Lukášova zápisu, z 9., 10. a 22. kapitoly. Jde v nich o vyslání učedníků. Ježíš svolal svých 12 a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. A řekl jim, nic si neberte na cestu, ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, ani dvoje šaty. Když přijdete do některého domu, tam zůstávejte a odtud vycházejte. A když vás někde nepřijmou, odejděte z onoho města a setřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim. Vydali se na cestu, chodili od vesnice k vesnici, přinášeli všude radostnou zvěst a uzdravovali. Potom určil Pán ještě 70 jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít. Řekl jim, ženě mnohá, a dělníku málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Jděte. Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Neberte si měšec, ani mošnu, ani obuv. S nikým se na cestě nepozdravujte. A tak dál. A nakonec při poslední večeři. Řekl jim, když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek? Oni mu odpověděli, neměli. Řekl jim, nyní však, kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu. Kdo nemá, prodej plášť a kup si meč. Pravím vám, že se na mě musí naplnit to, co je psáno, byl započten mezi zločince. Neboť to, co se na mne vztahuje, dochází svého cíle. Poprvé je Pán Ježíš vysílá uprostřed času své pozemské služby, vysílá je na zkušenou, na cestu, ze které se mají vrátit zase zpátky k němu. Tak posílá nejprve svých 12 nejvěrnějších, o něco později i 70 dalších ze širšího okruhu svých učedníků. Posílá je se zvěstí o přicházejícím království, a v případě 12, ne tak v případě 70, i s úkolem uzdravovat. Jak se mají na tuto cestu vybavit? Prakticky nijak.
Nemají si na cestu brát vůbec nic, nemají si držet zadní vrátka. Žádné konto s rezervou pro jistotu, kdyby to nevyšlo. Půjdou, lidsky řečeno, nezajištění, vydaní na pospas nepohodě. To jediné, co je bude chránit, bude boží milosrdenství. Kdo má zvěstovat království, musí dávat sám sebe. Adonaj Jire, Bůh, který se postará. Služba Kristových učedníků má stát na důvěře v Boha, který zaopatřuje vším potřebným. Taková je cesta Božího syna, který se z lásky k nám vzdává všeho, co měl u nebeského Otce, a nakonec i sám sebe. Cesta oběti. Kdykoliv mluvíme o následování Pána Ježíše, mluvíme o životě oběti. Pak se ale čas posunul. U stolu poslední večeře, kdy už je jasné, že Ježíš své učedníky opouští, zazní vyslání jinak. Řekl jim, když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvy, měli jste v něčem nedostatek? Oni mu odpověděli, neměli. Řekl jim, nyní však, kdo má měšec, vezmi jej, a stejně tak i mošnu. Kdo nemá, prodej plášť a kup si meč. Když Pán Ježíš vysílal své učedníky do služby poprvé, nechtěl, aby si sebou brali ani měšec, ani mošnu, ani obuv, ani hůl, ani náhradní oděv, ba ani peníze. Potřebovali se naučit, že ve službě evangelia budou v boží péči, že jim nebeský Otec poskytne všechno, co budou potřebovat. A do najíře šlo tu o důvěru v boží péči. Teď, v nové situaci, Pán Ježíš svůj starý příkaz mění. Proč? Skončila boží péče? Po Velikonocích se o nás nebeský Otec už nepostará? Tak ne. To, co se mění, není charakter péče nebeského Otce. Co se Velikonocemi změnilo, bylo postavení služby učedníků. Od této chvíle v ní totiž stojí sami. Alespoň co se týče toho, co je vidět. O službu tu jde. Šlo o ní už i při vyslání 12 i 70, jde o ní i teď, před posledním odchodem do Getsemanské zahrady. Teď to už ale bude trochu jinak. Jaká to bude změna? Ježíš odchází z tohoto světa. Proto také k výzvě opatřit si mošnu, měšec a meč hned přidává, pravím vám, že se na mě musí naplnit to, co je psáno, byl započten mezi zločince. Neboť to, co se na mne vztahuje, dochází svého cíle. Pán Ježíš své učedníky na tuto změnu postupně a dlouhodobě připravoval. V náznacích. Šetrně, ale docela srozumitelně. Vzpomeňme si třeba na příběh nasycení zástupu 5 chleby a 2 rybami, jak nám jej popsali synoptičtí evangelisté. Tváří v tvář početnému zástupu hladových říká Kristus Pán svým učedníkům, dejte jim jíst vy. Řeknete možná, že to nemyslel vážně, co by to pak ale mělo znamenat, že si z nich dělal blázny? Že jim chtěl ukázat na jejich bezmocnost? Jestli ano, tak proč, aby je znemožnil? Takový Ježíš nebyl. Tedy ukázat na jejich tehdejší bezmocnost ano, ale jen proto, aby je připravil na proměnu, která měla přijít. Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. Přijde doba, a dnes ji už prožíváme, kdy zázraky nebudou vyvolávány ústy Pána Ježíše, ale rukama církve. Přijde doba, kdyby sice jeho učedníci mohli dál chodit bez měšce a bez mošny, protože milostivá boží péče o služebníky království nikdy neustává, ale neudělají to. Naopak, měšec i mošnu si opatří, aby byli zásobeni a připraveni obdarovat potřebné, vykonat skutek milosrdenství, praktickým činem ukázat na milostivého Pána, který je vyslal. Měšce a mošny ponesou kvůli svým bližním.
Pokyn, který dává Ježíš svým nejbližším po skončení poslední večeře, je pověřením ke službě v nových podmínkách, předáním odpovědnosti za všechny bloudící, hledající a potřebné. Učedníci procházejí první částí své učednické promoce, jejichž zakončení pak prožijí o letnicích. Tehdy je naplní Boží duch, který dokončí jejich proměnu. Ne proměnu okolností. Judea dál zůstane Judeou, dál ji budou ovládat Římané a jimi dosazovaní vládci. Od letnic v ní ale poroste království, které přežije Judeu i Řím i všechno, co přijde potom. Proč to po Velikonocích šlo? Před nimi ale ještě ne. Proč si měli učedníci vysílaní poprvé prakticky vyzkoušet, že je Pán Bůh opravdu zaopatří? Po Velikonocích, přesněji řečeno po letnicích, se už měli zaopatřovat sami. Protože letnicemi se docela proměnil vztah mezi Kristem a jeho učedníky, tedy církví. Protože letnice tento vztah posunuly mnohem blíž k cíli, který je cílem celých dějin světa i vesmíru. Zmiňuje ho apoštol Pavel v první epištole Korinským. Tím cílem je Bůh ve všem a všechno v Bohu. K tomu směřujeme. O to jde. Učedníci po letnicích už nejsou Ježíšovými služebníky, ale přáteli. Pán Ježíš o tom mluvil už před letnicemi, u stolu poslední večeře, kdy řekl: už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli. O letnicích se naplnilo, co už předtím prožíval a vyznal apoštol Pavel: nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Toto ztotožnění Boha s jeho lidem má svůj původ už v příběhu Abrahamově. K Abramovi se stalo ve vidění slovo Hospodinovo: nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. I naším cílem, naší odměnou, i naší budoucností je Hospodin. Hospodin, který nám v Kristu dává sám sebe. Proto ani Boží jméno Adonai Jireh neodkazuje především k zabezpečení našeho pozemského života, k Božím darům, ochraně ani k zázrakům. Odkazuje ke vztahu. Bůh nám dává sám sebe. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Daroval nám všecko. Adonai Jireh. Daroval nám to v sobě samém. On sám je to nejcennější, co ve svém životě můžeme získat. Pořad Kudikam tady končí. Dnes jsme v něm uvažovali o dvou biblických božích jménech. Pokud vám z dnešního povídání zůstaly nějaké otázky, neváhejte se nám ozvat. Pište prosím na adresu radio7@radio7.cz, případně na poštovní adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno. Od mikrofonu se s přáním pokojného večera loučí Petr Raus.

Krátce po druhé hodině vás v úterní noci 19. května z Rádia 7 zdraví Broňa Procházková. Ve čtení na pokračování otevřeme za 15 minut novou knihu s příběhy o mužích, kteří se rozhodují, váhají, dělají krok navíc.